0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vážení kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se zaměříme na datle, fíky a kaky na vaší zahradě. Poradíme také, jak se stát rybářem a vypravíme se do obchodu nakupovat skutr, tedy na co si dát při výběru rychlého stroje pozor. Nebude chybět pár odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o tom, že i v červenci už může nastat podzimní počasí. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín.
1: Všimli jste si, že někteří zahrádkáři v posledních letech vysazují na zahrady subtropické stromy a keře. Nedávno jsme vám nabídli rozhovor s pěstitelem citrusovníků a dnes se zaměříme na datle, fíky a kaki. Kaki roste na opadavých stromech zvaných tomel japonský. Naše hobby redaktorka Jitka Slezáková vyspovídala zahradníka Ladislava Kubelku ze Svinčan,

0: To prodává u nás před Vánocemi, že? Takové sladké je, to musí se oloupat ze slupky.
1: Jsou to oranžové plody, určitě nečekejme, že by ta úroda byla, nebo ty plody, že by byly veliký, jako když se k nám kaky dováží ze Španělska, jo, orientačně jsou třeba poloviční ty plody, ale jsou chuťově vynikající a určitě tam můžu vyzdvihnout třeba odrůdu Rojo Brillante, která je takzvaně partenokarptická odrůda, to znamená, že nepotřebuje opylení včelami.
0: Už to i vidím taky na zahradách, vidím tam třeba fíky. Doporučil byste je na českou zahradu?
1: Tak celkově klima se otepluje, což je vlastně nejenom prokázáno, ale opravdu to už pociťujeme. Takže dneska už je opravdu běžný, že se u nás daří fíkovníkům nebo třeba moruším. Máme spoustu odrůd, které vlastně u nás bez problémů dozrajou. Jo, některý mají více sklizní. Tam je vždycky u fíkovníku akorát potřeba počítat s místem, protože fíkovníky jsou poměrně vzrůstný. Jo, ale zase existuje i odrůda extrémně zakrslá kolem 2 metrů.
0: Doporučil byste na tu klasickou českou zahradu nějaký konkrétní druh?
1: Tak určitě výborná odrůda je třeba pereta, jo, je to odrůda vyšlechtěná v Alpách ve Švýcarsku, je to poměrně hodně odolná odrůda, případně třeba kdo má rád tmavý fíky, tak odrůda Braventurkej, anebo třeba Francesco.
0: Tak a vaše paní ještě říkala nějaký název, který jsem teda opravdu v životě neslyšela. A to by mě zajímalo, co to je za novinku, od co to bylo?
2: Cicimek neboli Zizipus, jo. Čínská datla.
1: Tak cicimky jsou u nás taky docela netradiční. Vím, že se určitě vyskytují běžně v Thajsku a v těch exotičtějších zemích. To je jakoby keřík nebo trošku stromek, vyrůstá třeba kolem 3-4 metrů maximálně. Má drobný trníky a sklízí se orientačně někdy říjen. Některé odrůdy jsou ranější, takže už možná něco bude v září. A jsou to takový jako opravdu datle, který postupně mrazem tak získávají rezatou barvu a hlavně získávají cukr, který se tam vytváří vlastně tím mrazem a ty plody jsou potom ohromně sladký, proto se tomu říká čínské datle.
3: Pokud máte větší zahradu a rádi experimentujete, můžete tedy klidně vyzkoušet kaky, fíky nebo čínské datle. Já mám na zahrádce fíky. A teprve po takových 5 letech se jim začíná dařit. A o zahrádce a problémech s nejrůznějšími rostlinami to bude i za chvíli, tentokrát v pravidelné rubrice Rady a tipy, tedy v odpovědích profesionálů na vaše dotazy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpověď na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Mám 40 roku starý záhon floxu. Nyní myslím tak 3-4 leta. Objevil se mě na nich mech. Mám strach, aby si ty kopce nespálila. A proto prosím o radu, čím je postříkat, nebo jaký roztok si koupit, aby se toho mechu zbavila.
0: Ptali jsme se na to plzeňského zahradníka Přemysla Písaře.
2: Bohužel od paní posluchačky nevíme, o jaký floxích se jedná, protože máme flox paniculata, to jsou takové vyšší plamenky, třeba nějaký 30 a klidně až 60 cm. A pak máme flox subulata a to je po klidným floxích. Takže já předpokládám podle toho dotazu, že se pravděpodobně jedná o flox paniculata, plamenku latnatou. A plamenka je trvalka, která vyžaduje slunné stanoviště, vlhkou, dobře propustnou půdu. A pokud se paní posluchačce děje to, že tam roste mech, tak ten mech je důsledkem něčeho a většinou je to důsledkem toho, že ta půda je vlhčí, že je hutná, není nakypřená, je tam malý obsah vzduchu v tom, je vyžilá a obvykle ten mech způsobuje kyselější reakci. Takže tady to není o tom, jaký postřik tam aplikovat nebo co s tím dělat, ale spíše bych se zamyslel nad tím, jestli teda ty rostliny, ten záhon těch floxíků nevyryju, ty mateční rostliny, asi bych je pravděpodobně vyryl ven, potom bych kompletně v tom záhonu ideálně vyměnil nebo vylepšil půdu, aby byla humozní a kyprá, tak je potřeba tam dát nějaký substrát třeba pro okrasné dřeviny, pro okrasné rostliny, promíchat to s tou stávající půdou, případně tam přidat trochu křemičitého písku, aby jsme získali to, že tam máme dostatek humozních látek, dostatek živin, že ta půda se bude dobře zahřívat, což znamená, že nebude držet velké množství vody a že obecně bude pro růst těch rostlin kyprá a pěkná, aby docházelo k tomu prohřání od toho sluníčka. A v okamžiku, kdybych udělal tohle, tak můžete vzít ty vaše mateční rostliny, které jste vydala, můžete je opatrně namnožit líčem nebo jiným nástrojem, rozdělíte na vícero trsů, ty rostlinky tam zasadíte a myslím si, že budete překvapená, jak rychle ten flox dokáže zregenerovat, vypadat pěkně, pokud mu dáte ty správné podmínky. Takže k tomu vašemu trápení já se domnívám, že po 40 letech se prostě změnila struktura té půdy, je potřeba do toho záhonu více zasáhnout a nemusíte se bát. Plamenek je trvalka, která tento způsob množení, rozdělení trsů, omlazení jistě velmi ráda ocení a mělo by vás to potěšit.
0: A máme tady další telefonát.
3: Když léta se mě nedaří vypěstovat petržel, příčinou jsou mšice, které doslova obalí kořen petržele. Jak na ně? Výluh z kopřiv ani vlaštovičníku nepomáhá.
0: Tak na to nám odpoví zkušený pěstitel petržele, pardubický zahradník František Hlubocký.
4: Nebývá to častý problém, ale většinou, kde se ty mšice usadí, je to ve většině případů si myslím, že to je mšice hlohová, které dokáží být jak na listech, tak i právě na tom kořenovém, na tom krčku nahoře, odkud vyrůstají listy, i na části kořenů. Takže první odpomoc, hlavně nesít petržel tam, kde byla, a set je raději o kus dál, to je samozřejmé. A potom je nutno už tedy přistoupit bohužel k chemii, ošetřit, jinak se těch mšic nezbaví, takže často kontrolovat a při prvním zjištění několika mšic zasáhnou chemii. Jsou na to dobré přípravky, které obsahují jako účinnou látku primikarb, může to být mospilán, může to být pyrimor, může to být imporo. Tam tedy naředit, postříkat tak, jako kdybychom tu koncentraci na postřík na jakékoliv listy, ale postříkat celou rostlinu ze spoda a hlavně to místo, odkud vyrůstá nať, a i trochou přebytku, co nám zbyde ten roztok, i raději k těm rostlinám nalít. Kontrolovat pravidelně zhruba tak po 3 týdnech, jakmile zase zjistíme další, protože bývá to úporný škůdce, tak celou proceduru opakujeme. opakovat zhruba tak dvakrát, třikrát za sezónu po těch třech týdnech. Před sklizní vynechat alespoň měsíc až 6 týdnů. Jestli se jedná tady o naťovou petržel, tak tam je trošku problém, protože tam používáme tu nať, tak tam třeba nejmíň, aby byl rozestup, a ještě bych raději ty staré špatné listy napřed odstranil, rostliny oplách, a nebo pak zkusit použít biopřípravky, které jsou také k dostání, ale bohužel nebývají tak účinné.
0: No tak to vidíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Léto láká k vodě, zvlášť v parných dnech, ale pokud by vás k vodě lákala i touha za rybařici, nestačí jen ta touha a rybářské nádobíčko, musí se respektovat zákon a základní podmínkou jsou i potřebné znalosti a zkoušky. Naše hobby redaktorka Slávka Brádlová to rozebrala s Janem Skalským, mluvčím Severočeského územního svazu Českého rybářského svazu.
2: Pokud se podíváme na zkoušky, tak rybář musí znát základní druhy ryb, stejně tak musí znát doby hájení a minimální lovné míry. V dnešní době, pokud budeme upřímní, spousta věcí, pokud si někdo s něčím není jistý, lze dohledat na webech, sítích. Ale pokud někdo chce opravdu rybařit, myslí to vážně, tak ty zkoušky jsou nutností. Většina našich místních organizací ty zkoušky organizuje, zájemci se mohou přihlásit do svazu, získat první svůj státní rybářský lístek, který právě dostanou na základě absolvování zkoušek a následně na základě toho si mohou koupit povolenku. Je možný rybolov i bez zkoušek, ale to se týká pouze krátkodobých povolenek. To je většinou využíváno například cizinci, protože stejně jako občané České republiky jezdí do zahraničí třeba na týden a chtějí si tam zarybařit, tak i cizinci z jiných zemí nás navštěvují. Takže stát umožňuje získat krátkodobý rybářský lístek a my pro cizinci poskytneme krátkodobé povolenky. Ale i u těch krátkodobých povolenek je nutné dbát na dodržování platné legislativy a bližších podmínek výkonu rybářského práva. Ale jak jsem řekl, v dnešní době všechny pravidla jsou i online a není problém se současnou technikou, aby cizinec z kterékoliv části světa si dokázal přeložit ty pravidla do svého rodného jazyka a porozuměl jim.
3: Teď mě tak napadá, jak to řeší čeští rybáři, kteří jezdí na ryby do Finska, do Norska.
2: On každý stát má svá vlastní pravidla, bývají rozdíly mezi mořským rybolovem, rybolovem na jezerech, řekách, takže tam je to vždycky individuální o nastavení pravidel v konkrétní zemi. A i v konkrétní zemi může být spousta rozdílných pravidel, protože například v Německu každá spolková země má úplně jiná pravidla.
3: Aby to nebylo tak úplně jednoduché, tak jak jste uváděl ty příklady, co vlastně by ten rybář nebo ten člověk, který chce rybařit, měl vědět a znát a že si to případně může ověřit ještě na internetu. Ale co děti, protože vím, že v těch kroužcích jsou opravdu i docela malé děti, tak ty musí tedy rybařit pod dohledem dospělého nebo mají také svoje zkoušky?
2: Malé děti mohou lovit na prut jednoho dospělého, to možné je, pokud v rámci platné legislativy, samozřejmě týká se to například lovu na vplavanou, na položenou. Pokud lovící loví technikou, kde je povolena pouze jedna udice, takže typicky přívlač, muškařina, tak samozřejmě dítě nemůže lovit na další udici, to nehrozí, nebo je to protiprávní. Ale pro ty děti organizujeme spoustu rybářských kroužků, takže určitě zájemci se znovu mohou podívat na sítě, případně kontaktovat svoji nejbližší místní organizaci Českého rybářského svazu a tam jim mohou poradit. Těch dětí máme mnoho a děti máme i úspěšné, protože se účastní celé řady soutěží. Snažíme se tu mládež podporovat.
1: Ideálním časem pro zkoušky je jaro, ale poptejte se v nejbližší základní organizaci Českého rybářského svazu, oni vám tam poradí. A jak zdůrazňoval Jan Skalský, důležité informace najdete i na webu Českého rybářského svazu. A pokud jedete do zahraničí a chcete tam rybařit, tak znovu radíme, máte na to web a překladač. Dáme si trochu hudby a pak si vysvětlíme, jaké výhody a hlavně nevýhody má skútr a jak ho nakupovat.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Skútry jsou na silnicích vidět stále častěji. Oproti autům jsou levnější, nejen na pořízení, ale také na provoz. Jejich spotřeba je velice nízká. Majitelé skútrů určitě ocení i snadnější parkování, zejména ve městech. No a při nákupu motorky je dobré myslet na účel. Jestli plánujete delší výjížďky nebo se potřebujete přemisťovat v okruhu svého bydliště. Odborníci také radí osahat si stroj před první jízdou v bezpečném a známém prostředí. Naše hobby redaktorka Dita Vojnarová o tom natáčela s prodejcem, tedy s profesionálem Tomášem Bláhou z Velkého Týnce.
2: Sportovní skutry se nabízí s tunelem většinou, že tam prostě nepřekročíte jednoduše nohu nebo potom s rovnou podlahou, což je takový praktičtější. Pak úložný prostor pod sedačkou, někdo to chce na dvě příruby, někomu to stačí na jednu. Úložný prostor vzadu jakoby se dá doplnit o kufr a víceméně spotřeba není ani moc potřeba řešit. U 125 tam je plus minus všechny ty skutry 2,5 litru, se to pohybuje na 100 km.
3: Můžeme k nějakému přistoupit a podívat se na ten úložný prostor?
2: Dobře, ať to vidíte. Tak. Takže toto je Simjet Evo 14, to je takovej skuter, který se hodí i pro starší lidi, má rovnou podlahu, nádrž to má v podlaze, takže nezabírá to ani místo pod sedlem a je to na dvě přilby pod sedačkou.
3: Na skuter si mohou troufnout i starší lidé.
2: Určitě, poslední dobou bych ani nevnímal, že mladí si to kupujou, ale víceméně si plnil sen jakoby ti starší. My ještě děláme skuter klub Olomouc, výšky a tam to začínalo před 20 lety, že tam byli sami 15-18 lety mladíci na 50 a dneska je to hromada lidí, co má čas aj v důchodu a chodí jezdit.
3: Co byste doporučil na takovéto městské ježdění?
2: Stačí jakákoliv 125, nevybíral bych ty velký maxiskuty, protože na to se už člověk musí oblíct a docela to jako zabere času, sám to mám a jezdím většinou s tím na dálkovi.
3: Zajímáte se o řidičské schopnosti zákazníků?
2: Popravdě ne, ale když přijde vás co půjčit skuter, tak pak už jo, protože je to někdy jako docela zoufalý, že prostě přijde vás co si na to sednout poprvé a absolutně to neumíjou, protože vidí to ve skuter klubu, že přijedou jako noví a chcou jezdit, ale je vidět, že prostě nejsou vyježdění, neumíjou to, ale v podstatě, když se přidají k nám, chytnou se té party a vidějí studio stopu a naučí se to docela rychle.
3: Čem jsou záludnosti jízdy na skutru?
2: Záleží, jak si kdo najede do zatáčky, pak jak se kdo dobojí do té zatáček a víceméně bych řekl, že to je spíš o té vyježděnosti.
3: Jaké rychlosti je schopný skútr?
2: 50 ty jedou 45 klasicky, dneska všem jedou možná i rychleji, jak ty 125, protože všichni to mají potuněný, ale jinak ty 125, takový ty normální, jedou 95 až 120 km v hodině.
3: Vedle toho, že tady máte ty stroje, tak tady máte spoustu polic a další doplňkové vybavení, co je nezbytné ke skutru.
2: Aby člověk začal na skutru jezdit, tak motorkářsky se určitě neoblíká nikdo pomalu, až většinou spadne, tak potom začne řešit oblečení, ale klasický helma, ke skutru pak lékárnička, podložka pod SPZ a to je v podstatě všechno zákony pojištění a jde se to přihlásit a jezdí.
3: Servisovat jak často a proč?
2: Servis je potřeba udělat jednou za rok, nebo většinou ty skutry mají 5000 km, 50 to mají po 2500 km. Tam je potřeba to celkově projít, za prvé vyměnit olej motoru v převodovce, když to má třeba 10 000, 15 000, nebo je to 10 let starý, tak zkontrolovat řemen variátor, aby to někde neprasklo, aby prostě zákazník nezůstal stát a nejel pak na otavce, což je poslední dobou hodně častý problém, že zákazníci to většinou dělají všechno sami, takže tady ten variátor na to si netroufají, takže to nekontrolujou. Ale jinak si myslím, že ta základní údržba to spočívá brzdy, projít to celý, aby to prostě bylo připravené na sezonu, aby vás nic nezastavilo.
1: Vysvětlil pro vás a pro naši hobby redaktorku Ditu Vojnarovou Tomáš Bláha z Velkého Týnce u Olomouce, který skutry prodává, opravuje, ale hlavně na nich velice rád jezdí po kraji. A nás čeká za chvíli zahrádkářský kalendář a tentokrát se zaměříme na čas, kdy je nutné vysázet nové jahodníky.
4: No tak pusu.

0: zahrádkářský kalendář.
1: Je sice teprve 11. července, ale jedna pranostika napovídá, že se blíží čas, řekněme, maximálního léta, protože 14. července tak to má svátek svatý Kamil, patron nemocných a zdravotníků. A to se říká, a to je pro nás důležité, že o svatém Kamilu slunce má největší sílu. A také se říká, že 20. července, tedy na svatého Eliáše, bude dopoledne léto, odpoledne podzim, a na svatého Jakuba to bude až 25. července, bude dopoledne léto a odpoledne zima. No, tak už je to tady. Je čas pro trochu klidu a dobré nápady. Třeba, že po třech létech je nutné vysázet nové jahodníky, protože do zimy stihnou zesílit a neohrozí je potom mrazy. No a v příštím roce už budou plodit. Sázení si usnadníte, pokud pod nově rostoucí sazenice, které ještě nezakořenili, vložíte širší kelímek se substrátem a zatížíte kamenem. Ono si to zakoření a začátkem srpna stačí odstřihnout od mateční rostliny a zasadit. A dobrý tip je, že takhle můžete sazenice získat zadarmo, třeba u kamaráda na zahrádce. No a je také čas na prořezání příliš bujných rostoucích jabloní i hrušní, pokud již ukončili růst krátkých letorostů. Co bude v hobbymagazínu příští týden? Tak pustíme se do pěstování kanadských borůvek. A věřte, je to pěkně náročné. Zaměříme se na zdraví včel a také na bazény. To, aby se vám voda v nich nekazila a nepáchla. A teď důležité údaje. Když si zadáte rozhlas.cz/hobby, tak objevíte naše webové stránky. Mimochodem, jsou velmi pěkné a je tam spousta odvysílaných reportáží i s fotografiemi. Pro mailové spojení nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz. No a telefonovat své dotazy, poznatky i nápady můžete na záznamník 221 553 790. Příjemný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil, tělem i duší.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Vítejte na Benešovsku, v krásné kopcovité krajině středních Čech, na zámku s psaníčkovými sgrafity na fasádě, na zámku Neústupov. Jeho počátky spadají do románského období, které dokládá blízký kostel. Neústupov patřil mnoha rodům. Dnes tu žije Michal Farník, neúnavný zachránce památek a prezident Asociace majitelů hradů a zámků. A já vás zvu do jeho sídla.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
2: Viděl jsem v životě plakat mnoho lidí. Někteří plakali ze žalu, jiní, a těch bylo méně, radostí. Také jsem potkal ty, kteří naříkali nad světem, nad nesmyslností života a Bůh ví nad čím. Těch jsem se vždycky chtěl zeptat, proč pláčete nad cibulí? Jejich nářek mi totiž připadal stejně planý a

0: Příjemný poslech vám přeje František Kinský. Společně budeme poznávat zámky a lidi, co na nich žijí a pečují o odkaz naší historie. Pozvu vás na zámek Neústupov. Patrik Rozehnal si tam dal schůzku se současným pánem, s Michalem Farníkem, který zámek koupil v roce 2021. Jak zjistil, měl panské předky, ale na severní Moravě.
1: Zámecké léto.
2: Tak asi z mého hlasu vnímáte, že nejsem původně z Čech, ale původně ze severní Moravy. A my jsme po staletí bydleli na Těrlicku, Karvinsku, no a naši předkové byli po staletí svobodníci. To znamená status významný v tom, že nemuseli odvádět robotu, nemuseli odvádět desátky, vlastnili půdu. No a můj prapradeda se přiženil k rodu Michníkům a patřil jim zámek na Šumbarku, což je dnešní Havířov.
3: A ten zámek?
2: Ten zámek pořád stojí, patří městu Havířov, funguje, takže se tam můžete zajet i podívat. A já můžu říct, že vlastně symbolicky jsem asi navázal na svého prapradědu, když jsem koupil Neústupov a začal jsem ho rekonstruovat.
3: Jak velká je tam mezera mezi tím, kdy tedy vaše rodina, váš rod se dostal k zámku v Šumberku a dnešním Havířově a kdy vykupujete zámek v Neústupově, nebo byla tam nějaká kontinuita?
2: Kontinuita tam nebyla, to byl začátek 19. století.
3: A pak ho opouštěli proč, nebo jak vaše rodina?
2: On vyhořel a oni ho potom prodali.
3: Pasli?
2: Zůstali v té oblasti, ale ten zámek se prodal.
3: Tehdy, když žili na zámku, tak o co se starali, co třeba měli na starost, nebo co bylo nutné spravovat? Víte, nevíte?
2: Vím, tak patřilo tomu mojím prapradědovi, vím, že měl asi nějakých 27 hektarů šlechtické půdy a starali se o zemědělství a vlastně o to, co v té době asi všichni o hospodářství měli, asi velké hospodářství, to znamená zvířata, pole a to byl asi ten předmět jejich činnosti tehdy.
3: Váš potom děda nebo tatínek vyprávěl o tomhle?
2: To ne, to si myslím, že to nevěděli. Jako můj otec mi kdysi ještě říkal, že jsme původně žili na Těrlicku, což vlastně ten genealog, jak bádal tu historii, tak z těch písemných pramenů na to narazil, ale tuto historii můj otec taky nevěděl. První dochovaný písemný předek, vidíte, je Bernardus Farník okolo roku 1671.
3: Myslíte si zpětně, když se ohlednete za svým životem nebo to, co člověk dělá a jak přistupuje k věcem, že tohle je třeba důkaz toho, že tam právě ti předci byli, že to máte po nich něco?
2: Tak asi v tom DNA tam bude taková ta píle k té práci, že chce člověk něco dokázat, to asi možná tam budu mít po předcích. Nemyslím si, že by tam bylo právě to spíše takový jako můj koníček, že mě baví dějiny, historie a české hrady a zámky.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: Zámek Neústupov, původně renesanční stavbu v malebné krajině České Sibiře, si prý vybral srdcem. Přes 20 let pracoval jako manažer v jednom z diskontních potravinových řetězců a teď nastoupil ke konkurenci. Přes týden pracuje v Praze, ale nejlíp mu je s rodinou na jeho zámku.
3: Kdy se ve vás zrodila myšlenka, že byste se mohl stát skutečným zámeckým pánem?
2: Tak ta se rodila strašně dlouho. Já jsem několik roků hledal nějakou kulturní památku, která by se mi líbila, protože jsem chtěl něco zachránit, zrekonstruovat a pak do toho užšího výběru přišel Neústupov a nakonec jsme se s tím bývalým majitelem dohodli, že ho koupím.
3: Kdy jste to byl poprvé? Nebo viděl jste ho nejprve na fotografiích, někde jste se ho našel nebo jste jel náhodou kolem? Jaký byl první kontakt s Neústupovem?
2: Našel jsem si ho na internetu, protože ten bývalý majitel ho dlouho inzeroval, že ho chce prodat. Tak jsem tady byl, myslím si, na podzim roku 2018 poprvé se podívat. Na mě tady, jak jsem tady přijel poprvé, tak ta historie tady na mě padla, ten genius

0: Loci, který tady je, že vlastně máte románský kostel, původně gotickou tvrz, vedle toho máte nejstarší lípu ve středočeském kraji, tak mě to uchvátilo, že jsem toho nikdy nelitoval.
1: Jak se kupuje takový zámek? To mi řekněte, dobře, máte původní majitele, osloví vás to, jak to vypadá, jak se to nabízí, takový zámek?
0: Původní majitel mi dal klíče a řekl, tak se běžte podívat. Takže jak jsem tady vlezel, tak jsem samozřejmě dřív zabloudil. Pak jsem musel přijít ještě jednou, protože jsem vlastně zjistil, že vůbec nevím, jak jsou ty místnosti, když jsem dostal ty plány, tak abych si to ještě jednou zvizualizoval. No a pak jsem si říkal, jako jo, tak tady mě čeká teda hodně práce. Jo, netušil jsem, že se nám tady objeví dřevomorka a že ta rekonstrukce bude takto náročná. Já říkám minulý čas, že my jsme ještě neskončili a myslím si, že to nejdůležitější mám za sebou. V budoucnu nás bude určitě čekat ještě oprava střešní krytiny, ale těch 6 roků bylo hodně náročných.
1: Co vás tu překvapilo?
0: Pozitivně to, že se nám tady dochovaly ty historické malby na stropech. Jo, a že se nám to podařilo obnovit. A máme tady malby z první půlky 17. století, což já jsem strašně rád, že jsme tomu navrátili tu historickou hodnotu.
1: Dojalo vás něco, je třeba, že tohle jste nečekala, že byste tu našel, nebo takovéhle věci?
0: Tak co mě nejvíc dojalo, asi to, že když jsem tady poprvé spal sám na zámku. Jo, mě kolegové, kamarádi, kteří vlastně nějakou kulturní památku, tak říkali, neboj se, tam se nemusíš bát, tam ti duchové na tebe nepůjdou, protože ty seš ten, který ten zámek zachraňuje, tak oni to budou vnímat pozitivně. Takže je pravda, že od té doby jsem tady spal už hodně nocí sám a žádný duch na mě nevkročil.
1: Jaké to je bydlet na zámku? Vy tu máte vlastně, můžeme to říct, svoje křídlo nebo část toho zámku, jako opravdu jako byt dnes v krásném provedení. Jaké to je tady žít?
0: Krásné. Já když vždycky tady přijedu v pátek večer z Prahy, tak je tady ticho, klid. Je to vlastně kraj Blanických rytířů, Česká Sibiř. Tak tady není ten světelný smog, tak tady jdou nádherně vidět hvězdy. Takže jak když tady jsem potom v noci a procházím si to, tak je to ten takový hezký pocit, že jsem se dostal do toho klidu na ten víkend, že si to užiju. Bohužel potom v sobotu je ta realita jiná, že si obleču monterky a jdu pracovat ven.
1: Na čem třeba?
0: No, jenom třeba na sekání trávě, na nějakých úpravách tady venkovních zahrad, takže většinou teďka se staráme o to, aby okolí toho zámku vypadalo už tak, jak bychom to v budoucnu chtěli, aby to vypadalo.
1: Váš byt na zámku je zařízen stejně jako ostatní, máte ložnici, máte obývací pokoj, máte televizi, máte kuchyň, máte něco navíc nebo něco v netradiční úpravě?
0: Já si myslím, že jste to popsal velice správně, všechny ty místnosti tady máme.
1: Jo. Máte vanu i sprchu?
0: Mám vanu i sprchu.
1: Každý nemá, na zámku na to máte prostor, ne? No.
0: Naštěstí ty místnosti, kde teďka bydlíme, tak jsme mohli zrekonstruovat si už podle svých představ, takže tady máme všechny ty výdobytky moderní doby, takže máme tady i podlahové topení.
1: Jak velký je to prostor, jenom my si můžeme vědět, jak velký je takový zámecký byt?
0: V metrech čtverečních nebo v pokojích? Já jsem to nikdy nepočítal, ale je to přes 2 patra, takže v těch místností, tím, že mám velkou rodinu, tak abychom se tady všichni vešli.
1: U toho velkého stolu, co jste si tu tedy vybudovali takhle, hodujete nebo je to jenom jako prohlídkový okruh?
0: Zatím ještě ne, protože to není dokončeno. Když se podíváte, tak tam je schované takové okýnko a to bude výtah
1: na jídlo.
0: Ano, na jídlo. Nechci to mít v elektrice, bude to manuálně ovládáno, takže do budoucna si myslím, že to je vhodné potom tady pořádat nějaké večeře, hostiny a tak dále, takže budeme to mít propojené s kuchyní, která je pod námi.
1: Kdo to bude ovládat? Kuchař ze zdola nebo hosté, co si chtějí jídlo dát?
0: No divil byste se, já jsem k narozeninám opět dostal takový dárek a to je lví hlava se zvonkem, takže my ji tady nainstalujeme, že když člověk zazvoní, tak by to jídlo mělo vjet nahoru. Ještě tam potřebujeme mít samozřejmě dole v té kuchyni někoho, kdo to jídlo připraví.
1: Takže tady oslavíte své budoucí narozeniny třeba nejbližší? Jestli se nepletu, můžu to prozradit, vám bylo nedávno 50.
0: Přesně tak. Takže jsme to slavili tady na zámku, takže to máte dobré informace.
1: Takže příští už možná s výtahem?
0: Příště už možná s výtahem.
1: Kam až plánujete, kam až vidíte tu práci? Je to nekončící proces, že to přejde i na děti, nebo toho hodláte nějak dotáhnout za svého života?
0: Tak já musím zaklepat, zatím mi zdraví slouží a doufám, že ještě dlouho bude. Tak já bych chtěl potom v těch dalších letech obnovit nádvoří zámku. Máme v plánu, že tam postavíme i kašnu, že obnovíme kompletně celé nádvoří. Moje představa je tam mít i posledně kavárnu pro návštěvníky. Takže ty plány jsou velké, ale musíme to rozfázovat na další roky.
1: Jak se lidé staví k současnému majiteli zámku? Jaké to je, když potkáte někoho v obci, někoho, kdo přijel, zrekonstruoval něco, co už léta chátralo? Jaký vztah máte?
0: Tak já spíš tím, že dělám taky prohlídky a provázím návštěvníky, tak od těch návštěvníků vždycky s povzděkem se dívají na to a říkají super práce, a že by se do toho nikdy nepustili. Takže to mě určitě motivuje k tomu, že je to taková pro mě motivace do těch dalších let, že bych chtěl kompletně ten zámek celý zrekonstruovat. No a místní obyvatelé, já si myslím, že jsou taky určitě rádi, protože oni se desítky a desítky let dívali na schátralý areál zámku, který nebyl přístupný. A já vlastně, když jsem v tom roce 2021 tady zpátky věšel tu kaplířovou desku, tak jsem zámek otevřel veřejnosti, takže místní se přišli podívat vlastně a někteří tady vstoupili po 30-40 letech a říkali mi ty historky, jak tady chodili do školky na zámek a kde si hráli, takže to bylo určitě tak jako zajímavé, že vnímají i to, že ten zámek v dnešní době je chlouba toho neustupová.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát se zajímáme o zámek Neustupov na Benešovsku, dnes patřící Michalu Farníkovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Kam až se vracíme, do jakého roku, abychom zjistili, kdo tu třeba žil, bydlel, kdo to vystavil?
3: Tak vlastně první zmínky o Neustupovu písemné jsou z roku 1185. To znamená 12. století sídlil tady vladyka Neustup a potom vladykové ještě ze Soběšína.
2: Titul vladyka, to se tak neslyší, dneska máme hrabě, kníže a tak. Co byl vladyka?
3: Tak to byl vlastně vládce toho dané oblasti, asi bylo to menší šlechtické pojmenování a měl určitě danou oblast na starosti.
2: Za tu celou historii pak byl tu nějaký další významný rod, nebo jak moc často se tu střídali nějaké rody, rodiny, šlechtici?
3: Tak ono vlastně v 16. a začátkem 17. století zde sídlili kaplířové ze Sulevic. Ten jejich nejvýznamnější představitel byl vlastně Kašpar Kaplíř ze Sulevic a on patřil mezi 21. z 27 pánů, kteří byli popraveni na Staroměstském náměstí roku 1621.
2: Jak bychom ho posluchačům představili jako osobu, co o něm říct, kolika se tedy dožil, co vlastnil, co mohl, nemohl?
3: Tak nejenom to, že té rodině patřil tady zámek Neustupov, jim tady patřilo kolem dookola velký majetek. No a myslím si, že na tu dobu velice úctíhodný pán tím, že v roce 1621 nešel na popravu, tak měl 81 let. Takže když si dokážeme představit, že ještě dva roky předtím, než byl na té popravě, tak byl vojevůdce vojska, které oblehalo Vídeň, a takže velice aktivní pán. No a vlastně on, kdyby si zažádal tehdy o milost, tak by ji dostal, protože Habsburkové tehdy vnímali to, ten jeho vysoký věk, ale on si o tu milost nepožádal, takže byl popraven s ostatními 26 pány. Ten kat mydlář se nad nimi smiloval tak, že nebyl rozčtvrcen, ale byla mu useknuta pouze hlava. No a posléze Habsburkové jim veškerý majetek zabavili, to znamená i Neustupov. No a v tom 17. 18. století se často majitelé střídali. Po těch kaplířích tady byly skoro 30 roků Španělé, španělští generálové a dokonce i po nich tady máme určité vzpomínky, že tady máme malby přímo ze Španělska. No a pak v 19. a začátkem 20. století tady byly dlouho sídlili tady Rombaldové, no a poslední šlechtický rod tak byly Eichelburkové.
2: Ty erby, které tady máte v jedné z těch místností, to jsou erby těch rodů, které tu byly, prošly tudy?
3: Přesně tak. My máme dané chronologicky na té zdi a vlastně to, co se nám podařilo i nalézt, tak tady máme většinu těch šlechtických rodů, kteří tady sídlili.
2: Vy už máte taky nějaký svůj erb?
3: Ano, mám.
2: Máte? Co ano. Je na něm?
3: Mám tam vlastně středověký odřivous, je to taková středověká střela a s vlastním iniciálem s F-kem.
2: No a jak k tomu dospěje člověk? To si vymyslí sám nebo musí pro nějakého odborníka požádat, aby to sestavil podle něčeho, jak vznikl tenhle erb?
3: Tak jsou na to odborníci, kteří vlastně to dělají dle historických pramenů a tak, jak by se ty erby měly vytvářet. Vlastně v dnešní době může mít každý erb, ono se tomu říká nějaký rodový znak a já to mám právě spojené teďka s Neustupovem.
2: A šel jste s nějakou představou, nebo vám odborník řekl, vy tam budete mít tohle?
3: Asi to bylo po vzájemné diskuzi.
2: Jo. A kde ho používáte? Někde jste ho tady dal, nebo máte ho jako razítko?
3: Mám tady na více místech, takže ho uvidíte.
2: Jo.
1: Ke známějším obyvatelům Neustupova patřili třeba na sklonku 17. století Dohalští z Dohalic. Po rychlém střídání majitelů se na něm načas usadila, jak už bylo řečeno, pražská měšťanská rodina Rombaldů. Podnikali v zemědělství a zapojili se aktivně i do českého Sokola. Sami dokonce v Sokole cvičili a propagovali Tyršovy ideály v zdravém těle, zdravý duch. Nejen v Praze, ale i na svých venkovských statcích. roku 1887 Anton Rombald prodal Neustupov Karlu a Marii Krausovým, od kterých ho roku 1892 získal hrabě Vladimír z Eichelburgu pro svou manželku Helenu.
3: No a tady můžeme vidět komodu přímo i s porcelánem, přímo od Eichelbrucku, který je tady původně ze zámku. Můžeme zde vidět i část knížek, dokonce účetní knihy. No a tady vidíme na olejomalbě asi toho nejznámějšího představitele Eichelbrucku, což byl Artuš Eichelburg, který se tady v Neustupově vlastně zapříčinil o spoustu věcí. Nejenom to, že tady na blízké kopci nechal postavit vyhlídkovou věž, kde se tady dokonce na ní přijel podívat tehdy sám Tomáš Garrigue Masaryk, ale psal kroniku Neustupova, hasičskou kroniku. No a já díky vlastně to, že napsal kroniku Neustupova a bývalý starosta ji zdigitalizoval, tak jsem přišel na spoustu informací.
2: Ten rod jako takový, co tu, jak dlouho tu tedy na zámku pobyl, případně za jeho doby, přidal mu něco, zušlechtil tu něco, spravoval nějak něco v obci, podílel se na životě obce?
3: No a Eichelburgové se dostali k tomu zámku na konci 19. století, někde kolem roku 1891. No a ten první majitel Vladimír Eichelburg vlastně se postaral s manželkou o to, že ten zámek neogoticky přestavěli do dnešní podoby, no a přistavěli k němu právě tu věž, která je na té severní části toho zámku.
2: Proč po tak dlouhé době, kdy ten zámek stál bez věže, najednou chtěli věž, nevíte? Neví se to?
3: Asi právě tomu, že bylo modní se vracet vlastně ke gotice, a proto vznikl takový ten neogotický styl, vrátit se do toho středověku, tak se jim to líbilo, tak ho vlastně celý představili v tom neogotickém stylu.
2: Co do té věže dali, nebo co v ní je?
3: Byl tam pánský salon, my ho tam teďka máme také.
2: A Eichelburgové pak odcházeli, proč, kam, z jakého důvodu opouštěli zámek?
3: No oni by ho asi neopustili, ale tím, že přišel rok 1948, tak vlastně oni tady mohli v několika místnostech žít do toho roku 1950, no a posléze ho museli opustit. Jo. A právě jak jsem se zmiňoval o tom Artuši Eichelburgovi, tak on byl i velký sběratel, on tady měl knihovnu, která čítala více jak 7000 svazků.
2: A můžeme říct, že si pořídili i automobily, motocykl. Ano. To byl asi i možná první okamžik, kdy něco takového sem na zámek přijelo, ne?
3: To máte pravdu, já když se potom podíváme výš, tak tam mám více těch fotografií přímo těch koňských povozů až po ty 30. léta, kde mají škodovky, takže to je to určitě zajímavé.
2: Museli ten zámek tehdy nějak zmodernizovat tak, jak technika šla dopředu, aby si ten komfort neudrželi, ale zlepšili, aby to byl už obyvatelný dům moderní doby, mě napadá, nevím, elektřina, nějaký způsob jiný vytápění, třeba telefon, rádio, jestli měli a takovéhle věci.
3: Tak určitě tady zavedli elektřinu, topení tady měli na kamna, ale o těch dalších věcech to můžeme jenom spekulovat.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Neustupov.
1: Sídlilo tu mnoho rodů a dnes tu se svou rodinou žije Michal Farník, prezident Asociace majitelů hradů a zámků. Když zámek kupoval, byl v dezolátním stavu. Za socialismu v něm bylo skladiště léčiv anebo školka. Z původního mobiliáře se nedochovalo vůbec nic. Až na kamna ve velkém sále, která asi byla moc těžká na to, aby je někdo odnesl.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Teď stojíme před stěnou, kde máte fotografie. Takhle ten zámek vypadal, než jste ho pořizoval?
3: Ano, to jsou záběry z podzimu roku 2019, ještě než jsem zámek koupil.
2: Co tu do té doby bylo nebo nebylo?
3: Tak ten zámek byl vlastně několik desítek let zavřený. V době komunismu tady byl sklad léčiv, sklad nábytku, byla zde i dokonce mateřská školka. No a pak byl dlouhé roky zavřený a jak vidíte z fotografií, tak byl ve velice žalostném, špatném stavu. On byl staticky narušen, do zámku zatékalo a právě když jsme ho v roce 2020 koupili, tak nám trvalo pár let ho dát vůbec do nějakého funkčního stavu, zachránit z grafitové omítky. No a nám se objevilo asi 3 roky, když jsme zámek koupili, tak se nám tady objevila dřevomorka, tak jsme pak rok odstraňovali dřevomorku.
2: Přijde neuvěřitelný, že za těch 6 let to takhle vykvetlo úplně.
3: Tak já do toho dávám veškerou sílu, veškerou energii, takže si myslím, že se nám toho už hodně podařilo, spousty práce ještě před náma, ale za tu dobu se nám podařilo obnovit skoro 80% fasády a v tuto chvíli uvnitř zámku jsme asi nějakých 50-60%, co už máme hotovo.
1: Ať se daří zámek zkrášlovat a vrátit do něj život. Je to práce na léta. Věřte, že vím, o čem mluvím. A jak zná Michal Farník svoje zámecké sídlo? To se několika záludnými otázkami snažil zjistit Patrik Rozehnal.
2: Kolik má zámek oken, víte to?
3: 80.
2: Se ptáte, já nevím.
3: Myslím, je to tak rychlé číslo, protože my se jako tak, jak sou, nebo ne, soutěžíme, ale spíš se bavíme o tom, kdokolik má místností, tak já to vždycky, protože se mi na to lidé dost často ptají, já říkám 40 plus 1, tak to jsem tak jenom typl, ne, myslím si, že je víc ještě.
2: Je ještě místo, kam dnes na zámku zatéká?
3: Ne.
2: Když přijde bouřka, máte o něco strach? Že by se něco mohlo projevit, někdy něco utrhnout?
3: To v dnešní době nemám, spíš jenom to, že vypadne někde elektřina.
2: Co je nejstarším vybavením na zámku?
3: Madonna s dítětem, kterou jsem si koupil v aukci někde z 16. století.
2: Kolik psaníčkových z grafit zdobí fasádu?
3: Dobrá otázka, to jsem nikdy nepočítal, ale hodně.
2: A jak velké to psaníčko jedno je?
3: Tak 40x20 bych tak typoval.
2: Máte poštovní schránku?
3: Ano.
2: Jak vypadá?
3: Černá.
2: Proč černá?
3: Protože byla k dispozici, jak jsme ji kupovali.
2: Kde na zámku věšíte prádlo?
3: Ve svém bytě.
2: Věšíte vy nebo paní?
3: Tak na střídačku.
2: Co je prostorově největším exponátem?
3: Asi ty kamna v tom velkém sále.
2: Je místo, kde se necítíte komfortně na zámku, kde cítíte nějakou třeba negativní energii?
3: Ještě jsem to nezaznamenal a doufám, že to nezaznamenám. Myslím si, že jsem prošel všechny místnosti a nikde nemám negativní atmosféru.
2: Budíte se někdy ze sna díky zámku?
3: Ne. Jenom pozitivně. Ne, to bych přeháněl. Samozřejmě, když tady máme nějaké akce, což nás čekají teďka opět 5. ročník středověkých slavností, tak člověk je trošičku samozřejmě nervózní, aby všechno klaplo, aby přišlo dostatečný počet návštěvníků, aby všechno fungovalo tak, jak má.
2: Když máte chuť být sám někde, pobít v nějakém hezkém místě, tak jako si potěšit, kam na zámku jdete?
3: V ní teďka sedíme.
2: Doma. A jak tomu říkáte? Je to obývák, nebo co to je?
3: Jo, můžeme to tak nazvat, jako v obývacím pokoji.
2: Jo. jste koukali, vypadá jako obývací pokoj s klenbou historickou a s velkým prostorem, ale je tu televize i velká.
3: Ano. Asi to člověk, když tady je, tak jako vnímá ty historické malby, tak já z toho mám takový dobrý pocit.
2: Máte čas se i zasnít, anebo prostě jedete furt a musíte na něco myslet a pracovat? Máte zámek, máte práci, máte rodinu, máte toho dost?
3: Já musím snít. Já jsem pořád svým duchem malý kluk, který má pořád nějaké sny, a já jsem si ten sen v uvozovkách zmotnil, splnil, takže určitě jsem rád, že se nám to daří a že si plním ten svůj sen.
2: Co tomu říkají rodiče?
3: To bych byl velice rád, kdyby se toho dožili.
2: Nedožili?
3: Ne, bohužel. Mě otec zemřel v 50, tehdy jsem měl 17 roku, takže bohužel se toho nedožil.
2: To musí být líto, ne? Měl by radost asi.
3: Určitě. A asi to byla pro mě i taková jako ta motivace k tomu něco dokázat.
2: Takže to možná pomohlo i rozhodnout něco, jít třeba do toho?
3: Spíš v té samostatnosti, protože já jsem tehdy měl 3 měsíce před maturitou a byl to tehdy velký šok pro nás a asi mě to ocelilo a posunulo k tomu, že jsem se staral celou dobu sám o sebe.
2: Možná i tohle, ta samostatnost pomohla udělat i tohle silné rozhodnutí, obnovovat zámek, pomáhat vlastně i nám ostatním a držet tu kulturní tradici. Já za to moc děkuju.
3: Já taky. Děkuju.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. S Františkem Kinským.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: A představujeme vám zámek Neustupov. Jde o dvoupatrovou budovu se dvěma křídly na půdorysu tvaru písmene L s dvoupatrovou věží. Středověká a renesanční tvrz s výraznou novogotickou úpravou zaujala Michala Farníka natolik, že se v roce 2021 rozhodl zámek zachránit. Dnes už sám provází návštěvníky a ti se občas zastaví u zvláštního exponátu lovícího zajíce vztyčeného na zadních běhách.
2: Drží pušku.
3: Ten zajíc, já jsem ho dostal k narozeninám a musel jsem ho tady vystavit, ale všem návštěvníkům se strašně líbí, takže je to taková tady naše ochrana zámku.
2: Takže stojí za to přijet, zajíc stojící na zadních nohou, v těch předních tlapkách drží jakoby v rukách vlastně malou pušku, na zádech má ještě baťoch, čepici má na hlavě. Nějak mu říkáte?
3: Zatím ne.
2: Tak to je náš zatím ne.
3: Nemá pojmenovaní, ale moje dcera se s ním hodně rada mazlí, takže asi mu vymyslíme nějaké jméno.
2: Co to napadlo někoho, že vám takhle k narození nám dal? Vy jste sám jako lovec, že lovíte, a proto, nebo protože tu na stěnách jsou jakoby trofeje jiné, klasické?
3: Ne, nejsem lovec, ale tak to prostě mi to koupili k narození nám, že se to asi na ten zámek hodí.
1: Na zámek se můžete přijet přes prázdniny podívat sami. Otevřeno je denně kromě pondělí od 10 do 17 hodin. Projdete si s průvodcem první a druhé patro východního křídla zámku. Zastavíte se i v místnosti nad hlavním vchodem.
3: Což je největší prostor tady na zámku. Když se podíváte, tak na stropě máme i původní malby. No a i toto čeká vlastně na ty restauratorské zásahy.
2: Jsou tu i kamna podepřená, asi chtějí opravu, to jsou ta jediná, co tu zůstala, nebo to jsou jiná?
3: Asi byly tak těžká, velká, že je nikdo neodvezl, tak tady zůstali.
2: A to do té poslední doby, kdy tu byly ještě ty Elchborkové, tak to, tak to topili tímto způsobem? No to chtělo i něco silnějšího přes sebe, možná v zimě, protože prostor velký, taková kamna, nejsou malá, ale na ten prostor.
3: Určitě tak oni tehdy netopili na našich komfortních 21, 22 stupňů, ale myslím si, že to topili tak nějakých 15, 16, aby tady měli aspoň takto jako nějak příjemně.
2: Teď si připadám jak takové v malé zoo. Jsme v místnosti, kde je spousta zvířat. Na zemi, na stěnách, skoro až na stropě, od těch nejmenších, jako jsou nějaké kachny, až po obří jeleny a já nevím, co tady všechno je, i bůvol a zkus se to vzalo.
3: Tak my jsme se, teďka jsme přišli do loveckého salonku a vlastně tady máme sbírku, kterou mi věnoval pan Nantl z Moravy, vlastně jeho celoživotní sbírání trofejí, tak tady máme trofeje z Afriky, Kanady, z Jižní Ameriky, z Evropy a i z Čech a vlastně je to takové jako symbolický návrat k tomu, že Artuš Eichelburg byl taky velký sběratel vycpaných ptáků, takže jsme tady naaranžovali tuto místnost právě jako lovecký salon.
2: Máte taky vy nějakého speciálního koníčka?
3: Já jich mám několik těch koníčků, já zase sbírám porcelánové figurky.
2: Nějaké konkrétní z nějaké dané manufaktury nebo něco nějakého stylu?
3: Ano, já jsem asi zase tak symbolicky navázal, moji prarodiče měli z 30. 40. let měli tyto figurky z takové německé manufaktury M.I. Hummel a jak když jsem studoval v Rakousku, tak jsem to viděl v jednom starožitnictví a tak se mi to strašně zalíbilo, že jsem si o tom zjistil více informací, no až jsem se stal sběratelem a už v dnešní době to sbírám víc jak 25 roků.
2: Kolik to má kousku?
3: V dnešní době už přes 400.
2: Kdybychom měli posluchačům říct, v čem tkví právě dílo téhle manufaktury, v čem vás okouzlo nebo jak vypadá, v čem se vyznačuje?
3: První věc, že jsou to ručně malované figurky, že mají nádech těch 20. 30. let. Většinou jsou to figurky, postavy dětí s maminkama a prostě má to své kouzlo. Má to svůj styl a je to všechno i do dnešní doby ručně malované, protože ta porcelánka funguje a všechno je malováno ručně.
2: Když se vám podaří sehnat nový kousek, máte ho poprvé v ruce, tak co to s váma dělá? Co tak jako v hlavě, v srdci, v duši?
3: Mám radost, když mám zkompletovanou nějakou edici.
2: Jeden jediný koníček nebo ještě nějaký další?
3: Těch koníčků je asi více, ale tady ten je asi ten největší.
1: Jednou z místností je i erbovní sál, ze kterého vedou tajné dveře do soukromého bytu Michala Farníka. Ty nehledejte, spíš si vychutnejte vyzdobený sál.
2: Wow. Vykládané dřevem, ty vídeňské kříže na podlaze upravené.
3: My jsme ten erbovní sál vlastně udělali opět v neogotickém stylu. No a kdy na těch hlavních portálech vidíte ty původní šlechtické rody, které tady sídlily. No a opět celý erbovní sál je v neogotickém stylu.
2: Ten největší erb, ten je ten váš.
3: Ano.
2: A ten nápis v latině?
3: Fortes fortuna adiuvat, štěstí přeje připraveným nebo štěstí přeje silným, jakkoliv se to dá takto komunikovat.
2: To jste si dal ještě předtím, než jste začal s úpravou zámku nebo po těch zkušenostech?
3: Asi obojí, prostě asi to sedí k mojí nátuře, že já neustále pracuji a člověk musí být připraven na vše, takže to asi sedí asi ke mně.
2: No a to mi řekněte, kdo nám nese to svítidlo, ten lustr, protože tam je změť šupin, hadů, paroží, dámy s korunou, to je svatý Jiří?
3: Ne, to říká většina návštěvníků, když se jí zeptám, jestli dokážou odhadnout, o co se jedná. Je to takzvaný norimberský lustr a ty norimberské lustry se kdysi dělaly vlastně ve středověku, samozřejmě bez té elektrifikace. No a oni na tom paroží měli svíčky napíchané tak, aby mohli osvětlit celou tu místnost. No a samozřejmě každý norimberský lustr měl nějakou biblickou tématiku. Tím, že má ta daná osoba křídla, tak to není svatý Jiří, ale je to archanděl Michael.
2: Aha, jo.
3: Takže je to boj dobra se zlem.
2: To je norimberský lustr.
3: Ano, norimberský lustr, no a vlastně jak byla ta moda vracet se k tomu středověku, té gotice, no tak na konci toho minulého století vlastně ještě elektrifikovali a byla k tomu vždy zavěšena nějaká lucerna.
1: Žít na zámku není jen tak. Člověk cítí odpovědnost k předkům i budoucím generacím. Je jen jakýmsi správcem krásy, která tu stojí už po staletí. Tak ať se Michalu Farníkovi na zámku daří. A co by si on sám ještě přál?
3: Aby Neustupov zkvétal. A aby hlavně mé děti byly schopni pokračovat v tom, co jsem začal. Co bych já si osobně přál, aby Češi jezdili více po českých hradech a zámcích. Protože to je to naše české moře, my si to možná spoustu těch věcí neuvědomujeme, ale my tady máme to, co tady ostatní státy nemají. A jak jsem zmiňoval, 1700 hradů, zámků, panských sídel v České republice, to je unikum. Na tu velikost České republiky, tak myslím si, že můžeme v pohodě dát do kapsy jak Francii, tak Anglii, protože to je to, jak říkám, naše české moře a je důležité, abychom my komunikovali to, aby jsme měli ten vnitřní turismus daleko větší a aby lidé navštěvovali české památky. Já jsem rád, že v dnešní době spoustu lidí se tomu věnuje, kupuje ty historické památky a snaží se je zachránit, protože to je to naše kulturní dědictví a je dobře, že se snažíme to rekonstruovat a posouvat pro budoucí generace.
2: Co byste vzkázal těm budoucím generacím, nebo co byste přál naší zemi, našemu národu?
3: Aby vnímali ty kulturní památky jako jednu z nejdůležitějších věcí, protože si myslím, že to je ta naše historie. My bychom měli vědět, odkud pocházíme a kam chceme směřovat dál. Takže nesmíme na to zapomínat a ten stát by měl víc se dívat na to, jak zachraňovat i ty památky, které nejsou takto známé, jak ty největší, které se takto komunikují, ale že je potřeba zachraňovat, protože nemáme na to moc času. Těch kulturních památek, které jsou v dezolátním stavu, je pořád hodně a to si myslím, že je důležité, aby jsme je se snažili zachránit.

Rodovým heslem Michala Farníka na jeho erbu je Fortes Fortuna Adiuvat, neboli odvážným štěstí přeje. Buďte i vy odvážní, silní, nebojte se zachraňovat staré domy, chalupy, panská stavení a statky. Jsou součástí naší krajiny, odkazem našich předků a další generace nám budou vděčné, že jsme naši historii nenechali schátrat. Naše domy a zámky jsou dědictvím, pokladem, který si musíme hýčkat. Tak se to snaží dělat i František Kinský.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Rusko v noci podniklo další raketový útok na Kyjev. Vysoká škola Polytechnická v Jihlavě stále přijímá uchazeče o studium. Fotbalisti Španělska postoupili do semifinále mistrovství světa. Belgii porazili 2-1. I dneska nás čeká prosluněný den s teplotami do 28 stupňů. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Rusko v noci opět zaútočilo raketami na ukrajinské hlavní město Kyjev. Podle starosty Vitalie Klička zasáhly nebytovou budovu, třípatrový kancelářský komplex a hoří taky transformátorová stanice. Zatím nejsou informace o mrtvých nebo raněných. Ruské raketové útoky na ukrajinskou metropoli jsou od června intenzivnější. Přibývá hlavně balistických střel. Ty jsou hůř zachytitelné pro ukrajinskou protivzdušnou obranu. Vysoká škola Polytechnická v Jihlavě přijímá do 22. července další přihlášky ke studium pro druhé kolo přijímacího řízení. Do prvního kola se přihlásilo přes 1700 zájemců. Podmínky pro přijetí ale splnilo jen necelých 800 z nich.
3: Do druhého kola přijímacího řízení zatím podle vedení vysoké školy přišlo bezmála 500 přihlášek. Dohromady do všech bakalářských i magisterských oborů může přijmout skoro 1700 studentů. Největší zájem je letos o studium všeobecného lékařství, dále také o obory cestovní ruch, finance a řízení a aplikovaná informatika. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
2: Lidi o víkendu zažijí na nádvoří zámecké lékárny v Třeboni atmosféru Francie. Francouzské dny spojí gurmánské zážitky, hudbu a pohodu letních dnů. Podrobnosti má ředitelka zámecké lékárny Lenka Želivská.
4: Můžete ochutnat slávky na víně, chobotnici. Letos budeme mít francouzský čtenářský koutek, kde můžete si dát víno a číst si k tomu třeba životopis Louise de Finéze nebo si číst o Provence od Honzy Šmída. Sport.
2: Španělé porazili 2-1 Belgii a na mistrovství světa ve fotbale postoupili do semifinále. V něm se utkají v úterý s Francií. Zápas v 88. minutě rozhodl gólem španělský útočník Arsenalu Mikel Merino.
5: Je to pro nás velké vítězství. Po 16 letech jsme znovu v semifinále mistrovství světa. Přijeli jsme sem hrát proti nejlepším týmům planety a teď nás čeká Francie. To je zápas, o kterém jako malé dítě sníte.
2: Večer si o postup do semifinále zahraje Anglie proti Norsku. Utkání začne ve 23 hodin.
1: Počasí.
2: Na jihu Čech bude i dneska obloha prosluněná, jasná až polojasná. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 25 a 28 stupni. Na horách naměří od 19 do 22 stupňů. Vítr je slabý, odpoledne bude přechodně foukat až mírný severních směrů. Biozátěž zůstává na prvním nejnižším stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Provoz na jihočeských silnicích je aktuálně bezproblémový, nemáme hlášené žádné komplikace. Přejeme všem šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Pět hodin a k tomu ještě 4 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice v sobotu 11. července. Dobré ráno a hezký víkend přeje ze studia Luboš Voráček.

Marek Ztracený dospíval 7:45 po 5. hodině. Dobré ráno, dnes je sobota 11. července, ten dnešní den už je s tím 92. dnem tohoto roku a svátek dnes mají Olgy. Olga, její jméno, jehož základem původně je severské jméno ze staroseverského slovo Hailark, tedy svatý, a jméno se tedy většinou vysvětluje jako přinášející spásu. Tak Olgám k svátku všechno nejlepší. V roce 138 se po smrti Hadriána stal římským císařem Antonius Pius. V roce 1346 český král Karel IV. Byl zvoleným králem svaté říše římské. V roce 1412 tři mladí tovaryši, konkrétně Martin Křidelko, Jan Hudec ze Slaného a Stašek Polák, byli popraveni na Staroměstském náměstí v Praze. Sám král Václav IV. Jim kladl za vinu, že bouřili proti prodeji odpustků vyhlášenému papežem, a o propuštění mladíku jednal dokonce na radnici i mistr Jan Hus, ale marně. Po tomto incidentu pak se ještě zhoršily ty vztahy mezi Husem a Václavem IV. Vzpomeňme také rok 1619, to nad českým Jimranovem proletlo podle kroniky, tedy ohnivé mlýnské kolo, ale patrně šlo o kulový blesk. 1951 to bylo národní shromáždění, které schválilo zákon o ochraně státních hranic, a to do působnosti pohraniční stráže. O 9 let později v roce 1960 poslanci národního shromáždění schválili sociální

Bedřich Šupčík, sportovní gymnasta, první československý olympijský vítěz, který zlatou medaili získal na 8. olympijských hrách v Paříži v roce 1924 za dnes už vlastně neexistující disciplínu. To byl šplch na laně bez přírazu. V roce 1970 zemřela loutkoherečka Jiřina Skupová, v roce 2014 zemřel Tommy Ramone, americký hudebník a hudební producent, známý jako bubeník ve skupině Ramones. A ještě vzpomeňme rok 2015, to zemřel Ota Petřina, kytarista a skladatel, také textař, zpěvák a kapelník, který spolupracoval například s Hanou Zagorovou, Jiřím Kornem, Jitkou Zelenkovou, Michalem Prokopem a dalšími. 11. července roku 1920 se narodila herečka Dana Medřická. Dnes by tedy měla 106. narozeniny. 88. narozeniny by dnes měl herec Jiří Krampol a 30. narozeniny dnes má Dominik Feri, politik. Vám, kteří také dnes máte narozeniny, tak k výročí vašeho narození všechno nejlepší, ale hlavně hodně zdraví.

0: počasí.
1: Je 17:45, k tomu 3/4 minuty, máme pro vás informace o počasí. V noci bylo jasno až polojasno, nejnižší noční teploty se pohybovaly od 13 až k 9 stupni Celsia, ale v údolích mohlo být klidně kolem 1 stupně. Plus. Přes den nás čeká i nadále jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 25 až 28, na horách 19 až 22 stupňů Celsia. Vád by měl slabý, odpoledne pak přechodně až mírný vítr severních směrů, rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky budou ráno ještě mírně nepříznivé, ale přes den pak dobré a biometeorologická předpověď je dnes na snubti číslo 1 a to je mírná zátěž. A už nám přichází SMSky od vás. Ta první dnešní zpráva přišla z Plané nad Lužnicí, kde je 8 stupňů, jasno, klid. Všechny zdraví, hezký den přeje Marie. Marie, děkujeme za SMSku, ale už také píše Josef ze Zduchovic, že nad Zduchovicemi je jasná obloha a mají 12 stupňů a bezvětří. Klid a pohodu všem přeje Josef. Josefe, děkujeme a i do Zduchovic přejeme také pěkný víkend.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Na chvilku přeskočit pár školních let a vyzkoušet si to, co dělají vysokoškoláci. O prázdninách to není nic neobvyklého. Například na letní škole geografické a geologické olympiády v Praze si středoškoláci mohli zkusit, jak se přímo v potoku měří průtok vody. Za chvilku se za nimi vypravíme, ještě předtím bude zpívat Petr Muk.

0: Jednu stříbornou a 4 bronzové medaile přivezli čeští středoškoláci z nedávno evropského kola geografické a také geologické olympiády. Navázali tak na své předchůdce, kteří velmi často pak právě s těmito vědami spojili svůj profesní život. A pomáhá k tomu také tradiční geografická letní škola, která právě dnes vrcholí v Praze. Studenti si můžou vyzkoušet věci, které se běžně na školách neučí.
1: Vy se můžete pustit do mapování a s váma půjdeme měřit chemické parametry vody. Máš ten kondukťa? Nebo to
2: onesvám? Kontroluje nutnou výbavu Julie Žaliová z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v pražském parku Folimanka. A tady je cílem 40 teenagerů potok Botič.
3: Skupina první půjde měřit průtoky povákovou metodou.
2: Poprosím, a jak poslouchám další z lektorek Milenu Šepkovou, tak suchou nohou to nebude.
3: Aby se šli do toku s pásmem a naměřili tam dráhu. Jo, tak díky.
2: Dva Ondrové se navlíkli do rybářských kalhot.
4: A teď už do Botiče. Budeme vytyčovat dráhu, na které budeme měřit průtok.
5: Teď!
2: První plovák odstartoval.
6: Máme více plováků na levém, pravém břehu a uprostřed.
2: Plovák se blíží do cíle. Teď!
6: Uplaval naši vzdálenost za 2 minuty 38 sekund.
7: Máte ty časy?
8: Jednoduše vydělím vzdálenost časem a vyjdeme rychlost, která je velmi malá, 0,0348 metrů za sekundu.
2: Bylo vidět, že ten plovák nepluje rovně, že jde o to, jak fouká vítr.
8: V profesionálních měřeních by se toto zohledňovat mělo. Například můžeme měřit rychlost taku přímo hydrometrickou vrtulí, případně i metody využívající ultrazvuk Dopplerův efekt.
2: Vysvětluje 15-letý student Ondřej Martinák.
9: Jsou to právě věci, které jsou nad rámec středoškolské výuky a většinou se dělají vlastně až při studiu na vysoké škole.
2: Říká Jakub Jelen z Univerzity Karlovy.
1: Tam šlo do vodní kaskády a počkáme, až se to ustálí a koukneme, kolik nám to naměřilo.
2: Takže musíte spolupracovat.
10: pH 8,51, takže to mírně zasadíte.
11: Je to takové procvičení mozkových závyků, jako i po prázdninách. A je to geografie, to, co mě baví, že to je nejblíž k tomu běžnému životu se všech těch věd.
2: Svěřuje se Vítek ze Zlína, kterého teď čeká v srpnu mezinárodní kolo geografické olympiády a bronz tam loni získal Vojtěch Nádvorník.
12: Určitě půjdu studovat geografii, předpokládám, že spíše sociální a následně by mě bavilo pracovat třeba v územním plánování nebo ve vzdělávání.
2: Z letní školy geografie na pražské Folimance Eva Kézrová, Český rozhlas.

0: Zprávy a Petra Pitra.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Policie prověřuje požár výškové budovy v bývalém Baťově areálu ve Zlíně jako možné obecné ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi hrozí až 5 let vězení. Celková škoda ještě vyčíslená není. Hořet začalo v budově 34 ve čtvrtek ráno. Většina se už zřítila, ve zbytku je poškozená statika. Hasiči na místě budou minimálně do zítřka. Kasárenská ulice v Českých Budějovicích je znovu průjezdná. Uzavírka souvisela s napojením teplárenské sítě na nový justiční areál, který vzniká v bývalých Žižkových kasárnách. Teplárně se podařilo teplovod dokončit o 3 týdny dřív. Na Jeleních vrších na Prachaticku se dneska koná Hyšperský den, který návštěvníkům připomene, jak se před stovkami let plavilo dříví. Akce začne ve 12 hodin, krátce po 14. pak začne ukázka plavení dříví s připomínkou historie Schwarzenberského plavebního kanálu. Vodařství bylo v roce 2022 zapsané na seznam nemateriálního kulturního dědictví UNESCO. Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel doběhla 3. na mítinku Diamantové ligy v Monaku. Vyhrála olympijská šampionka Paulinová z Dominikánské republiky před Američankou Butlerovou. Jih Čech bude dneska jasný až polojasný s teplotami do 28, na horách do 22 stupňů. Vítr je slabý, odpoledne bude přechodně zesilovat na mírný a biozátěž je nízká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Provoz na jihočeských silnicích je minimální, nemáme hlášené žádné komplikace ani nehody. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Je 17:30 a k tomu 2 a čtvrt minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Pěkné sobotní ráno. 1, 3, 5, 7 a 9. A pak ještě 7, 5, 3 a 1. Tak říká vám něco tato číselná řada? Podle odhadů se má jednat o datum, kdy slavnostně začala stavba Karlova mostu v Praze. Je to tedy 669 let. My se k tomu za chvilku vrátíme, řekneme se k tomu ještě víc, ale teď bude zpívat Karel Černoch.

0: Pražané si připomněli položení základního kamene Karlova mostu v Praze. Po památce například prošel také průvod středověkých tanečníků a hudebníků. Císař Karel IV. Stavbu podle hypotézy astronoma Zdeňka Horského zahájil 9. července roku 1357 v 5 hodin a 31 minut.
1: Je 5 hodin ráno a Karlův most se právě přesunul do 14. století. Vyrazila na něj družina vedená císařem Karlem IV. V historickém oděvu se do něj zapojila i Jana Počtová.
2: Historie je důležitá pro každého. Kdo nezná historii, musí ji opakovat. Je nevzdělaný a neumí žít mezi lidmi.
1: Krátce po 17:30 dorazil průvod před muzeum Karlova mostu, aby mohl císař poklepat základní kámen. Karla IV. Stvárnil historik umění Miroslav Smaha.
3: Je to pro mě skutečně stresující, protože mi na tom hodně osobně záleží. Karel IV. Je můj veliký životní vzor.
1: Položení základního kamene organizátoři slaví k 9.7. roku 1357 v 5 hodin a 31 minut. Datum totiž vytváří řadu lichých čísel. Přibližuje převozník pražský a ředitel Muzea Karlova mostu Zdeněk Bergman.
4: Toho matematického astronomického data 13579731 je vlastně okamžik, který vymodeloval profesor Horský, matematik a astronom.
1: Lidé asi znají tu legendu, že se do Malty v Karlově mostě přidávaly vajíčka. Kde se tahle legenda vzala?
4: Tak musíme říci, že legenda je to, že obyvatele Velvár na stavbu Karlova mostu přivezli vajíčka natvrdo, ale to, že v Maltách Karlovo mostu vajíčka byla, je nesporný fakt.
1: Na tom, jestli jsou v Maltě Karlova mostu vajíčka, se ale odborníci neshodují. V roce 2010 to vyvrátili vědci z Vysoké školy chemicko-technologické. Z Prahy Josef Beneda, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Informace o počasí přichází ve 6:45. V noci bylo jasno až polojasno, nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 13 až 9 stupni Celsia, ale v údolí bylo i kolem 1 stupně. Přes den nás čeká i nadále jasno a polojasno, nejvyšší teploty 25 až 28, na horách 19 až 22 stupňů Celsia. Vád by měl slabý, odpoledne pak přechodně až mírný, vítr severních směrů, rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky budou ráno ještě mírně nepříznivé, ale přes den pak dobré a biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1. To je mírná zátěž. Zítra v neděli bude převážně polojasno, nejnižší noční teploty z dneška na zítřek 14 až 10 stupňů, nejvyšší denní teploty zítra 24 až 28 stupňů Celsia. Zítra by měl vát slabý, odpoledne přechodně až mírný, severozápadní až severní vítr, rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu. Dobré ráno.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice. Aneb jihočeské příběhy od jihočeských autorů. Letní rozhlasové četby vysíláme od 29. června do 28. srpna. Poslouchejte od pondělí do pátku krátce po 18. hodině.

Tipy pro volný čas. 10 minut před 6 hodinou pro vás máme pár tipů, kam zajít. Pokud vás láká romantika starých časů, zaměřte dnes do Tábora. Historická Elinka vyjede na Křižíkovu trať do Bechyně v 9 hodin a 18 minut a znovu pak ve 13 hodin a 18 minut. Legendární Bobinka nabídne jízdy v 9 hodin a 35 minut a ve 13 hodin a 35 minut. Cestou vás čeká pak jedna z nejkrásnějších železnic u nás, slavná Bechyňská duha, i možnost zastavit se v Bechyni na výstavě věnované historii této jedinečné tratě. Milovníci klasické hudby si mohou večer dopřát krásnou tečku za letošními třeboňskými nocturny. Ve 20 hodin rozezní nádvoří třeboňské radnice slavnostní podsta Emě Destinové. Filharmonii Bohuslava Martinů povede dirigent Robert Koužík a přidají se také špičkoví solisté. Rodiny s dětmi mohou odpoledne zamířit k zámku Červená Lhota. V 15 hodin tam začne pohádka o zamilované Ježibabě v podání divadla Divadelní lázně. A kdyby se zatáhlo, tak představení se bude hrát i přesto, bude se hrát pod střechou. V Borovanech dnes se rozvoní borůvky, borůvkobraní zaplní areál kláštera řemeslným jarmarkem, muzikou, divadlem, kejklíři i soutěží o nejlepší borůvkové kredíky. Kdo má rád letní festivaly se vším všudy, tak ten si v Borovanech o víkendu přijde na své. Na zámku v Blatné ve 21 hodin se vrátí zámecké stromy, se vrátí mezi zámecké stromy šíleně smutná princezna. Tuto slavnou filmovou pohádku oživí nové divadelní nastudování s Janem Cinou, Veronikou Kohoutovou a Oldřichem Navrátilem. Do zoologické zahrady v Táboře můžete vyjet už na 15:00 odpoledne. Bílý lev a lvice budou slavit narozeniny a jejich slavnostní krmení bývá velkou atrakcí. Na Jeleních vrších na Šumavě začne ve 12 hodin Hiršperský den. Krátce po 14. hodině uvidíte tradiční plavení dřeva švarcimerským plavebním kanálem, které připomene staré šumavské řemeslo v plné parádě. Rokové publikum si může pak večer dopřát a užít festival Pod lípou v Jámě u Mičovic. Na pódiu pak dechovku, která bude hrát přes den, vystřídají kapely Roxor, Seven a Worghofk. A pokud máte rádi originální tvorbu, zastavte se v českokrumlovském portu 1560. Od 10 do 19 hodin tam najdete Mint Market s desítkami českých designérů a zároveň také Street Food Festival. Takže potěšíte oči i chuťové buňky.

představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.

0: je 6 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Sněmovna i přes kritiku opozice schválila novelu stavebního zákona. V Borovanech na Českobudějovicku začíná dvoudenní festival borůvkobraní. V záchranné stanici Makov na Písecku se vylíhlo 7 mláďat vzácné sovy pálené. Dnešní maximální teploty budou na jihu Čech kolem 26 stupňů. Dobré ráno vám přeje Petra Pitra. Zrychlit a zjednodušit povolování staveb má novela stavebního zákona, kterou prosadili ve sněmovně poslanci vládní koalice. K povolení stavby má stačit jedno sloučené stavební řízení vedené jedním úřadem a zakončené jedním razítkem. Opozice byla proti, novelu dlouhodobě kritizuje.
2: Opoziční poslanci u řečnického pultu znovu opakovali své argumenty. Podle místopředsedy poslanců TOP 09 Michala Kučery novela stavební řízení nezrychlí.
3: Tento zákon nepřinese rychlou výstavbu bez zbytečného papírování, ale chaos, zmatek a průtahy.
2: Opoziční kritiku znovu odmítla ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z Hnutí ANO.
4: Naším cílem je, aby se v Česku stavělo rychle, jednoduše, při dostatečné a relevantní ochraně všech veřejných zájmů.
2: Novelu stavebního zákona teď dostanou k posouzení senátoři. Jana Čermáková, Český rozhlas.
0: V Borovanech na Českobudějovicku dneska začíná 20. ročník gastronomického festivalu borůvkobraní. V areálu kláštera můžou lidi navštívit řemeslný jarmark nebo ochutnat borůvkové speciality. Informace doplňuje referentka kultury Klára Němcová.
5: Vystoupí 5 folklorních souborů, dechová kapela, vařit bude Petr Stupka s Českým rozhlasem a dozvíte se více o borůvkách od zahradníka Pavla Chlouby. Pokřtíme knížku Borovanská vařička, kde jsou recepty pozbírané od našich pamětníků.
0: V záchranné stanici Makov na Písecku se letos podařilo odchovat další mláďata u nás silně ohrožené sovy pálené. Zoologové je pak vypustí do volné přírody. Podrobnosti dodala ošetřovatelka Kristýna Nohejlová.
6: My teď ve stanici vlastně máme 7 mladých sov a ty pocházejí od 2 handicapovaných párů. A je to vlastně věc, kterou děláme dlouhodobě, že využíváme vlastně ty zachráněná zvířata, dáváme je do páru a oni se pak mohou rozmnožovat a my pak můžeme přímo takhle zvyšovat biodiverzitu naší přírody.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech bude i dneska obloha prosluněná, jasná až polojasná. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 25 a 28 stupni. Na horách naměří od 19 do 22 stupňů. Vítr je slabý, odpoledne bude přechodně foukat až mírný severních směrů. Biozátěž zůstává na prvním, tedy nejnižším stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: I tentokrát mám pro řidiče dobré zprávy. Na jihu Čech se jezdí bez problémů a bez nehod. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: $100 za parkování daleko od stadionu anebo za jízdenku na vlak ke stadionu, i když běžně stojí asi 8x méně. Desítky tisíc lidí tyto částky ale platí ještě navíc už tak velmi drahým vstupenkám na fotbalové mistrovství světa. O složité dostupnosti amerických stadionů uslyšíte za chvilku v dalším zápisníku ze šampionátu. Stane se tak ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, který aktuálně posloucháte 4 minuty po 6. hodině v sobotu 11. července. Dobré ráno, hezký víkend přeje ze studia Luboš Voráček.

0: Fotbalisté Francie vyřadili v prvním čtvrtfinále mistrovství světa Maroko a tak už ve hře zbývá 7 týmů a 6 stadionů, na kterých se ještě bude hrát. Ty americké často stojí daleko za městem a není snadné ani levné se k ním dopravit. K nejhůře dostupným během letošního šampionátu právě patří stadion za Bostonem, kde Francie a Maroko hráli. Kvůli dopravnímu kolapsu v okolí stadionu se tisíce fanoušků nedostali na tribuny včas. Přitom také i v Americe to jde i jinak.
1: Široko daleko kolem stadionu v Bostonu se tvoří obrovské zácpy. Z centra města je to víc než hodina cesty a kdo se vydal autem, má velké starosti s parkováním. Ale zase majitelé zdejších pozemků na tom docela dost vydělávají.
2: Private lot were $100 per car.
1: Jessica na jednom z travnatých pozemků ukazuje přijíždějícím, kde je ještě místo a říká, že tady na soukromém pozemku mezi domy a zahrádkami stojí dnes parkování $100. A kdo neměl rezervaci předem, tak má smůlu. Romeo s manželkou zaparkovali s velkými potížemi o značníku zdál, říkají mi ve špalíru lidí, se kterými mířím podél silnice ke stadionu. Stálo je to i tak $50, tedy přes 1000 korun, a stejně musí šlapat skoro 3 kilometry pěšky. V těchto místech by to ale prý bylo za $200. Rádi by jeli třeba vlakem jako v jiných městech, ale tady podle Romea neexistuje pohodlný způsob dopravy. Spěchají, protože je jasné, že do výkopu utkání to stejně jako tisíce dalších na tribunu už nestihnou. Ovšem ne na všech amerických stadionech je situace s dopravou tak složitá jako tady v Bostonu. Třeba v Seattlu se hrálo přímo v centru města a ti, kdo tam bydlí, mohou chodit na stadion doslova v papučích. Johna jsem tam potkal, jak venčil psa, opravdu jenom v žabkách.
3: Bydlím kousek jižním směrem od stadionu a je to paráda mít stadion takhle po ruce. Seattle je sportovní město a můžete si tu koupit lístek na fotbal nebo na baseball i na poslední chvíli a jste tam pěšky za několik minut. Slavit se dá po zápase přímo tady. Je tu hned u stadionu spousta restaurací, hospod a barů. Tak jako v Evropě, kde jsem taky navštívil nějaké zápasy. Proto mám Seattle tak rád. Jiná americká města tohle nemají. Obvykle je stadion za městem a kolem je to samé parkoviště. Nemá to ducha. Za to tady lidi žijí. Ty domy okolo jsou bytovky. Takže jsem věděl, že Seattle během šampionátu

0: musel dát skoro stovku. A to cenu dotují soukromé firmy, jinak by ji dopravce nastavil ještě vyšší. I tak zřejmě vykáže mnohamilionové ztráty a místní politici se dohadují s FIFA, kdo situaci způsobil.
1: In addition to that, they're not allowing regular commuters who take New Jersey Transit to get to their jobs.
0: Steven taky připomíná, že v den zápasu tuto frekventovanou trať mají na mnoho hodin i ve špičce vyblokovanou pouze fanoušci a spousta místních, kteří denně pendlují z New Jersey do New Yorku kvůli práci, má zkrátka smůlu. Právě v New Jersey se příští týden v neděli bude hrát finále šampionátu. Ze Spojených států Jan Kaliba, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Za půl minuty bude 6:45, máme pro vás informace o počasí. V noci bylo jasno až polojasno a nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 13 až 9 stupni Celsia, ale v údolí mohlo být klidně i kolem 1 stupně nad nulou. Přes den nás čeká jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 25 až 28, na horách 19 až 22 stupňů Celsia. Vár by měl slabý, odpoledne pak přechodně až mírný vítr severních směrů rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu. Rostylové podmínky budou ráno ještě mírně nepříznivé, ale přes den pak dobré a biometeorologická předpověď je dnes na jedničce, to je mírná zátěž. Podíváme se ještě na SMSky, které nám posíláte, abychom se dozvěděli, jak pak je u vás za oknem. Zprávy posíláte ve tvaru, který je CB, pak je mezera, píšete počasí, znovu mezera, pak už dopisujete text zprávy a vše odesíláte na číslo 90 011 03. Tuto službu pro nás zajišťuje společnost ATS.

0: Praha cena jedné zprávy jsou 3 koruny. A přišla SMS-ka také z Větřín, kde je 13 stupňů, jasno, zdraví Zuzka a Honza. Děkujeme za zprávu, do Větřín také zdravíme. V Trhových Svinech je jasné ráno, 10 stupňů, pohodový den všem přeje a zdraví Boža. Božu děkujeme, i do Trhových Svinů zdravíme. V Jindřichově Hradci u nádraží je jasno, klidno a 10 stupňů. Pěkný víkend přeje všem Milan. Milane, i vám děkujeme za zprávu. A ještě tu mám zprávu ze Strakonic, kde je jasno, 12 stupňů. Všem stále zdraví a pohodu přeje Jindra. Jindro, děkujeme a do Strakonic také přejeme. Hezký víkend.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvos, zámek Týnec u Klatov.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
0: Před více než 60 lety začínali v londýnských klubech a dnes vydávají své pořadí, nebo respektive včera tady vydali, v pořadí už 25. album. A dokazují tedy, že stále rok je stále naživu a určitě nepatří do muzea. Rolling Stones včera fanouškům nadělili novou desku, kterou vám za chvilku představíme, ale ještě předtím je tady kapela Krištof.

0: 25. studiové album, 4 slavní hosté a kapela, která odmítá zpomalit. Rolling Stones vydávají novinku Foreign Tongues. Nahrávku znovu produkoval Andrew Watt, který stál také už u jejich předchozího alba, které se jmenuje Hackney Diamonds a je z roku 2023.
1: První ochutnávku z nové desky nabídli Rolling Stones fanouškům už 5. května. Single In The Stars potvrdil, že po úspěchu zmíněného alba Hackney Diamonds kapela rozhodně nekončí. Na tiskové konferenci se novináři Micka Jaggera, který 26. července oslaví 83. narozeniny, ptali nejen na nové album, ale i na to, odkud po tolika letech bere energii.
2: That's just being fit, you know, and you have to work at that. Whatever age you are, and if you're my age, you have to really work at it.
3: Je to hlavně o kondici, na té musíte pracovat v každém věku. A když je vám tolik, co mě, tak o to víc. Bez disciplíny a spousty tvrdé práce by to prostě nešlo. Jasně, dneska už nedokážu všechno, co jsem zvládal v 21, ale zase umím jiné věci.
1: A na otázku, jestli nové album vezmou na turné, odpověděl.
3: To bych si moc přál. Opravdu bych chtěl s tímhle albem vyrazit na turné a doufám, že se to podaří co nejdřív.
1: Na nové desce znovu spolupracovali s producentem Andrewem Wattem. Ten už na předchozím albu ukázal, že dokáže zachovat typický zvuk Stonů a zároveň mu dodat současnou energii. Ani tentokrát nechybí výrazní hosté. Paul McCartney, Robert Smith The Cure nebo Chad Smith z Red Hot Chili Peppers. Silnou emocí na nové desce je také připomínka bubeníka Charlieho Watse. Na albu totiž zazní jeho dosud nevydaná studiová nahrávka, která vznikla ještě před jeho úmrtím v roce 2021. Pro fanoušky je to symbolické propojení minulosti se současností. Co se týče červeného obalu nové desky, ten je na první pohled trochu znepokojující. Nabízí výtvarně pojatý portrét, ve kterém se tváře Micka Jaggera, Keitha Richardse a Ronnieho Wooda prolínají do jediného obrazu, připomínajícího karikaturu. Výrazné jsou zpěvákovi velké rty, Richardsův typický šátek a Woodův křivý nos. Když se v roce 1962 dali v Londýně dohromady, nikdo netušil, že z nich vyroste jedna z nejúspěšnějších kapel hudební historie. Rolling Stones prodali odhadem přes 250 milionů desek, byli uvedeni do rock'n'rollové síně slávy a už více než 60 let patří k symbolům rock'n'rollu. Alžběta Havlová, Český rozhlas.

0: Máme pro vás zprávy, které připravila Petra Pitra.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Policie i letos kontroluje vodáky na českých řekách kvůli alkoholu. Při splouvání nesmí vůdce malého plavidla na vybraných úsecích řek ze zákona překročit limit 0,5 promile alkoholu v krvi. To platí i pro kajakáře, kormidelníky na kánojích a raftech a pro lidi na paddleboardech. Za porušení může dát policie až 100 000 pokutu nebo zakázat další plavbu. Nové veřejné toalety jsou otevřené u dětských hřišť na Palackého náměstí a v parku Dukelská v Českých Budějovicích. Služba je kontroluje a myje několikrát denně. Město zatím počítá s provozem v průběhu letní sezóny, tedy do konce září. Lidi za využití toalet zaplatí 10 korun. Tradiční setkání veteránů, nazvané mezi dvěma branami, začíná dneska v Telči. Od 10 hodin dopoledne budou na náměstí Zachariáše z Hradce k vidění desítky vozů vyrobených do roku 1939. Pak bude na programu soutěžní jízda a výjížďka. Večer a v neděli dopoledne bude setkání pokračovat v tamním muzeu techniky. Ve Wimbledonu se uskuteční první české finále v historii. Na londýnské trávě se o premiérový grandslamový titul utkají Linda Nosková a o příčku níže nasazená Karolína Muchová. Duel začne v 17 hodin. Jih Čech bude dneska jasný až polojasný s teplotami do 28 a na horách do 23 stupňů. Vítr je slabý, odpoledne zesílí na mírný a biozátěž je nízká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Bez komplikací a bez nehod tak se jezdí na jihu Čech. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Je 6:30, k tomu 2 minuty. V sobotu ráno posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Tak pěkný celý víkend. Bystrický hřbitov teď nově ozařuje strom se světelky místo listů. Pod ním budou uložené stovky urn. Co urna, to jeden zářící krystal. Pozůstalí je budou dokonce moc ovládat. Za chvilku o tom řekneme ještě více, ale ještě předtím je to kapela Jelen, Míša Tučná.

0: Hřbitov v Bystřici nad Penštejnem má nové a netradiční kolumbárium. Pod zem se vejde 600 uren, nad zemí z nich pomyslně roste umělý strom se světelnými krystaly ve tvaru listů. Jde teprve o druhé takové kolumbárium v České republice. Po zahájení pochování budou moc pozůstalí jednotlivé listy stromu ovládat jako připomínku na své blízké.
1: Tak tady máme tablet, který vlastně na něj kliknete, tak se zobrazí jakoby náhrobky na hrobech, to znamená jména těch zesnulých, s tím, že tam je samozřejmě ten rok narození, tak jak to bývá na náhrobcích.
2: Rozklikává bezpartijní starosta Bystřice Martin Horák tablet, který je připevněný ke skleněné stěně kolem nového kolumbária. Tam už se automaticky nabízí první tři, zatím modelové profily zesnulých i s fotografií.
1: Potom, když tam ta rodina nahraje si své údaje o tom zesnulém, tak tam můžou být údaje, kdo to byl, kde pracoval, tak dál. Má tam nějaký prostor, uložiště, kde si může nahrát vlastně nějaké věci, fotografie a tak dále.
2: Na kolumbáriu ve tvaru stromu jsou stovky svíticích lístků. Ty budou moct pozůstalí ovládat buď přes tablet nebo vzdáleně přes mobilní aplikaci. Vybrané lupeny začnou při vzpomínce pulzovat, případně můžou lidé na místě svůj konkrétní lístek dohledat.
1: To znamená, že si ho přímo zvýrazníte, když tady jste v aplikaci nebo klidně můžete jít na tom tabletu. Se podíváme na někoho nového, jiného, to zase dotykem zvýrazníme. A tady svítí.
2: Zatímco zkoušíme všechny možné funkce světelných listů, přichází si nové kolumbárium prohlédnout i pan Milan.
3: No, velice pěkný, mě se to líbí.
2: O estetiku nakonec ale až tolik nejde. Kolumbárium na poměrně malém prostoru pojme dohromady 600 uren.
3: Pěkný číslo.
1: To je právě ta myšlenka toho, že prostě ten hřbitov nemůžeme nafouknout, takže hledáme nějaké řešení a tohle samozřejmě někdo řekne, že je to kýč. Jasně, pro někoho je to kýč, pro někoho je to zase a hlavně pro město je to v podstatě nějaká myšlenka, že v kořenovém systému vlastně jsou uroženy ty pozůstatky vlastně zemřelých. Jo.
2: Martin Horák proto kvituje hlavně navýšení kapacity hřbitova. A ačkoliv zní celý koncept nového kolumbária trochu složitě na techniku a ovládání, podle majitele dodavatelské firmy Dalibora Nováka by měl obsluhu zvládnout každý.
4: My jsme to naladili tak, že i starší občané mají možnost si ten lísteček rozsvítit třeba jenom přes jednoduchý čtyřmístní pin právě na té dotykové obrazovce, pokud nemají telefon, takže v té interaktivitě jsme šli tomu hodně naproti, aby to bylo pro každého.
2: Ačkoliv strom ve skleněném přístřešku v Bystřici už svítí, zatím není skolaudovaný, takže do kolumbária ještě nelze urny vkládat. Nicméně podle Martina Horáka už se ozývají první zájemci o jeho využití a od konce prázdnin chce radnice systém na ukládání uren zprovoznit. Z Bystřice nad Pernštejnem, Tereza Pešoutová, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Minutu a půl před 6:45 jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem. Tam drží dnes službu meteorolog Petr Friebauer, stejně jako včera. Přeji dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pane Friebauere, jak vypadá aktuálně situace?
2: Na jihu Čech máme jasno a beze srážek. Beze srážek je to i bez zbytku republiky a více oblačnosti se vyskytuje převážně na Moravě a ve Slezsku. Počasí v České republice ovlivňuje výběžek vyššího tlaku vzduchu zasahující nad naše území od severozápadu. Teploty na jihu Čech se pohybují od 10 do 16 stupňů Celsia a na horách v údolích se pohybují kolem 1 stupně Celsia. A nejnižší teplotu dnes naměřila opět Kvilda Perla, a to -0,5 stupně Celsia. V Českých Budějovicích je aktuální teplota 13,5 stupně Celsia, fouká slabý jihozápadní vítr 1 metr za sekundu a tlak přepočtený na hladinu moře je 1018 hektopaskalů a aktuálně lehce stoupá. Churáňov, tam je také jasno, teplota 15 stupňů Celsia a vítr slabý severovýchodní 3 metry za sekundu.
1: A jak bude přes den?
2: Odpoledne bude polojasno až jasno a stále beze srážek. Maximální teploty dnes vystoupají na 25 až 28 stupňů Celsia, na horách kolem 22 stupňů Celsia. Vítr bude foukat mírný, severních směrů 2 až 5 metrů za sekundu a později večer bude slábnout. Biopředpověď pro dnešek je na jednice, tedy mírná zátěž.
1: Pane Friebauere, jaké jsou teplotní rekordy k 11. červenci?
2: Nejvyšší teplota byla naměřena v roce 1984, a to 36,4 stupně Celsia, takže dneska rekordy překonávat nebudeme. Ta nejnižší minimální teplota potom v roce 1938, a to 4,8 stupně Celsia.
1: Jak je to se sluncem? V kolik vyšlo a v kolik zapadne?
2: Slunce dnes vyšlo v 5 hodin a 10 minut a zapadat bude ve 21 hodin a 5 minut.
1: A ještě jedna otázka, v noci a zítra bude jak?
2: Bude to dost podobné, bude jasno až polojasno, zítra odpoledne přechodně až oblačno a později odpoledne a večer bude oblačnosti opět ubývat. Dále nás bude ovlivňovat výběžek vyššího tlaku vzduchu. Minimální teploty se budou pohybovat mezi 13 až 10 stupni Celsia a ty maxima budou stejné jako dneska mezi 25 až 28 na horách kolem 22 stupňů Celsia. Vítr bude v noci slabý, během zítřejšího dne potom mírný, severních směrů 2 až 6 metrů za sekundu a zítra večer bude opět slábnout. Biopředpověď bude také na jednice, mírná zátěž.
1: Říká meteorolog Petr Friebauer. Tak za to díky pro tuto chvíli a za hodinu naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
3: V nedělním Vltavínu si připomeneme, kdo byli Vlachové nebo Vlaši, jak se sem a odkud dostali a co tady u nás původně dělali. A poté se ještě jednou vrátíme do zámku ve Stráži nad Nežárkou. Tak nezapomeňte Vltavín v neděli po zprávách v 9. K poslechu vás zve Zdeněk Zajíček.
1: I se zmijemi se dá skamarádit, tvrdil nedávno zesnulý Karel Beran, když vzpomínal na své dětství. Za chvilku na Karla Berana zaspomínáme, ale ještě předtím zaspívá Eva Farná.

0: Ve věku 92 let zemřel v Písku Karel Beran, pamětník, inženýr v Příbramských dolech, také hudebník, spjatý především s Čimelicemi. Narodil se sice v Praze, když ale byl malý, tak lékař doporučil jeho otci život na venkově a proto se odstěhoval dědečkovi a babičce na Podbrdsko. My si Karla Berana dnes po 17. hodině připomeneme reprízou pořadu Jihočeši, ale tady už je malá ukázka.
1: Byl jsem tam sice jenom asi 3 roky, ale já jsem se tam tak žil s přírodou, že jsem kamarádě i se zmijema, poněvadž tam bylo mezi sedlicí a zelenama, co stála naše chaloupka, tak kousek za námi byl takový vrchčí les kamenitej. Tam se vyhřívaly zmije na kamenech a já jsem kolem ně chodil, nevšímal jsem si, oni si nevšímali mě. Do té doby, než jsem najednou šlápnul omylem, no ale srazil jsem jí z nohy za pod kořen, takže se nic nestalo. No ale jak říkám, tam opravdu děda mě tak nějak přivedl už na to, že je třeba se v životě o něco starat i manuálně. On byl sám předák na Rudných dolech Příbrami a chodil do Bohutína z téhle samoty 2 hodiny tam a 2 hodiny zpátky přes okraj lesa a to všem, když mi tam i přijeli, tak už byl v důchodu.
2: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Je 7 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Děti by mohly strávit v mateřské škole povinně o rok víc, plánuje to ministerstvo školství. Lidi můžou na Vysočině za třetikorunový poplatek očesat třešně u silnice. Francouzské dny představí o víkendu v Třeboňské zámecké lékárně francouzskou gastronomii a kulturu. Dnešní teploty na jihu Čech vystoupají k 28, na Šumavě ke 23 stupňům. Příjemné ráno vám přeje Petra Pitra. Děti možná budou muset chodit do školky povinně 2 roky, plánuje to ministerstvo školství. To si od změny slibuje, že se jim bude v začátku školní docházky dařit líp než teď, kdy je povinný rok.
2: Čím dříve podle ministra školství Roberta Plagy za ANO děti dostanou podporu a začnou se připravovat na školu, tím vyšší mají šanci ji zvládnout dobře. A změna má pomoct i základním školám, aby do prvních tříd přicházely děti lépe připravené.
3: Školy potřebují více psychologů, speciálních pedagogů a odborníků, kteří pomohou dětem i učitelům. A pomoc musí přijít co nejdřív, už v mateřské škole.
2: I podle asociace předškolní výchovy může delší čas ve školce dětem usnadnit nástup do první třídy, říká předsedkyně jejího výboru Hana Splavcová.
4: V České republice sice máme zavedené povinné předškolní vzdělávání pro 5leté děti, ale i tak se nedaří některé děti aktivně do předškolního vzdělávání zapojovat.
2: Podrobnosti změny chce ministerstvo představit v září. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
1: Na tisících třešní podél cest teď na Vysočině dozrává ovoce. Celkem je u krajských silnic přibližně 200 tisíc stromů, polovina z nich ovocných. Lidi je můžou sami očesat, potřebují k tomu ale povolení správce silnice. Bez něj je trhání ovoce ze stromu přestupkem, upozorňuje výrobní náměstek krajské správy a údržby silnic Martin Jakubec.
5: Pokud někdo chce si třešně, švestky, hrušky okolo silnic očesat, pozbírat, tak nejlepší je zajet na konkrétní cestmistrovství. Máme nějaký daný ceny za stromy podle typu ovoce. Myslím, že jablko je za strom 30 korun, hruška za 50, třešeně za 30.
1: Lidi o víkendu zažijí na nádvoří zámecké lékárny v Třeboni atmosféru Francie. Francouzské dny spojí gurmánské zážitky, hudbu a pohodu letních dnů. Podrobnosti má ředitelka zámecké lékárny Lenka Želivská.
6: Můžete ochutnat slávky na víně, chobotnici. Letos budeme mít francouzský čtenářský koutek, kde můžete si dát víno a číst si k tomu třeba životopis Louise de Finese nebo si číst o Provence od Honzy Šmída.
0: Počasí.
1: Tlak vzduchu byl v 6 hodin ráno v Českých Budějovicích 1018 hektopaskalů. Obloha na jihu Čech je jasná, odpoledne čekáme přechodně polojasno. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 25 a 28 stupni, na horách naměří od 20 do 23 stupňů. Vítr je slabý severních směrů, odpoledne pak zesílí na mírný. Biozátěž zůstává na prvním nejnižším stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Provoz na jihočeských silnicích je stále klidný a nemáme hlášené žádné nehody. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Slavný Wimbledon určitě vyhraje česká tenistka. Do finále totiž postoupili Karolína Muchová a také Linda Nosková. Něco podobného se na Grand Slamu stávalo naposledy ještě v československé éře. A připomene to také za chvilku i slavná Martina Navrátilová. Uslyšíte ji ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, který aktuálně posloucháte 4,5 minuty po 7. hodině v sobotu 11. července. Dobré ráno a hezký den i celý víkend přeje ze studia Luboš Voráček.

0: Tenistky Karolína Muchová a také Linda Nosková postoupily do finále Wimbledonu a dnes odpoledne si zahrají o titul v ženském singlu. Muchová vyřadila Američanku Coco Gauffovou 12-10 v rozhodujícím tiebreaku třetí sady a Nosková Martu Kostiukovou z Ukrajiny 2x6-4. Poprvé od rozdělení Československa bude mít Česká republika oba finalisty Grand Slamové dvouhry.
1: Je to neuvěřitelné. Já když jsem viděla čtvrtfinále, jsem říkala, je to možný, ale asi nepravděpodobný, ale je to neuvěřitelný úspěch.
2: Martina Navrátilová, držitelka 18 Grand Slamových titulů ženské dvouhry a mnoha dalších rekordů, byla součástí výjimečné éry. Tehdy už po emigraci nějakou dobu reprezentovala Spojené státy americké, ale okamžitě si teď vybavuje finále Australian Open z roku 1989, kdy proti sobě bojovali Ivan Lendl a Miloslav Mečíř, oba s tehdejší československou vlaječkou u svého jména.
1: To bylo Lendl s Mečířem, což byl Slovák.
2: Teď je to tedy poprvé, kdy se utkají dvě české tenistky ve finále Grand Slamu a Linda Nosková z toho má obrovskou radost.
3: Pyšná na nás obě, myslím, že i Česko je na nás pyšný. Wimbledon je jeden z největších, ne-li největší turnaj na světě, takže jsem strašně ráda, že jsme to obě dokázali. Myslím, že to dopadlo asi nejlíp, jak mělo.
2: Vyprávěla Linda Nosková, která šla na kurt půl hodiny po postupu Karolíny Muchové a ještě tak získala čas na to napínavý duel dokoukat.
3: Koukala se mnou. My jsme to měli na všech obrazovkách vlastně v tělocvičně a musím říct, že moc se nedívám na zápasy ostatních hráček, takže tohle bylo trošku i jako nervóznější pro mě a samozřejmě jsem KF fandila.
2: To Karolína Muchová to měla obráceně. Se závěrečným míčkem Lindy Noskové jí začaly ve Wimbledonu mediální povinnosti a taky ona mohla úspěch krajanky okomentovat.
3: S Lindou trénujeme normálně i skoro na každém turnaji, takže to pro mě bylo takový jako fajn a popřáli jsme si hodně štěstí, dobře jsme se rozehráli. Vyšlo vám to oběma a jsem za ně ráda, že jí to vyšlo taky.
1: Češka vyhraje, tak jsem moc ráda a pyšná.
2: Je pyšná také slavná česká rodačka Martina Navrátilová. Finále začne v sobotu po 17. hodině z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Český rozhlas.

0: prachy. Si. Nekoupíš.
1: Počasí. Za půl minuty bude 7:45, máme pro vás informace o počasí. Dnes bude hezky, bude jasno, odpoledne přechodně až polojasno a beze srážek. Nejvyšší teploty 25 až 28, na horách 20 až 23 stupňů Celsia a vát by měl slabý vítr severních směrů, který pak odpoledne zesílí na mírný, rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu a později večer pak bude opět slábnout. Rozptylové podmínky ještě ráno budou mírně nepříznivé, ale přes den pak dobré a biometeorologická předpověď je dnes na jedničce. To je mírná zátěž. A podíváme se ještě na SMSky. Ty nám posíláte ve tvaru, který je CB, pak je mezera, potom píšete počasí, znovu mezera, potom už dopisujete text té zprávy a všechno odesíláte na číslo 90 011 03. Tuto službu pro nás zajišťuje společnost ATS Praha a cena jedné zprávy jsou 3 koruny. A přišla SMSka také z Velešína, kde je jasno 12 stupňů. Dobré ráno a pohodu všem přeje Andulka. Andulko, děkujeme. V Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar je jasno, klidno, 13 stupňů. Pohodovou sobotu přeje Marie. Marie, děkujeme. Přišla také zpráva z Brloha, kde je jasno, slabý vítr a 12 stupňů. Zdraví a v pohodě prožitý den přeje Marie. Tak i vám, Marie, do Brloha děkujeme. Ve Vimperku je jasno, 13 stupňů, vlhkost vzduchu 72%, píše a zdraví Zdeněk. Zdeňku, i vám děkujeme za zprávu. Pak tu ještě mám také SMSku z Prachatic, tam je 16 stupňů, klidné ráno, sluníčko a nefouká. Pěkný den přeje všem Helča. Helčo, děkujeme. A ještě tu mám zprávu také od Růži z Borovan. Dneska píše z Borůvkovan, protože v Borovanech je Borůvkobraní, takže v Borůvkovanech je jasno, 14 stupňů.

0: Příjemný víkend přeje všem Růža. Růžo, děkujeme. A teď ještě přišla před okamžikem zpráva z Černovic u Tábora od pana Folty. Píše, že mají 15 stupňů. Tak i za tuto SMSku děkujeme. A přejeme pěkný víkend.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. V Kopřivách. To je 15-dílná rozhlasová četba podle stejnojmenné detektivky českobudějovického spisovatele Jiřího Březiny. Dvě vraždy v podhůří Novohradských hor v rámci cyklu Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice. Poslouchejte od pondělí 29. června do pátku 17. července. Každý všední den krátce po 18. hodině.
3: Ne každá rostlina vyžaduje celodenní sluneční svit a suché podloží. Možná i vy máte na zahradě stinné místo, které zeje prázdnotou a vy byste ho rádi oživili zelení. Co na něj vysadit? Poradíme vám. Taky zajedeme za farmářkou Lenkou Šulcovou a zeptáme se jí na hnojení bez chemie. Aby toho nebylo málo, povíme si něco víc o habrech. To vše v pořadu Zelené světy. V neděli po 11. hodině dopolední. Hanka Šoberová a Pavel Chlouba vás zvou k jeho poslechu.

0: Tipy pro volný čas.
1: 7 minut po 7:45 pro vás máme pár tipů, kam dnes zajít. Pokud vás láká romantika starých časů, zaměřte dnes do Tábora. Historická Elinka vyjede na křižíkovou trať do Bechyně v 9 hodin a 18 minut a znovu pak ještě ve 13 hodin a 18 minut. A legendární Bobinka nabídne jízdy v 9 hodin a 35 minut a ve 13 hodin a 35 minut. Cestou vás čeká jedna z nejkrásnějších železnic u nás, slavná Bechyňská duha, a také možnost zastavit se v Bechyni na výstavě věnované historii právě této jedinečné trati. Milovníci klasické hudby si mohou večer dopřát krásnou tečku za letošními třeboňskými nocturny. Ve 20 hodin rozezní nádvoří třeboňské radnice slavnostní podsta Emě Destinové. Filharmonii Bohuslava Martinů povede dirigent Robert Kružík a přidají se také špičkoví solisté. Rodiny s dětmi mohou odpoledne zamířit k zámku Červená lhota. V 15 hodin tam začne pohádka o zamilované Ježibabě v podání divadelní lázně. A kdyby se zatáhlo, tak představení se bude hrát i přesto, protože se bude hrát pod střechou. V Borovanech dnes budou vonět borůvky, borůvkobraní zaplní areál kláštera řemeslným jarmarkem, muzikou, divadlem, kejklíři a také soutěží o nejlepší borůvkové knedlíky. A kdo má rád letní festivaly se vším všudy, tak ten si tedy v Borovanech o víkendu přijde na své. Na zámku v Blatné v 21 hodin se vrátí mezi zámecké stromy šíleně smutná princezna. Slavnou filmovou pohádku oživí nové divadelní nastudování s Janem Cinou, Berenikou Kohoutovou a Oldřichem Navrátilem. Na Jeleních vrších na Šumavě začne ve 12 hodin Hiršperský den. Krátce po 14. hodině uvidíte tradiční plavení dřeva švarcimerským plavebním kanálem, které připomene staré šumavské řemeslo v plné parádě. Rokové publikum si může večer od 20 hodin užít festival Pod lípou v Jámě u Mičovic. Na pódiu dechovku vystřídají pak večer kapely Roxor, Seven a Worghofk. A pokud máte rádi originální tvorbu, zastavte se v českokrumlovském portu 1560. Od 10 do 19 hodin tam najdete Mint Market s desítkami českých designérů a zároveň také i Street Food Festival, takže potěšíte nejenom oči, ale i chuťové buňky.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu,

0: vím, zamlžený svět, uprostřed šňůry vozu, pomaloučku před.
1: Pěšky nebo za vozem, ve vzduchu, na vodě i na souši. Všude jedeme s vámi. Český rozhlas České Budějovice.
2: Máme pro vás zprávy, připravila je Petra Pitra.
3: Je 7:30.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Policie prověřuje požár výškové budovy v bývalém Baťově areálu ve Zlíně jako možné obecné ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi hrozí až 5 let vězení. Celková škoda ještě vyčíslená není. Hořet začalo v budově 34 ve čtvrtek ráno. Většina se už zřítila. Ve zbytku je poškozená statika. Kasárenská ulice v Českých Budějovicích je znovu průjezdná. Uzavírka souvisela s napojením teplárenské sítě na nový justiční areál, který vzniká v bývalých Žižkových kasárnách. Teplárně se podařilo teplovod dokončit o 3 týdny dřív. Na Jeleních vrších na Prachaticku se dneska koná Hyšperský den, který návštěvníkům připomene, jak se před stovkami let plavilo dříví. Akce začne ve 12 hodin, krátce po 14. pak začne ukázka plavení dříví s připomínkou historie Schwarzenbergského plavebního kanálu. Vorařství bylo v roce 2022 zapsané na seznam nemateriálního kulturního dědictví UNESCO. Rychlostní kanoista Martin Fuchsa vyhrál v Montrealu i na 3. letošním světovém poháru závod na kilometrové trati, na které je olympijským vítězem a mistrem světa i Evropy. Jih Čech bude dneska jasný až polojasný s teplotami do 28, na horách do 23 stupňů. Vítr je slabý, odpoledne ale zesílí na mírný a biozátěž bude nízká.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Bez problémů a bez nehod, tak se jezdí na jihu Čech. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 7:30, k tomu 2 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Pěkné sobotní ráno 11. července. Také o prázdninách se sportuje. A možná ještě více než přes rok. Na letní fotbalové turnaje nás za chvilku pozve sportovní redaktor Kamil Jáša. Ale ze všeho nejdřív bude zpívat Jarek Nohavica.

0: na víkend. Dobrý den vám od mikrofonu přeje Kamil Jáša. Naplno se rozjeli letní fotbalové turnaje, ale zase moc jich popravdě v Jihočeském kraji není. Třeba konkrétně v okrese Písek máme potvrzené 3, všechny až v srpnu. Sport na víkend. Hned 1. srpna se bude hrát memoriál Jana Budína. Začátek pořadatelé ve Skalách nahlásili na 9. hodinu. Memoriál Franty Němce a Pepíka Kroha 1.8. Kluky 9 hodin. Memoriál Vládi Fořta a Tomáše Měcháčka je na programu 8. srpna. Hrát se bude odpoledne v Kovářově. Začátek bude ve 14 hodin. Sport na víkend. Nabízíme informace o přípravě fotbalového třetiligového Písku. V sobotu 11. července se od 10 hodin a 30 minut utká v Nymburce s nováčkem druhé nejvyšší soutěže Českou Lípou. O týden později Písek přivítá na domácím hřišti druholigovou Příbram. Sport na víkend. Palce můžete držet na dálku českým volejbalistkám. V týmu, který hraje volejbalovou ligu národů, je i Jihočeška Sylvie Pavlová. Mimochodem nahrávačka Pavla Šmídová v úvodu tohoto roku vyhrála v Českých Budějovicích český pohár. K náročnému programu volejbalové ligy národů říká.
1: To je úplně šílenost, že 3 zápasy v řadě, potom den volna a další zápas, takže toto je prostě hop nebo trop. Doufáme, že vyhráme.
0: Poslední zápas na turnaji v Bělehradě odehraje český tým v neděli od 13 hodin proti Francii. Sport na víkend. O víkendu se pojede závod ve slalomu na divoké vodě pod Borskou přehradou na západě Čech. K vidění bude zároveň český pohár veteránů. Hned o týden později se stejný závod pojede také v Českých Budějovicích. V akci budou známá jména i účastníci mistrovství světa nebo olympijských her. Od 21. srpna do 23. se pojede mistrovství České republiky pod Lipenskou přehradou. Jakub Prýher a Martin Toncar vzkazují všem příznivcům sportu.
2: Tak na Lipně, ahoj!
3: Ahoj!
0: Od mikrofonu vás zdraví Kamil Jáša a nezapomeňte, že v pondělí krátce po 14:30 odpoledne začnou na této stanici sportovní ozvěny.
4: Sportovní ozvěny Českého rozhlasu České Budějovice.

0: počasí.
1: Za čtvrt minuty bude 7:45. My jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem. Tam drží dnes službu meteorolog Petr Fribauer. Přeji dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pane Fribauere, jak vypadá aktuálně situace?
2: Máme jasno a beze srážek. Počasí u nás ovlivňuje výběžek vyššího tlaku vzduchu od severozápadu. Teploty se nejčastěji pohybují mezi 13 až 18 stupni Celsia. V Českých Budějovicích je aktuální teplota 16,1 stupně Celsia. Fouká slabý jihovýchodní vítr 1 metr za sekundu a tlak přepočtený na hladinu moře je 1018 hektopaskalů. Churáňov hlásí také jasno, teplotu 15,8 stupně Celsia a vítr slabý severovýchodní 3 metry za sekundu.
1: Jak jsou na to naše řeky s vodou?
2: Vltava, Soumarský most, tam je sjíždění zakázáno, výška hladiny je pouhých 40 cm. Ve Vyšším Brodě je výška hladiny 60 cm, tedy na hranici sjíznosti, průtok 6,4 metrů krychlových za sekundu. Lužnice, stanice Pilař i stanice Bechyně jsou nesízné a stejně tak i Otava, Katovice, kde je výška hladiny pouhých 36 cm. Teplota vody v řekách se nejčastěji pohybuje mezi 19 až 22 stupně Celsia a teplota vody na Lipně byla včera 22 stupňů Celsia.
1: Jak bude přes den?
2: Odpoledne bude polojasno až jasno a stále beze srážek. Maxima se budou pohybovat mezi 25 až 28 stupni Celsia, na horách kolem 22 stupňů Celsia. Vítr bude foukat mírný, severních směrů 2 až 5 metrů za sekundu a později večer bude slábnout. Biopředpověď pro dnešek je na jednice, tedy mírná zátěž.
1: A jak bude v noci a zítra?
2: V noci a ráno bude jasno až polojasno, zítra odpoledne přechodně přibude oblačnosti a později odpoledne a večer bude oblačnosti opět ubývat. I nadále nás bude ovlivňovat výběžek vyššího tlaku vzduchu. Minimální teploty budou poměrně nízké mezi 13 až 10 stupni Celsia a maxima budou stejné jako dneska mezi 25 až 28 stupni na horách kolem 22. Vítr bude v noci slabý, během zítřejšího dne potom mírný, severních směrů 2 až 6 metrů za sekundu a večer bude opět slábnout. Biopředpověď pro zítřek je na jednice, mírná zátěž.
1: Tak mi to připadá, že to počasí je pořád stejné. Bude taky v pondělí?
2: Bude podobné, převážně polojasno, v noci a ráno až jasno a stále beze srážek. Minima budou kolem 12 a maxima kolem 29 stupňů Celsia. A vítr bude slabý, severozápadní 1 až 4 metry za sekundu a během dne se bude měnit na severní až severovýchodní.
1: Tak to říká meteorolog Petr Fribauer. Díky za to pro tuto chvíli a za hodinu naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
1: Určitě už jste někdy třeba v televizi viděli polární záři. Jak tenhle ten ukaz vzniká, přiblíží v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo Martin Písařík. Ale až za chvilku. Teď jsou tu činasky.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že polární záři pozoroval už Galileo Galilei a dokonce jí dal jméno? Latinsky Aurora Borealis. Další vědec Anders Celsius si všiml, že při ní šílí kompas a Christian Birkeland na přelomu 19. a 20. století experimentálně dokázal, že za vším stojí elektrony interagující s magnetickým polem Země. Přestože je aurora nejčastěji k vidění za polárním kruhem, při silných slunečních erupcích se tento celoplanetární fenomén ukáže i u nás. Je to fascinující připomínka toho, že naše atmosféra není jen vzduch, který dýcháme, ale i ochranný štít reagující na neustálý proud energie z naší nejbližší hvězdy. Polární záře patří k nejúžasnějším úkazům, které lze na noční obloze spatřit. Tento světelný fenomén vzniká ve výškách od 70 do 1000 kilometrů, kde se částice slunečního větru srážejí s molekulami zemské atmosféry. Při těchto kolizích se uvolňuje obrovské množství energie ve formě viditelného záření. Výsledná barva pak závisí na hustotě vzduchu a typu excitovaných atomů, zatímco zelená a červená jsou typické pro kyslík v nižších vrstvách, modré a fialové odstíny má na svědomí dusík ve velkých výškách.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Medicine man!

0: je 8 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Počet obětí zemětřesení ve Venezuele stále stoupá, mrtvých jsou přes 4 tisíce. Vysoká škola Polytechnická v Jihlavě stále přijímá uchazeče o studium. V Borovanech na Českobudějovicku začíná dvoudenní festival Borůvkobraní. Odpoledne bude na jihu Čech jasné až polojasné s teplotami do 28 stupňů. Pohodové sobotní ráno vám přeje Petra Pitra. Počet obětí ničivého venezuelského zemětřesení z konce června přesáhl 4100. Zraněných je přes 16 tisíc. S novými informacemi přišel předseda venezuelského parlamentu Jorge Rodriguez na síti Telegram. Počet pohřešovaných se podle odhadů pohybuje mezi 10 a 50 tisíci. Přesná čísla ale neznáme. V zasažených oblastech dál pátrají záchranáři. Šance, že ještě najdou někoho živého, je minimální. Vysoká škola Polytechnická v Jihlavě přijímá do 22. července další přihlášky ke studium pro druhé kolo přijímacího řízení. Do prvního kola se přihlásilo přes 1700 zájemců. Podmínky pro přijetí ale splnilo jen necelých 800 z nich.
2: Do druhého kola přijímacího řízení zatím podle vedení vysoké školy přišlo bezmála 500 přihlášek. Dohromady do všech bakalářských i magisterských oborů může přijmout skoro 1700 studentů. Největší zájem je letos o studium všeobecného lékařství, dále také o obory cestovní ruch, finance a řízení a aplikovaná informatika. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: V Borovanech na Českobudějovicku dneska začíná 20. ročník gastronomického festivalu Borůvkobraní. V areálu kláštera můžou lidi navštívit řemeslný jarmark nebo ochutnat borůvkové speciality. Informace doplňuje referentka kultury Klára Němcová.
3: Vystoupí 5 folklorních souborů, dechová kapela, vařit bude Petr Stupka s Českým rozhlasem a dozvíte se více o borůvkách od zahradníka Pavla Chlouby. Pokřtíme knížku Borovanská vařička, kde jsou recepty pozbírané od našich pamětníků. Sport.
0: Fotbalisti Španělska porazili 2-1 Belgii a na mistrovství světa postoupili do semifinále. V něm se v úterý utkají s Francií. Zápas v 88. minutě rozhodl gólem španělský útočník Arsenalu Mikel Merino.
4: Je to pro nás velké vítězství. Po 16 letech jsme znovu v semifinále mistrovství světa. Přijeli jsme sem hrát proti nejlepším týmům planety a teď nás čeká Francie. To je zápas, o kterém jako malé dítě sníte.
0: Večer si o postup do semifinále zahraje Anglie proti Norsku. Utkání začne ve 23 hodin.
1: Počasí.
0: Obloha na jihu Čech je jasná, odpoledne čekáme přechodně polojasno, nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 25 a 28 stupni, na horách naměří od 20 do 23 stupňů. Vítr je slabý severních směrů, odpoledne ale zesílí na mírný, biozátěž zůstává na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Pro řidiče mám stále dobré zprávy. Na jihu Čech je provoz klidný a jezdí se bez nehod. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Osm hodin, k tomu 4 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice v sobotu 11. července. Dobré ráno, hezký den i celý víkend přeje ze studia Luboš Voráček. Čekají nás písničky z Cizí kapsy a v těch dnešních písničkách z Cizí kapsy bude hrát píseň, kterou znáte. No, co vám budu říkat? Řekni, kde ty kytky jsou.

Písničky z cizí kapsy. Příběhy českých cover verzí. Yes, it was s Martinem Šustrem každou sobotu a neděli po 8 hodině raní. A to je právě teď, takže buďte pozdraveni a vzhůru za písničkou, kterou bude znát, no, asi úplně každý. Zpívá Judita Čeřovská.

Pomalý foxtrot, tak je na suprafonském singlu z roku 1964 v podtitulu označena písnička Řekni, kde ty kytky jsou, naspívaná Juditou Čiřovskou. Stejný text Jiřiny Fikejzové pak po této nahrávce zopakovali ve svých verzích i Marie Rotrová či Marta Kubišová. Existuje ale také český text Kdo těm růžím vůni vzal od Jana Schneidera, naspívaný v živém vystoupení opět Martou Kubišovou. Svou podobu skladby nahrála i skupina Spiritual Quintet se slovy Iva Macha a Jiřího Tichoty. Ti ji nazvali Kde pak všechny květy jsou. No, ať tak či onak, jako předloha všem zněla v uších folková protiválečná píseň amerického folkového průkopníka Pete Seegera Where Have All the Flowers Gone. Seeger napsal a naspíval první tři sloky písně a vydal je roku 1960 na svém albu The Rainbow Quest, ale teprve Joe Hickerson, další ze zasloužilých amerických folkařů, zavedl v tomtéž roce čtvrtou a pátou sloku a závěrečné opakování sloky první. Této konečné verze se ještě koncem roku 1960 ujali Peter, Paul and Mary a o rok později se proslavila i nahrávka skupiny The Kingston Trio, jejíž členové se zprvu domnívali, že jde o lidovou píseň a uváděli ji bez autora. Z omylu je vyvrátil teprve telefonát od samotného Seegera. Toho k napsání této písničky vedla příhoda z října roku 1955, kdy si na cestě letadlem na koncert do Ohia listoval ve svém sešitě a narazil na citát z Šolochovova románu Tichý Don. Úryvek odkazoval na kozáckou lidovou píseň Tovchu, Tovchu, Mak. Pete Seeger, svého času velký přítel Sovětského svazu a obdivovatel komunismu, ovšem z bezpečného amerického odstupu, našel ve veliké zemi i základ pro melodii skladby. Posloužila mu k tomu ruská lidová píseň Koloda Duda a pravda také americká.

0: počasí.
1: Za minutu a čtvrt bude 8:45. Máme pro vás informace o počasí. Dnes bude hezky letně, bude jasno, odpoledne pak přechodně až polojasno a beze srážek. Nejvyšší teploty 25 až 28, na horách 20 až 23 stupňů Celsia. Vád by měl slabý vítr severních směrů, který odpoledne pak zesílí na mírný rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu a později večer pak bude opět slábnout. Rozptylové podmínky budou ještě ráno mírně nepříznivé, ale přes den pak dobré a biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1 i dnes, to je ta mírná nejnižší zátěž. Ještě se dívám na SMSky a vidím, že přišly další dva kousky. Jedna zpráva z těch dvou je od Luďka a Zdeňky, kteří píší Volary, Rafanda, jasno a 14 stupňů. Tak děkujeme za tu SMSku a ještě tu mám také zprávu z Týna nad Vltavou, kde je slunečné ráno, klidno, 17 stupňů. Pěkný den všem, přeje a zdraví Věra z Týna nad Vltavou. Věro, i vám děkujeme za SMSku a přejeme také hezké dny.
0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.
1: Bohatá spolková činnost a také péče o kulturní dědictví. Zástupci obce Římov na Českobudějovicku si převzali ocenění za absolutní vítězství v krajském kole soutěže Vesnice roku. A my se do Římova za chvilku vypravíme v reportáži, ale ještě předtím bude zpívat Hana Egerová a Petr Hanna.

0: Jihočeské obce oceněné v krajském kole soutěže Vesnice roku si v Římově převzali svá vyznamenání. Absolutním vítězem krajského kola se stal právě hostující Římov. Porota na obci ocenila komplexní rozvoj obce, aktivní komunitní život a také péči o veřejný prostor a také bohatou spolkovou činnost.
1: Vítězem Vesnice Jihočeského kraje roku 2026 se stává obec Římov!
2: Zástupci obce Římov na Českobudějovicku si teď v areálu římovského starého fotbalového hřiště převzali ocenění Zlaté stuhy v soutěži Vesnice roku Jihočeského kraje 2026. Římov se tak oficiálně stal letošním absolutním vítězem krajského kola. Hned po konci slavnostního předávání už vedle mě stojí starosta Římova Miroslav Slinták z ODS, který měl před chvilkou v ruce památeční berli, kterou dostal společně s oceněním. Tak pane starosto, jaké máte aktuální pocity po vyhlášení?
3: Ne, už to spadlo, jako víte co, to přípravy byly strašně složité, velké, ale už je to krásný, už je to jenom krásný pocit a doopravdy ještě jednou hlavně Římovákům děkuji.
2: Miroslav Slinták také upřesnil, kam porotu při hodnocení obce zavedli.
3: Myslím, že to bylo hrozně pro ně krásné. Protože ta pašivá cesta se chodí několikrát do roka, zpívá se u toho. My jsme ještě jenom určitou část samozřejmě, aby se to stihlo, ale takovou tu krásnou getsemanskou zahradu jsme šli a blížší nadšení předostali ty zpěvníky a museli zpívat. Je to taková staročeština trošku namíchaná, ale všichni to chválili, že se to užili tam ty pašivé cestě.
2: Podle předsedkyně hodnotící komise Veroniky Šťastné porota soutěže obecně nejvíce ocenila aktivní komunitní život, péči o veřejný prostor nebo bohatou spolkovou činnost.
4: Římov je obcí, která ušla k obrovský kus práce. Na jejich komunitním životě je vidět, jak moc se posouvají, kolik akcí tady dělají. A řekla bych, že vlastně oni jsou takovou živou vodou jižních Čech, protože zásobí je pitnou vodou, ale i takovou duchovní.
2: Kromě Zlaté stuhy dnes Římov získal ještě další diplom, a to za Vesnickou knihovnu Jihočeského kraje. I její aktivita v obci prý byla důležitou součástí výsledného hodnocení soutěže. Cenu převzala knihovnice Lucie Táchová.
5: Máme obrovský nárůst čtenářů. Strašně to tam žije, začaly se tvořit komunity, ať jde o maminky s malýma dětma na mateřský, nebo seniory.
2: Na dnešní předávání se přišla podívat i Marie Marčinová.
6: Ráda jsem přišla na tuhletu výjimečnou událost, protože jsem zdejší rodák, i když teď žiju v Českých Budějovicích, ale neustále sleduji dění v téhle obci a každý úspěch té obce mi leží na srdci. Řekla bych, že si to naprosto zaslouží. Protože tady to strašlivě prokouklo od minulých dob.
2: Vedle předání ocenění Zlaté stuhy, takže cenu absolutního vítěze si dnes diplomy a finanční odměny odnesly i další vyznamenané obce. Konkrétně to byly tři obce na Strakonicku, Chrášťovice, Nišovice a Rovná. A společně s nimi si cenu převzali také zástupci Besednice na Českokrumlovsku. Z Římova Eliška Kotlínová, Český rozhlas.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Marek Eben uvádí slavnostní zakončení Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary 2026. ČT2. Jeden za všechny, všichni za jednoho. Pro Francii a pro královnu se budou být Tři mušketýři ve slavné filmové adaptaci proslulého románu. A ČT Art uvádí lirickou hudební pohádku Antonína Dvořáka na libreto Jaroslava Kvapila, Rusalka ze skaly. Sobotní večer s Českou televizí.
1: A teď pro vás máme zprávy, které připravila Petra Pitra.
2: Je 8:30.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Policie i letos kontroluje vodáky na českých řekách kvůli alkoholu. Při splouvání nesmí vůdce malého plavidla na vybraných úsecích řek ze zákona překročit limit 0,5 promile alkoholu v krvi. To platí i pro kajakáře, kormidelníky na kánojích a raftech a pro lidi na pedalboardech. Za porušení může dát policie až 100 000 pokutu nebo zakázat další plavbu. Nové veřejné toalety jsou otevřené u dětských hřišť na Palackého náměstí a v parku Dukelská v Českých Budějovicích. Úklidová služba je kontroluje a myje několikrát denně. Město zatím počítá s provozem v průběhu letní sezóny, tedy do konce září. Lidi za využití toalet zaplatí 10 korun. Tradiční setkání veteránů, nazvané Mezi dvěma branami, začíná dneska v Telči. Od 10 hodin dopoledne budou na náměstí Zachariáše z Hradce k vidění desítky vozů vyrobených do roku 1939. Pak bude na programu soutěžní jízda a výjížďka. Večer a v neděli dopoledne bude setkání pokračovat v tamním muzeu techniky. Ve Wimbledonu se uskuteční první české finále v historii. Na londýnské trávě se o premiérový grandslamový titul utkají Linda Nosková a o příčku níže nasazená Karolína Muchová. Duel začne v 17 hodin. Jih Čech bude dneska jasný až polojasný s teplotami do 28 a na horách do 23 stupňů. Vítr je slabý, odpoledne zesílí na mírný a biozátěž je nízká.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Pozor na silnici 167 u Borových Lat na Prachaticku, pohybuje se tam stádo krav. Přejeme všem šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: 8:30, k tomu 2 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice v sobotu 11. července. Hezké ráno. A právě dnes také v Borovanech začíná borůvko braní. Bude tam také náš kolega kuchařský mák Petr Stupka, se kterým se za chvilku spojíme, ale ještě předtím trocha hudby dáme. Jsou tu Mandražie.

0: Dnes začíná v Borovanech jubilejní 20. ročník Borůvkobraní. Historický areál kláštera zaplní borůvkové dobroty, hudba, řemeslný jarmark a také kuchařské čarování našeho rozhlasového kolegy Petra Skupky. A právě s Petrem Skupkou jsme teď ve spojení a naším ranním hostem. Petře, vítej, dobré ráno.
1: Dobré ráno, tobě i posluchačům.
0: Dalo by se možná říct, že Borůvkobraní bez Petra Stupky už by asi to nebylo ono. Ty jsi tam asi možná byl pokaždé, že? Těch 20 let.
1: No, řeknu to upřímně, že byl. Dneska zrovna je to výročí, že jo? A pamatuju si opravdu ten první ročník, který byl tady u náměstí u školy, jenom v podstatě na ulici. A za ty léta se to takhle krásně rozrostlo a vznikla z toho prostě úžasná akce.
0: Čím je ta akce tak výjimečná?
1: No, borůvkama přece.
0: Pravda, pravda.
1: Ne, tak nejenom tím, samozřejmě. Ale Borovany mají tady takové, teď to je zámecké a klášterní zahradě tady. To je opravdu krásné místo, kde teda to Borůvkobraní je. Tak si myslím, že tady je lidem dobře, jenom když sem přijedou. A když ještě se tady děje kultura a je tady spousta lákadel, že jo, nejenom borůvkových, ale to především ty knedlíky a koláče a buchty a v našem případě to budou lívanečky, takže i tyhle lákadla taky lákají, no a potom jsou tady ty různí takový, co objíždí různé poutě, takže lidé si to rádi užijou a co vím, tak se jezdí i zdaleka z celé republiky, někteří pravidelně o prázdninách.
0: Petře, když se řeknou borůvky, co se tobě jako kuchařovi vybaví jako první? Je to nějaká sladká vzpomínka anebo rovnou nějaký recept?
1: No tak jako kuchařovi asi ten borůvkový knedlík přelitý žahourem. Mimochodem dnes od 11 bude nebo po 11 hodině je kuchařské čarování na Českém rozhlase České Budějovice, kde právě o žahouru a dalších borůvkových specialitách budu mluvit. Ale když se řekne borůvky, mě se vybaví dětství, jak s nás babička s dědou nahnali ráno do lesa. A sbírali jsme borůvky prostě celý dopoledne. Vyžrali nás komáři a ta vzpomínka, i když tenkrát byla, ten zážitek nebyl tak pěkný, tak teď je moc hezká.
0: Většina lidí si představí knedlíky a nebo třeba koláč. Co by si doporučil těm, kteří chtějí borůvky využít zase trochu jinak?
1: Tak dneska jsou moderní koktejly, třeba takový ty různý smoothie, jo, nebo je do želatinový stužovač, tak se dají borůvky rozmixovat se smetanou a stuží se to a udělá se takový krásný borůvkový pohár a podobně. Takže nejenom ty klasické buchty, ale takové lívanečky, jak už jsem o nich se zmínila, které my tady budeme ve stánku Českého rozhlasu nabízet. Opečeme na másle lívanečky a na ně budeme dávat žahoura a na tom ještě bude kysaná smetana, kde bude drcený tvaroh, takový ten hrudkatý tvaroh a máta a trošku medu, takže to bude opravdu taková, myslím si, takový pohlazení, takže nejsem vůbec proti klasice.
0: No, já jsem se tě chtěl, Petře, zeptat na nějaký borůvkový recept, který zvládne opravdu doma každý. Máš tam třeba ještě něco jednoduššího z borůvek?
1: No, nejjednodušší borůvky, ty já mám nejradši, protože jde člověk do lesa, nezažije to doma, ale jde do lesa touhle dobou, že jo, a teď tam takhle, jak jde tou nějakou pěšinkou cestou, tak vleze do toho borůvčí a zobe si tam ty borůvky. To je, myslím, úplně nejzdravější a nejlepší způsob, jak si užít borůvky.
0: Rozumím. Bohužel těch borůvek letos úplně tolik není, ani v okolí Borovan, ale borůvky tam budou na místě a ty budeš vařit přímo před lidmi. Už jsi o tom mluvil. Bude to nějaké překvapení, anebo jsi prozradil, že to budou ty lívanečky a hotovo?
1: No, tentokrát to budou lívanečky, ale ten žahour je vždycky něčím trochu jiný. Tak tentokrát je na bázi kaše. Já jsem to udělal, aby to bylo bezlepkové, tak jsem připravil rýžovou kaši a dost másla tam je, trochu tam dám tu zemáčku taky, takže ta kaše mi to zahustí, toho žahoura, pak je tam spousta borůvek, pochopitelně. No a z toho vznikne tahleta umáčka borůvková, kterou budu dávat na ty lívanečky a navrch, jak už jsem zmínil, bude kysaná smetana s tou mátou, takže to tak jako přivoní a pohladí a bude to, myslím si, výborné. A potom ještě tedy, když my většinou všechno prodáme, rozdáme, tak na závěr dělám, tentokrát budu dělat koktejl. Většinou jsem dělal borůvkovou kaši, tentokrát udělám nějaký koktejl. Mám tady jablečnou šťávu a borůvky samozřejmě a jogurt a tak udělám takový jako smoothie nebo, jak se říká, shake make, jak říkají mladí dneska.
0: Ty jsi, Petře, zvyklý vařit. Vaříš nejenom tady u nás v rozhlase a to koukáš do zdi přitom, ale také vaříš hodně před publikem. To asi možná ještě daleko, daleko víc. Zajímá mě, ty recepty jsou pro tebe stěžejní, to vaření, anebo spíše to setkávání s těmi lidmi?
1: Ne, ty recepty jsou v tu chvíli, vždycky vymýšlím něco, aby tam bylo něco zajímavého, nebo novýho, nebo takový, jak se dneska říká, inovativního. Ale potom je důležitý právě to, že vaří člověk před lidmi a může s nima povídat a teď někdo přijede a řekne mi, naše babička to dělala takhle a já zase říkám, a moje babička to a teď si to o tom povídáme, takže jak jsem ukecanej do rádia přímo, tak jsem si rád popovídám s kýmkoliv, kdo přijde nejenom ke stánku Českého rozhlasu České Budějovice a je to prostě pro mě velká radost.
0: Petře, ještě bych se tě přeci jenom zeptal, kdyby si měl tady naše posluchače jednou větou nalákat do Borova na Borůvko Braní, proč by právě tady tam měli jet a potom ještě, kde najdeme to?

0: tvé stanoviště vařící?
1: Tak řeknu to první, to stanoviště je na louce zámecký, na zámecký louce se říká, a je to tady takový divadýlko, kde se hraje pro děti a pódium prostě tady je, tak u toho pódia přímo je náš stánek, ale je tady tradičně, kvůli tomu, že potom je tu následně velký program odpoledne, tak jsme tady jenom vždycky do půl druhé. Nebo do dvou hodin přibližně do téhle té doby je stánek Českého rozhlasu, ale jinak do Borovan přijet, když je takovéhle výhled z takového krásného počasí, stojí za to. Ano, je tady hodně lidí, komu nevadí hodně lidí. Radostná taková nálada, tak ať sem přijede. A borůvky samozřejmě tyto všechno krásně obarví.
0: Tak to říká kuchař Petr Stupka, kterého dnes potkáte v Borovanech na Borůvkobraní. Petře, děkuji, ať se ti všechno povede a všem chutná.
1: Děkuju, všem krásný den.
0: Měj se hezky, ahoj.

0: počasí.
1: Minutu a čtvrt po 8:45 jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem. Tam drží dnes službu meteorolog Petr Friebauer. Přeji dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pane Friebauere, co se změnilo od té uplynulé relace, kdy jsme spolu mluvili před hodinou?
2: Téměř nic, máme stále jasno nebo skoro jasno a beze srážek. Stále nás ovlivňuje výběžek vyššího tlaku vzduchu, který k nám zasahuje od severozápadu. A ty teploty se tedy změnily, ty rychle stoupají, nejčastěji se pohybují mezi 17 až 20 stupni Celsia. V Českých Budějovicích máme skoro jasno, aktuální teplota je 19,8 stupně Celsia. Fouká slabý západní vítr 1 metr za sekundu a tlak přepočtený na hladinu moře je 1018 hektopaskalů. Na Churáňově je jasno, teplota 16,6 stupně Celsia a vítr slabý severovýchodní 3 metry za sekundu.
1: A jak bude přes den?
2: Odpoledne bude polojasné až jasno a stále beze srážek. Maximální teploty se dnes vyšplhají na 25 až 28 stupňů Celsia, na horách kolem 22 stupňů Celsia. Vítr bude foukat mírný, severních směrů 2 až 5 metrů za sekundu a později večer bude slábnout. Biopředpověď pro dnešek je na jednice, mírná zátěž.
1: A v noci a zítra?
2: V noci a ráno bude jasno až polojasno, zítra odpoledne přechodně až oblačno a později odpoledne a večer oblačnosti bude opět ubývat. Stále nás bude ovlivňovat výběžek vyššího tlaku vzduchu. Minimální teploty se budou pohybovat mezi 13 až 10 stupni Celsia a maxima budou stejné jako dneska mezi 25 až 28 stupni Celsia na horách kolem 22. Vítr bude v noci slabý, během zítřejšího dne potom mírný, severních směrů 2 až 6 metrů za sekundu a večer bude vítr opět slábnout. Biopředpověď zítra také na jednice, tedy mírná zátěž.
1: A jaké počasí pak vy meteorologové očekáváte na pondělí?
2: Pondělí bude převážně polojasno, v noci a ráno až jasno a stále beze srážek. Minima se budou pohybovat kolem 12 a maxima kolem 29 stupňů Celsia. A vítr bude pouze slabý, severozápadní 1 až 4 metry za sekundu a během dne se potom bude měnit na severní až severovýchodní.
1: A pane Friebauere, můžeme se ještě podívat na úterý?
2: V úterý bude trošku změna. Zpočátku bude polojasno, k ránu potom přibude oblačnosti a přes den bude převážně oblačno, pouze ojediněle se slabými přehánkami a to zejména na Šumavě. Minimální teploty budou kolem 14 a maxima kolem 30 stupňů Celsia. A vítr bude foukat slabý, převážně východních směrů do 4 metrů za sekundu a v noci a ráno může být místy i bez větří.
1: Tak to říká meteorolog Petr Friebauer. Díky za vyčerpávající odpovědi a přeju klidný víkend.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
3: Ve věku 92 let zemřel v Písku Karel Beran, pamětník, inženýr v Příbramských Dolech, hudebník spjatý především s Čimelicemi. My si ho teď připomeneme reprízou pořadu Jihočeši, který jsem s ním natočil loni na podzim. Nalaďte si vzpomínání Karla Berana v sobotu po 17. hodině na frekvenci Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Nedělním Vltavínu si připomeneme, kdo byli Vlachové nebo Vlaši, jak se sem a odkud dostali a co tady u nás původně dělali. A poté se ještě jednou vrátíme do zámku ve Stráži nad Nežárkou. Tak nezapomeňte Vltavín v neděli po zprávách v 9. K poslechu vás zve Zdeněk Zajíček.

Petr Kolář dospíval 6,5 minuty před 9 hodinou. Znamená to, že za 6,5 minuty nás čekají zprávy, které připravuje kolegyně Petra Pitra, a hned poté nabídneme pořad Mezi nebem a zemí. A tím vás provede kolegyně Daniela Pavlíčková. No, Luboš Voráček, děkuji za tu vaši ranní pozornost. Přeji klidný víkend, sobotu i neděli. Užijte to letní počasí a v pondělí pak se v 5 ráno budu těšit na slyšenou.

Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Kyjev se v noci znovu stal terčem ruských raket. Lidi můžou na Vysočině za 30-korunový poplatek očesat třešeň u silnice. Taneční projekt s názvem Ztracené pohyby se představí v Českých Budějovicích. Teploty na jihu Čech budou i dneska odpoledne kolem 26 stupňů. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Ukrajinský Kyjev v noci čelil dalšímu ruskému raketovému útoku. Záchranáři hlásí 10 zraněných, včetně jednoho dítěte. Starosta metropole Vitalij Kličko na síti Telegram informoval, že úder zasáhl nebytovou budovu nebo třípatrový kancelářský dům. Ruské raketové útoky na Kyjev jsou od června intenzivnější. Přibývá hlavně balistických střel. Ty jsou pro ukrajinskou protivzdušnou obranu těžko zachytitelné. Na tisících třešní podél cest teď na Vysočině dozrává ovoce. U krajských silnic je přibližně 200 tisíc stromů, polovina z nich ovocných. Lidi je můžou sami očesat, potřebují k tomu ale povolení správce silnice. Bez něj je trhání ovoce ze stromu přestupkem, upozorňuje výrobní náměstek krajské správy a údržby silnic Martin Jakubec.
3: Pokud někdo chce si třešně, švestky, hrušky okolo silnic očesat, pozbírat, tak nejlepší je zajet na konkrétní cestmistrovství. Máme nějaký daný ceny za stromy podle typu ovoce. Myslím, že jablko je za strom 30 korun, hruška za 50, třešeně za 30.
2: Choreografie vycházející z běžných situací a každodenních gest inspirovaly taneční projekt s názvem Ztracené pohyby. Spojí se při něm profesionální tanečníci s dospívající mládeží. Divákům se v Českých Budějovicích představí ode dneška do pondělí. Podrobnosti o inscenaci doplnila režisérka Petra Tejnorová ze souboru Temporary Collective.
4: Když jsme právě uvažovali o tom, že budeme pracovat s mládeží, která tady na internetu tráví docela dost času, tak jsme si řekli, že se budeme soustředit na to, co nás obklopuje. Když jedeme třeba v tramvaji a jsme připoutáni k těm telefonům, že bychom zkusili ty telefony dát pryč a naopak tu inspiraci si vzít z reality.
1: Sport.
2: Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel doběhla třetí na mítinku Diamantové ligy v Monaku. Češka se tak i na čtvrté letošní zastávce elitní soutěže dostala na stupně vítězek. Bronz získala výkonem 49,44 vteřiny.
5: Do té dvoustovky jsem cítila, že trošku ty atletky přede mnou stahuju a vzhledem tomu, že jsem doběhla v tomhle krásném čase, jsem byla třetí, což si myslím, že je krásný výsledek na Diamantové lize, ale je také vidět, že i všechny ostatní závodnice se zlepšují.
1: Počasí.
2: Obloha na jihu Čech je jasná, odpoledne čekáme přechodně polojasno, nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 25 a 28 stupni, na horách naměří od 20 do 23 stupňů. Vítr je slabý severních směrů, odpoledne zesílí na mírný, biozátěž zůstává na prvním, tedy nejnižším stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Pozor na dálnici D4 mezi 59. a 63. kilometrem u Mirovic na Písecku ve směru na Prahu probíhá údržba. Přejeme všem šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
6: Agentura pro rozvoj Broumovska možná opustí areál broumovského kláštera, jehož velkou část má dlouhodobě v pronájmu. Důvodem jsou spory s vlastníkem, tedy řádem benediktinů. Když se dospívající ministranti rozhodnou bojovat proti bezpráví podle vlastního chápání Bible, hranice mezi dobrem a pomstou se rychle stírá. Představíme polský snímek Ministranti a čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od husitské farářky Sandry Silné. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková. Přeji příjemné sobotní dopoledne.

0: Petra Nováka jsme teď hráli tady v magazínu Mezi nebem a zemí. V Broumově se řád benediktinů dostal do sporu s agenturou pro rozvoj Broumovska. Benediktini jsou vlastníky barokního kláštera, který je dominantou města. Agentura má v současné době jeho velkou část v pronájmu. Aktuálně ale přišla o možnost provozovat v klášteře prohlídkové okruhy a v budoucnu možná opustí areál kláštera úplně. Pro návštěvníky by se ale přístup do kláštera měnit neměl. Příspěvek pro nás připravil redaktor Václav Plecháček.
1: Dobrý den vám všem, rád vás tady vítám na prohlídce.
2: Začíná jedna z prohlídek benediktinského kláštera v Broumově. Ročně si zázemí památky prohlédne zhruba 60 tisíc lidí. Prohlídky už teď ale nezajišťuje agentura pro rozvoj Broumovska, ale benediktinská správa, která se o klášter v majetku benediktínu stará. Důvodem výpovědi smlouvy bylo podle vlastníka dlouhodobé pozdní placení nájemného. Ředitel benediktinské hospodářské správy Petr Bláha ale odmítá, že by šlo jen o dlužnou částku.
3: Jde o princip a o nastavení nějakých vztahů.
4: Štuky, které tady máme v tomto kostele, v dnešní době jsou považovány za jedné jako z nejbohatších vrcholně baroky v celé Evropě.
2: Prohlídky vedou novou trasou, aby nekolidovaly s prostorami, které má agentura stále v pronájmu.
3: Návštěvník broumovského kláštera o nic nepřichází. Prohlídka je jiná v tom, že se věnuje i problematice internovaných řeholnic v průběhu doby nesvobody a nově je možné shlédnout renesanční fresku Klanění tří králů. To nebylo dříve běžné. Cena zůstala stejná.
2: Druhá strana, tedy agentura pro rozvoj Broumovska, s výpovědí nesouhlasí. S prvotní žalobou k soudu ale neuspěla. V platnosti zůstávají ještě dvě smlouvy na pronájmy kanceláří a dalších prostor kláštera, včetně restaurace. Ředitel agentury Ondřej Kopecký v kroku benediktínů vidí snahu vytlačit celou organizaci z kláštera pryč.
5: My spor o prohlídkové okraje nevnímáme samostatně, vnímáme ho jako úsilí a nátlak na agenturu, aby odešla z broumovského kláštera. Rádi bychom zůstali v klášteře, tak jak nám dovolují smlouvy do roku 2042, ale dovedeme si představit samozřejmě i fungování mimo zdy kláštera, protože jsme agentura pro rozvoj Broumovska, jde nám o celý region.
2: Benediktini se skutečně nebrání předčasnému ukončení zbývajících dlouhodobých smluv. Agentura ale oznámila, že z areálu odejde jen za férových podmínek. S ohledem na předchozí investice si ale představuje výrazně vyšší finanční vyrovnání, než jaké je vlastník ochotný zaplatit.

magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. K větší úctě, dialogu a smíření v době rostoucí společenské polarizace vyzvali na cyrilometodějských slavnostech ve Velehradě na Uhersko-Hradišťsku Česká biskupská konference a Ekumenická rada církví v České republice. Na Velehradské dny lidí dobré vůle zavítali minulý víkend desítky tisíc lidí. Slavnosti vyvrcholily v neděli na nádvoří před bazilikou poutní mší. Velehradskou výzvu ke smíření při tradiční modlitbě za vlast představil olomoucký arcibiskup Josef Nuzík, který upozornil na rostoucí polarizaci, nedůvěru a agresivitu ve společnosti. Benefiční koncert Večer lidí dobré vůle ve Velehradě prostřednictvím dárcovských SMS zpráv vynesl na charitativní projekty 730 tisíc korun. Velehradská sbírka pokračuje až do konce roku 2026. Novou dohodu o duchovní službě ve věznicích podepsali ve Velehradě zástupci České biskupské konference, Ekumenické rady církví a vězeňské služby. Dokument nahrazuje dosavadní dohodu z roku 2013. Nová dohoda podle generálního ředitele vězeňské služby Tomáše Hůlky upřesňuje postavení vězeňských kaplanů a dobrovolných duchovních a vytváří aktualizovaný rámec spolupráce při poskytování duchovní péče ve věznicích, vazebních věznicích a ústavech pro výkon zabezpečovací detence. Duchovní služba je určena nejen obviněným a odsouzeným, ale také třeba příslušníkům a zaměstnancům vězeňské služby. Vězeňská duchovní služba působí v českých věznicích téměř 30 let. Nyní je zajišťuje 60 kaplanů a zhruba 200 dobrovolných duchovních z různých křesťanských církví. Nová výstava na zámku v Holešově na Kroměřížsku přibližuje osud uměleckých děl zabavených za druhé světové války. V zámeckých arkádách bude volně přístupná do 30. července. Výstavu pojmenovanou Uloupené umění do města zapůjčilo Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí druhé světové války. Výstava je součástí programu 26. ročníku Festivalu židovské kultury Hamakom. Taky tato pozvánka dnes našla své místo tady v magazínu Mezi nebem a zemí. A dál přejeme pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: V magazínu Mezi nebem a zemí vás teď zveme na návštěvu k jedné zajímavé osobnosti. Spisovatel Jan Štifter je věřícím člověkem. Zaznamenává osudy lidí, píše autobiografické knihy a také jeho román Paví hody sleduje velké dějiny 20. století, spojené s osudy lidí především ve východočeském Horním Jelení, kde má kořeny. Tam se seznamoval i s vírou. K mikrofonu našeho magazínu ho pozval redaktor Karel Sladký.
1: Jene, jak přemýšlíte o věcech mezi nebem a zemí?
2: Jsem věřící, možná to souvisí s tím, že máme 4 děti. Já jsem se nechal pokřtít až jako dospělej. Rád říkám, že mám děti ze 2 manželství, protože jsme se brali nejdřív v Pardubicích na zámku jako studenti s manželkou, pak jsme měli 2 syny. A když jsme měli 10. výročí manželství, tak jsme měli 2. svatbu v kostele v Trhových Svinech u Českých Budějovic a pak se tam narodili holčičky, že kluci jsou z 1. a holky jsou z 2. manželství. Ale jinak vlastně člověk má takový jako neustále nějaký doteky nadpřirozena nebo něčeho výjimečného. Mně se to vlastně stává skoro denně. Takže člověk jako jde a má pocit, že je něco jako zdraví. Něco vám jako říká, že tady nejsme sami. Jsou to takové drobnosti.
1: Necháváte ty věci v životě plynout a nebo někdy taky prosíte tam nahoru?
2: Já se učím ty věci odevzdávat, protože mám dojem, že ty věci nejdou dělat na sílu, že ty věci vlastně musí jako proudit sami a musí to samo chtít, aby to tak bylo. Ale když chodím do kostela, tak prosím, není to asi tak, že bych prosil o konkrétní věci, jako že potřebuju něco, spíš děkuju, než prosím. Děkuju za to, co je, protože mám pocit, že vlastně to, co je, tak toho všeho je hodně a není to samozřejmý a hrozně jednoduše to taky nemusí být.
1: Jene, jaké je vaše oblíbené duchovní místo, kam rád chodíte?
2: Duchovní místa, na které se rád vracím, tak jsou u nás na jihu. Jsou to hlavně místa v Novohradských horách, jsou to místa okolo Trhových Svinů, odkud pochází naše rodina. Mám tam hrozně rád poutní kostel Nejsvětější Trojice, to je takový barokní chrám v krajině, když se nám narodila poslední dcerka. Dostali jsme břízu, kterou jsme tam zasadili, ta bříza tam roste, je vlastně srůstá s tím místem, jako my jsme po generacích taky srůstali a srůstáme dál. Mám vlastně hrozně rád, že se dotýkám těch míst, kterých se dotýká naše rodina 300-400 let, je to pro mě důležitý.
1: Vy jste autorem románu Paví hody, který je příběhem vyprávěním vaší rodiny, vašich předků. Babička vám hodně vyprávěla, protože pocházíte z regionu, kde je to duchovno a mystika prostředí Horního Jelení. Určitě vám vyprávěla nějaké zajímavé příběhy.
2: My jsme doma měli několik příběhů a historek. Já si vzpomínám třeba na ten, jak vyprávěla moje babička, jak její maminka viděla anděla, když šla jednou domů, tak seděl u sousedů, myslím, že se jmenovali Potužníků, tak viděla tam anděla na zahradě, jak sedí na studni a druhýho dne jí dcerka spadla do horké vody a do tak horké vody, že to nepřežila. Nám se potom stalo i něco takového jako zajímavého, tak trochu podobného. O několik let později, vlastně o mnoho let později, když se nám narodil první syn, ten asi ve 2 letech za náma chodil a říkal, že za ním chodí kluk malej, že vlastně bydlí s náma doma, že se jmenuje Venoušek. Mě to tak jako trklo, protože jsem věděl, že Venoušek je právě kluk z Jelení, mojí babičky bratr, který zemřel jako malý dítě. Ale my jsme se o Venouškovi doma nikdy nebavili a ještě to jméno Venoušek je to takový jako hodně specifický tady v tom tvaru. A říkal, že za ním chodí Venoušek, který má taky zvláštní tetování okolo hlavy a ten náš Venoušek zemřel po operaci, kdy on měl zápal mozkových blan a v Litomyšli se ho snažili operovat, tu hlavu mu nějak otevřeli, pak zase zašívali a on při té operaci zemřel. A teď najednou ten kluk říká, že tam je s náma ten Venoušek s tím divným tetováním kolem dokola hlavy. Já jsem tenkrát sáhnul po rodinných albech, kde je spousta svateb a dětí a křtin a ten Prokop si v tom listoval a mezi těma dětma našel toho kluka a říká, to je ten Venoušek. A on skutečně to byl ten náš Venoušek. Máme za to, že tady ty věci je dobrý uzavírat a vždycky jsme byli vyděšený, když přišel ten náš ten Prokop a říká, je, dneska spal Venoušek u vás v posteli, to jsem nevěděl. A potom Venoušek se odstěhoval k babičce a k dědovi, k mojí mamce a tátovi, ty už ho neviděli a synek už tady ty věci taky přestal vidět, tak jestli tam Venoušek je, tak už o něm nikdo neví.
1: Vy jste na začátku říkal, že rád chodíte do kostela. Co je to za kostel? Jaké je to místo?
2: V Horním Jelení, když jsem vždycky v tom zdejším kostele. Dělá mi to dobře. Je to taková ta hodina, kdy člověk je vlastně sám se sebou a srovnává si, jaký je, jaký chce být, jaký je od toho ještě daleko. Z tohohle důvodu já třeba taky rád chodím, když ne moc často ke zpovědi. Je to taková ta situace zase, kdy si narovnávám ty představy sám o sobě, kudy kráčím a jak daleko jsem ještě od toho, abych měl pocit, že se ty věci dělou naprosto správně. Jinak tím, že bydlíme v Českých Budějovicích, tak kostel, který navštěvujeme, tak je buď to v Budějcích, nebo jezdívám do Trhových Svinů, protože už taky nebydlíme jenom v Budějcích, ale jsme rozkročeni mezi městem a chalupou, kterou máme v Novohradských horách, tak buď to vyrážím z těch Novohradek nebo z Budějc.

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne přejeme. Na letošním filmovém festivalu ve Zlíně zaujal porotu i diváky polský snímek režiséra Piotra Domolovského s názvem Ministranti. Jeho hrdiny jsou dospívající ministranti, kteří se rozhodnou bojovat proti bezpráví ve svém okolí. Vycházejí přitom z vlastního chápání Bible i spravedlnosti. Jenomže brzo zjišťují, že hranice mezi spravedlností, pomstou, dobrem a zlem není vůbec jednoduché rozpoznat. Film originálně propojuje prostředí farnosti a sídliště s atmosférou jakéhosi superhrdinského komiksu, ale zároveň otevírá velmi vážné otázky víry, svědomí i osobní odpovědnosti. S filmovým redaktorem Tomášem Pilátem o něm mluvila Nadežda Hávová.
1: Na první pohled je to příběh mladých ministrantů, kteří chtějí napravovat svět kolem sebe. Jak věrohodně film zachycuje jejich víru a duchovní motivaci? Je to opravdu film o náboženství, možná o církvi, anebo je to spíš o dospívání?
2: Ten film je o obojím, samozřejmě o dospívání fyzickém a především psychickém, o tom, že tohle období v životě člověka rozhodně není jednoduché a občas bolí. A samozřejmě i o náboženství a o církvi, jejím postavení v Polsku a o tom, že i církev tvoří lidé, kteří prezentují navenek. A právě tohle propojení témat se režisérovi Piotru Domolevskému náramně povedlo, je nenásilné a divácky velmi dobře funguje.
1: Hrdinové si Bibli vykládají po svém a rozhodnou se sami vykonávat spravedlnost. Tomáši, jaké otázky o svědomí, hříchu nebo odpovědnosti podle tebe tenhle film divákům klade?
2: Všechny tyhle otázky jsou zásadními otázkami života každého z nás, nebo by aspoň měly být. Co je to vůbec hřích, může nebo dokonce má být dobře míněné provinění proti pravidlům odpuštěno, pokud pomáhá potřebným, jak důležité je mít svědomí. Dá se svědomím něco odčinit a za co mám mít a za co nemám mít odpovědnost. V případě toho filmu Ministranti můžu si osobovat odpovědnost za lidi, za které odpovědnost právně ani společensky nemám a jakým právem určuju, komu pomůžu a komu ne. A když se krade ve vysokých místech, mám právo v dobrém úmyslu krást taky a můžu podvádět, i když výsledky mojí činnosti chci použít ke konání dobra. A zase konkrétně je správné, že instaluju do zpovědnice skrytou kameru a podle toho, co pak vidím, pomáhám, tak právě tady jsou vidět ty hranice mezi dobrem a zlem, spravedlností a pomstou, jak si to Nadě zmínila v úvodu našeho povídání.
1: Jak už jsme taky řekli, důležitou roli ve filmu hraje církev a vztah mladých lidí k autoritám. Co myslíš? Je tenhle snímek kritikou církevních institucí, anebo je to spíš výzva k tomu, aby dospělí víc naslouchali mladé generaci?
2: Tak v případě filmu Ministranti jde spíše o to první. Snímek ukazuje na pochybení v řadách církve a na to, že právě některé kroky vyšších hodnostářů můžou v lidech vyvolat pocity křivdy a touhy je napravit. A jak to tak bývá, tak nejradikálnější se po takových zjištěních mobilizují mladí lidé, často velmi mladí lidé. V tom filmu Ministranti je jedna taková veskrze záporná postava a další rozpolcená, která se nedovede plně postavit za ty, které má chránit. A oba dva to jsou duchovní, navíc oni sami k sobě mají hodně daleko.
1: Ten film balancuje mezi nadsázkou, komiksem i vážnými tématy. Funguje tohle spojení při vyprávění o víře, o morálce, o hledání dobra?
2: Funguje skvěle a je přístupné divákům všech generací, přičemž tu je i tolik potřebný humor. Například když mladiství rozdávají svůj lob chudým a utiskovaným přes obličeje mají pletené kukly, aby je nikdo nepoznal, ale jinak jsou oblečení úplně stejně, jako chodí do školy a ven, včetně školních brašen, takže samozřejmě je nikdo nepozná, tedy v uvozovkách. I díky těmto okamžikům je to filmové hledání dobra divácky vstřícné. Ten film není ani deprese, ani třeskutá žachanda. To vyprávění je vybalancováno tak přesně, akorát a je velice uvěřitelné. Důležité je, že diváci se můžou s postavami filmu bez okolků ztotožňovat.
1: Zkus krátce, proč bychom si tenhle snímek neměli nechat ujít?
2: Na první dobrou, protože je velmi dobrý. Je skvěle napsaný, natočený, zahraný, protože se jeho příběh může odehrávat a taky často jistě odehrává hned vedle nás, i když nechodíme do kostela a neministrujeme tu. Protože možná v leckom z nás vzbudí pocit, že bychom si mohli udělat trošku pořádek sami v sobě. No a protože si uvědomíme, že pokud kolem sebe máme přátele a blízké, kterým na nás záleží, tak se i těžké chvíle snášejí mnohem, mnohem líp. Jedno ze zásadních témat toho filmu Ministranti a pro mě možná tím nejzásadnější tématem je opravdové, nefalšované, nezištné přátelství a to může fungovat a snad i funguje v jakémkoliv věku.

0: V magazínu Mezi nebem a zemí na vlnách Českého rozhlasu se teď vydáváme do Francie. Voltaire, Rousseau, ale i Josephine Baker, přesně 85 osobností, které formovaly Francii z oblasti politiky, vědy i kultury, odpočívá v pařížském Panteonu památníku slavných. A teď i Marc Bloch, historik, vědec a hlavně významný člen protinacistického odboje za druhé světové války. Mučen a zastřelen nacisty. Teď mu ve Francii vzdali nejvyšší pocty. Jeho ostatky, stejně tak jako jeho ženy Simone, teď byly umístěny do slavného Panteonu. Pokračuje naše spolupracovnice v Paříži, Marie Sýkorová. Dobrý den.
1: Dobrý den. A nejen to, Marc Bloch, tento alsasko-mozelský Francouz židovského původu, byl důstojníkem francouzské armády, hájil a zastával se Alfreda Dreyfuse a byl to velký obdivovatel francouzské republiky a republikanismu. Ale hlavně byl jedním z nejvýznamnějších historiků vůbec. Byl zakladatelem nových metod v historickém zkoumání a nových postupů. Ukázal takové nové metody, jako jsou komparace například dvou států, zkoumal dějiny ve velkém časovém rozmezí, a to třeba i tisíce let, a hlavně propojoval vědy, zastával takzvaný interdisciplinární postup a metody. Sám je považovaný za zakladatele historické antropologie. Jeho postupy vzbuzovaly mnohdy posměch, protože působily tak trochu nedůvěryhodně a až slepě, ale jemu se podařilo vše dokázat. Zajímal se velmi o člověka a zkoumal například jeho rituály.
0: Marc Bloch byl židovského původu, hlásil se k tomu?
1: To je právě ta otázka. Marc Bloch totiž svůj původ nikdy nepotřeboval zmiňovat. Nebyl pro něj nijak podstatný. Zásadně se řídil otázkami spíš republikánství a příslušnosti k myšlenkám Francouzské republiky. A nikdy by svůj původ ani v podstatě, řekněme, neřešil. Ovšem velmi ho zasáhla Dreyfusova aféra ve Francii, která samozřejmě šokovala veřejnost, a to v pohledu vykonstruovaného procesu proti Židovi. Byl to tak ve Francii velký případ jasného antisemitismu v těch novodobých dějinách. A to Marca Blocha šokovalo. Judaismus Marca Blocha bychom mohli zredukovat do jeho citátu: svůj původ prohlašuji jen v jednom případě, když jsem konfrontován s antisemitou. A právě toto východisko napsal ve své knize Podivná porážka. Jakoby totiž prohlášení nebo být Židem, prohlásit svůj židovský původ, je vlastně jen způsob, jak se bránit urážkám, a jen díky tomu můžeme napravit svou zraněnou čest, tedy v podstatě, aby lépe dokázal, že je v uvozovkách dobrým Francouzem. Eufemismus židovského původu mnozí ve Francii používají v souvislosti s Marcem Blochem a jeho judaismem velmi často, protože v zásadě vypovídá všechno, ale také nic.
0: Vstup a uložení ostatků Marca Blocha a jeho ženy Simone do francouzského panteonu není jen poctou slavnému odbojáři. Co přesně znamená pro současnou společnost?
1: Je to do jisté míry symbol právě toho, jak lze hledět na společnost ve Francii v současnosti. Totiž je to i reakce na nárůst antisemitismu ve Francii a jistá stigmatizace, poukazování na ten takzvaný židovský původ. Jak své židovství právě vnímal sám Bloch. Jeho židovství bylo v podstatě až za samotným republikanismem a loajalitou Francii. Marc Bloch byl za druhé světové války popraven, zastřelen nacisty, a to nejen za svou odbojářskou činnost, ale právě i za svůj židovský původ. Jeho význam v tom, jak chápal lidského jedince a příslušníky k nějakému státu nebo kontinentu, je ale podstatnější a má přesah do budoucnosti. Jeho nadčasové myšlení, které je zvlášť proti stigmatizaci, proti rasismu nebo xenofobii, je zásadním posláním jeho myšlenek. Vstoupení Marca Blocha a jeho ženy Simone do Panteonu je symbolem odporu proti narůstajícímu antisemitismu nejen ve Francii.
0: Podrobnosti pro nás měla z Francie naše spolupracovnice Marie Sýkorová, za to díky a naslyšenou.
1: Děkuji a pěkný den.

vzadu nebo vpředu, co další zářez na mé pažbě přinese v mé vlastní dražbě. Můj kůň a hřích tam nečeká ve dveřích,

0: hlavně mi voní dým.
1: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je od husitské farářky Sandry Silné. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
2: V časech, kdy Ježíš lidem vyprávěl podobenství o rozsévači, nikdo ještě neznal internet ani reklamu a sociální sítě byly něco jako tichá pošta, šeptanda od jednoho člověka k druhému. Ten příběh je ale až neskutečně aktuální. Dávno nežijeme ve světě, kde je vzácné zasít nějakou myšlenku. Žijeme ve světě, kde se seje nepřetržitě. Od chvíle, kdy ráno otevřeme oči, někdo či něco bojuje o naši pozornost. Mobil nám nabídne zprávy, reklama další produkt, sociální sítě názor, politici vysvětlení světa, influencer XT recept na šťastný život, umělá inteligence další odpověď. Nikdy v dějinách lidstva se do lidského srdce nesnažilo zasít svá semínka tolik různých hlasů jako dnes. A třeba i proto Ježíš v podobenství neřeší tolik to, co člověk slyší, ale kam to dopadne. Do jakého podloží, do jaké půdy, do jakého srdce. Nejdůležitější není množství slov, ale obrovskou roli opravdu hraje půda. Často slyšíme, že dnešní společnost trpí tím, že každý má svou pravdu. Kdo ví, možná trpíme spíš nedostatkem ticha, protože bez ticha se pravda vůbec nedá poznat. V hluku zní všechno stejně naléhavě. Velmi hlasitě, mnohdy i přesvědčivě. A algoritmy sociálních sítí navíc nemají jediný cíl – hledání pravdy. Ale jejich cílem je udržet naši pozornost. Nezáleží, jestli je zpráva moudrá anebo hloupá. Hlavně, když na ní klikneme. A tak se může stát zvláštní věc, že největším nebezpečím není lež, ale rozptýlenost. Protože člověk, který už nedokáže dlouho naslouchat, nakonec nedokáže jít ani na hloubku, ať se jedná vlastně o cokoliv. Láska, ta vždycky začíná pozorností, časem, který dáváme. Ježíš mluví o cestě, kamení, trní a dobré půdě. Vypadá to jako 4 obrazy pro podoby našeho nitra. Někdy jsme jako cesta. Všechno po nás sklouzne. Jsme tak unavení, že už se nás nic nedotkne. Jindy jsme kamenitou půdou. Pro něco se nadchneme, ale vydrží nám to 2 dny. Pak přijde další podnět, další článek a video. Další krize a rozhořčení. A jedeme dál. A pak je tu trní. Ježíš říká, že semeno udusí starosti a bohatství. Ale dnes bychom přidali ještě jednu věc. Neustálé vyrušování. Naše doba nás učí přepínat. Ne se soustředit. Přeskakovat. Reagovat. A přitom to důležité v životě roste vlastně pomalu. Přátelství, důvěra, odpuštění, víra. A ani strom nevyroste během jednoho dne. Simone Weilová napsala, že nejčistší podobou velkorysosti je pozornost. Myslíme si, že velkorysost znamená hlavně něco dát. Ale ona říká, nejprve se opravdu dívej, opravdu poslouchej, buď přítomen nebo přítomna. Tak začíná i víra. V odvaze být skutečně přítomen Bohu, druhému člověku i sobě. Je zajímavé, že rozsévač v Ježíšově podobenství neskoumá kvalitu půdy. Prostě seje. Což je vlastně dost nerozumné. Každý ekonom by mu spočítal ztráty. Ale evangelium nikdy nebylo účetnictvím. Bůh nejedná podle pravděpodobnosti úspěchu, ale jedná podle naděje. Věří člověku ještě ve chvíli, kdy člověk přestal věřit sám sobě. A tak si z tohoto evangelia odnáším jednu prostou otázku. Čemu dnes dávám vyrůst ve svém nitru? Čemu věnuji svou pozornost? Jaké hlasy ve mně bydlí? Které myšlenky zalévám? A které strachy krmím? Které naděje nechávám uschnout? Protože naše srdce nikdy nezůstává prázdné. Něco v něm vždycky roste. Něco je do něj zaseto. Otázkou je, čemu dovolíme zapustit kořeny. Svět byl od počátku stvořen pro život, pro důvěru, pro vztahy. A každý okamžik opravdové pozornosti je vlastně malým návratem k tomuto božímu snu. Každý sen, proměněný dál, začíná jedním jediným semínkem.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.
1: Je 10 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: V centru Českých Budějovic hoří propojka plynu, jeden člověk se zranil. Děti by mohly strávit v mateřské škole povinně o rok víc, plánuje to ministerstvo školství. Římov na Českobudějovicku se oficiálně stal jeho českou vesnicí roku 2026. Odpoledne bude jasné až polojasné s teplotami do 28 stupňů. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Na Zátkově nábřeží v Českých Budějovicích hoří propojka plynu v zemi. Na místě se zranil jeden člověk, utrpěl popáleniny rukou a obličeje. Záchranáři ho ve stabilizovaném stavu převezli do Českobudějovické nemocnice. Na místě jsou hlášené 5-metrové plameny. Hasiči evakuovali obyvatele dvou domů. Okolí teď ochlazují a budou zastavovat přívod plynu. Policie uzavřela Zátkovo nábřeží a Biskupskou ulici a žádá, aby se lidi místu vyhnuli. Omezení by podle jejich mluvčího Jiřího Macnera mělo trvat zhruba 2 až 3 hodiny. Děti možná budou muset chodit do školky povinně 2 roky, plánuje to ministerstvo školství. To si od změny slibuje, že se jim bude v začátku školní docházky dařit líp než teď, kdy je povinný 1 rok.
2: Čím dříve podle ministra školství Roberta Plagy za ANO děti dostanou podporu a začnou se připravovat na školu, tím vyšší mají šanci ji zvládnout dobře. A změna má pomoct i základním školám, aby do prvních tříd přicházely děti lépe připravené.
3: Školy potřebují více psychologů, speciálních pedagogů a odborníků, kteří pomohou dětem i učitelům. A pomoc musí přijít co nejdřív, už v mateřské škole.
2: I podle Asociace předškolní výchovy může delší čas ve školce dětem usnadnit nástup do první třídy, říká předsedkyně jejího výboru Hana Splavcová.
4: V České republice sice máme zavedené povinné předškolní vzdělávání pro 5leté děti, ale i tak se nedaří některé děti aktivně do předškolního vzdělávání zapojovat.
2: Podrobnosti změny chce ministerstvo představit v září. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
1: Zástupci Římova na Českobudějovicku včera převzali ocenění jeho Česká vesnice roku 2026. Obec ho získala za bohatou spolkovou činnost nebo péči o kulturní dědictví. Porota vyzvihla i snahu o zachování místních křesťanských tradic. Pokračuje starosta Římova Miroslav Slinták z ODS.
5: Myslím, že to bylo hrozně pro ně krásné, protože ta pašová cesta se chodí několikrát do roka, zpívá se u toho. My jsme šli jenom určitou část samozřejmě, aby se to stihlo, ale takovou tu krásnou tu getsemanskou zahradu jsme šli a blížší nadšení předostali ty zpěvníky a museli zpívat.
0: Počasí.
1: Obloha na jihu Čech je jasná, odpoledne čekáme přechodně polojasno. Nejvyšší teploty se budou pohybovat stejně jako včera mezi 25 a 28 stupni. Na horách naměří od 20 do 23 stupňů. Vítr je slabý severních směrů, odpoledne zesílí na mírný. Biozátěž zůstává na prvním stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Na nehodu pozor v Horní Plané na Českokrumlovsku na křižovatce ulic Finské domky Švermova se srazila 2 osobní auta. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
6: Vítejte vážení přátelé, vítejte vážení zahrádkáři a vážení kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se zaměříme na datle, fíky a kaky na vaší zahradě. Poradíme také, jak se stát rybářem a vypravíme se do obchodu nakupovat skutr, tedy na co si dát při výběru rychlého stroje pozor. Nebude chybět pár odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o tom, že i v červenci už může nastat podzimní počasí. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín.
1: Všimli jste si, že někteří zahrádkáři v posledních letech vysazují na zahrady subtropické stromy a keře. Nedávno jsme vám nabídli rozhovor s pěstitelem citrusovníků a dnes se zaměříme na datle, fíky a kaki. Kaki roste na opadavých stromech zvaných tomel japonský. Naše hobby redaktorka Jitka Slezáková vyspovídala zahradníka Ladislava Kubelku ze Svinčan a ten potvrdil, že naši posluchači, tedy zahrádkáři, mají o tyto sladké oranžové plody velký zájem.
2: Tak momentálně jsou asi nejprodávanější dva druhy. Jeden to je strom, je to kaki, který už u nás bez problémů roste. Máme tady několik odrůd a je to už tady odzkoušený. Ten stromek prostě vyroste podobně jako jabloň, plodí v průběhu podzimu, nechávají se plody přemrznout a je to trošku u nás takový netradiční strom, protože vlastně je to snad asi jediný ovoce, který se sklízí až po opadu listí.
3: A jsou to takové ty drobné plody, hodně se to prodává u nás před Vánocemi, že? Takové sladké je, to musí se oloupat ze slupky.
2: Jsou to oranžové plody, určitě nečekejme, že by ta úroda byla, nebo ty plody, že by byly veliký, jako když se k nám kaki dováží ze Španělska, jo, orientačně jsou třeba poloviční ty plody, ale jsou chuťově vynikající a určitě tam můžu vyzdvihnout třeba odrůdu Rojo Brillante, která je takzvaně partenokarptická odrůda, to znamená, že nepotřebuje opylení včelami.
3: Už to i vidím taky na zahradách, vidím tam třeba fíky. Doporučil byste je na českou zahradu?
2: Tak celkově klima se otepluje, což je vlastně nejenom prokázáno, ale opravdu to už pociťujeme. Takže dneska už je opravdu běžný, že se u nás daří fíkovníkům nebo třeba moruším. Máme spoustu odrůd, který vlastně u nás bez problémů dozrajou. Jo, některý mají více sklizní. Tam je vždycky u fíkovníku akorát potřeba počítat s místem, protože fíkovníky jsou poměrně vzrůstný. Jo, ale zase existuje i odrůda extrémně zakrslá kolem 2 metrů.
3: Doporučil byste na tu klasickou českou zahradu nějaký konkrétní druh?
2: Tak určitě výborná odrůda je třeba pereta, jo, je to odrůda vyšlechtěná v Alpách ve Švýcarsku, je to poměrně hodně odolná odrůda, případně třeba kdo má rád tmavý fíky, tak odrůda Braventurkej, anebo třeba Francesco.
3: Tak a vaše paní ještě říkala nějaký název, který jsem teda opravdu v životě neslyšela. A to by mě zajímalo, co to je za novinku, od co to bylo?
4: Cicimek neboli Zizipus, jo. Čínská datla.
2: Tak cicimky jsou u nás taky docela netradiční. Vím, že se určitě vyskytují běžně v Thajsku a v těchto exotičtějších zemích. To je jakoby keřík nebo trošku stromek, vyrůstá třeba kolem 3-4 metrů maximálně. Má drobný trníky a sklízí se orientačně někdy říjen. Některé odrůdy jsou ranější, takže už možná něco bude v září. A jsou to takový jako opravdu datle, který postupně mrazem tak získávají rezatou barvu a hlavně získávají cukr, který se tam vytváří vlastně tím mrazem a ty plody jsou potom ohromně sladký, proto se tomu říká čínské datle.
1: Pokud máte větší zahradu a rádi experimentujete, můžete tedy klidně vyzkoušet kaki, fíky nebo čínské datle. Já mám na zahrádce fíky. A teprve po takových 5 letech se jim začíná dařit. A o zahrádce a problémech s nejrůznějšími rostlinami to bude i za chvíli, tentokrát v pravidelné rubrice Rady a tipy, tedy v odpovědích profesionálů na vaše dotazy.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpověď na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Mám 40 roku starý záhon floxu. Nyní myslím tak 3-4 leta. Objevil se mě na nich mech. Mám strach, aby si ty kopce nespálila. A proto prosím o radu, čím je postříkat, nebo jaký roztok si koupit, abych se toho mechu zbavila.
0: Ptali jsme se na to plzeňského zahradníka Přemysla Písaře.
2: Bohužel od paní posluchačky nevíme, o jaký floxích se jedná, protože máme flox paniculata, to jsou takové vyšší plamenky, třeba nějaký 30 a klidně až 60 cm, a pak máme flox subulata a to je pokryvný floxík. Takže já předpokládám podle toho dotazu, že se pravděpodobně jedná o flox paniculata, plamenku latnatou, a plamenka je trvalka, která vyžaduje slunné stanoviště, vlhkou, dobře propustnou půdu. A pokud se paní posluchačce děje to, že tam roste mech, tak ten mech je důsledkem něčeho a většinou je to důsledkem toho, že ta půda je vlhčí, že je hutná, není nakypřená, je tam malý obsah vzduchu v tom, je vyžilá a obvykle ten mech způsobuje kyselější reakci. Takže tady to není o tom, jaký postřik tam aplikovat nebo co s tím dělat, ale spíše bych se zamyslel nad tím, jestli teda ty rostliny, ten záhon těch floxíků nevyryju, ty mateční rostliny, asi bych je pravděpodobně vyryl ven, potom bych kompletně v tom záhonu ideálně vyměnil nebo vylepšil půdu, aby byla humozní a kyprá, tak je potřeba tam dát nějaký substrát třeba pro okrasné dřeviny, pro okrasné rostliny, promíchat to s tou stávající půdou, případně tam přidat trochu křemičitého písku, aby jsme získali to, že tam máme dostatek humozních látek, dostatek živin, že ta půda se bude dobře zahřívat, což znamená, že nebude držet velké množství vody, a že obecně bude pro růst těch rostlin kyprá a pěkná, aby docházelo k tomu prohřání od toho sluníčka. A v okamžiku, kdybych udělal tohle, tak můžete vzít ty vaše mateční rostliny, které jste vydala, můžete je opatrně namnožit líčem nebo jiným nástrojem, rozdělíte na vícero trsů, ty rostlinky tam zasadíte a myslím si, že budete překvapená, jak rychle ten flox dokáže zregenerovat, vypadat pěkně, pokud mu dáte ty správné podmínky. Takže k tomu vašemu trápení, já se domnívám, že po 40 letech se prostě změnila struktura té půdy, je potřeba do toho záhonu více zasáhnout a nemusíte se bát. Plamenek je trvalka, která tento způsob množení, rozdělení trsů, omlazení jistě velmi ráda ocení a mělo by vás to potěšit.
0: A máme tady další telefonát.
3: Když léta se mě nedaří vypěstovat petržel, příčinou jsou mšice, které doslova obalí kořen petržele. Jak na ně? Výluk z kopřiv ani vlaštovičníku nepomáhá.
0: Tak na to nám odpoví zkušený pěstitel petržele, pardubický zahradník František Hlubocký.
4: Nebývá to častý problém, ale většinou, kde se ty mšice usadí, je to ve většině případů, si myslím, že to je mšice hlohová, které dokáží být jak na listech, tak i právě na tom kořenovém, na tom krčku nahoře, odkud vyrůstají listy, i na části kořenů. Takže první odpomoc, hlavně nesít petržel tam, kde byla, a set je raději o kus dál, to je samozřejmé. A potom je nutno už tedy přistoupit bohužel k chemii, ošetřit, jinak se těch mšic nezbaví, takže často kontrolovat a při prvním zjištění několika mšic zasáhnou chemii. Jsou na to dobré přípravky, které obsahují jako účinnou látku primikarb, může to být mospilán, může to být pyrimor, může to být imporo. Tam tedy naředit, postříkat tak, jako kdybychom tu koncentraci na postřih na jakékoliv listy, ale postříkat celou rostlinu ze spoda a hlavně to místo, odkud vyrůstá nať, a i trochou přebytku, co nám zbyde ten roztok, i raději k těm rostlinám nalít. Kontrolovat pravidelně zhruba tak po 3 týdnech, jakmile zase zjistíme další, protože bývá to úplně sborný škůdce, tak celou proceduru opakovat zhruba tak dvakrát, třikrát za sezónu po těch třech týdnech, před sklizní vynechat alespoň měsíc až 6 týdnů. Jestli se jedná tady o naťovou petržel, tak tam je trošku problém, protože tam používáme tu nať, tak tam třeba nejmíň, aby byl rozestup, a ještě bych raději ty staré špatné listy napřed odstranil, rostliny oplach, a nebo pak zkusit použít biopřípravky, které jsou také k dostání, ale bohužel nebývají tak účinné.
0: No tak to vidíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Léto láká k vodě, zvlášť v parných dnech, ale pokud by vás k vodě lákala i touha za rybařici, nestačí jen ta touha a rybářské nádobíčko, musí se respektovat zákon a základní podmínkou jsou i potřebné znalosti a zkoušky. Naše hobby redaktorka Slávka Brádlová to rozebrala s Janem Skalským, mluvčím Severočeského územního svazu Českého rybářského svazu.
2: Pokud se podíváme na zkoušky, tak rybář musí znát základní druhy ryb, stejně tak musí znát doby hájení a minimální lovné míry. V dnešní době, pokud budeme upřímní, spousta věcí, pokud se někdo s něčím není jistý, lze dohledat na webech, sítích. Ale pokud někdo chce opravdu rybařit, myslí to vážně, tak ty zkoušky jsou nutností. Většina našich místních organizací ty zkoušky organizuje. Zájemci se mohou přihlásit do svazu, získat první svůj státní rybářský lístek, který právě dostanou na základě absolvování zkoušek a následně na základě toho si mohou koupit povolenku. Je možný rybolov i bez zkoušek, ale to se týká pouze krátkodobých povolenek. To je většinou využíváno například cizinci, protože stejně jako občané České republiky jezdí do zahraničí třeba na týden a chtějí si tam zarybařit, tak i cizinci z jiných zemí nás navštěvují. Takže stát umožňuje získat krátkodobý rybářský lístek a my pro cizinci poskytneme krátkodobé povolenky. Ale i u těch krátkodobých povolenek je nutné dbát na dodržování platné legislativy a bližších podmínek výkonu rybářského práva. Ale jak jsem řekl, v dnešní době všechny pravidla jsou i online a není problém se současnou technikou, aby cizinec z kterékoliv části světa si dokázal přeložit ty pravidla do svého rodného jazyka a porozuměl jim.
3: Teď mě tak napadá, jak to řeší čeští rybáři, kteří jezdí na ryby do Finska, do Norska.
2: On každý stát má svá vlastní pravidla, bývají rozdíly mezi mořským rybolovem, rybolovem na jezerech, řekách, takže tam je to vždycky individuální o nastavení pravidel v konkrétní zemi. A i v konkrétní zemi může být spousta rozdílných pravidel, protože například v Německu každá spolková země má úplně jiná pravidla.
3: Aby to nebylo tak úplně jednoduché, tak jak jste uváděl ty příklady, co vlastně by ten rybář nebo ten člověk, který chce rybařit, měl vědět a znát a že si to případně může ověřit ještě na internetu. Ale co děti, protože vím, že v těch kroužcích jsou opravdu i docela malé děti, tak ty musí tedy rybařit pod dohledem dospělého nebo mají také svoje zkoušky?
2: Malé děti mohou lovit na prut jednoho dospělého, to možné je, pokud v rámci platné legislativy, samozřejmě týká se to například lovu na vplavanou, na položenou. Pokud lovící loví technikou, kde je povolena pouze jedna udice, takže typicky přívlač, muškařina, tak samozřejmě dítě nemůže lovit na další udici, to nehrozí, nebo je to protiprávní. Ale pro ty děti organizujeme spoustu rybářských kroužků, takže určitě zájemci se znovu mohou podívat na sítě, případně kontaktovat svoji nejbližší místní organizaci Českého rybářského svazu a tam jim mohou poradit. Těch dětí máme mnoho a děti máme i úspěšné, protože se účastní celé řady soutěží. Snažíme se tu mládež podporovat.
1: Ideálním časem pro zkoušky je jaro, ale poptejte se v nejbližší základní organizaci Českého rybářského svazu, oni vám tam poradí. A jak zdůrazňoval Jan Skalský, důležité informace najdete i na webu Českého rybářského svazu. A pokud jedete do zahraničí a chcete tam rybařit, tak znovu radíme, máte na to web a překladač. Dáme si trochu hudby a pak si vysvětlíme, jaké výhody a hlavně nevýhody má skútr a jak ho nakupovat.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Skútry jsou na silnicích vidět stále častěji. Oproti autům jsou levnější, nejen na pořízení, ale také na provoz. Jejich spotřeba je velice nízká. Majitelé skútrů určitě ocení i snadnější parkování, zejména ve městech. No a při nákupu motorky je dobré myslet na účel. Jestli plánujete delší výjížďky nebo se potřebujete přemisťovat v okruhu svého bydliště. Odborníci také radí osahat si stroj před první jízdou v bezpečném a známém prostředí. Naše hobby redaktorka Dita Vojnarová o tom natáčela s prodejcem, tedy s profesionálem Tomášem Bláhou z Velkého Týnce.
2: Sportovní skutry se nabízí s tunelem většinou, že tam prostě nepřekročíte jednoduše nohu nebo potom s rovnou podlahou, což je takový praktičtější. Pak úložný prostor pod sedačkou, někdo to chce na dvě přilby, někomu to stačí na jednu. Úložný prostor vzadu jakoby se dá doplnit o kufr a víceméně spotřeba není ani moc potřeba řešit. U 125 tam je plus minus všechny ty skutry 2,5 litru, se to pohybuje na 100 km.
3: Můžeme k nějakému přistoupit a podívat se na ten úložný prostor?
2: Dobře, ať to vidíte. Tak. Takže toto je SimJet Evo 14, to je takovej skuter, který se hodí i pro starší lidi, má rovnou podlahu, nádrž to má v podlaze, takže nezabírá to ani místo pod sedlem a je to na dvě přilby pod sedačkou.
3: Na skuter si mohou troufnout i starší lidé.
2: Určitě, poslední dobou bych ani nevnímal, že mladí si to kupujou, ale víceméně si plnil sen jakoby ti starší. My ještě děláme skuter klub Olomouc, výšky, a tam to začínalo před 20 lety, že tam byli sami 15-18 letý mladíci na 50kách a dneska je to hromada lidí, co má čas aj v důchodu a chodí jezdit.
3: Co byste doporučil na takovéto městské ježdění?
2: Stačí jakákoliv 125, nevybíral bych ty velký maxi skutry, protože na to se už člověk musí oblíct a docela to jako zabere času. Sám to mám a jezdím většinou s tím na dálkovi.
3: Zajímáte se o řidičské schopnosti zákazníků?
2: Popravdě ne, ale když přijde o co půjčit skuter, tak pak už jo, protože je to někdy jako docela zoufalý, že prostě střindou a chcou si na to sednout poprvé a absolutně to neumíjou, protože vidím to ve skuter klubu, že přijedou jako noví a chcou jezdit, ale je vidět, že prostě nejsou vyježdění, neumíjou to, ale v podstatě, když se přidají k nám, chytnou se té party a vidějou studio stopu a naučí se to docela rychle.
3: Čem jsou záludnosti jízdy na skutru?
2: Záleží, jak si kdo najede do zatáčky, pak jak se kdo dobojí do té zatáček a víceméně bych řekl, že to je spíš o té vyježděnosti.
3: Jaké rychlosti je schopný skútr?
2: 50ky ty jedou 45 klasicky, dneska všem jedou možná i rychleji jak ty 125ky, protože všichni to mají potuněný, ale jinak ty 125ky, takový ty normální, jedou 95 až 120 km v hodině.
3: Vedle toho, že tady máte ty stroje, tak tady máte spoustu polic a další doplňkové vybavení, co je nezbytné ke skutru.
2: Aby člověk začal na skutru jezdit, tak motorkářsky se určitě neoblíká nikdo pomalu, až většinou spadne, tak potom začne řešit oblečení, ale klasický helma, ke skutru pak lékárnička, podložka pod SPZ a to je v podstatě všechno zákony pojištění a jde se to přihlásit a jezdí.
3: Servisovat jak často a proč?
2: Servis je potřeba udělat jednou za rok, nebo většinou ty skutry mají 5000 km, 50ky to mají po 2500 km. Tam je potřeba to celkově projít, za prvé vyměnit olej motoru v převodovce, když to má třeba 10 000, 15 000, nebo je to 10 let starý, tak zkontrolovat řemen variátor, aby to někde neprasklo, aby prostě zákazník nezůstal stát a nejel pak na otavce, což je prostě ní dobou hodně častý problém, že zákazníci to většinou dělají všechno sami, takže tady tyhle ty variátory na to si netroufají, takže to nekontrolují. Ale jinak si myslím, že ta základní údržba to spočívá brzdy, projít to celý, aby to prostě bylo připravené na sezonu, aby vás nic nezastavilo.
1: Vysvětlil pro vás a pro naši hobby redaktorku Ditu Vojnarovou Tomáš Bláha z Velkého Týnce u Olomouce, který skutry prodává, opravuje, ale hlavně na nich velice rád jezdí po kraji. A nás čeká za chvíli zahrádkářský kalendář a tentokrát se zaměříme na čas, kdy je nutné vysázet nové jahodníky.
4: No tak pus.

0: pohádkářský kalendář.
1: Je sice teprve 11. července, ale jedna pranostika napovídá, že se blíží čas, řekněme, maximálního léta, protože 14. července tak to má svátek svatý Kamil, patron nemocných a zdravotníků. A to se říká, a to je pro nás důležité, že o svatém Kamilu slunce má největší sílu. A také se říká, že 20. července, tedy na svatého Eliáše, bude dopoledne léto, odpoledne podzim, a na svatého Jakuba, to bude až 25. července, bude dopoledne léto a odpoledne zima. No, tak už je to tady. Je čas pro trochu klidu a dobré nápady. Třeba, že po 3 létech je nutné vysázet nové jahodníky, protože do zimy stihnou zesílit a neohrozí je potom mrazy. No a v příštím roce už budou plodit. Sázení si usnadníte, pokud pod nově rostoucí sazenice, které ještě nezakořenili, vložíte širší kelímek se substrátem a zatížíte kamenem. Ono si to zakoření a začátkem srpna stačí odstřihnout od mateční rostliny a zasadit. A dobrý tip je, že takhle můžete sazenice získat zadarmo, třeba u kamaráda na zahrádce. No a je také čas na prořezání příliš bujných rostoucích jabloní i hrušní, pokud již ukončili růst krátkých letorostů. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak pustíme se do pěstování kanadských borůvek. A věřte, je to pěkně náročné. Zaměříme se na zdraví včel a také na bazény. To, aby se vám voda v nich nekazila a nepáchla. A teď důležité údaje. Když si zadáte rozhlas.cz/hobby, tak objevíte naše webové stránky. Mimochodem, jsou velmi pěkné a je tam spousta odvysílaných reportáží i s fotografiemi. Pro mailové spojení nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz. No a telefonovat své dotazy, poznatky i nápady můžete na záznamník 221 553 790. Příjemný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší.

Náš kulturní magazín v létě věnujeme především festivalům, které mají v našem kraji už dlouhou tradici. K těm nejstarším a největším jistě patří Mezinárodní hudební festival v Českém Krumlově, který letos slaví 35 let. A tak právě on dostane prostor v kavárně. Pozvala jsem si generální ředitelku Gabrielu Rachidy a dramaturga Martina Rudovského. Poslouchejte v neděli, krátce po 17. hodině. Zve vás Pavla Kuchtová.

0: nedělním Vltavínu si připomeneme, kdo byli Vlachové nebo Vlaši, jak se sem a odkud dostali a co tady u nás původně dělali. A poté se ještě jednou vrátíme do zámku ve Stráži nad Nežárkou. Tak nezapomeňte Vltavín v neděli po zprávách v 9. K poslechu vás zve Zdeněk Zajíček.
1: Ne každá rostlina vyžaduje celodenní sluneční svit a suché podloží. Možná i vy máte na zahradě stinné místo, které zeje prázdnotou a vy byste ho rádi oživili zelení. Co na něj vysadit? Poradíme vám. Taky zajedeme za farmářkou Lenkou Šulcovou a zeptáme se jí na hnojení bez chemie. Aby toho nebylo málo, povíme si něco víc o habrech. To vše v pořadu Zelené světy. V neděli po 11. hodině dopolední. Hanka Šoberová a Pavel Chlouba vás zvou k jeho poslechu.
2: 6. rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
3: Je 11 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: V Českých Budějovicích hořela propojka plynu, jeden člověk se zranil. Obchodní inspekce zjistila na filmovém festivalu v Karlových Varech prohřešky u 40% kontrol. Tenistky Nosková a Muchová proti sobě nastoupí ve finále dvouhry ve Wimbledonu. Teploty na jihu Čech se i dneska dostanou k 28 stupňům. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Na Zátkově nábřeží v Českých Budějovicích hořela propojka plynu v zemi. Jeden člověk je zraněný. Evakuovat se museli obyvatelé dvou domů. Další informace přidá mluvčí jihočeských hasičů Roman Krčmář.
5: Na místě byly ohlášeny plameny cca do 5metrové výšky. Ochlazujeme okolí. Aktuálně na místě zasahuje plynárenská pohotovost, která nám uzavírá přívod plynu.
4: Policie uzavřela Zátkovo nábřeží a Biskupskou ulici a žádá, aby se lidi místu vyhnuli. Česká obchodní inspekce zjistila nedostatky u 40% kontrol na letošním mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech. Informoval o tom mluvčí inspekce František Kotrba. Během prvních 5 dnů festivalu se inspektoři zaměřili hlavně na prodej alkoholu mladistvým. Problémy našli asi ve 2/3 případů. Nultý ročník Krampachfestu dneska přivede do Potočné u Nové Bystřice kapely z celé republiky. Název festivalu převzali organizátoři z původního německého jména obce Krampachy. Na zahradě klubu Stodola u Majdy zahrají kapely Jen tak tak, Hluboké nedorozumění nebo Lážo plážo.
6: Festival se letos koná vůbec poprvé a vznikl z hudebních večerů, které už řadu let pořádá klub Stodola u Majdy. Organizátoři se letos rozhodli rozšířit je na celodenní akci. Program začne ve 2 hodiny odpoledne a podle pořadatelů se návštěvníci nemusí bát ani špatného počasí. Pokud bude pršet, koncerty se přesunou do sálu klubu. Z Jindřichohradecka Eva Marvanová, Český rozhlas.
2: Sport.
4: Tenistky Linda Nosková a Karolína Muchová si dneska proti sobě zahrají o titul z wimbledonské dvouhry. Půjde o historicky první české finále. Pro obě hráčky to bude neobyčejný zážitek. Už samotný nástup na kurt je specifický. Ve vysílání Českého rozhlasu o tom mluvil kapitán Davis Cupového týmu a finalista travnatého Grand Slamu z roku 2010 Tomáš Berdych.
7: Ta cesta z té šatny na ten center court, vlastně kdy člověk prochází vlastně těma prostorama pro tu královskou loži, potom sběrači vlastně vám nesou tašku na court, takže ten hráč jde opravdu jenom jako solo sám a prostě vstupuje na ten dvorec toho vysněného finále, tak ten pocit je neuvěřitelný. Samozřejmě je to něco, o čem každý tenista sní, co si každý tenista přeje.
4: Zápas Noskové s Muchovou začne v 17 hodin.
2: Počasí.
4: Obloha na jihu Čech je jasná, odpoledne čekáme přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 25 a 28 stupni, na horách naměří od 20 do 23 stupňů. Vítr je slabý severních směrů, odpoledne zesílí na mírný a biozátěž zůstává na prvním stupni.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Horní Plané na Českokrumlovsku na křižovatce ulic Finské domky a Švermová policie stále řeší nehodu dvou osobních aut. Projíždějte tudy opatrně. Přejeme šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
8: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Kuchařské čarování Petra Stupky.
9: Krásný letní den a dobrý poslech příštích minut s kuchařskými kouzly vám přeje Petr Stupka. Vzhledem k tomu, že se o tomto víkendu koná v Borovanech už 20. ročník borůvkobraní, je asi jasné, že ta dnešní kouzla na vlnách rádia našeho kraje budou výrazně purpurová, modrofialová, namodralá, místy až téměř tmavá, prostě borůvková. Právě v těchto chvílích v zámecké zahradě Borovanského zámku ve stánku Českého rozhlasu České Budějovice opékám namáslé líbanečky a ty potom, jak je tradicí, nabízíme s borůvkovou omáčkou a mátovou smetanou a všichni návštěvníci věřím, že si na těch líbanečcích pochutnají. A kolem 14:00 odpoledne budu jedním z kmotrů borůvkové kuchařky, která po 20 letech vychází v novém rozšířeném vydání. A některé recepty mám dnes pro vás a ty nové dám do nějakých příštích kuchařských čarování. Tak tedy dobrý poslech a dobrou náladu.

Ještě než se pustíme do přípravy borůvkové omáčky, různých knedlíků, lívanců a podobně, tak si neodpustím do úvodu něco málo z encyklopedie plodů a darů. V téhle moudré knize se konstatuje, že brusnice borůvka je původně od někud z přední Asie, to znamená z oblasti Turecka nebo dávné Perzie. Ale důležitější je, že se tahle ta drobná dřevina, tahle ta rostlinka rozšířila po celém světě. A kromě Evropy roste docela běžně v Severní Americe a hojně údajně i v Asii. A mě třeba zaujalo, když jsem poprvé byl v Tatrách, tak mě překvapilo, jak borůvčí může být vysoké, dobře přes půl metru. A tak jsem pátral, čím to asi je, a dobral jsem se závěru, že tento keřík vyroste podle toho, jak mu to vyhovuje, a ve vyšších polohách, kam nemůže slunce, roste většinou do mohutnějších keříků. Ale hlavní důvod, proč se borůvčí všude daří, je fakt, že roste na velmi chudých půdách, je tudíž velmi nenáročné. A pojďme tedy nahlédnout ještě do té mé oblíbené kuchařské čarodějné apatiky, protože kdybychom měli vybrat nejvhodnější ovoce pro diabetiky, ke kterým se také řadím, pak borůvky budou v té nejužší nominaci. Obsahují minimum přírodního cukru, ale hlavně v nich naše tělo najde látky, které regulují hladinu cukru v krvi. Z borůvkových extraktů se dokonce pro nás diabetiky vyrábějí účinné léky a tak dál. Ale další velké kouzlo, které obsahují borůvky, ale nejenom borůvky, ale i další lesní a letní ovoce, můžeme nazvat jednoduše antistres. Ano, borůvky zlepšují naši náladu, vylaďují mysl a dá se říci, že nás i tak zlehka omlazují. Dokáží totiž zmírňovat proces stárnutí, to je do dneska už přesně vypátráno a prohledáno. A dokonce se používají i nebo využívají jako ochrana proti Alzheimerově chorobě. Další velké kouzlo je antioxidant. Je to doslova do písmene super vlastnost borůvek, protože látky v nich obsažené dovedou velice účinně likvidovat takzvané volné radikály, které poškozují naše buňky a tkáně a následně způsobí všelijaké nepříjemnosti našemu tělu. Zlepšují i náš krevní obraz a tak dál a tak dál a tak dál. A no, možná stejně jako naše babičky jste zažili, že se i bolístka, třeba nějaká naraženina nebo škrábnutí, se léčilo borůvkou. A natož potom, když měl člověk nějakou bolístku v ústech, tak borůvky jsou na to údajně nejlepší lék. Na to, že borůvky zlepšují naše vidění, se přišlo během druhé světové války, kdy piloti létající tenkrát v šeru a v nepříznivých podmínkách daleko lépe viděli, protože konzumovali borůvkové marmelády. A tehdy se to teprve propátralo, vypátralo, že opravdu takový ten lutein, který potřebují naše oči, je právě z borůvek. No, teď už nechme apatiky, dejme si ještě další písničku a po ní už mám pro vás speciální trojnásobný recept na borůvkovou omáčku, které my tady v jižních Čechách říkáme žahour.

dnešním borůvkovém kuchařském čarování nemůžeme vynechat borůvkovou omáčku, majdu či sós, jak chcete. Každopádně ta patří k těm kynutým, nejlépe v páře vařeným kynutým knedlíkům. To je prostě léto, to je prostě poklad, který si myslím, bychom si měli zařadit vedle té naší vepřoknedlozelo a těch dalších klasických pokrmů, tak jednoznačně kynuté knedlíky s borůvkovou omáčkou. A jakže se ta borůvková omáčka, zvaná žahur tady u nás na jihu Čech, správně připravuje, no není jednoznačný recept. Není to tak, že by to muselo být, že dáte máslo, na to máslo borůvky z kořice a také ten tuzemáček. Těch návodů a receptů je celá řada. Já jsem dohledal v moudrých knihách a i na internetu jsem dohledal asi 6 různých takových rozličných postupů. Nicméně ten, který bych doporučil, je nejjednodušší a nejrychlejší a v podstatě se dá říct tradiční jihočeský. Takže na 0,5 kg borůvek potřebujete mít 2 deci 200 ml mléka, ale já bych doporučil dát smetanu na vaření. K tomu bych dal 2 až 3 lžíce cukru, záleží na vás, jak potřebujete tu omáčku, ten žahor mít sladký. A určitě, když už teda měřím na lžíce, tak 2

takové lžíce másla, což by v přepočtu mohlo být nějakých 60 gramů másla, a jednu vrchovatou lžíci bramborového škrobu, případně pudinkového vanilkového prášku a špetku z kořice mleté a řekněme takového středního panáčka tuzemáku. A ta příprava je opravdu jednoduchá, protože dal bych nejprve trochu mléka nebo té smetany, do ní bych dal rozpustit cukr, dal bych tam i špetku soli a nechal bych to, aby se to zahřálo, a potom bych do toho přidal borůvky a zase bych to tak minutku vařil, malinko bych na to máčknul, aby některé ty borůvky zůstaly celé a některé se rozmáčkly a dali té omáčce chuť. No a pěkně pozvolna vaříte a potom v trošce vody nebo mléka bych si rozmíchal na závěr tu škrobovou moučku a lil bych jí do toho horkého, rychle bych to metličkou promíchal tak, aby se mi to nesrazilo, protože to velice rychle se zahoustne. No a tahle ta zahoustlá omáčka je v podstatě připravená k podávání. Jestli ten rum tam dáte až úplně nakonec, budiš, ale já bych ho dal klidně i dříve, ať se trošku povaří, aby tam zůstalo to aroma a alkohol vyprchal. Takže to je klasický jihočeský žahour. A já jsem se setkal také s omáčkou, které tedy ten kuchař říkal, že to je americká borůvková omáčka. Nevím, jestli byl přímo v Americe, to už si nepamatuju, jestli jsme tohleto probírali, ale pamatuji si, že jsme tuhletu omáčku použili nejenom na sladké lívanečky, které jsme tenkrát dělali, ale druhý den se použila i k nějakému masu. A byla v podstatě vyrobená jednoduše, nebylo tam mléko ani smetana, byly tam borůvky, zase půl kila borůvek, řekněme, když byste vzali. Do toho by přišla jedna výrazná špetka soli, lžíce a půl cukru. A pozor, šťáva z citronu, tak z toho jednoho citronu, řekněme dvě, tři lžíce citronové šťávy. A tohle to všechno se rozmačkalo, ty obrůvky se rozmačkaly a s trochou vody se to všechno svařilo. A odvařilo se to vlastně do takového zahoustnutí, zas by nebyl problém to případně nějakým škrobem, ať už bramborovým nebo kukuřičným, tuhle omáčku zahustit. Ale co tam patřilo do téhleté omáčky ještě zároveň? Patřilo trošku mletého z mlínku, on měl čili papričky, měl v mlínku, takže tam přidal takhle z toho mlínku, namlel trošku těch čili papriček, říkal, že běžně se dává i pepř a běžně se do toho přidává i třeba orchestrová omáčka nebo něco další koření. Takže takováhle, on to nazýval americkou, já jsem ji nazval, že to je taková lehká, svěží borůvková, protože díky té citronové šťávě opravdu a tomu koření ta omáčka nebyla tak sladká a byla opravdu, měla šmrnc, měla takový švih, takže proč ne takovouhle variantu na ten náš tradiční jihočeský žahour. A pak jsem našel jeden recept ještě po letech a pro případ dnešního kuchařského čarování jsem ho dohledal ve svých archivech, a to je borůvková omáčka, která vyloženě se připravovala k masu, pečenému masu, připravovala se ve Švýcarsku a v některých částech Francie. Dělala se také speciálně doplněná třeba i sýrem, ale ten základ byl zase borůvky, ale byl tam základ cibule, která se nejprve osmahla na másle, pak se tam nechal skaramelizovat trochu cukr, pak se do toho přidali borůvky a přidalo se červené víno a ještě i trošku octa, aby to bylo kyselější. A v téhle omáčce, která se pozvolna potom jakoby vařila a redukovala, jak se říká odborně kuchařsky, to znamená, odpařovalo se ta tekutina, aby to přirozeně zahoustlo všechno, tak se do toho ještě přidával snítka tymiánu.
případně i jiné byliny, tam bylo popsáno v té receptuře. Takže takováhle omáčka, která je výrazně méně sladká a je slaná, věřte mi, může být právě v kombinaci s tím červeným vínem a trošku balzamikové octa, jako velmi zajímavou omáčkou, třeba i k upečené kotletě na grilu, anebo to bude, nebo si ji dovedu představit, tak jak se používá taková brusinková omáčka třeba k grilovanému sýru, tak úplně přesně si dovedu představit tady tu borůvkovou omáčku, no, co si budeme povídat, k takovým grilovaným kachním prsíčkům nebo dobrému rozpečenému sýru. Takže to bychom probrali takzvaně borůvkové omáčky. Záleží na vás, jak je naladíte a vyladíte. Já tu, kterou budu připravovat nebo v těchto chvílích podávat na borůvkobraní v Borovanech, tak tu budu připravovat, takže ji zahustím troškou jáhelné kaše, nebude tam škrob, ale bude to zároveň bezlepkové a bude taková hustější, protože ji ještě doplním kysanou smetanou s mátou, protože ta máta tomu dá zase takový zvláštní duch. No a po písničce připravíme nějaké ty lívanečky a nějaké knedlíčky, pochopitelně s borůvkami.

kucherském čarování, které je dnes veskrze borůvkové. Teď připravíme několik variant na borůvkové knedlíky. Ať už to budou ty už zmíněné kynuté, ideálně uvařené v páře. Ono, ty kynuté knedlíky dělat plněné borůvkami je trochu složité. To, co si budeme povídat. A také asi ta nejjednodušší metoda a i mnou doporučená je, že se udělá čistý kynutý knedlík a ten se přelévá tím žahourem, posype ještě tvrdým tvarohem nastrouhaným, potom jeho třeba podcukrovat a to dost a navrch nalít horké rozpuštěné máslo. A to, jak s oblibou říkám, je potom nebe v hubě, to je prostě poklad, to je vzácnost, to je nádhera. Takže takovouhle dobrutku, tu bychom si měli, myslím, povinně dopřávat v tomhle čase borůvek. Ale existují knedlíčky a knedlíky, které připravíte jednodušeji a velice rychle zamícháte tvaroh, mouku a za chviličku vykouzlíte nějaké tvarohové nočky, které také s borůvkovou omáčkou budou velice chutné a dobré. Ta kombinace vlastně s tvarohem, to je tradice z našeho venkova, ale já jsem slíbil jedné věrné posluchačce, že znova zopakuji přesně a úplně na milimetr přesně, tedy všechno na gramy nebo jak to má být, aby si udělala ony věhlasné borovanské chlastací borůvkové knedlíky. Byla o nich řeč v minulém kuchařském čarování, kdy jsem mluvil o takzvaných spařených a pařených těstech, nebo i odpalovaných a vařených těstech. A chlastací borůvkové knedlíky z borovan jsou právě jedním z případů, že se vlastně na začátku uvaří z mléka a dětské krupičky a trošku soli se uvaří hustá kaše. A když ta kaše vychladne, tak se vyklopí na vál, na pomoučený vál a potom se přidá vejce a trošku můžete dát i cukru, výběrovou mouku a prášek do pečiva. A té mouky, tak jak říká ten předpis, dáváme takové množství, aby se nám těsto nelepilo podle hustoty kaše. Nejlépe je přidávat mouku v menším množství, zapracovat do kaše a potom, podle toho, jak to všechno vypadá, případně znovu zahustit. Těsto nesmí být příliš husté a z těsta se odkrajují kousky, které v ruce vymačkáme do placky v průměru asi 10 cm a tloušťka toho těsta má být 0,5 cm. Do středu se dá hrstička borůvek a knedlíky se z těch okrajů přihrnou dopředu a knedlíky zabalíme. Neděláme je kulaté, ale pozor, rozplácneme je namoučenou rukou tak, že knedlíky jsou placaté. Takže z toho vzniknou opravdu takové disky, to dodávám já. No a ten návod dál potom říká, knedlíky dáme do vroucí osolené vody, opatrně vařičkou je odlepíme od dna, vaříme tak dlouho, dokud knedlíky nevyplavou. Potom jeden z nich rozkrojíme po vyndání a když je vařený, rychle vyjmeme i ostatní knedlíky. A potom přichází fáze, která je tady popsaná kratonce, ale která je velice důležitá. Každý knedlík rozkrojíme na čtvrtky a dáme čím větší, tím lépe kus másla a podle chuti pocukrujeme. Když se máslo rozpustí, můžeme podávat. Takže to máslo se pokládá na ty rozčtvrcené kousky těch knedlíků, pocukrujete to, dovedete si to představit, to máslo se roztává a ten cukr se s tím prolne a zároveň z těch knedlíků vyteče trošku těch borůvek, tak jak se rozkrojili, takže zase vznikne na tom talíři úplné blaho báječné. Takže to jsou úplně ten tradiční recept na chlastací borůvkové knedlíky, kdy návod říká, je třeba mít 0,5 litru mléka a na 0,5 litru mléka je třeba 5 polévkových lžic dětské krupice.
Ano, to je taky taková ta klasika, když jsem pro holky dělával kaši, tak si to úplně přesně pamatuju, že prostě na jedno deci mléka přišla jedna polévková lžíce krupičky a bylo to. Dále potřebujete jedno vejce, špetku soli, mouku, té není přesně řečeno kolik, bude záležet na tom, jak bude hustá, hutná ta kaše, a přibližně jeden prášek do pečiva a pochopitelně čerstvé borůvky. A co se másla týče, tak tam není dáno žádné číslo, kolik másla, ale na každý ten knedlík by mělo, rozkrojený na čtvrtky, by měl přijít tak dvoudekový plátek, minimálně dvoudekový plátek másla. A moučkového cukru, zase z toho sítka nebo z té cukřenky, když tam nasypete, tak nešetřete. Takže to je recept z brožury, kterou před 20 lety připravilo město Borovany právě k borůvkobraní. Já se přiznám, byl jsem u toho a těším se, že letos budu zase u toho, kdy vychází nové rozšířené vydání, jak jsem říkal, tadyhle z té borůvkové kuchařky, která obsahuje, ta knížečka obsahuje borůvkové recepty, borůvkovou lékárnu, borůvkové čarování a borůvky na zahradě, tedy návod i jak pěstovat ty borůvky, které tedy můžeme mít zahradní. Takže bude křest a samozřejmě s novinkami téhleté brožůrky vás seznámím v dalších kuchařských čarováních. Pro tuhle chvíli si dejme trochu muziky a po muzice budeme ještě chvilku čarovat s borůvkami.

V dnešním kuchařském čarování mám pro vás teď několik mých vzpomínek na doby, třeba když jsme na táboře v roce 69 nebo 70, už si to nepamatuju přesně, kdy jsme si dělali borůvkový puding. A to bylo tak, že každý natrhal půl ešusu borůvek, takový ten malý ešus, měl tu vnitřní nádobku, tak půl ešusu musel přinést. Na to se nasypalo trošičku cukru, taková lžíce cukru, a všechno se to pěkně promáčklo. A nesmělo se to ujídat, jo. To se nesmělo ujídat. Pak do toho přišla hrstka dětských piškotů a zase se to umáčklo a navrch se nalil puding. Vanilkový puding, klasický, uvařený, ještě za horka, a ten se nalil navrch a pak se to nechalo pěkně zakryté, jsme to nechávali vychladnout, tenkrát jsme neměli žádnou elektriku, ostatně dodnes na táboře nemáme elektriku, tak se to pěkně chladilo ve sklípku, který byl zakopaný, vyhloubený v takovém srázu na jeho severní straně, a byla tam taková nad tím stříška, tak tam jsme to schovali všechno. Ještě jsme to přikrývali takovým papírovým kartonem, který jsme měli tady z papíren budějických, a takhle to tam bylo zachováno až do večera. A na večer jsme ty ešusy prochladlé a ten stuhlý puding jsme si je dávali a už jsme si těšili, až dole na tom spodku budou ty sladké borůvky s těmi piškoty, které nasákly tu jejich šťávičku. Že jo? Takže to je pro mě borůvková vzpomínka na prvním místě, jak se říká. Ale stejně tak mám rád, anebo jsem i vaříval potom na táborech kaši, ovesnou kaši, do které jsem přidával borůvky, takže ona dostala takovou zvláštní, až jako téměř nepěknou barvu, protože když se to namíchalo, tak to bylo takové do fialovo-šeda to vypadalo. Ale ta chuť byla famózní a úžasná, takže takováhle studená kaše, které se pak říká flamery, s borůvkami také není špatný nápad. No a pokud máte k dispozici želatinu, nebo dnes jsou takové ty želatinové stužovače, se dají koupit, tak to je přímo ideální pro to, aby se s borůvkami stužil jogurt nebo kysaná smetana. Ať už to necháte v nějakých skleničkách jako koktejl, anebo to použijete na přípravu nějakého dortu, ať už bude na bázi nějakého křehkého těsta, jak se dneska dělají takové ty cheesecakey, a nebo to bude klasický piškot, na kterém bude vrstva nějaké marmelády a na tom bude vlastně tadyhle ta stužená kysaná smetana s borůvkami. Takže to je další tip, ale asi bych řekl ten nejlepší tip, který si na borůvky můžete dopřát, je ten, že vyrazíte do lesa a půjdete, jako já minulý týden jsem se procházel těmi borovými lesy na Včelné, tady nad Budějicemi, a jdete a jen tak si utrháváte do pusy jednu, dvě, tři a více borůvek a užíváte si tu lahůdku úplně nejčerstvější a v tu chvíli si říkáte, jaká kouzla ta borůvka vám dává, a procházíte se lesem, kde voní v tom teplém vzduchu, voní ty borové šišky a trošku té smůly, tak to je podle mého úplně ten nejlepší recept na borůvky, jaký si našinec může dopřát. Ale i taková borůvková zmrzlina nebo borůvková šlehačka nebo nějaký koktejl s borůvkami. Já si pamatuju, že jsem na borůvkobraní v Borovanech také připravoval koktejl, kterému se říká dnes moderně smoothie, kdy jsem dával cuketu, jablečnou šťávu, vařenou bramboru, ne, nelekejte se, a borůvky, a ta jablečná šťáva byla taková dobře nasládlá, takže už jsem do toho žádný cukr navíc nedával. A ještě jsem do toho pak přidával trošku nasekané máty a všechno jsem to rozmixoval v mixéru a dával do malých kalíšků, a to byste nevěřili, jak borůvky s cuketou a jablečnou šťávou a bramborou, ta vařená brambora totiž udělá krásně, zahustí ten koktejl.
Takže on je potom takový, úplně se to táhne a krásně hladké je to, když se to konzumuje. A samozřejmě těch borůvek je z toho všeho, co jsem tady vyjmenoval, nejvíc. Tak já si myslím, že borůvky máme úspěšně za sebou, ne, že by ještě během léta jsme nějaké nenazbírali a neužili si je. Ostatně moje oblíbená specialitka, když jsou mražené borůvky v mrazáku, potom někdy na podzim a v zimě, tak jsem si ty mražené borůvky dal do mističky. Nechal jsem je jenom malinko povolit a potom jsem na to dal lžíci medu a 2 nebo 3 lžíce kysané smetany. A pak už jsem to jenom pěkně pozvolna ujídal a užíval jsem si tu chuť toho medu od včeliček, borůvek z lesa a té smetany od kravičky. Prostě kouzlo. Tak teď závěrečná písnička a po ní tradiční kuchařský kalendář.

0: Kuchařský kalendář.
1: A i když zažíváme horké letní dny, tak můj první tip je polévka. Může to být pochopitelně bramboračka, pokud najdete nějaké houby, doporučuji do ní přidat ještě krupky nebo červenou čočku, tak jak jsem jedl takovouhle bramborovou hříbkovou polévku v Itálii. Ale u nás doma se dávají krupky, takové ty droboučké perličky. Ale i takový zeleninový vývar, který opravdu bude z toho, co dá zahrada, do kterého se nakonec přidá krupice a zašlehá vajíčko, může být výbornou večeří anebo takovým lehkým obědem s opečeným pečivem. No a v létě touhle dobou si vždycky připravuji takzvanou italskou omeletu, tak ji říkám, ale v podstatě je to omeleta s cuketou. Tu mladou cuketku nastrouhám na hrubém struhadle celou tak, jak je, a spolu s cibulkou, ideálně zase vytaženou ze zahrádky, teď takovou tou mladou cibulkou, jí osmahnu na trošce másla na pánvi. A potom do toho přidám rošlehaná vajíčka a malilinko parmazánu, protože když je to italská omeleta, tak trochu sýra by tam mělo být. A nechám to pěkně zvolna pect na pánvi. A ta omeletka je taková šťavnatá, protože ta cuketa tam mu dá právě takovou tu vlhkost a hladkost. A když nebudete šetřit s tím máslem, tak to opravdu bude úplná lahůdka. Pochopitelně, že do takovéhle omeletky lze zapéct i nějaký plátek rajčátka, ale mně osobně ta omeleta jenom se sýrem a tou cuketou, případně trošku té cibulky, takhle úplně vyhovuje. No a když už tedy jsme tak trošku v Itálii, tak co si udělat takový těstovinový salát? Já mám rád těstovinový salát, do kterého se dává tuňák z konzervy a potom k tomu ještě dávám taková ta drcaná rajčata. A nezapomeňte to výrazně okyselit, aby to bylo prostě takové ostřejší. A necháte potom ty těstoviny, aby tu rajčatovou šťávu z těch drcených rajčat i s tou rybou a všechno nasákli do sebe. A nakonec na to dejte a s tím nešetřete jarní cibulku, tu naťovou cibuli. No a máte hotovo, můžete přidat pochopitelně i nějaký sýr a další suroviny, ale věřte mi, takhle jednoduše připravený těstovinový salát stojí za úvahu. No a k létu patří plněná zelenina, třeba papriky, nebo i ta cuketka vydlábnutá. Já to často dělám tak, že tu cuketu nakrájím na válečky. Každý ten váleček takovým tím kulatým vykrajovátkem vydlabu, takže mám takové soudečky cuketové, které naplním ať už mletým masem nebo jenom nějakým sýrem a hodně bylinek a chutí a pěkně je takhle upečete v troubě ty cuketky nebo papriky pochopitelně plněné ať už klasicky masem a rýží, anebo to bude jenom nějaká náplň třeba z bulguru nebo z nějaké jiné zrniny, dokonce i luštěniny plněné v paprikách jsem někdy ochutnával. A naposledy vlastně, co si vzpomínám, když jsem byl ve Francii, tak v Baskicku jsme měli plněné červené papriky a byly naplněné bramborami a rybou. V podstatě se dá říct vařené brambory, rybí filé, osmažená cibulka, lehce okořeněno pepřem a nacpané do těch paprik. A ty papriky se dělaly v takové rajčatovém sósu, se pěkně zvolna pekly. A bylo to moc dobré. Další tip je jednoduchý. Buď to bude houbový guláš s fazolemi, nebo to bude burst guláš s fazolemi, anebo uděláte rovnou nějaké jenom takové ty kovbojské fazole s nějakou klobáskou opečenou, nebo rančarské maso, tomu říkal jeden můj kamarád, kdy měl kousky pečeně nakrájené v pánvi s cibulí, to osmahnul, přidal k tomu pixlu fazolí, myslím tím sterilované fazole z konzervy, a trochu kečupu a trošku ostré chili vomáčky a měl rančerské maso a bylo to velmi dobré. No a závitek, masový závitek, ať už to bude klasický španělský ptáček, nebo nějaký jiný závitek naplněný, třeba mám rád i takový závitek z bůčku naplněný kysaným zelím, ale to přece jenom do toho letního počasí tak nějak moc neladí, tak co třeba jenom takový kuřecí závitek s troškou šalvěje a sýra a jenom tak upečený přírodně a k tomu nějaký salát dobrý. To není špatný nápad. No a na závěr doporučuji palačinky s borůvkovou zmrzlinou a troškou borůvkové šlehačky. A tím už to dnešní borůvkové čarování končí. Nicméně nezapomínejte na to, že borůvky jsou nejenom zdravé a skvělé, ale že jsou také magické a tudíž velmi mocné. Jsou pro nás dobré především v tom, že v nich spočívá velká ochranná síla. Díky tomu dávali na kameny u cesty naši prapředkové vždycky hrstičku borůvek. Proto, aby na té cestě byli ochraňováni. No, tak to asi nemáme zapotřebí, nicméně je dobré být dobrý na sebe i lidi kolem nás. Dobrou chuť a všechno dobré vám přejí tvůrci dnešního kuchařského čarování. Mistr zvuku Michal Kolář a lehce borůvkami přibarvený kuchařský čaroděj Petr Stupka.

0: nedělním Vltavínu si připomeneme, kdo byli Vlachové nebo Vlaši, jak se sem a odkud dostali a co tady u nás původně dělali. A poté se ještě jednou vrátíme do zámku ve Stráži nad Nežárkou. Tak nezapomeňte Vltavín v neděli po zprávách v 9. K poslechu vás zve Zdeněk Zajíček.
1: Koronální ohřev, impulzní energie, teorie MHD vln nebo kinematická oscilace. Znáte význam těchto pojmů? Všechny úzce souvisí se sluneční aktivitou. Rozsáhlou mezinárodní konferenci o pozorování slunce nedávno uspořádala Katedra fyziky Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Kdy se na našem území opět dočkáme úplného zatmění slunce, tak nejen na to se zeptám fyzika Petra Jelínka. Nalaďte si nás v pondělí 13. července po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.
3: S poledním vyzváněním dnes zamíříme do Hamru u Veselí nad Lužnicí. Ve zvonici u kostela Nejsvětější Trojice je zavěšen ocelový zvon, který po první světové válce nahradil původní bronzové zvony, zabavené pro potřeby válečného průmyslu. Ulila ho v první čtvrtině 20. století neznámá slévárna. Má průměr 70 cm, váží přibližně 180 kg a zní v hlavním tónu Fis 2. Dobré poledne.

0: Odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Požár budovy v bývalém továrním areálu Svit ve Zlíně mají hasiči pod kontrolou. Snížili stupeň požárního poplachu ze třetího na druhý. Kraferova zahrada v Jindřichově Hradci dneska nabízí rodinný divadelní festival. Vysoká škola polytechnická v Jihlavě stále přijímá uchazeče o studium. Noční teploty na jihu Čech klesnou k 10 stupňům. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Hasiči stále zasahují u požáru výškové budovy v bývalém baťovském továrním areálu ve Zlíně. Na místě dohašují poslední ohniska, říká jejich mluvčí Pavel Řezníček.
2: Celou noc probíhal monitoring a samozřejmě chlazení zasažených konstrukcí. Teď ráno proběhlo zase střídání jednotek. Jejich počet byl snížen na 6 jednotek. Čerpáme z čerpacího staniště na dřevnici vodu a neustále skrápíme vlastně ty zasažené konstrukce a sutiny.
0: Kraferova zahrada v Jindřichově Hradci dneska připravila festival Divadlo v zahradě. Program už od rána nabízí pohádky, loutkové divadlo a tvořivé dílny pro děti. Podrobnosti má naše reportérka Eva Marvanová.
3: Hned ráno přivítali v Kraferově zahradě nejmenší návštěvníky herci divadla Puk s pohádkou Halo Jácíčku. Program tady pokračuje celý den. Malí návštěvníci si mohou vyzkoušet hraní všemi smysly anebo tvořivé dílničky. Odpoledne nabídne zahrada představení Věž miniatur se třemi krátkými loutkovými příběhy beze slov. A zájemci se tady také mohou naučit třeba vázat z kytici lučního kvítí s místními floristkami a večer festival zakončí hudební stand-up Filipa Tellera. Z Jindřichova Hradce Eva Marvanová, Český rozhlas.
0: Vysoká škola polytechnická v Jihlavě do 22. července přijímá další přihlášky ke studiu pro druhé kolo přijímacího řízení. Do prvního kola se přihlásilo přes 1700 zájemců. Podmínky pro přijetí ale splnilo jen necelých 800 z nich. Největší zájem je letos o studium všeobecného lékařství a taky o obory cestovní ruch, finance a řízení a aplikovaná informatika.
1: Počasí.
0: Tlak vzduchu byl v 11 hodin dopoledne v Českých Budějovicích 1017 hektopaskalů. Obloha na jihu Čech bude odpoledne jasná, přechodně polojasná. Maximální teploty se dostanou k 28 a na horách ke 23 stupňům. Slabý vítr zesílí na mírný. V noci se ochladí na 13 až 10 stupňů, v horských údolích budou minima kolem 1 stupně. Zítřejší ráno bude jasné, odpoledne přechodně až oblačné, později bude mraků opět ubývat. Teploty se stanou na 25 až 28 stupňů a na Šumavě ke 23. Vítr bude foukat mírný od severozápadu až severu, večer začne slábnout a biozátěž se zvýší na 2.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Pozor, v Táboře v Soběslavské ulici záchranáři tam zasahují u vážné nehody. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky pro radost. Pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
5: Milí přátelé, přeji vám krásné prázdninové popoledne. Léto, doba dovolených a především čas na hudební festivaly. To je kombinace, kterou jistě všichni máme rádi. Pokud ještě tedy nemáte plán na dnešní odpoledne, nechte se inspirovat. Obec Mičovice spolu se společenskými organizacemi v obci vás srdečně zvou na 22. hudební festival s názvem Pod lípou v Jámě. Dnes jsou připravené dechovky a lidová hudba. A program? Od 12 do 13 hodin vystoupí spolek Hezký holek pro Jámu a okolí. Od 13 do 15 hodin Doubravanka. V 15 hodin se můžete těšit na Vlčnověnku, ta bude hrát až do 17. hodiny. Poté nastoupí Keramička. Keramička má pro svůj koncert vyhrazený čas od 17 do 19 hodin. V 19 hodin keramičku vystřídá Joška Šmukař, který bude zpívat až do 21 hodiny a na závěr to bude Netolička od 21 do 23 hodin. Tolik tedy pozvánka na hudební festival Do jámy a teď už vaše oblíbené písničky pro radost. Ničím nerušený poslech a dobrou pohodu vám od mikrofonu přeje Helena Pokutová-Hýnová. O první hudební dárek se podělí pan Jiří Sotona z Českých Budějovic a pan Zdeněk Florián ze Žimutic. Oba oslavenci se mohou těšit na Šumavanku. Nejprve se zastavíme u pana Sotony. Milý Jiříku, 9. července si oslavil 50. narozeniny a protože tě máme moc rádi, písničku ti ještě posíláme. Všechno nejlepší do dalších roků ti přeje tvoje milující rodina a všichni rodinní příslušníci. Vážení v redakci, prosíme o písničku pro pana Zdeňka Floriána k dnešním narozeninám. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a radosti přejí zastupitelé a starosta obce Žimutice.

dohrála Šumavanka. V Nepomuku žije paní Jana Fialová. Paní Jana Fialová dnes oslavuje kulaté životní výročí. Milá Janičko, přejeme ti k tvým dnešním narozeninám všechno nejlepší, hlavně hodně štěstí, spokojenosti, lásky a zdraví. Ze srdce blahopřeji kamarádky a kamarádi. A mám tady ještě dovětek, paní Fialová, pro vás. Prosím o písničku od Malé muziky Naoše Pepíka s názvem Zahraj mi tu českou píseň. Narozeninový den má dnes také paní Jiřina Švíková z Horní Pěny. Všechno nejlepší k narozeninám, pevné zdraví, pohodu a mnoho krásných chvil s těmi, které máte ráda, paní Švíková. To vám ze srdce přeje celá rodina a hlavně pravnoučata Vašík, Davídek, Karolínka, Mareček, Dominička a Magdalenka. Milé dámy, milé oslavenkyně, a teď už malá muzika na uše Pepíka.

Tak to byla malá muzika na uši Pepíka. Babouky a baboucké písničky milují naši další dnešní oslavenci a také prosí o jejich písničku. Pan Ladislav Slavík ze Štěpánovic oslavil svátek. Vážená a milá redakce Písniček pro radost, moc ráda poslouchám váš pořad a prosím o píseň pro mého přítele k svátku Ladislava, který měl 27. června. Ládíku, z celého srdíčka ti přeji hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody. Jsem moc šťastná, že tě mám a chci, abys věděl, že tě mám nesmírně moc ráda a moc tě miluji. Tvá Lucie. Prosím o zahrání písničky od babouků, jak už jsem předeslala. Pan Jaroslav Šimek je z Kaplice. Milý dědo, k tvým kulatinám ti přeji hlavně pevné zdraví, spoustu radosti, pohody a mnoho krásných chvil, strávených s rodinou a přáteli. Děkuji ti za vše, co jsi pro nás udělal, za tvoji moudrost, trpělivost a laskavost. Ať je každý nový den naplněný úsměvem, štěstím a důvody k radosti. Užij si svůj významný den v kruhu těch, kteří tě mají rádi. Všechno nejlepší k 70. narozeninám. S láskou, tvoje rodina. PS, prosíme o písničku od babouku. Tak pane Šimku a pane Slavíku, myslím, že je to jasné. Všechno nejlepší i od nás.

O písničku od Plzeňáků s názvem Zafouky větříčku si napsali gratulanti z dalšího dopisu. Pošleme ji rozhlasovou poštou paní Janě Markitánové do Štítkova. Nejprve si ale, milá paní Markitánová, poslechněte gratulaci. Naše milá Jano, maminko a babičko, přejeme ti všechno nejlepší k tvým včerejším narozeninám, hlavně pevné zdraví, hodně radosti a spokojenosti, bohatou úrodu na zahrádce a ať se ti vše daří. Máme tě všichni moc rádi, jsi ta nejhodnější babička a maminka na světě, ze srdce tvoji. Tomáš, Janina, Jarda a Jiřík, Kája, Kájík a Baruška a Luky, Jitka, Nelinka a Ondra.

Krajanka zahraje panu Jiřímu Michálkovi z Vyššího Brodu. Cituji z dopisu. Milá redakce, dnes oslavuje své narozeniny pan Jiří Michálek z Vyššího Brodu. Všechno jen to nejlepší v životě. Hodně štěstí, zdraví a elánu do dalších let přeji kamarádi. Ještě tu mám dovětek, pane Michálku. Prosím redakci o zahrání písničky Na staré mohelně. Pokud je to vaše oblíbená, tak jsme moc rádi. Písnička je určena i pro všechny veterány pohraniční stráže k jejich dnešnímu svátku. Píše za všechny pan Vladimír Novák. No a my už panu Jiřímu Michálkovi a všem jmenovaným posíláme krajanku a již slíbenou Na staré mohelně.

Milé rádio, prosím o zahrání hezké písničky od babouků pro paní Marie Šimkovou ze Sudoměřic u Bechyně, která dnes oslavuje kulaté životní jubileum. Přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a práce na zahrádce. To vše vám paní Maruško přejí Šimkovi z Vlastiboře a ze Svinek. Na písničku si ještě chvilku počkáte. A paní Šimková, ale teď už vám mohu prozradit i název hudebního dárku. A to sice písnička s názvem Kdyby byl Bavorov. Zazní za okamžik. Do Chmelné poletí stejný hudební dárek naší rozhlasovou poštou pro paní Marii Hubatovou. Vážená a milá paní Hubatová, a toto jsou slova pro vás. 8 křížků dnes slavíš, úsměv přesto nestrácíš, stále plná elánu, radost nosíš po ránu. Na zahrádce od jara kvete tvoje nádhera. Růže, lilie i kvítí, pod tvou rukou všechno svítí. Přejeme ti zdraví, štěstí, ať tě život stále baví. Hodně lásky a pohody přejí dcera Pavla a syn Radek s rodinami.

dohráli a dospívali Baboučci. Milá slova, plná vyznání čekají na paní Marii Westfálovou z Tchořovic u Blatné. 1. července oslavila naše maminka, babička, paní Marie Westfálová 74. narozeniny, proto bychom chtěli touto cestou přát. Naše milá maminko, usměj se dnes malinko, tiše přišel tento den a my půjdeme slavit ven. Tvoje zdraví, štěstí, lásku, ať už nemáš hlubší vrásku. Skvěle si nás vychovala, nade vše nás milovala. Slunce díky tobě svítí, vždy si jako luční kvítí. Přišla doba obratu, pro tebe vždy budem tu. Zastavil se teď tvůj čas, abys mohla mládnout zas. Přejeme ti hodně lásky, štěstí, radosti, pohody a hlavně obrovskou hromadu zdraví. To vše ze srdce přejí manžel Pepíček, dcery Andrea, Petra s Bárou, syn Pavel, teta Maruška a milovaná vnoučátka Martinek, Nelinka a Vítek. PS, prosíme o písničku Hájku háječku. Další obdarovanou bude paní Anna Hávová z Bavorova. Paní Anička Hávová slaví kulatiny. Milá babičko, k tvým krásným narozeninám ti děkuji za všechnu lásku, péči a laskavost, kterou mi celý život dáváš. Děkuji ti za tvé dobré srdce, moudré rady i za všechny výborné dobroty, které celé rodině s láskou pečeš. Jsi srdcem naší rodiny a jsem vděčná, že tě mám. Přeji ti hlavně hodně zdraví, štěstí a radosti. Mám tě moc ráda. S láskou, vnučka Hana.

0: To byla Iglovanka a známá písnička s názvem Hájku háječku. Sbor dobrovolných hasičů, přátelé v Dírné, vás zve na 150. oslavy vzniku tohoto sboru dobrovolných hasičů právě v Dírné. K této příležitosti jsou připravené oslavy, které se konají dnes 11. července. Začínají ve 13 hodin a pokračují celé odpoledne. Já o tom mluvím, protože v 16:30 je pro vás připravena taneční zábava se ševětinkou. Tak ještě jednou, v Dírné dnes 11. července oslavy 150 let sboru dobrovolných hasičů. 25 let s počáteckou dechovkou, tak to je pozvánka na koncert, který se koná také dnes, v sobotu 11. července, a to od 14 do 18 hodin v hostinci u Karásků. Jako host vystoupí kapela Lipkovanka Zdeňka Beneše.
1: Písničky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.
0: V dalším dopise, který teď beru do ruky, oslavíme narozeniny s panem Josefem Bártou z Klenovic u Soběslavy. Jak už jsem říkala, pan Josef Bárta slaví životní výročí a toto je krátký výstižný vzkaz. Pepíno, ať ti chutná pivko a hodně zdraví přeje Fafa a Jarka.
2: Lidičky, já mám rád pivo.

tak jistě jste poznali skupinu Šlapeto. Malé hudební pohlazení z písniček Pro radost teď dostane také paní Alena Hrabáková z obce Mostečný. Naše milá maminko a babičko, k tvým narozeninám ti přejeme hodně štěstí, hlavně zdravíčko. Děkujeme ti, že nám stále pomáháš s námi, že máš s námi velkou trpělivost, pořád máš a patříš a patří ti za to velké díky. Oslavíme to u písničky, přejí syn Aleš s manželkou Martinou a vnoučata Aleš se Simonkou. A já vám prozradím, milá paní Alenko Hrabáková z obce Mostečný, že už je pro vás připravena malovanka a Anuška s malou písničkou.

Pan Josef Frdlík je z Olešnice, zastupitelstvo obce Olešnice. Vám, pane Frdlíku, přeje zejména hodně zdraví, štěstí a životní pohody. A my se s blahopřáním připojujeme vše nejlepší i od nás. Pane Josefe, a teď už pro vás Božejáci.

Manželům Augustovým pošleme písničku od řečické kapely. Pan Václav Augusta z obce Heřmánky slaví 80 let a zároveň se svou manželkou Marií nedávno oslavili diamantovou svatbu. Pevné zdraví a hodně dalších krásných společných chvil přejí syn Radek, dcera Barbora, vnuci David a Michal a pravnoučata Zorinka a Ríša. Děkujeme za společně prožité chvíle, lásku a péči. Za všechny jmenované i zbytek rodiny píše a blahopřeje snacha Eva.

Tak to byla řečická kapela. Dnes jste tuhle písničku, přátelé, slyšeli v premiéře. Božiáci zahrají paní Marušce Kalátové. Paní Maruška Kalátová žije v Suchdole nad Lužnicí. Milá babičko, k tvým 85. narozeninám ti posíláme do éteru co nejsrdečnější gratulaci plnou úcty a vděčnosti. Z Rabšachu, kde ses narodila, až po dnešní domov v Suchdole nad Lužnicí vede tvoje životní cesta plná práce, laskavosti a lidskosti. Jako učitelka si celý život předávala dětem vědomosti i hodnoty, které přetrvávají. Děkujeme ti za moudrost, trpělivost, dobrotu, sílu a také za tvoje výborné koláče, které nám vždycky dělají radost. Přejeme ti pevné zdraví, klid a mnoho krásných chvil mezi těmi, kteří tě mají moc rádi. Za všechny z Vejhona tě pozdravují vnoučata Maruška, Ondřej a Matěj.

0: křivách. To je 15-dílná rozhlasová četba podle stejnojmenné detektivky českobudějovického spisovatele Jiřího Březiny. Dvě vraždy v podhůří Novohradských hor v rámci cyklu Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice. Poslouchejte od pondělí 29. června do pátku 17. července. Každý všední den krátce po 18. hodině.
1: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.

Krátce před 13. hodinou ještě pozvánka na Božejáky. Přátelé, Božejáci zahrají dnes 11. července od 17 do 20.30 v Kamenici nad Lipou na festivalu dechových hudeb a zítra 12. července zahrají Božejáci od 14 do 16 hodin na koncertě v Nové Bystřici. No a to už je dnes z písniček pro radost vše. Končí právě vaše oblíbené s datem 11. července. Ať je tedy vaše odpoledne plné radosti a pohody a nezapomeňte také na krátkou zdravotní procházku anebo třeba návštěvu některého z festivalů, o kterých jsem mluvila. Od mikrofonu vás zdraví a brzy naslyšenou, tedy konkrétně zítra, se těší Helena Pokutová-Hýnová.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: V Českých Budějovicích hořela propojka plynu, jeden člověk se zranil. Ministerstvo školství plánuje prodloužit povinné předškolní vzdělávání. Děti by měly nově povinně navštěvovat mateřskou školu 2 roky. V Potočné u Nové Bystřice dnes začíná 0. ročník hudebního festivalu Krampach Fest. I zítřek bude slunečný a bez deště. Teploty se opět dostanou maximálně k 28 stupňům. Zprávy a Lukáš Pelikán, dobré odpoledne. Na Zátkově nábřeží v centru Českých Budějovic dopoledne hořela propojka plynu v místě stavby. Plameny šlehaly do výšky až 5 metrů. Hasiči požár zlikvidovali během 2 hodin. Na síti X o tom informuje jejich mluvčí Roman Krčmář. Evakuovat museli 20 lidí ze 2 domů. Během zásahu ochlazovali okolní budovy. Zranění utrpěl jeden z dělníků. Záchranáři ho s popáleninami rukou a hlavy převezli ve stabilizovaném stavu do českobudějovické nemocnice. Děti by mohly strávit v mateřské škole povinně o rok déle. Ministerstvo školství plánuje prodloužit povinné předškolní vzdělávání ze současného 1 roku na 2. Detaily změny chce představit v září. Čím dřív podle úřadu děti dostanou podporu a začnou se připravovat na školu, tím vyšší mají šanci ji zvládnout dobře. 2 roky v předškolním vzdělávání můžou podle Asociace předškolní výchovy usnadnit dětem přechod do 1. třídy, říká předsedkyně jejího výboru Hana Splavcová.
2: V České republice sice máme zavedené povinné předškolní vzdělávání pro 5leté děti, ale i tak se nedaří některé děti aktivně do předškolního vzdělávání zapojovat a pro některé děti ten 1 rok není mnoho.
1: Česká obchodní inspekce zjistila nedostatky u 40% kontrol na letošním mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech, informoval o tom mluvčí inspekce František Kotrba. Během 5 dnů festivalu se inspektoři zaměřili především na prodej alkoholu mladistvým. Problémy našli zhruba ve 2/3 případů. 0. ročník Krampach Festu přivede do Potočné u Nové Bystřice na Jindřichohradecku kapely z celé republiky. Název festivalu převzali organizátoři z původního německého jména obce Krampachy. Na zahradě klubu Stodola u Majdy zahrají kapely Jen tak tak, Hluboké nedorozumění nebo Lážo plážo.
3: Festival se letos koná vůbec poprvé a vznikl z hudebních večerů, které už řadu let pořádá klub Stodola u Majdy. Organizátoři se letos rozhodli rozšířit je na celodenní akci. Program začne ve 2 hodiny odpoledne. Z Jindřichohradecka Eva Marvanová, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: Na jihu Čech zůstává polojasno až jasno, teploty se pohybují mezi 25 a 28 stupni Celsia, na horách jsou do 23. Mírný vítr severních směrů bude večer slábnout. V noci se ochladí na 13 až 10 stupňů. Zítra očekávejte zpočátku jasno, odpoledne přechodně až oblačno, později večer opět ubývání mraků. Pršet nebude. Teploty se stejně jako dnes dostanou na 25 až 28, na horách ke 23 stupňům Celsia. Vítr bude foukat mírný od severozápadu až severu, večer začne slábnout, biozátěž zůstane mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Záchranáři zasahují u nehody se zraněním v obci Radlice u Wolfířova na Jindřichohradecku. Jezděte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Zámecké léto.
1: Vítejte na Benešovsku, v krásné kopcovité krajině středních Čech, na zámku s psaníčkovými skrafity na fasádě, na zámku Neústupov. Jeho počátky spadají do románského období, které dokládá blízký kostel. Neústupov patřil mnoha rodům. Dnes tu žije Michal Farník, neúnavný zachránce památek a prezident asociace majitelů hradů a zámků. A já vás zvu do jeho sídla.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
2: Viděl jsem v životě plakat mnoho lidí. Někteří plakali ze žalu, jiní, a těch bylo méně, radostí. Také jsem potkal ty, kteří naříkali nad světem, nad nesmyslností života a Bůh ví nad čím. Těch jsem se vždycky chtěl zeptat, proč pláčete nad cibulí? Jejich nářek mi totiž připadal stejně planý,

0: Příjemný poslech vám přeje František Kinský. Společně budeme poznávat zámky a lidi, co na nich žijí a pečují o odkaz naší historie. Pozvu vás na zámek Neústupov. Patrik Rozehnal si tam dal schůzku se současným pánem, s Michalem Farníkem, který zámek koupil v roce 2021. Jak zjistil, měl panské předky, ale na severní Moravě.
1: Zámecké léto.
2: Tak asi z mého hlasu vnímáte, že nejsem původně z Čech, ale původně ze severní Moravy. A my jsme po staletí bydleli na Těrlicku, Karvinsku, no a naši předkové byli po staletí svobodníci. To znamená status významný v tom, že nemuseli odvádět robotu, nemuseli odvádět desátky, vlastnili půdu. No a můj prapraděda se přiženil k rodu Michníkům a patřil jim zámek na Šumbarku, což je dnešní Havířov.
3: A ten zámek?
2: Ten zámek pořád stojí, patří městu Havířov, funguje, takže se tam můžete zajet i podívat. A já můžu říct, že vlastně symbolicky jsem asi navázal na svého prapradědu, když jsem koupil Neústupov a začal jsem ho rekonstruovat.
3: Jak velká je tam mezera mezi tím, kdy tedy vaše rodina, váš rod, se dostal k zámku v Šumberku a dnešním Havířově a kdy vykupujete zámek v Neústupově, nebo byla tam nějaká kontinuita?
2: Kontinuita tam nebyla, to byl začátek 19. století.
3: A pak ho opouštěli proč, nebo jak vaše rodina?
2: On vyhořel a oni ho potom prodali.
3: Pošli?
2: Zůstali v té oblasti, ale ten zámek se prodal.
3: Tehdy, když žili na zámku, tak o co se starali, co třeba měli na starost nebo co bylo nutné spravovat? Víte, nevíte?
2: Vím, tak patřilo tomu mojemu prapradědovi, vím, že měl asi nějakých 27 hektarů šlechtické půdy a starali se o zemědělství a vlastně o to, co v té době asi všichni o hospodářství měli, asi velké hospodářství, to znamená zvířata, pole a to byl asi ten předmět jejich činnosti tehdy.
3: Váš potom děda nebo tatínek vyprávěl o tomhle?
2: To ne, to si myslím, že to nevěděli. Jako můj otec mi kdysi ještě říkal, že jsme původně žili na Těrlicku, což vlastně ten genealog, jak bádal tu historii, tak z těch písemných pramenů na to narazil, ale tuto historii můj otec taky nevěděl. První dochovaný písemný předek, vidíte, je Bernardus Farník okolo roku 1671.
3: Myslíte si zpětně, když se ohlednete za svým životem nebo to, co člověk dělá a jak přistupuje k věcem, že tohle je třeba důkaz toho, že tam právě ti předci byli, že to máte po nich něco?
2: Tak asi v tom DNA tam bude taková ta píle k té práci, že chce člověk něco dokázat, to asi možná tam budu mít po předcích. Nemyslím si, že by tam bylo právě to spíše takový jako můj koníček, že mě baví dějiny, historie a české hrady a zámky.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: Zámek Neústupov, původně renesanční stavbu v malebné krajině České Sibiře, si prý vybral srdcem. Přes 20 let pracoval jako manažer v jednom z diskontních potravinových řetězců a teď nastoupil ke konkurenci. Přes týden pracuje v Praze, ale nejlíp mu je s rodinou na jeho zámku.
3: Kdy se ve vás zrodila myšlenka, že byste se mohl stát skutečným zámeckým pánem?
2: Tak ta se rodila strašně dlouho. Já jsem několik roků hledal nějakou kulturní památku, která by se mi líbila, protože jsem chtěl něco zachránit, zrekonstruovat a pak do toho užšího výběru přišel Neústupov a nakonec jsme se s tím bývalým majitelem dohodli, že ho koupím.
3: Kdy jste to byl poprvé? Nebo viděl jste ho nejprve na fotografiích, někde jste se ho našel nebo jste jel náhodou kolem? Jaký byl první kontakt s Neústupovem?
2: Našel jsem si ho na internetu, protože ten bývalý majitel ho dlouho inzeroval, že ho chce prodat. Tak jsem tady byl, myslím si, na podzim roku 2018 poprvé se podívat. Na mě tady, jak jsem tady přijel poprvé, tak ta historie tady na mě padla, ten genius loci, který tady je, že vlastně máte románský kostel, původně gotickou tvrz, vedle toho máte nejstarší lípu ve středočeském kraji, tak mě to uchvátilo, že jsem toho nikdy nelitoval.
3: Jak se kupuje takový zámek? To mi řekněte, dobře, máte původní majitele, osloví vás to. Jak to vypadá, jak se to nabízí, takový zámek?
2: Původní majitel mi dal klíče a řekl, tak se běžte podívat. Takže jak jsem tady vlezel, tak jsem samozřejmě nejdřív zabloudil. Pak jsem musel přijít ještě jednou, protože jsem vlastně zjistil, že vůbec nevím, jak jsou ty místnosti, když jsem dostal ty plány, tak abych si to ještě jednou zvizualizoval. No a pak jsem si říkal, jako jo, tak tady mě čeká teda hodně práce. Jo, netušil jsem, že se nám tady objeví dřevomorka a že ta rekonstrukce bude takto náročná. Já říkám minulý čas, že my jsme ještě neskončili a myslím si, že to nejdůležitější mám za sebou. V budoucnu nás bude určitě čekat ještě oprava střešní krytiny, ale těch 6 roků bylo hodně náročných.
3: Co vás tu

0: který ten zámek zachraňuje, tak oni to budou vnímat pozitivně. Takže je pravda, že od té doby jsem tady spal už hodně nocí sám a žádný duch na mě nevkročil.
1: Jaké to je bydlet na zámku? Vy tu máte vlastně, můžeme to říct, svoje křídlo nebo část toho zámku, jako opravdu jako byt dnes v krásném provedení. Jaké to je tady žít?
0: Krásné. Já když vždycky tady přijedu v pátek večer z Prahy, tak je tady ticho, klid. Je to vlastně kraj Blanických rytířů, Česká Sibiř. Tak tady není ten světelný smog, tak tady jdou nádherně vidět hvězdy. Takže jak když tady jsem potom v noci a procházím si to, tak je to ten takový hezký pocit, že jsem se dostal do toho klidu na ten víkend, že si to užiju. Bohužel potom v sobotu je ta realita jiná, že si obleču monterky a jdu pracovat ven.
1: Na čem třeba?
0: No, jenom třeba na sekání trávě, na nějakých úpravách tady venkovních zahrad, takže většinou teďka se staráme o to, aby okolí toho zámku vypadalo už tak, jak bychom to v budoucnu chtěli, aby to vypadalo.
1: Váš byt na zámku je zařízen stejně jako ostatní, máte ložnici, máte obývací pokoj, máte televizi, máte kuchyň, máte něco navíc nebo něco v netradiční úpravě?
0: Já si myslím, že jste to popsal velice správně, všechny ty místnosti tady máme.
1: Jo. Máte vanu i sprchu?
0: Mám vanu i sprchu.
1: Každý nemá, na zámku na to máte prostor, ne? No.
0: Naštěstí ty místnosti, kde teďka bydlíme, tak jsme mohli zrekonstruovat si už podle svých představ, takže tady máme všechny ty výdobytky moderní doby, takže máme tady i podlahové topení.
1: Jak velký je to prostor, jenom my si můžeme vědět, jak velký je takový zámecký byt?
0: V metrech čtverečních nebo v pokojích? Já jsem to nikdy nepočítal, ale je to přes dvě patra, takže v těch místností, tím, že mám velkou rodinu, tak abychom se tady všichni vešli.
1: U toho velkého stolu, co jste si tu tedy vybudovali takhle, hodujete nebo je to jenom jako prohlídkový okruh?
0: Zatím ještě ne, protože to není dokončeno. Když se podíváte, tak tam je schované takové okýnko a to bude výtah
1: na jídlo.
0: Ano, na jídlo. Nechci to mít v elektrice, bude to manuálně ovládáno, takže do budoucna si myslím, že to je vhodné potom tady pořádat nějaké večeře, hostiny a tak dále, takže budeme to mít propojené s kuchyní, která je pod námi.
1: Kdo to bude ovládat? Kuchař ze zdola nebo hosté, co si chtějí jídlo dát?
0: No, divil byste se, já jsem k narozeninám opět dostal takový dárek a to je lví hlava se zvonkem, takže my tady nainstalujeme, že když člověk zazvoní, tak by to jídlo mělo vjet nahoru. Ještě tam potřebuje mít samozřejmě dole v té kuchyni někoho, kdo to jídlo připraví.
1: Takže tady oslavíte své budoucí narozeniny třeba nejbližší. Jestli se nepletu, můžu to prozradit, vám bylo nedávno 50.
0: Přesně tak. Takže jsme to slavili tady na zámku, takže to máte dobré informace.
1: Takže příští už možná s výtahem?
0: Příště už možná s výtahem.
1: Kam až plánujete, kam až vidíte tu práci? Je to nekončící proces, že to přejde i na děti? A nebo toho hodláte nějak dotáhnout za svého života?
0: Tak já musím zaklepat, zatím mi zdraví slouží a doufám, že ještě dlouho bude. Tak já bych chtěl potom v těch dalších letech obnovit nádvoří zámku. Máme v plánu, že tam postavíme i kašnu, že obnovíme kompletně celé nádvoří. Moje představa je tam mít i posledně kavárnu pro návštěvníky. Takže ty plány jsou velké, ale musíme to rozfázovat na další roky.
1: Jak se lidé staví k současnému majiteli zámku? Jaké to je, když potkáte někoho v obci, někoho, kdo přijel, zrekonstruoval něco, co už léta chátralo, jaký vztah máte?
0: Tak já spíš tím, že dělám taky prohlídky a provázím návštěvníky, tak od těch návštěvníků vždycky s povzděkem se dívají na to a říkají super práce a že by se do toho nikdy nepustili. Takže to mě určitě motivuje k tomu, že je to taková pro mě motivace do těch dalších let, že bych chtěl kompletně ten zámek celý zrekonstruovat. No a místní obyvatelé, já si myslím, že jsou taky určitě rádi, protože oni se desítky a desítky let dívali na schátralý areál zámku, který nebyl přístupný. A já vlastně, když jsem v tom roce 2021 tady zpátky věšel tu kaplířovou desku, tak jsem zámek otevřel veřejnosti, takže místní se přišli podívat vlastně a někteří tady vstoupili po 30-40 letech a říkali mi ty historky, jak tady chodili do školky na zámek a kde si hráli, takže to bylo určitě tak jako zajímavé, že vnímají i to, že ten zámek v dnešní době je chlouba toho neustupová.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Sem pojď.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát se zajímáme o zámek Neustupov na Benešovsku, dnes patřící Michalu Farníkovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Kam až se vracíme, do jakého roku, abychom zjistili, kdo tu třeba žil, bydlel, kdo to vystavil?
3: Tak vlastně první zmínky o Neustupovu písemné jsou z roku 1185. To znamená 12. století sídlil tady vladyka Neustup a potom vladykové ještě ze Soběšína.
2: Titul vladyka, to se tak neslyší, dneska máme hrabě, kníže a tak. Co byl vladyka?
3: Tak to byl vlastně vládce toho dané oblasti, asi bylo to menší šlechtické pojmenování a měl určitě danou oblast na starosti.
2: Za tu celou historii pak byl tu nějaký další významný rod, nebo jak moc často se tu střídali nějaké rody, rodiny, šlechtici?
3: Tak ono vlastně v 16. a začátkem 17. století zde sídlili kaplířové ze Sulevic. Ten jejich nejvýznamnější představitel byl vlastně Kašpar Kaplíř ze Sulevic a on patřil mezi 21. z 27 pánů, kteří byli popraveni na Staroměstském náměstí roku 1621.
2: Jak bychom ho posluchačům představili jako osobu, co o něm říct, kolika se tedy dožil, co vlastnil, co mohl, nemohl?
3: Tak nejenom to, že té rodině patřil tady zámek Neustupov, jim tady patřilo kolem dookola velký majetek. No a myslím si, že na tu dobu velice úctíhodný pán tím, že v roce 1621 nešel na popravu, tak měl 81 let. Takže když si dokážeme představit, že ještě dva roky předtím, než byl na té popravě, tak byl vojevůdce vojska, které oblehalo Vídeň, a takže velice aktivní pán. No a vlastně on, kdyby si zažádal tehdy o milost, tak by ji dostal, protože Habsburkové tehdy vnímali to, ten jeho vysoký věk, ale on si o tu milost nepožádal, takže byl popraven s ostatními 26 pány. Ten kat mydlář se nad nimi smiloval tak, že nebyl rozčtvrcen, ale byla mu useknuta pouze hlava. No a posléze Habsburkové jim veškerý majetek zabavili, to znamená i Neustupov. No a v tom 17. 18. století se často majitelé střídali. Po těch kaplířích tady byli skoro 30 roků Španělé, španělští generálové a dokonce i po nich tady máme určité vzpomínky, že tady máme malby přímo ze Španělska. No a pak v 19. a začátkem 20. století tady byli dlouho sídlili tady Rombaldové, no a poslední šlechtický rod tak byli Eichelburkové.
2: Ty erby, které tady máte v jedné z těch místností, to jsou erby těch rodů, které tu byly, prošly tudy?
3: Přesně tak. My je máme dané chronologicky na té zdi a vlastně to, co se nám podařilo i nalézt, tak tady máme většinu těch šlechtických rodů, kteří tady sídlili.
2: Vy už máte taky nějaký svůj erb?
3: Ano, mám.
2: Máte? Co ano. Je na něm?
3: Mám tam vlastně středověký odřivous, je to taková středověká střela a s vlastním iniciálem s F-kem.
2: No a jak k tomu dospěje člověk? To si vymyslí sám nebo musí pro nějakého odborníka požádat, aby to sestavil podle něčeho, jak vznikl tenhle erb?
3: Tak jsou na to odborníci, kteří vlastně to dělají dle historických pramenů a tak, jak by se ty erby měly vytvářet. Vlastně v dnešní době může mít každý erb, ono se tomu říká nějaký rodový znak a já to mám právě spojené teďka s Neustupovem.
2: A šel jste s nějakou představou, nebo vám odborník řekl, vy tam budete mít tohle?
3: Asi to bylo po vzájemné diskuzi.
2: Jo. A kde ho používáte? Někde jste ho tady dal, nebo máte ho jako razítko?
3: Mám tady na více místech, takže ho uvidíte.
2: Jo.
1: Ke známějším obyvatelům Neustupova patřili třeba na sklonku 17. století dohalští z Dohalic. Po rychlém střídání majitelů se na něm načas usadila, jak už bylo řečeno, pražská měšťanská rodina Rombaldů. Podnikali v zemědělství a zapojili se aktivně i do českého Sokola. Sami dokonce v Sokole cvičili a propagovali Tyršovy ideály v zdravém těle, zdravý duch. Nejen v Praze, ale i na svých venkovských statcích. Roku 1887 Anton Rombald prodal Neustupov Karlu a Marii Krausovým, od kterých ho roku 1892 získal hrabě Vladimír z Eichelburgu pro svou manželku Helenu.
3: No a tady můžeme vidět komodu přímo i s porcelánem, přímo od Eichelbrucku, který je tady původně ze zámku. Můžeme zde vidět i část knížek, dokonce účetní knihy. No a tady vidíme na olejomalbě asi toho nejznámějšího představitele Eichelbrucku, což byl Artuš Eichelburg, který se tady v Neustupově vlastně zapříčinil o spoustu věcí. Nejenom to, že tady na blízké kopci nechal postavit vyhlídkovou věž, kde se tady dokonce na ní přijel podívat tehdy sám Tomáš Garrigue Masaryk, ale psal kroniku Neustupova, hasičskou kroniku. No a já díky vlastně to, že napsal kroniku Neustupova a bývalý starosta ji zdigitalizoval, tak jsem přišel na spoustu informací.
2: Ten rod jako takový, co tu, jak dlouho tu tedy na zámku pobyl, případně za jeho doby, přidal mu něco, zušlechtil tu něco, spravoval nějak něco v obci, podílel se na životě obce?
3: No a Eichelburgové se dostali k tomu zámku na konci 19. století, někde kolem roku 1891. No a ten první majitel Vladimír Eichelburg vlastně se postaral s manželkou o to, že ten zámek neogoticky přestavěli do dnešní podoby, no a přistavěli k němu právě tu věž, která je na té severní části toho zámku.
2: Proč po tak dlouhé době, kdy ten zámek stál bez věže, najednou chtěli věž, nevíte? Neví se to?
3: Asi právě tomu, že bylo modní se vracet vlastně ke gotice, a proto vznikl takový ten neogotický styl, vrátit se do toho středověku, tak se jim to líbilo, tak ho vlastně celý představili v tom neogotickém stylu.
2: Co do té věže dali, nebo co v ní je?
3: Byl tam pánský salon, my ho tam teďka máme také.
2: A Eichelburgové pak odcházeli, proč, kam, z jakého důvodu opouštěli zámek?
3: No oni by ho asi neopustili, ale tím, že přišel rok 1948, tak vlastně oni tady mohli v několika místnostech žít do toho roku 1950, no a posléze ho museli opustit. Jo. A právě jak jsem se zmiňoval o tom Artuši Eichelburgovi, tak on byl i velký sběratel, on tady měl knihovnu, která čítala více jak 7000 svazků.
2: A můžeme říct, že si pořídili i automobily, motocykl.
3: Ano.
2: To byl asi i možná první okamžik, kdy něco takového sem na zámek přijelo, ne?
3: To máte pravdu, já když se potom podíváme výš, tak tam mám více těch fotografií přímo těch koňských povozů až po ty 30. léta, kde mají škodovky, takže to je to určitě zajímavé.
2: Museli ten zámek tehdy nějak zmodernizovat tak, jak technika šla dopředu, aby si ten komfort neudrželi, ale zlepšili, aby to byl už obyvatelný dům moderní doby, mě napadá, nevím, elektřina, nějaký způsob jiný vytápění, třeba telefon, rádio, jestli měli a takovéhle věci.
3: Tak určitě tady zavedli elektřinu, topení tady měli na kamna, ale o těch dalších věcech to můžeme jenom spekulovat.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Neustupov.
1: Sídlilo tu mnoho rodů a dnes tu se svou rodinou žije Michal Farník, prezident Asociace majitelů hradů a zámků. Když zámek kupoval, byl v dezolátním stavu. Za socialismu v něm bylo skladiště léčiv anebo školka. Z původního mobiliáře se nedochovalo vůbec nic, až na kamna ve velkém sále, která asi byla moc těžká na to, aby je někdo odnesl.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Teď stojíme před stěnou, kde máte fotografie. Takhle ten zámek vypadal, než jste ho pořizoval?
3: Ano, to jsou záběry z podzimu roku 2019, ještě než jsem zámek koupil.
2: Co tu do té doby bylo nebo nebylo?
3: Tak ten zámek byl vlastně několik desítek let zavřený. V době komunismu tady byl sklad léčiv, sklad nábytku, byla zde i dokonce mateřská školka. No a pak byl dlouhé roky zavřený a jak vidíte z fotografií, tak byl ve velice žalostném, špatném stavu. On byl staticky narušen, do zámku zatékalo a právě když jsme ho v roce 2020 koupili, tak nám trvalo pár let ho dát vůbec do nějakého funkčního stavu, zachránit z grafitové omítky. No a nám se objevilo asi 3 roky, když jsme zámek koupili, tak se nám tady objevila dřevomorka, tak jsme pak rok odstraňovali dřevomorku.
2: Mně přijde neuvěřitelný, že za těch, já nevím, 6 let to takhle vykvetlo úplně.
3: Tak já do toho dávám veškerou sílu, veškerou energii, takže si myslím, že se nám toho už hodně podařilo. Spousty práce ještě před náma, ale za tu dobu se nám podařilo obnovit skoro 80% fasády a v tuto chvíli uvnitř zámku jsme asi nějakých 50-60%, co už máme hotovo.
1: Ať se daří zámek zkrášlovat a vrátit do něj život. Je to práce na léta. Věřte, že vím, o čem mluvím. A jak zná Michal Farník svoje zámecké sídlo? To se několika záludnými otázkami snažil zjistit Patrik Rozehnal.
2: Kolik má zámek oken, víte to?
3: 80.
2: Se ptáte, já nevím.
3: Myslím, je to tak rychlé číslo, protože my se jako tak, soutěžíme, ale spíš se bavíme o tom, kdo kolik má místnosti, tak já to vždycky, protože se mi na to lidé dost často ptají, já říkám 40 plus 1, tak to jsem tak jenom typl, ne, myslím si, že je víc ještě.
2: Je ještě místo, kam dnes na zámku zatéká?
3: Ne.
2: Když přijde bouřka, máte o něco strach? Že by se něco mohlo projevit, někde něco utrhnout?
3: To v dnešní době nemám, spíš jenom to, že vypadne někde elektřina.
2: Co je nejstarším vybavením na zámku?
3: Madonna s dítětem, kterou jsem si koupil v aukci někde z 16. století.
2: Kolik psaníčkových z grafit zdobí fasádu?
3: Dobrá otázka, to jsem nikdy nepočítal, ale hodně.
2: A jak velké to psaníčko jedno je?
3: Tak 40x20 bych tak typoval.
2: Máte poštovní schránku?
3: Ano.
2: Jak vypadá?
3: Černá.
2: Proč černá?
3: Protože byla k dispozici, jak jsme ji kupovali.
2: Kde na zámku věšíte prádlo?
3: Ve svém bytě.
2: Věšíte vy nebo paní?
3: Tak na střídačku.
2: Co je prostorově největším exponátem?
3: Asi ty kamna v tom velkém sále.
2: Je místo, kde se necítíte komfortně na zámku, kde cítíte nějakou třeba negativní energii?
3: Ještě jsem to nezaznamenal a doufám, že to nezaznamenám. Myslím si, že jsem prošel všechny místnosti a nikde nemám negativní atmosféru.
2: Budíte se někdy ze sna díky zámku?
3: Ne. Jenom pozitivně. Ne, to bych přeháněl. Samozřejmě, když tady máme nějaké akce, což nás čekají teďka opět 5. ročník středověkých slavností, tak člověk je trošičku samozřejmě nervózní, aby všechno klaplo, aby přišlo dostatečný počet návštěvníků, aby všechno fungovalo tak, jak má.
2: Když máte chuť být sám někde, pobít v nějakém hezkém místě, tak jako se potěšit, kam na zámku jdete?
3: V ní teďka sedíme.
2: Doma? A jak tomu říkáte? Je to obývák, nebo co to je?
3: Jo, můžeme to tak nazvat, jako v obývacím pokoji.
2: Jo. Jste koukali, vypadá jako obývací pokoj s klenbou historickou a s velkým prostorem, ale je tu televize i velká.
3: Ano. Asi to člověk, když tady je, tak jako vnímá ty historické malby, tak já z toho mám takový dobrý pocit.
2: Máte čas se i zasnít, anebo prostě jedete furt a musíte na něco myslet a pracovat? Máte zámek, máte práci, máte rodinu, máte toho dost?
3: Já musím snít. Já jsem pořád svým duchem malý kluk, který má pořád nějaké sny a já jsem si ten sen v uvozovkách zmotnil, splnil, takže určitě jsem rád, že se nám to daří a že si plním ten svůj sen.
2: Co tomu říkají rodiče?
3: To bych byl velice rád, kdyby se toho dožili.
2: Nedožili?
3: Ne, bohužel. Mě otec zemřel v 50, tehdy jsem měl 17 roku, takže bohužel se toho nedožil.
2: Tomu svítlí to, ne? Měl by radost asi.
3: Určitě. A asi to byla pro mě i taková jako ta motivace k tomu něco dokázat.
2: Takže to možná pomohlo i rozhodnout něco, jít třeba do toho?
3: Spíš v té samostatnosti, protože já jsem tehdy měl 3 měsíce před maturitou a byl to tehdy velký šok pro nás a asi mě to ocelilo a posunulo k tomu, že jsem se staral celou dobu sám o sebe.
2: Možná i tohle, ta samostatnost pomohla udělat i tohle silné rozhodnutí, obnovovat zámek, pomáhat vlastně i nám ostatním a držet tu kulturní tradice. Já za to moc děkuju.
3: Já taky. Děkuju.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. S Františkem Kinským.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zameckeleto.cz.
1: A představujeme vám zámek Neustupov. Jde o dvoupatrovou budovu se dvěma křídly na půdorysu tvaru písmene L s dvoupatrovou věží. Středověká a renesanční tvrz s výraznou novogotickou úpravou zaujala Michala Farníka natolik, že se v roce 2021 rozhodl zámek zachránit. Dnes už sám provází návštěvníky a ti se občas zastaví u zvláštního exponátu lovícího zajíce vztyčeného na zadních běhách.
2: Drží pušku, je.
3: Ten zajíc, já jsem ho dostal k narozeninám a musel jsem ho tady vystavit, ale všem návštěvníkům se strašně líbí, takže je to taková tady naše ochrana zámku.
2: Takže stojí za to přijet, zajíc stojící na zadních nohou, v těch předních tlapkách drží jakoby v rukách vlastně malou pušku, na zádech má ještě baťoch, čepici má na hlavě. Nějak mu říkáte?
3: Zatím ne.
2: Tak to je náš zatím ne.
3: Nemá pojmenovaní, ale moje dcera se s ním hodně rada mazlí, takže asi mu vymyslíme nějaké jméno.
2: Co to napadlo někoho, že vám takhle k narození nám dal? Vy jste sám jako lovec, že lovíte, a proto, nebo protože tu na stěnách jsou jakoby trofeje jiné, klasické?
3: Ne, nejsem lovec, ale tak to prostě mi to koupili k narození nám, že se to asi na ten zámek hodí.
1: Na zámek se můžete přijet přes prázdniny podívat sami. Otevřeno je denně kromě pondělí od 10 do 17 hodin. Projdete si s průvodcem první a druhé patro východního křídla zámku. Zastavíte se i v místnosti nad hlavním vchodem.
3: Což je největší prostor tady na zámku. Když se podíváte, tak na stropě máme i původní malby. No a i toto čeká vlastně na ty restauratorské zásahy.
2: Jsou tu i kamna podepřená, asi chtějí opravu, to jsou ta jediná, co tu zůstala, nebo to jsou jiná?
3: Asi byly tak těžká, velká, že je nikdo neodvezl, tak tady zůstali.
2: To do té poslední doby, kdy tu byly ještě ty archeburkové, tak to topili tímto způsobem? No to chtělo i něco silnějšího přes sebe, možná v zimě, protože prostor velký, taková kamna, nejsou malá, ale na ten prostor.
3: Určitě tak, oni tehdy netopili na našich komfortních 21, 22 stupňů, ale myslím si, že to topili tak nějakých 15, 16, aby tady měli aspoň takto jako nějak příjemně.
2: Teď si připadám, jak takové v malé zoo. Jsme v místnosti, kde je spousta zvířat. Na zemi, na stěnách, skoro až na stropě, od těch nejmenších, jako jsou nějaké kachny, až po obří jeleny a já nevím, co tady všechno je, i bůvol a zkus se to vzalo.
3: Tak my jsme se teďka přišli do loveckého salonku a vlastně tady máme sbírku, kterou mi věnoval pan Nantel z Moravy, vlastně jeho celoživotní sbírání trofejí. Tak tady máme trofeje z Afriky, Kanady, z Jižní Ameriky, z Evropy a i z Čech. A vlastně je to takové jako symbolický návrat k tomu, že Artuš Eichelburg byl taky velký sběratel vycpaných ptáků, takže jsme tady naaranžovali tuto místnost právě jako lovecký salon.
2: Máte taky vy nějakého speciálního koníčka?
3: Já jich mám několik těch koníčků, já zase sbírám porcelánové figurky.
2: Nějaké konkrétní z nějaké dané manufaktury nebo něco nějakého stylu?
3: Ano, já jsem asi zase tak symbolicky navázal. Moji prarodiče měli z 30. 40. let měli tyto figurky z takové německé manufaktury M.I. Hummel. A já, když jsem studoval v Rakousku, tak jsem to viděl v jednom starožitnictví a tak se mi to strašně zalíbilo, že jsem si o tom zjistil více informací, no až jsem se stal sběratelem a už v dnešní době to sbírám více jak 25 roků.
2: Kolik to má kousku?
3: V dnešní době už přes 400.
2: Kdybychom měli posluchačům říct, v čem tkví právě dílo téhle manufaktury, v čem vás okouzlo nebo jak vypadá, v čem se vyznačuje?
3: První věc, že jsou to ručně malované figurky, že mají nádech těch 20. 30. let, většinou jsou to figurky, postavy dětí s maminkama a prostě má to své kouzlo. Má to svůj styl a je to všechno i do dnešní doby ručně malované, protože ta porcelánka funguje a všechno je malováno ručně.
2: Když se vám podaří sehnat nový kousek, máte ho poprvé v ruce, tak co to s váma dělá? Co tak jako v hlavě, v srdci, v duši?
3: Mám radost, když mám zkompletovanou nějakou edici.
2: Jeden jediný koníček nebo ještě nějaký další?
3: Těch koníčků je asi více, ale tady ten je asi ten největší.
1: Jednou z místností je i erbovní sál, ze kterého vedou tajné dveře do soukromého bytu Michala Farníka. Ty nehledejte, spíš si vychutnejte vyzdobený sál.
2: Wow. Vykládané dřevem, ty vídeňské kříže na podlaze upravené.
3: My jsme ten erbovní sál vlastně udělali opět v neogotickém stylu. No a kdy na těch hlavních portálech vidíte ty původní šlechtické rody, které tady sídlily. No a opět celý erbovní sál je v neogotickém stylu.
2: Ten největší erb, ten je ten váš.
3: Ano.
2: A ten nápis v latině?
3: Fortes fortuna adiuvat, štěstí přeje připraveným nebo štěstí přeje silným, jakkoliv se to dá takto komunikovat.
2: To jste si dal ještě předtím, než jste začal s úpravou zámku nebo po těch zkušenostech?
3: Asi obojí, prostě asi to sedí k mojí nátuře, že já neustále pracuji a člověk musí být připraven na vše, takže to asi sedí asi ke mně.
2: No a to mi řekněte, kdo nám nese to svítidlo, ten lustr, protože tam je změť šupin, hadů, paroží, dámy s korunou, to je svatý Jiří?
3: Ne, to říká většina návštěvníků, když se jí zeptám, jestli dokážou odhadnout, o co se jedná. Je to takzvaný norimberský lustr a ty norimberské lustry se kdysi dělaly vlastně ve středověku, samozřejmě bez té elektrifikace. No a na tom paroží měli svíčky napíchané tak, aby mohli osvětlit celou tu místnost. No a samozřejmě každý norimberský lustr měl nějakou biblickou tématiku. Tím, že má ta daná osoba křídla, tak to není svatý Jiří, ale je to archanděl Michael.
2: Aha, jo.
3: Takže je to boj dobra se zlem.
2: To je norimberský lustr.
3: Ano, norimberský lustr, no a vlastně jak byla ta moda vracet se k tomu středověku, k té gotice, no tak na konci toho minulého století vlastně ještě elektrifikovali a byla k tomu vždy zavěšená nějaká lucerna.
1: Žít na zámku není jen tak. Člověk cítí odpovědnost k předkům i budoucím generacím. Je jen jakýmsi správcem krásy, která tu stojí už po staletí. Tak ať se Michalu Farníkovi na zámku daří. A co by si on sám ještě přál?
3: Aby Neustupov zkvétal. A aby hlavně mé děti byly schopni pokračovat v tom, co jsem začal. Co bych já si osobně přál, aby Češi jezdili více po českých hradech a zámcích. Protože to je to naše české moře, my si to možná spoustu těch věcí neuvědomujeme, ale my tady máme to, co tady ostatní státy nemají. A jak jsem zmiňoval, 1700 hradů, zámků, panských sídel v České republice, to je unikum. Na tu velikost České republiky, tak myslím si, že můžeme v pohodě dát do kapsy jak Francii, tak Anglii, protože to je to, jak říkám, naše české moře a je důležité, abychom my komunikovali to, aby jsme měli ten vnitřní turismus daleko větší a aby lidé navštěvovali české památky. Já jsem rád, že v dnešní době spoustu lidí se tomu věnuje, kupuje ty historické památky a snaží se je zachránit, protože to je to naše kulturní dědictví a je dobře, že se snažíme to rekonstruovat a posouvat pro budoucí generace.
2: Co byste vzkázal těm budoucím generacím, nebo co byste přál naší zemi, našemu národu?
3: Aby vnímali ty kulturní památky jako jednu z nejdůležitějších věcí, protože si myslím, že to je ta naše historie. My bychom měli vědět, odkud pocházíme a kam chceme směřovat dál. Takže nesmíme na to zapomínat a ten stát by měl víc se dívat na to, jak zachraňovat i ty památky, které nejsou takto známé, jak ty největší, které se takto komunikují, ale že je potřeba zachraňovat, protože nemáme na to moc času. Těch kulturních památek, které jsou v dezolátním stavu, je pořád hodně a to si myslím, že je důležité, aby jsme je se snažili zachránit.

Rodovým heslem Michala Farníka na jeho erbu je Fortes fortuna adiuvat, neboli odvážným štěstí přeje. Buďte i vy odvážní, silní, nebojte se zachraňovat staré domy, chalupy, panská stavení a statky. Jsou součástí naší krajiny, odkazem našich předků a další generace nám budou vděčné, že jsme naši historii nenechali schátrat. Naše domy a zámky jsou dědictvím, pokladem, který si musíme hýčkat. Tak se to snaží dělat i František Kinský.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Kriminalisti začali vyšetřovat dnešní požár na Zátkově nábřeží v Českých Budějovicích. Dobrovolní hasiči si na sjezdu v Ostravě volí nové vedení. Festival Třeboňská nocturna vzdá hold Emě Destinové. V noci budou teploty na jihu Čech kolem 11 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán, dobré odpoledne. Kriminalisti vyšetřují dnešní požár plynové propojky na Zátkově nábřeží v Českých Budějovicích pro podezření z obecného ohrožení, informoval o tom mluvčí jihočeské policie Jiří Macner. K poškození došlo v prostorách staveniště. Jeden z dělníků skončil s popáleninami v nemocnici. Aktuálně už v okolí není žádné omezení pro lidi ani pro auta. Hořet začalo ráno v prostoru křižovatky Biskupské ulice a Zátkova nábřeží u Železného mostu. Hasiči ze dvou domů evakuovali 20 lidí a okolní budovy ochlazovali. Požár se jim podařilo zlikvidovat asi po zhruba 2 hodinách. Sdružení dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska bude mít nové vedení. Zvolí ho na dnešním celostátním sjezdu v Ostravě. Sbory dobrovolných hasičů zajišťují spolu s profesionály požární bezpečnost po celém Česku. Podle mluvčí sdružení Ireny Špačkové usilují o nejvyšší post v organizaci 2 kandidáti.
2: Nejvyšší orgán na svém jednání po 5 letech zvolí nové vedení. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska je s více než 350 tisíci členy největší neziskovou organizací v zemi. Díky více než 63 tisícům mladých hasičů jsme zároveň největší organizací pracující s dětmi a mládeží.
0: Římov na Českobudějovicku se oficiálně stal vesnicí roku Jihočeského kraje 2026. K získání titulu pomohla i aktivní činnost místní knihovny. Její zástupci si převzali ocenění vesnické knihovny Jihočeského kraje. Situaci v místní knihovně popisuje knihovnice Lucie Táchová.
3: Máme obrovský nárůst čtenářů, strašně to tam žije, začaly se tvořit komunity, ať jde o maminky s malýma dětma na mateřský nebo seniory. A hodně vlastně tady spolupracujeme s obcí, s Maspomalší, který nás hodně podporují.
0: Třeboň uzavře dnes večer letošní ročník Mezinárodního festivalu Třeboňská nocturna. Slavnostní koncert Podsta Emě Destinové začne ve 20 hodin na nádvoří městského úřadu. Filharmonii Bohuslava Martinu Zlín povede dirigent Robert Kružík. Vystoupí sopranistka Adriana Kučerová a basbaritonista Theodor Šimáček. V Třeboni můžou lidé po celý tento víkend zažít taky atmosféru Francie. Už po páté romantické nádvoří zámecké lékárny zaplnili francouzské dny. Navštěvníci budou moct ochutnat vyhlášené speciality jako šneky, ústřice, chobotnice, ale i dezerty, slané koláče a sýry. Atmosféru Provence doplní francouzský čtenářský koutek a živé šanzony.
1: Sport.
0: Ženský titul z wimbledonské dvouhry získá po třetí za poslední 4 roky Češka. Ve finále travnatého Grand Slamu se totiž poprvé v historii utkají dvě tuzemské hráčky, Linda Nosková a Karolína Muchová. Duel začne v Londýně po 17. hodině v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech zůstává polojasno až jasno, teploty se pohybují kolem 26 stupňů Celsia, na horách jsou do 23. Mírný vítr severních směrů bude večer slábnout, v noci se ochladí na 13 až 10 stupňů. Zítra očekávejte zpočátku jasno, odpoledne přechodně až oblačno, později večer opět ubývání mraků, pršet nebude. Teploty se stejně jako dnes dostanou na 25 až 28, na horách ke 23 stupňům Celsia. Vítr bude foukat mírný od severozápadu až severu, večer začne slábnout. Biozátěž zůstane mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Záchranáři zasahují u nehody na silnici z Vyššího Brodu do Dolního Dvořiště u vlakové zastávky Rožumberk nad Vltavou. Policie vyšetřuje střet dvou aut v Českých Budějovicích na Pražském předměstí v ulici Fráni Šrámka u vjezdu do garáží IGI Centra. A novou nehodu máme hlášenou taky z Volině od nádraží ze silnice 1/4. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Písničky, které nestárnou a sobotní odpoledne, které v příjemném letním počasí, co venku panuje, nemá důvod nikam spěchat. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, od mikrofonu vás zdraví Radek Diviš, začíná jeho české odpoledne. V příští hodině přidáme příběhy z našeho kraje, pár nečekaných zastavení i důvody, proč na chvíli zpomalit, dát si nějaký osvěžující drink a zaposlouchat se. I se zmijemi se dá skamarádit, tvrdil nedávno zesnulý Karel Beran, když vzpomínal na své dětství. Více v této hodině v ukázce z pořadu Jihočeši. Kraferova zahrada v Jindřichově Hradci dnes hostí třetí ročník festivalu Divadlo v zahradě. Celý den se odehrává v duchu pohádek, divadla a tvoření v kulisách historické zahrady. Už za chvilku se tam živě podíváme s naší reportérkou. A chybět nebudou ani pěkné písničky, těšit se můžete na americkou zpěvačku Laura Branigan, skupinu Elan a právě teď na Karla Gotta.

0: Ladíte Jihočeské odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Karaferova zahrada v Jindřichově Hradci dnes patří umění. Třetí ročník festivalu Divadlo v zahradě nabízí program pro děti i dospělé a zároveň zve návštěvníky do jedné z nejzajímavějších historických zahrad ve městě. Přímo na místě je právě teď Eva Marvanová. Pěkné odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Evo, čím je letošní Divadlo v zahradě jiné než běžný divadelní festival?
1: Tak asi nejvíc právě tím místem. Historická zahrada nabízí různá zákoutí, kdo chce, sedne si tady na slunce, zároveň jsou tady skinná místa pod vzrostlými stromy. Ty jsou, musím říct, hodně vyhledávaná dnes a jako kulisy tady slouží třeba také historické skleníky, samotné zahrady a trávníky. Kraferova zahrada je navíc terasovitá, takže se program přirozeně rozprostřel do různých zákoutí. Každou chvíli by na jedné terase mělo začít představení věž miniatur. Účastníci workshopu výroby luční kytice právě procházejí zahradou a sbírají květiny. Děti si tady malují v keramické

0: Jejich chátrání byl prostor v dost neutěšeném stavu, to, že byl zarostlý plevelem, to je to nejmenší, a tak ještě před několika lety zahradě dokonce hrozilo, že se promění v parkoviště. Ale dnes je z ní znovu místo pro setkávání, kulturu i odpočinek. Místní si ji oblíbili a ani turisté si její návštěvu většinou nenechají ujít, takže divadelní festival přirozeně rozšířil nabídku toho, co všechno už se tady odehrává a za čím sem návštěvníci chodí.
1: A kdo se rozhodne přijet třeba poté, co nás teď poslouchal, má šanci stihnout ještě nějaký program?
0: Určitě stihne toho ještě hodně. Ještě stále herci budou hrát představení, ještě jednou bude věž miniatur, na něj potom naváže workshop o vyprávění příběhů, večer potom festival zakončí hudební stand-up Filipa Tellera. Otevřená je po celý den také zahradní kavárna a návštěvníci se mohou prohlédnout i výstavu fotografií další zajímavé jindřichohradecké zahrady u Landfrasovy vily.
1: Tolik živě z Jindřichova Hradce Eva Marvanová. Pěkné víkendové odpoledne.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

říkají a všude píše se, že prý je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Ve věku 92 let zemřel v Písku Karel Beran. Pamětník, inženýr v Příbramských dolech, hudebník spjatý především s Čimelicemi. My si ho teď připomeneme reprízou pořadu Jihočeši, který jsem s ním natočil loni na podzim. Nalaďte si vzpomínání Karla Berana v sobotu po 17. hodině na frekvenci Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Českého rozhlasu České Budějovice. Ve věku 92 let zemřel v Písku Karel Beran. Pamětník, inženýr v Příbramských dolech, hudebník spjatý především s čimelicemi. Narodil se sice v Praze, ale když byl malý, tak lékař jeho otci doporučil život na venkově. Proto se odstěhovali k dědečkovi a babičce na Podbrdsko. My si Karla Berana dnes po 17. hodině připomeneme reprízou pořadu Jihočeši. Tady je malá ochutnávka.
1: Byl jsem tam sice jenom asi 3 roky, ale já jsem se tam tak žil s přírodou, že jsem kamarádě i se zmijema. Poněvadž tam bylo mezi Sedlicí a Zelenama, co stála naše chaloupka, tak kousek za námi byl takový vrchčí les kamenitej. Tam se vyhřívaly zmije na kamenech a já jsem kolem nich chodil, nevšímal jsem si. Oni si nevšímali mě do té doby, než jsem na jednu šlápnul omylem. No ale srazil jsem jí z nohy za pod kořen, takže se nic nestalo. No ale jak říkám, tam opravdu děda mě tak nějak přivedl už na to, že je třeba se v životě o něco starat i manuálně. On byl sám předák na Rudných dolech Příbrami a chodil do Bohutína z téhle samoty 2 hodiny tam a 2 hodiny zpátky přes okraj lesa a to všem, když mi tam i přijeli, tak už byl v důchodu.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: písničky, které nestárnou a mezi nimi zastavení, která mají co říct. Jedno takové vám nabídneme právě teď. Posloucháte Jihočeské odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. V archivních perlách si dnes připomeneme nahrávku, kterou natočil 20. října 1993 a poprvé odvysílal 6. listopadu 1993 režisér Otakar Bílek. Uslyšíte hlas akademického malíře Františka Peterky. Jeho vzpomínky dokládají, že každému řemeslu i umění se musí něco obětovat. František Peterka se narodil v Oltyni nedaleko Opařan a v 15 letech, tedy v roce 1935, nastoupil do učení v malé továrně v Malšicích. Více už on sám.
1: Tam jsem se učil strojním zámečníkem a vyráběli jsme zvěrolékařské přístroje a nástroje. A pak jsem po vyučení tam dělal tovaryše a ve 42. roce jsem byl nasazený totálně do Německa, kde jsem pracoval krátkou dobu, protože tam jsem onemocněl. Tam jsem dostal angínu pectoris a ležel jsem na lágru měsíc a jeden můj známý kamarád Střemošný, ten mě tam objevil a vzal mě prostě do náručí, protože jsem nebyl schopen pohybu a donesl mě k lékaři, to bylo v Saalfeldu v Německu. No a oni mě okamžitě poslali domů, ještě mi dali doprovod ze Soběslavy, tam byl Nečas, jo. Ten se mnou dostal taky domů. A já v té době, právě protože jsem jako byl člověk, který neustále musí něco dělat, tak jsem začal kreslit venku. A napřed jsem dělal tam krajinu kolem Podolí, jo. Ale pracoval jsem denně, pracoval jsem jako vytrvale a hromadil jsem kresby. Kreslil jsem denně, naplno, pořád a nashromadil jsem velké množství kreseb. A když končila válka, tak jsem došel za panem profesorem Laškou do Tábora a ten se na ty kresby podíval a vybral mi celou řadu kreseb. Já jsem ty kresby vzal a to bylo těsně po té válce hned, po revoluci a dověděl jsem se, že v Praze, kde je akademie, jak jsem tam jel, když jsem tam přišel, tak jsem neměl státní spolehlivost. A proto jsem musel jít pěšky domů. A to si vzpomínám, že nás bylo asi 11, když jsme vyrazili z Prahy z Krče, asi ve 4:45, když jsme přišli a pršelo, to si vzpomínám, ještě jsem měl velký kufr, v tom jsem měl prádlo. A když jsme přišli za Bystřický rybník, za Benešov, tak jsem tam zbyl vlastně sám. Žádný neměl odvahu jít dál a mě hnala jako ta touha dostat tu spolehlivost a vrátit se zpátky a ty zkoušky na tu akademii dělat. Čili já jsem přišel asi v 2:30 po půlnoci domů. Trochu jsem se prospal, došel jsem k starostovi do Skrychu a ten spolehlivost mi napsal a já jsem ve 3 hodiny odpoledne nased do vlaku, no a přijel jsem do Prahy a přišel jsem na akademii asi ve 3 hodiny, nechal jsem se zapsat na tom rektorátě a přišel jsem do těch ateliérů, kde jsem viděl, že prostě je tam tolik zájemců, tam bylo mnoho set zájemců, dělali ty zkoušky. Teď já jsem neměl ani tuš, ani papír a prostě ani péro, nic jsem neměl, tak jsem si uhomil ve Stromovce kus klacku, takový z těch keřů tam a koupil jsem si tuš a hoši mi tam dali papíry a já jsem kreslil, to bylo třeba 70 lidí kolem modelu, já jsem se musel dělat přes ty ramena, takhle na ten model, to ještě tam seděl model Joža Mrázek Hořický. Dělali jsme to 4 dny, poslední den se dělala nějaká kompozice, pak jsem odjel domů a za 14 dní jsem tam přijel, to už jsme měli znát jako ty výsledky a já jsem to jako prohlíd a teď jsem byl smutný, protože jsem tam nenašel svoje jméno. Načež vyšel z vrátnice nějaký pán a to byl školník a říká mi, co hledáte. Já jsem říkal, no, dělal jsem tady zkoušky a teď vidím, že nejsem přijatý, jsem z Jižní Čech. On mi říkal, že má paní vodistebnice, tak pojďte se mnou, jak jsme šli znova, prohlídli jsme si to a on říká, ale teď jste tady napsané. No, a to bylo nějak v pátek a v pondělí už začínala škola, takže já už jsem domů nejel. Zůstal jsem v té Praze, teď jsem neměl kde spát, tak jsem spal 3 dny pod mostem u Mánesa, ne? Došel jsem potom pod babi, tam jsem uprosil svoji tetu, no teta mě vzala na byt, no a takhle začala ten můj pobyt v Praze.
0: Slyšeli jste vzpomínky akademického malíře Františka Peterky na dobu začátků jeho studií. Nahrávku z cyklu Archivní perly Českého rozhlasu České Budějovice si můžete také poslechnout na našem webu budějovice.rozhlas.cz v sekci pořadu Archivní perly.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: lyžař Aleš Valenta.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: odpoledne vybíráme písničky, které nestárnou a mezi nimi si dáváme prostor i pro příběhy kolem nás. Jeden takový právě teď přichází. Jako každou sobotu vám přinášíme tipy na zajímavá místa od známých osobností. Tentokrát Mirka Nezvalová by zpovídala bývalou dlouholetou šéfku strakonické charity Olgu Medlínovou, která zcela propadla Blatensku a jeho přírodě.
1: Místa v srdci.
2: Já miluju Blatensko, kde jsem měla dědu s babičkou a byla jsem tam každé prázdniny. Prakticky jsem tam vyrůstala a úplně nejvíc miluju táborovou základnu Hubenov u Kocelovic, kterou jsem v nedávné době i koupila. Teď ji renovujeme, pořádáme tam tábory, akce pro děti. Jsem tam každý víkend se svým psem a relaxuju.
3: Takže vy jste téměř v jedné odpovědi shrnula všechno, na co se vás chci ptát. Mm-hmm. Takže vy vlastně končíte na pozici šéfky strakonické charity a teď se budete věnovat projektu zvanému Hubenov. Máte tak ráda přírodu nebo organizování?
2: Já mám ráda obojí. Já mám ráda přírodu, mám ráda i organizování, takže obojí je mi vlastní a hlavně miluji Blatensko a ten kraj tam okolo, rybníky.
3: Co vás na tom nejvíc fascinuje? Při procházkách se zastavujete, zasníte se?
2: Příroda je moje dětství. Můj děda byl profesor na Karlově univerzitě, učil mě znát stromy, květiny, houby, bral mě do lesa, všechno mi vysvětloval a já když jdu do lesa, tak si nějak připomenu to dětství a strašně to potřebuju, potřebuju ten klid.
3: Takže relaxace je v tomto případě jasná?
2: Úplně.
3: Ještě mi prozraďte, my jsme stále byli Blatensko, tak co někde jinde na jihu Čech? Také přece jenom tam ráda jezdíte? A nebo úplně vás to Blatensko pohltilo?
2: Blatensko mě pohltilo, ale musím říct, že i jinde v jižních Čechách jsou samozřejmě krásná místa. Ve Strakonicích třeba máme nádherný Podskalí, procházky podél řeky jsou moc pěkné, takže není to jenom Blatensko, ale tam mám to srdíčko.
3: Relaxaci máme jasnou, místa v srdci také jasná. Přesto věřím, že každý člověk někde nosí sen, kam by se ještě chtěl podívat.
2: Já jsem nejšťastnější na Hubenově. Vemu psa spacák a jedu na Hubenov. Tam já nemám touhu, já nerada cestuju. Do zahraničí už vůbec ne, protože celý ty leta já cestuju s ohledem, kam můžu jet se psem. Protože celý leta mám ovčáky. Takže mě zahraničí neláká a jezdím ráda na Blatensko.
3: Takže to byla blatenská faninka Olga Medlínová. Tak věřím, že někde okolo Hubenova na Blatensku ji potkáte, která se prochází se svým psem ovčákem. Pro Český rozhlas České Budějovice Mirka Nezvalová.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Hudební pozdravení Jiřího Kasala.
4: Zpěvačka Vlasta Průchová, jejíhož narození o tomto víkendu uplyne 100 let, to je samozřejmě velký pojem pro český jazz. Ovšem je paradoxem, že většina jejich nahrávek, které vyšly hlavně na přelomu 50. a 60. let na deskách, úplně jazzových není, přísně vzato. K jedné takové se za chvilku dostanu, ale předtím bych se chtěl dotknout jeho české souvislosti s původem paní Vlasty Průchové. Jejímž manželem byl významný český jazzman, doktor medicíny Jan Hammer a syn je vyhlasný v Americe usazený skladatel a multiinstrumentalista Jan Hammer mladší. Narodila se na Slovensku, ale českým rodičům, k tomu mi paní Vlasta Průchová v jednom rozhovoru uskutečněném na jeho české půdě pověděla. Já a moje sestra jsme se narodili v Ružomberoku, pak jsme se s rodiči přestěhovali do Trenčína, kde jsem chodila do gymnázia. V roce 1938 však Slováci řekli Čehůni von. Usadili jsme se tedy v Praze, což byl určitý kompromis. Maminka byla Ostravačka a chtěla žít v Ostravě, kdežto tatínek jeho Čech měl v plánu se vrátit do Blatné. Dědeček totiž bydlel v Kocelovicích, kde byl řídícím učitelem. A teď zpět k písničkám Vlasty Průchové, od jejíhož odchodu se letos v červnu naplnilo již 20 let. Maličkou skupinku v jejich publikovaných nahrávkách představují duety. Jeden z nich natočila s mladičkým Karlem Gottem s názvem Až nám bude dvakrát tolik. Další, První vycházka s Milanem Martinem a ten, který jsem vybral, naspívala Vlasta Průchová s Milanem Chladilem. Hudba je dílem manžela Jana Hamra a slova Jaromíra Hořce, kterýž to básník mimochodem otextoval i nejznámější song této výjimečné zpěvačky Docela všední obyčejný den. Vlastu Průchovou a Milana Chladila ve studiu v roce 1960 doprovodil orchestr Karla Vlacha. Všechny hvězdy na nebi.

Nové jihočeské dopoledne. Rozhovory, informace a zajímavosti z jižních Čech. Tipy pro volný čas a jihočeská vlastivěda. Nové jihočeské dopoledne. Každý všední den od 9 do 12 hodin s Hankou Šoberovou a Matějem Vodičkou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vaše

0: hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Hasiči ve Zlíně dál chladí trosky vyhořelé budovy. Na místě zůstává 6 jednotek. Čína se připravuje na příchod nejsilnější tropické bouře za poslední roky. S orientací v nabídce akcí pomáhá lidem Šumavský kompas. Na jihu Čech bude neděle slunečná s teplotami do 28 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré odpoledne. Hasiči třetím dnem zasahují u požáru budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Na místě dál zůstává 6 jednotek, to je polovina oproti noci na dnešek. Hasiči se teď snaží chladit trosky vyhořelé stavby. Z místa podle velitele zásahu Zdeňka Otrusiny stále stoupá dým.
2: Bohužel ten kouř z toho nedokonalého hašení není příjemný pro dýchání, takže my stále doporučujeme občanům, aby se vyhýbali bezprostřednímu místu toho požáru a pokud možno nevětrali a radši vyrazili za čerstvým vzduchem do hor.
0: V budově číslo 34 začalo hořet ve čtvrtek ráno, následně se její většina zřítila. Požár policie prověřuje jako možné obecné ohrožení z nedbalosti. Čína se připravuje na příchod tajfunu Báví. Podle předpovědi by měl zasáhnout východní pobřeží země v neděli. Tropická bouře má být jednou z nejsilnějších za poslední roky. Čínské úřady evakuovaly víc než 900 tisíc lidí, informovala o tom čínská média. V rámci příprav na silné srážky a vítr se zavírají školy i veřejná prostranství a upouští se přehrady. S plánováním pobytu na Šumavě pomáhá lidem Šumavský kompas. Každý týden ho formou elektronického newsletteru vydává destinace Šumava žije. Nabízí v něm přehled nejzajímavějších akcí v regionu i tipy na výlety do méně známých lokalit. Podrobnosti dodává ředitelka destinace Monika Bendlová.
3: Dává zajímavý tipy, co dělat, kam vyrazit. My to i přizpůsobujeme třeba počasí, takže my i když třeba víme, že bude jako velký teplo, tak doporučujeme třeba některé koupaliště. Naopak, když zase víme, že bude pršet, tak my se zaměříme na ty vnitřní aktivity, takže si myslím, že je to i takový průvodce tady na té Šumavě.
0: Šumavský kompas najdete například na webu destinace Šumava žije. Druhý ročník sepekovských hudebních slavností pokračuje dnešním varhaním koncertem v kostele jména Panny Marie v Sepekově na Písecku. Vystoupí koncertní a chramová varhanice Markéta Reindlová, působí v evangelickém kostele v Bamberku. Jak informuje obec na svých internetových stránkách, začínat se bude v 6 večer a vstup je volný.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech zůstává polojasno až jasno, teploty se pohybují mezi 25 a 28 stupni Celsia, na horách jsou do 23. Mírný vítr severních směrů bude večer slábnout. V noci se ochladí na 13 až 10 stupňů. Zítra očekávejte zpočátku jasno, odpoledne přechodně oblačno, později večer opět ubývání mraků. Pršet nebude. Teploty se stejně jako dnes dostanou na 25 až 28, na horách ke 23 stupňům Celsia. Vítr bude foukat mírný od severozápadu až severu, večer začne slábnout. Biozátěž zůstane mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Komplikace jsou na hlavním tahu 4 ve Volyni na Strakonicku. U nádraží se srazilo nákladní auto s osobním. Záchranáři jsou na místě, počítejte tam se zdržením. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Je krátce po 15. hodině, pokračuje jihočeské odpoledne. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech Českého rozhlasu České Budějovice přeje Radek Diviš. I v této hodině zůstaneme věrní tomu, co k nám každý den patří, tedy písničkám, které nestárnou. A přidáme k nim samozřejmě i další příběhy nejen z regionu a chvíle, které rozhodně stojí za poslech. Americkému středozápadu se někdy posměšně říká flyover country, tedy země, přes kterou se jen přelétává. Tamní město Kansas City se ovšem stalo nečekaným středobodem letošního světového šampionátu ve fotbale, jak uslyšíte v reportáži. Navrhnout zahradu neznamená jen vybrat vhodné rostliny. Za každým projektem stojí zkušenosti, inspirace i cit pro prostor. Jak se člověk dostane k profesi zahradního designéra a co všechno tato práce obnáší, se dozvíte v této hodině. Bohatá spolková činnost nebo péče o kulturní dědictví. Zástupci obce Římov na Českobudějovicku si převzali ocenění za absolutní vítězství v krajském kole bez soutěže Vesnice roku. Více už za chvíli v reportáži. Pěkné sobotní odpoledne.

0: 15 hodin a téměř 11 minut. Posloucháte Jihočeské odpoledne na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Jihočeské obce oceněné v krajském kole soutěže Vesnice roku si v Římově na Českobudějovicku převzali svá vyznamenání. Absolutním vítězem krajského kola se stal právě hostující Římov. Porota na obci ocenila komplexní rozvoj obce, aktivní komunitní život, péči o veřejný prostor nebo bohatou spolkovou činnost.
1: Vítězem Vesnice Jihočeského kraje roku 2026 se stává obec Římov!
2: Zástupci obce Římov na Českobudějovicku si teď v areálu římovského starého fotbalového hřiště převzali ocenění Zlaté stuhy v soutěži Vesnice roku Jihočeského kraje 2026. Římov se tak oficiálně stal letošním absolutním vítězem krajského kola. Hned po konci slavnostního předávání už vedle mě stojí starosta Římova Miroslav Slinták z ODS, který měl před chvilkou v ruce památeční berli, kterou dostal společně s oceněním. Tak pane starosto, jaké máte aktuální pocity po vyhlášení?
3: Ne, už to spadlo, jako víte co, to přípravy byly strašně složité, velké, ale už je to krásný pocit a doopravdy ještě jednou hlavně Římovákům děkuji.
2: Miroslav Slinták také upřesnil, kam porotu při hodnocení obce zavedli.
3: Myslím, že to bylo hrozně pro ně krásné. Protože ta pašivá cesta se chodí několikrát do roka, zpívá se u toho. My jsme šli jenom určitou část samozřejmě, aby se to stihlo, ale takovou tu krásnou getsemanskou zahradu jsme šli a blížší nadšení předostali ty zpěvníky a museli zpívat. Je to taková staročeština trošku namíchaná, ale všichni to chválili, že se to užili tam ty pašivé cestě.
2: Podle předsedkyně hodnotící komise Veroniky Šťastné porota soutěže obecně nejvíce ocenila aktivní komunitní život, péči o veřejný prostor nebo bohatou spolkovou činnost.
4: Římov je obcí, která ušla obrovský kus práce. Na jejich komunitním životě je vidět, jak moc se posouvají, kolik akcí tady dělají. A řekla bych, že vlastně oni jsou takovou živou vodou jižních Čech, protože zásobí je pitnou vodou, ale i takovou duchovní.
2: Kromě Zlaté stuhy dnes Římov získal ještě další diplom, a to za Vesnickou knihovnu Jihočeského kraje. I její aktivita v obci prý byla důležitou součástí výsledného hodnocení soutěže. Cenu převzala knihovnice Lucie Táchová.
5: Máme obrovský nárůst čtenářů. Strašně to tam žije, začaly se tvořit komunity, ať jde o maminky s malýma dětma na mateřský, nebo seniory.
2: Na dnešní předávání se přišla podívat i Marie Marčinová.
6: Ráda jsem přišla na tuhletu výjimečnou událost, protože jsem zdejší rodák, i když teď žiju v Českých Budějovicích, ale neustále sleduji dění v téhle obci a každý úspěch té obce mi leží na srdci. Řekla bych, že si to naprosto zaslouží. Protože tady to strašlivě prokouklo od minulých dob.
2: Vedle předání ocenění Zlaté stuhy, takže cenu absolutního vítěze si dnes diplomy a finanční odměny odnesly i další vyznamenané obce. Konkrétně to byly tři obce na Strakonicku, Chrášťovice, Nišovice a Rovná. A společně s nimi si cenu převzali také zástupci Besednice na Českokrumlovsku. Z Římova Eliška Kotlínová, Český rozhlas.

Náš kulturní magazín v létě věnujeme především festivalům, které mají v našem kraji už dlouhou tradici. K těm nejstarším a největším jistě patří Mezinárodní hudební festival v Českém Krumlově, který letos slaví 35 let. A tak právě on dostane prostor v kavárně. Pozvala jsem si generální ředitelku Gabrielu Rachidy a dramaturga Martina Rudovského. Poslouchejte v neděli, krátce po 17. hodině. Zve vás Pavla Kuchtová.

0: Ladíte rádio vašeho kraje, jihočeské odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Zahrada může být místem odpočinku, setkávání i kontaktu s přírodou. Aby ale dobře fungovala a zároveň lahodila oku, je potřeba promyšlený návrh. Zahradní designérka Tereza Antošová se této profesi věnuje řadu let. Zkušenosti sbírala také v zahraničí a je autorkou webového portálu Perenikulum. V rozhovoru prozradí, jak se k zahradní tvorbě dostala, co jí přinesla práce za hranicemi České republiky, čím je její obor stále fascinuje a také kam by se ve své profesi chtěla v budoucnu posunout. Na samý úvod se jí ale kolegyně Hanka Šoberová zeptala, co vlastně profese zahradního designéra obnáší.
1: Možná ten termín zní trošičku zvláštně, ale protože krajinářští architekti jsou jenom ti, kteří jsou autorizovaní Českou komorou architektů, tak my si, ačkoliv jsem teda vystudovala krajinářskou architekturu, tak si nemůžeme říkat krajinářský architekt, tak proto ten pojem zahradní designer a naše práce vlastně obnáší vlastně všechno od navrhování soukromých zahrad, malých záhonů, nějakých menších veřejných záhonů až po rozsáhlé třeba parky a různé veřejné prostory.
2: Vy jste autorkou jednoho webového portálu, říkám to správně?
1: Ano, webový portál Perenikulum vzniknul možná už to bude 10 let, když jsem cestovala po Anglii a viděla jsem ten jako úžasný sortiment trvalek a rostlin a vlastně tehdy ještě trvalky nebyly v Čechách zdaleka tak populární a vlastně žádný takovýhle web o trvalkách v Čechách neexistoval, tak jsem začala vlastně tvořit trvalkovou databázi právě o té rozmanitosti, o tom sortimentu trvalek a snažím se v tom pokračovat doteď, i když teda už s dětmi a při bývající prací je to čím dál tím náročnější, ale doufám, že teda se to pořád někam posouvá a před 2 lety jsme vlastně v rámci tady toho webu ještě vytvořili takový nástroj pro laiky, ale i pro profesionály, který umožňuje sestavit si svůj vlastní trvalkový záhon, že vlastně tu databázi trvalek, která už tam na tom webu je, můžete využít k tomu, abyste si poskládali svůj vlastní záhon a ten nástroj vám pomůže dát osazovací plán a vůbec založit svůj vlastní trvalkový záhon na zahradě.
2: Skvělá informace pro naše posluchače. Jinak vy už jste to nastínila, vy jste studovala i pracovala v zahraničí, říkám to správně.
1: Já jsem jenom pracovala, teda bylo to velký studium v té praxi, ale už během vysoké školy, tak jsem tam vlastně odjížděla na letní takový pracovní prázdniny, kde jsem opravdu rukama pracovala v jednom parku a následně druhé léto na takovém panství, kde jsem udržovala zahrady a plela, sekala křoviňákem a tak různě. A vlastně po vysoké škole jsem potom se tam dostala do ateliéru, kde jsme navrhovali převážně teda takové ty poloveřejné prostory, jako jsou zahrady u hotelů nebo u care homeů, což jsou vlastně jakoby takový areály pro důchodce nebo vlastně takový městečka. Ono to v Čechách moc neexistuje, ale v té Anglii toho bylo poměrně hodně. Byly to takový hodně specifický zahrady, polosoukromí a různý i třeba zeleň u nových developmentů, nových částí města.
2: Co vám tahle zkušenost zahraniční dala a co jste si přinesla sem do Čech a třeba využila nebo ještě navíc jste k tomu něco přidala?
1: Mě hrozně fascinoval ten sortiment a cestování po Anglii mě dalo strašně moc. Objevila jsem rostliny, které tady u nás není možný pěstovat, což teda vedlo trošku k frustraci, ale určitě to bylo obohacující právě na ten sortiment a i mě to trošičku naučilo nebo nasměrovalo v té kariéře tak, že jsem si uvědomila, že vlastně ten veřejný prostor je poměrně náročný na tu udržitelnost a na to, že vlastně je tam opravdu potřeba ta péče, aby to vypadalo dobře a v tom veřejném prostoru to mnohdy není. A mě strašně baví trvalky a mě strašně baví rozmanitost a tu v tom veřejném prostoru málo vidíme, takže já jsem se utvrdila v tom, že mě hrozně baví navrhovat soukromí zahrady a pracovat pro klienty, který to opravdu baví a který vlastně ocení tady tu rozmanitost a ten detail v té zahradě, na který v tom veřejném prostoru není až takový prostor a finance.
2: Z vás naprosto sála energie a zapálení pro ten váš obor. Je nějaké místo, kam byste se chtěla časem posunout? Říkala jste, teď jsou malé děti, ale třeba časem, kde byste se viděla v té své profesi?
1: Je, to je těžká otázka. Ono to nějak tak jako plyne a vlastně je hrozně jako fajn žít tak, jak vlastně to přichází a vlastně s každým rokem přijde nějaká jako šance a nějaký jako hezký projekt a vlastně mě baví i to, že člověk může teď jako kombinovat mateřství s tím podnikáním, s tou prací na těch zahradách a vlastně mi přijde, že teď jsem v docela dobrý životní fázi, ale určitě už se těším, že se vrhnu víc prostě do soukromých projektů a třeba i budu dál rozvíjet ten web Perenikulum a ten nástroj Trvalkium, který jsme teďko budovali poslední 2 roky a věřím, že to přinese širší veřejnosti taky nějakou jako inspiraci, protože to mě hrozně baví, ta práce vlastně s těma lajkama, který mají ten entuziasmus a který se chtějí věnovat trvalkám a vlastně i to vzdělávání mě docela dost baví.
2: A na samý závěr, sama máte malé děti, chcete je přivést právě k zahradničení, k zahradám, že když se podíváme do zahraničí, tam ta edukace v tomto směru, bych řekla, je o trošku nějaký ten level výš. Chtěla byste je vést k téhle profesi, vůbec k přírodě?
1: To je skvělá otázka, moc za ní děkuju. Já vlastně to neberu ani tak, že bych chtěla mít ze svých dětí krajinářský architekty nebo zahradníky, ale přijde mi super to spojení s tou přírodou a právě to, že vlastně ty děti se učí těm přírodním procesům, že když prší, tak je pak mokro, že když se to zaleje, tak to roste, že vlastně se na tu mrkev musí chvíli počkat, než vyroste, je to určitě učení trpělivosti. Já mám malé děti 3 a 6, takže je to ještě o úplně takových těch základech, ale bylo hodně sněhu a první den, co slezl sníh, tak můj syn povídá, je tady, ostříhali keře a udělali štěpku vedle přes silnici a už říkal, mami, můžeme tu štěpku si vzít a zamulčovat s ní nějaký keře. Tak to mě tak strašně hřálo u srdce, že jsem si říkala, tak už je nakaženej, už to sám vidí, nepotřebuje mu člověk říkat, co by bylo dobrý udělat. To mi přišlo hrozně hezký, že ty děti jako sami mají chuť v té zahradě něco dělat a že už ta zima je pro ně taky dlouhá a že vlastně mají chuť vlastně na té zahradě něco s náma dělat, což je podle mě strašně fajn. Pak samozřejmě přijdou ty pubertální věky, kdy budou chtít pařit na počítači, ale věřím tomu, že potom člověk se zase v dospělosti vrátí tady k tomu, v čem vyrost. A já doufám, že to jsou ty dobrý kořeny, které je potřeba v nich pěstovat.
3: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: rock'n'rollu na vlnách jihočeského odpoledne. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a písničky, které nestárnou. A teď krátký výlet za fotbalem. Zápasy Norska proti Anglii a Argentiny proti Švýcarsku během noci na zítřek rozhodnou o posledních semifinalistech mistrovství světa ve fotbale. Druhé zmíněné utkání se bude hrát v Kansas City. Tohle město u řeky Missouri na americkém středozápadě patří k nejodlehlejším ze všech, kde se šampionát koná. Zároveň se ale stalo nečekaným středobodem turnaje a zachvátila ho na americké poměry nebývalá fotbalová horečka.
1: Kansas City u řeky Missouri patří k nejodlehlejším pořadatelským městům letošního mundialu. Jinak než letadlem je těžké se sem dostat a když jsem odbavoval své zavazadlo, letištní zaměstnanec hned věděl, že cestuju kvůli mistrovství světa. Uštěpačně utrousil, že neexistuje jiný důvod, proč mířit do Kansas City. Američané z obou pobřeží si z prostřední části své země rádi dělají legraci, ale platí to i pro místní. Ti tu prodávají třeba upomínkové předměty z takzvané flyover country, tedy ze země, kterou dává smysl jen přeletět. Teď během šampionátu to ale rozhodně neplatí. Zastavuju se v letištním knihkupectví, protože tohle jsem v Americe ještě nikdy neviděl. Celý jeden regál naprosto obsypaný jen a pouze fotbalovou literaturou. Najdete tu knížky pro nejmenší, náročnější knihy o fotbalu a geopolitice a samozřejmě publikace o Messim a vlivu jeho působení v Interu Miami na americký soccer.
2: Udělali jsme velkou objednávku a před několika dny jsem musela zadat novou, protože některé tituly jsme úplně vyprodali. Na dračku šla v posledních dnech třeba tahle.
1: Ukazuje prodavačka Liz umělecky zpracovanou obálku knihy o nesmrtelných momentech mistrovství světa. Jde na ní rozpoznat Pelého, Maradonu, Messiho i Zidana.
2: Máme knihy přímo o světových šampionátech, ale i fotbalové knížky s příběhy pro děti, abychom jim ten sport představili. A rodiče je kupují, aby děti zabavili během dlouhých letů. Tady v Kansas City byl vždycky populární americký fotbal, ale snažíme se, aby ho soccer v americké kultuře dohnal. Každý, koho v Kansas City znám, se teď o soccer zajímá mnohem víc než v minulosti.
1: Město se stalo skutečným středobodem šampionátu, hostí 6 zápasů a za svou tréninkovou základnu si ho vybrali hned 4 týmy. Z toho Anglie a Argentina jsou stále ještě ve hře. Ubytovaní tu byli také hráči Alžírska a Nizozemska. Joe vypočítává, jak hodně fotbalové město je Kansas City, ať už jde o soccer nebo o americký fotbal a v posledních letech tolik úspěšný zdejší tým Chiefs. Mundial ovšem dokázal strhnout i ty místní obyvatele, kteří americký ani evropský fotbal obvykle nesledují. To je nejlépe vidět ve zdejší fanzóně. Při promítání přenosů z utkání šampionátu se zdejší park u památníku první světové války mění ve velkou piknikovou party. Deku a něco k pití i na zub si tu rozkládají i skupinky studentů.
2: Znamená to pro mě hodně, že naše město vybrali mezi ta pořadatelská. Je to velká věc a je báječné vidět všechny ty lidi z různých zemí, kteří k nám teď jezdí. Soccer je můj oblíbený sport, opravdu si ho užívám. Fandila jsem hlavně Kongu, ale jde hlavně o to potkat lidi, poznat kultury a vyzkoušet jídlo.
1: Kristýna prý trochu nahlédla i do zákulisí a plánování turnaje. Ve škole vyvíjeli aplikaci pro lidi, kteří během mistrovství poskytují ubytování. Teď pozoruje, jak se všechno podařilo uvést do praxe a doufá, že městu tahle akce pomůže.
2: Kansas City nepatří k nejznámějším americkým městům. Mám příbuzné v Keni a vždycky se ptají na New York nebo na Los Angeles. Teď zvlášť díky přítomnosti Argentiny se Kansas City dostalo na světovou scénu, což je opravdu skvělé.
1: Říká Kristýna, místní studentka politických věd. Teď se město na řece Missouri s hostitelstvím mundialu rozloučí. Posledním zdejším zápasem je čtvrtfinále mezi Argentinou a Švýcarskem. Z Kansas City, Jan Kaliba, Český rozhlas.
3: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Maggie Šbírka, píseň, která potěšila všechny Kateřiny, Katky, Káči a možná i malé Kačenky. Ladíte Český rozhlas České Budějovice. V Jindřichově Hradci jsme dnes už byli živě v souvislosti s právě probíhajícím divadelním festivalem Divadlo v zahradě. Nyní se tam ale vydáme znovu. Naším cílem ovšem bude místní zámek. Najdeme tam jeden zajímavý dobový obraz, který zobrazuje pražskou defenestraci z roku, 1618. Respektive jde o kopii, originál byste našli pro změnu v Telči. Ale ať tak či onak, vyobrazení je plné symbolů a ne všechny se podařilo rozluštit. Redaktor Filip Černý se šel na Jindřichohradecký obraz podívat v doprovodu kastelána Jana Mikeše.
1: My jsme prošli přes dva předpokoje a vešli jsme do audienčního pokoje, který zároveň sloužil jako taková rodinná jídelna. Jedna z důležitých věcí pro pány z Hradce, ale i Slavaty, i jejich následovníky z rodu Černínů. A je to místnost, která z těch všech dochovaných renesančních pokojů je největší. Jindřichohradecký zámek byl vyzdoben všemožnou nádherou. Nad námi v tom patře, tam byl takzvaný zlatý sál. Bohužel ten Jindřichohradecký zámek v roce 1773 vyhořel. Fatálně, hořelo 8 dní, schořelo prakticky všechno, až na těch několik pokojů, které dneska jako jediné ukazují tu původní nádheru.
2: No a je to na zdi obraz, na kterém je vymalována pražská defenestrace z roku 1618. Ten se asi váže k vámi zmíněnému rodu Slavatů.
1: Vidíme veliký obraz, který ten Vilém Slavata nechal namalovat a který zachycuje tu událost z pohledu Viléma Slavaty. Ona totiž měla přídech zázraku. Ačkoliv totiž Vilém Slavata i ostatní, Jaroslav Bořita z Martinic a písař Fabricius byli vyhozeni z nějakých 15-16 metrů, tak to všichni přežili. A bylo to z pohledu protestantské strany proto, že dole pod tím palácem byly odpadky a oni spadli do měkkého. Z pohledu Viléma Slavaty se jednalo o čistokrevný zázrak. Takže my tady vidíme, jak Panna Marie vysílá fortuny, to jsou ty dívky, které mají v rukách takové zástěry, do které chytají všechny ty vyhozené. A zároveň tam vidíme atributy Kristova umučení, protože Vilém se považoval za vlastně mučedníka víry.
2: No, já přemýšlím, teď ten obraz je nádherný. Jsou na něm i dobové popisky. Ta ženská postava s tím O, tady koukám, ale O není. LMN, OP, OP chybí na obraze z popisků.
1: No je to tak, že my můžeme procházet těmihle místnostmi díky jedinému člověku. To byl Eugen Karel Černín, který v 19. století jakožto majitel panství se rozhodl, že ten zcela zničený a schořelý a v ruinách se nacházející areál toho hradu a zámku obnoví. Samozřejmě trochu mu chybělo nějaké vybavení, takže různě scháněl. A tohleto je kopie obrazu, jehož originál se nachází právě na zámku v Telči, který měl to štěstí, že nevyhořel, čili ty památky na rod pánů z Hradce i Slavatu tam jsou pořád ty intaktní. A ten originál toho obrazu vlastně nemá kompletní legendu. Čili ta tajemná postava, kterou tady vidíme, tak ta skutečně od prvních nějakých rozborů tak vzbuzuje různé otázky a má řadu možných výkladů. Co je tam mnohem jednoznačnější, tak hned vedle ní je smrtka, která naštvaně odchází z toho obrazu pryč, protože dnes neuspěla. Tak tam je to zřejmé. A co díky tomu popisu víme také, tak na tom obraze vedle nástrojů Kristova mučení, to jak už jsem říkal, souvisí s tím, že Vilém Slavata se považoval za mučedníka víry, tak jsou tam také lebky. No a to jsou lebky popravených českých pánů z toho staroměstského náměstí. Aby bylo zřejmé, jako kam tahle ta rebelie došla. A byli to samozřejmě titíž lidé, kteří toho Viléma Slavatu o několik let dříve vyhazovali z okna.
0: Tolik povídání o obrazu, který najdete na zámku v Jindřichově Hradci a jeho fotografii i na našem webu budějovice.rozhlas.cz. Tak se podívejte.
3: Ne každá rostlina vyžaduje celodenní sluneční svit a suché podloží. Možná i vy máte na zahradě stinné místo, které zeje prázdnotou a vy byste ho rádi oživili zelení. Co na něj vysadit? Poradíme vám. Taky zajedeme za farmářkou Lenkou Šulcovou a zeptáme se jí na hnojení bez chemie. Aby toho nebylo málo, povíme si něco víc o habrech. To vše v pořadu Zelené světy. V neděli po 11. hodině dopolední. Hanka Šoberová a Pavel Chlouba vás zvou k jeho poslechu.
2: Ve věku 92 let zemřel v Písku Karel Beran. Pamětník, inženýr v Příbramských dolech, hudebník spjatý především s Čimelicemi. My si ho teď připomeneme reprízou pořadu Jeho Češi, který jsem s ním natočil loni na podzim. Nalaďte si vzpomínání Karla Berana v sobotu po 17. hodině na frekvenci Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice a ne jihočeské příběhy od jihočeských autorů. Letní rozhlasové četby vysíláme od 29. června do 28. srpna. Poslouchejte od pondělí do pátku krátce po 18. hodině. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Počasí dnes vypadá opět báječně, obloha je modrá, sem tam nějaký mráček a teploty jsou nádherně letní. Bude tomu tak i po zbytek víkendu?
1: Počasí.
0: A to už je otázka pro meteorologa Petra Fliebauera, kterého právě teď zdravím. Pěkné odpoledne.
2: Dobrý den.
0: Jak bude v noci a zítra?
2: V noci a ráno bude jasno až polojasno. Zítra odpoledne bude přechodně oblačno a později odpoledne a večer potom oblačnosti opět začne ubývat. Počasí u nás bude nadále ovlivňovat výběžek tlakové výše od severozápadu, který nás bude ovlivňovat během zítřka i v ty následující dny. Minimální teploty se budou v noci pohybovat mezi 13 až 10 stupni Celsia. Maxima budou stejné jako dneska mezi 25 až 28 stupni, na horách kolem 22 stupňů Celsia. Vítr bude v noci slabý, během zítřejšího dne potom mírný, severních směrů 2 až 6 metrů za sekundu a zítra večer bude opět slábnout. Biopředpověď pro zítřek je na jednice, tedy mírná zátěž.
0: Co můžeme očekávat v pondělí?
2: V pondělí bude převážně polojasno, v noci a ráno až jasno a stále beze srážek. Minima se budou pohybovat kolem 12 a maxima kolem 29 stupňů Celsia. Vítr bude pouze slabý, severozápadní 1 až 4 metry za sekundu a během dne se potom bude měnit na severní až severovýchodní.
0: To vypadá na pěkný start příštího týdne. Bude úterý v podobném rázu?
2: V úterý se té oblačnosti vyskytne více. Zpočátku bude ještě polojasno, k ránu potom přibyde oblačnosti a přes den bude převážně oblačno. Pouze ojediněle se slabými přehánkami, a to zejména na Šumavě. Minimální teploty se budou pohybovat kolem 14 a maxima kolem 30 stupňů Celsia, takže budou o trošku vyšší než v pondělí. A vítr bude slabý, převážně východních směrů do 4 metrů za sekundu a v noci a ráno může být místy i bez větří.
0: A jak bude uprostřed pracovního týdne ve středu?
2: Ve středu bude zpočátku oblačno, místy s přehánkami, během dne bude ale oblačnosti ubývat a ustanou i srážky a večer se potom zcela vyjasní. Minimální teploty budou kolem 14 a maxima kolem 29 stupni Celsia. A vítr bude pouze slabý, převážně severních směrů do 4 metrů za sekundu.
0: Tolik Petr Fliebauer, kterému děkujeme, přejeme příjemný zbytek služby a těšíme se na slyšenou.
2: Hezký den, na slyšenou.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Kriminalisti vyšetřují dnešní požár na Zátkově nábřeží v Českých Budějovicích. V bosenské Srebrenici při výročí genocidy pohřbili dalších 10 identifikovaných obětí. Památkově chráněné varhany se večer rozezní ve Velké Lhotě u Dačic. V noci budou teploty kolem 11 stupňů, zítra naměříme až 28. Zprávy a Lukáš Pelikán, dobré odpoledne. Kriminalisti vyšetřují dnešní požár plynové propojky na Zátkově nábřeží v Českých Budějovicích pro podezření z obecného ohrožení, informoval o tom mluvčí jihočeské policie Jiří Macner. K poškození došlo v prostorách staveniště. Jeden z dělníků skončil s popáleninami v nemocnici. Aktuálně už v okolí není žádné omezení pro lidi ani pro auta. Hořet začalo ráno v prostoru křižovatky Biskupské ulice a Zátkova nábřeží u Železného mostu. Hasiči ze dvou domů evakuovali 20 lidí a okolní budovy ochlazovali. Požár se jim podařilo zlikvidovat asi po 2 hodinách. Tisíce lidí si v Bosně a Hercegovině připomínají 31. výročí genocidy v Srebrenici. V památníku tam dnes pohřbili ostatky dalších 10 obětí, které se podařilo identifikovat, informuje o tom Rádio Svobodná Evropa. Při genocidě v Srebrenici v roce 1995 zavraždili jednotky bosenských Srbů víc než 8300 muslimských mužů a chlapců. Na nalezení a identifikaci stále čeká přes 1000 obětí. Školy v okresních městech na Vysočině letos dají na platy nepedagogických pracovníků přes 420 milionů korun. Od letošního ledna se změnil systém jejich financování. Kuchařky, školníky nebo uklízečky už neplatí přímo stát, ale jejich platy zajišťují zřizovatelé škol. Nejčastěji je to kraj, města a obce.
2: Nejvíce peněz vynaloží Jihlava, která na celý rok 2026 počítá s částkou přes 160 milionů korun. Naopak Pelhřimov na ně vydá 40 milionů korun. Celkové nové náklady na provoz škol ale podle měst zatím nepřekročily prostředky, které jim dal stát navíc zvýšením rozpočtového určení daní. Magdalena Machová, Český rozhlas.
1: Velkou Lhotu u Dačic na Jindřichohradecku večer čeká varhaní koncert. V horním kostele evangelického tolerančního areálu bude hrát Jitka Čudlá. Památkově chráněný nástroj z dílny Františka Svítila mladšího z Nového Města na Moravě rozezní od 19 hodin. Informoval o tom Josef Čudlý ze spolku Festivia Chorus, který připravil už 22. koncertní sezónu ve Velké Lhotě.
0: Sport.
1: Fotbalové Táborsko prohrálo v dnešním přípravném utkání na hřišti Mladé Boleslavy. Prvoligovému klubu jeho Češi podlehli 0-3. Další přípravný zápas čeká Silon příští sobotu. Z Horního Rakouska přijede tamnější druholigový klub Hertha. A už zhruba za hodinu začne první ryze české grandslamové finále v historii. Na tenisovém Wimbledonu se utkají o trofej Karolína Muchová a Linda Nosková.
0: Počasí.
1: Na jihu Čech zůstává slunečno, teploty se pohybují mezi 25 a 28 stupni Celsia, na horách jsou do 23. Mírný vítr severních směrů bude večer slábnout, v noci se ochladí na 13 až 10 stupňů. Zítra očekávejte zpočátku jasno, odpoledne přechodně oblačno, později večer opět ubývání mraků. Teploty se stejně jako dnes dostanou na 25 až 28, na horách ke 23 stupňům Celsia. Vítr bude foukat mírný od severozápadu až severu a večer začne slábnout. Zátěž zůstane mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Nehody se vyšetřují na silnici 34 z Českých Budějovic do Lišova před nájezdem na dálnici D3, taky na silnici 156 u Stráškovic na Českobudějovicku a 145 v Šebestově u Stach na Šumavě. Jezděte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
3: Je to další vyprávění, ale hlavně předkládání důkazů, že jsou mezi námi lidé, kteří umí potěšit, dojmout a hlavně rozesmát. Patří mezi ně i ten, který kdysi řekl: člověk si nemůže koupit východ slunce, nebo já nevím, oko studánky. Ale samozřejmě není k zaplacení ani cit, vztah, láska, smysl pro humor a celková citlivost. To jsou slova Bolka Polívky. Jinak vám příjemný poslech hned na začátku přeje i Patrik Rozehnal.
4: Podívejte se, vy se jenom tady postavte k téhle desce.
3: K tý se seznamem rolí a ukázek? A proč vůbec?
4: Nebojte se, tady se postavte k té desce.
3: Tak, takhle?
4: Ne, zády.
3: Ale to mi budou překážet ty CDčka a pásky s ukázkami.
4: Odlož si ty věci.
3: No dobře.
4: A když se prostě postavíš, pojď.
3: No jo.
4: A když se postavíš, takhle si dáš ruce, ano?
3: Jo, na to spouštěcí tlačítko.
4: Vidíš se, ještě jednu věc, prosím tě. Budeme si tykat. Navržni tykání.
3: Ahoj, já jsem Patrik.
4: Bolek. Ruce, jak jsem ti říkal.
3: No jo, teď to spustím.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komik.

0: Vyprávět si budeme a pouštět ukázky spojené s Boleslavem Polívkou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Bolek Polívka se narodil 31. července, tedy přesně v polovině prázdnin, roku 1949. Stalo se tak ve Vizovicích.
2: Ano, tam jsem se narodil. Nechci se opakovat, ale někteří to jistě znají. Kolejně, moje maminka už byla starší. Otec byl ještě starší než moje maminka. Otec už měl přes 50 let a maminka měla lehce přes 40. Takže když prostě byla, jak se říká, v tom. Brňáci říkají, že měla nastříkané v bodě. Když maminka byla v jiném stavu, tak se obává, že to ne, že už je to klimakterium. Otec se obává, že to je přechod. Ale když se spojí klimakterium s přechodem, tak to je hrozná situace. Maminka opravdu nevěděla, že těhotná její, moje babička, její maminka Hedvika Sigmundová, říká, Boluša, ty jsi v jiném stavu. A tak říká, prosím tě, to není možné, a tak dál. No a najednou už teda věděla, protože bříško jí rostlo, ale ještě nevěděla totiž, kdy porodí. Měla v tom častém styku s otcem, se nevěděl, kde zrovna, kdy spermatozoid tam. Který je to spermatozoid, protože on jich měl hodně do. No a tak maminka šla na červencovou noc, kde byla v masce noci. Černý kostým pošitý s zlatými hvězdami v 48. roce. Ne, 49. roce. Černý kostým pošitý s zlatými hvězdami, měsíc měla, byla v masce noci. A teď najednou to na ní prostě přišlo. Jo? A ona říká, paní Obralové, která tam byla u stánku, její kamarádka říká, na mě už to přišlo, zavolej obadalku. A Obadalová to byla porodní babka z Vizovic, která měla bupet, čili kozí dech, jak se tam říkalo. A maminka, co jsme vydali blízko tam toho areálu, kde byla Sokolovna a koupaliště, maminka prostě tam sama si ohřála vodu, svlékla kostým noci, sama mě porodila a potom, když paní Obadalová na tom kozím dechu přijížděla, tak už jsem byl zrozen. Vysoko jsem čůval a že jsem se prý hodně pohyboval a paní Obrová, zkušená porodní babka, říkala, paní Polívková, to bude komediant. Můj tatínek, který s kamarádama pokračoval, ani si nevšiml, že maminka už odešla rodit. Přišel asi po dvou dnech a měl velkou radost, že má chlapce.
0: Už na střední škole vystupoval Bolek Polívka s komickým kvartetem a odtamtud si to pak namířil rovnou na Brněnskou jamu. Od roku 1972 se stal jednou z hlavních osobností divadla Husa na provázku. Později si založil i divadlo vlastní a dokonce se vrátil i na jamu, tedy co by učitel. I na to jednou vzpomínal.
3: Nedávno mě Ctibor Turba přemluvil, aby učil na jamu, ale jenom týdenní stáž. Tak, protože to kamarád a měl jich jenom 6, tak jsem říkal, tak první lekce byla, že jsme se sešli v hospodě a povídali jsme si, co oni tak si představují, jako co byste sebe chtěli, aby to bylo, a co by chtěli, jestli to divadlo jako nonverbální, jestli má smysl, tak jsme se docela bavili. Uběhlo pár flašek. Tak další den jsem nechal přistavit limuzínu, Lincolna, rozumíš, před divadlo a oni se učili se nastupovat do limuzíny. Až budou slavní, že se jim to bude hodit. Víš? No řeknu tu poslední lekci, že jsem je pozval sem a rozdělil jsem je na dvě skupiny po třech, ty jamáky, ty studenty. Jedna skupina nepila, nesměla pít a druhá skupina mohla pít, kolik chtěla. A teď ten pedagogický genius, něco mezi Komenským a Makarenkem, říkal, a teď vy střízliví zahrajte opilí. A ještě šlo. A teď vy opilí, zahrajte střízlivě. No to samozřejmě nejde, že? Víš, co si z toho vybrali? Že příště se poženou všichni.
0: Polívka nás umí pobavit prostě vždycky. A tak než si dáme další písničku, je tu ještě jeden vtip.
3: Je papoušek a ten papoušek dělá doma strašnou štrapáci a nepořádek a ten jeho majitel vždycky přijde domů a říká, co to tady zase máš, tam se válí doutníky a tam prostě nějaký utěrky a vychlastané flašky se válejí, je tam nakouřino a je tam smrad z toho alkoholu. A říká, nedělej mě, a papoušek se nedá říct, tam se vájí kalhotky a tam zase ten chlast a zase ty doutníky a smrad. A on říká, ty neštvi mě, ty bydlíš u mě, ne já u tebe. Ty tady budeš prostě dodržovat pořádek a když prostě nebudeš, tak já ti prostě to, jak jsi hrdej na to peří, já ti to prostě vyškubu a budeš vypadat jako kůře zmrazené někde v mražáku a to ti říká, požuráze, omlouvám. No. A najednou je pořádek, přijde chlap domů, pořádek, všude uklízí, no krásně to všechno voní. Druhý den další, on říká, to si můžu dovolit víkend. Jede na víkend, přijde v neděli večer domů a zase to samý bordel a tam doutníky a tam ty flašky polo vypity a smrad. On otevře dveře a tam se páří z ty vany a papoušek tam s jedním doutníkem a fernet tam a takhle jako vedle sebe na ty vany a seru na peří.

0: To byl Vaby Daněk, ale my si dnes povídáme o Bolku Polívkovi. Ten se mimochodem načas stal i farmářem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Už jako malý se na chalupě nedaleko Vyškova proháněl na koni. A když se později v dospělosti dozvěděl, že v Olšanech je na kopci opuštěný kravín a vedle něj malá klubovna, šlo to už rychle. Z kravína se stal dům pro jeho rodinu. Vedle vybudoval hotel U krále a z klubovny se postupně vyvinula restaurace U klauna. Z Bolka Polívky se stal farmář.
2: Potkal jsem knížete Schwarzenberga a byli jsme s Marcelkou a on říká, proč tomu neříkáte statek, proč tomu říkáte farma? Ten statek se mi zdá takový češtější. A Marca říká, no tak, ale víte, přece jenom statek to je tady, že je takový prasátko, kravička, ale tam jsou koně, tak se nám zdá, že ta farma. Já říkám, ale kníže, hlavně to vychází z té naší krásné češtiny. Pojáč, my se hrozíme nedostatku, ale nemusíme mít strach z nedofarmy.
0: Bolek Polívka si na farmě v Olšanech uvědomoval, že na světě není sám, a to když byl obklopený zvířaty a dobrými lidmi. Bylo mu tam dobře. Citlivci tvrdili, že je tam prý jakási dobrá zóna. Do rozsáhlého areálu si později pořídil kromě koní a běžné české zvěře třeba i lamy a velblouda. A když už o tom mluvíme, teď nám Bolek Polívka povypráví také o žirafím samci Viktorovi. Toho pozoroval kdysi, když v Londýně hráli představení Šašek a královna, jak prozradil kdysi v Bolkovinách.
2: To mě, a v tom Londýně, tam je celý Londýn a celá Anglie, Velká Británie žila tím, že žirafí samec Viktor v zoologické zahradě v Londýně po úspěšném vykonání toho sexuálního aktu ocitl se ve špagátu, tam byly fotky, to byla hlava se takhle. Ocitl se ve špagátu a to je pozice, ve které žirafy umírají. Tak celá Anglie tady přemýšlela, jak ho z toho špagátu dostat, rozumíš? Někdo, že tam třeba pod něj podsunou nějaký nafukovací balon a že to nafouknou a tím pádem jakože prostě ho zvednou, rozumíš? Někdo zase vrtulníkem nad něj a že pod ramena mu dají nějaký takový háky, rozumíš? A že vlastně ten vrtulník ho lehonce pozvedne nahoru a jenomže všimněte si, oni ty žirafy nemají žádný ramena. To zase ten Brit neví, že žirafy to je hlava, krk a hned nohy, rozumíš? No tak co teď? Celá Anglie přemýšlá. Barry, můj kamarád, který s námi se mnou vždycky jezdil, je technik a taky herec, výborný, dobrý kluk, říká, kolik Viktor, prosím tě, má roku? No co jako, no tak zavolej tam, zeptej se, kolik má roku, protože tam byly čísla, jako kam zavolat, kdyby někdo na něco přišel. Tak já jsem tam volal a říkám, zeptám se, kolik roku má ten Viktor. A oni říkají 22. Říkám, no tak 22, říkají 22. He is 22, Viktor. A Barin říká, no a kolika se ty žirafy takhle dožívají? Říkám, a co jako, kolika? No kolika se dožívají?

0: Tak jsem tam zavolal znovu a říkám, a kolika, prosím vás, let se ty žirafy dožívají? Jaké žirafy? No, žirafy, děti. No takovou v zajetí tak 25 let. Říká, no 25 let, barinko. Říká, no jo. Tak, no jo. Ty, zeptej se, kolik měla ona? Kolik má ona? Říká, jaká ona? No ta žirafica, ne?
1: A zase.
0: Prosím. A oni už mě poznají, já mám takový lehký valeský přízvuk v angličtině. Oni mě, prosím vás, já říkám, kolik má ona? A oni samozřejmě s tou poctivostí britskou říkají, no ona má 19. Já říkám, 19, Berenko. Říkám, no tak to je starší už, jako nejzboží. Jak je starší zboží? No tak jako, že už je trošku starší, ne ona? Ta samica, ta žirafica. Říkám, no asi jo, když máš 25 roku, na to už bude ve středním věku možná trošku vejš. Tak ať mu... Bary, ať mu dovedu normální mladou samicu. A on si připadal, že se na ně dívá celá Británie, jako. Tak já tam volám a říkám, já mám takového kamaráda, technika, on má takový nápad, abyste tomu Viktorovi, tomu vašemu žirafímu samci přivedli mladou samici. A oni z Kodaně, ze zoologické zahrady v Kodani, přivezli samici, Elizabet, žirafí samozřejmě, rozumíš? A ona, ta samice, jenom ji vedli kolem té ohrady, rozumíš? Ten Viktor udělal... Teď si mu udělal na krku takový souček, hned si ho zase rozmotá, skončila to zábrany a dělá tam velotoče. Takže Barry zachránil žirafího samce Viktora.

0: Mimochodem, jak už jste slyšeli, tenhle zážitek je z Londýna, když Bolek Polívka tam hrál představení Šašek a královna. Tenhle kousek se v roce 1987 dostal i na filmová plátna. Slavná manželská hra z divadla Na provázku byla ve filmovém přepisu Věry Chytilové velmi úspěšná. Třeba i proto, že diváci mohli poprvé obdivovat krásnou Chantal Poulain na velkém plátně. Ve stejném roce, tedy 1987, přišla i první manéž Bolka Polívky. A zjistilo se, že silné Mimovo charisma fungovalo i v televizi. Společně s pořadem Možná přijde i kouzelník ve své době šlo o perestrojkovou zábavu České televize, která jakoby tehdy spadla z jiné planety. Najednou se zjistilo, že Bolek Polívka utáhne i vlastní pořad a na tom se později stavilo mnohokrát. Třeba i s úspěšnými Bolkovinami. A my se v další ukázce vrátíme ještě trochu do Olšan a ke zvířatům, ke koním, spolu s prezidentem Václavem Havlem.
1: Učil se s panem prezidentem jezdit na koni? No myslím ty lány a tam jako...
2: Tam bylo...
1: Kolik vlastně tam je hektarů v těch lánech? Tam se jako statkáš.
2: Je třeba odlišovat Lánský park a Polesí Lány. To jsou dvě různé příspěvkové dodnes organizace. No. A co já a kůň. Tam bylo v blízkosti Lán bylo jakési družstvo, které podobně jak tady na tvé farmě prostě mělo koně. A koňské jakési
1: družstvo. My zatím družstvo jsme.
2: Tam mi přivedli jednou koně a řekli, že se k prezidentům hodí, aby jezdili na koně a já na koni. A já jsem poprvé v životě na toho koně vysedl, teda vycpali mě tam. A o mé rovnováze už byla řeč. A já jsem samozřejmě nevěděl, co se dělá, jak se dělá. A ten kůň se rozešel. A já jsem nic nedělal, ani nikterak se mu v tom nebránil. On šel stále rychleji, až přešel do jakéhosi poklusu, že? A teďkon, já jsem nevěděl, jak ho zastavit. A on se normálně vydal po loukách kolem. A jsme běhali a potom, a já jsem tak držel tu rovnováhu a nevěděl jsem, co jiného. Řekl jsem si, snad ho to unaví. A posléze on se rozhodl jít si prohlédnout vesnici. My jsme teda klusali po těch lánech, on se zastavoval u různých obchodů, co se čenichala ta. A nakonec jsme se jakýmsi způsobem vrátili do zámku a sesadili mě z něj.
1: Já bych to chtěl vidět, tu historiku, nebo z hlediska toho koně. Ten kůň zase si říkal těm svým známým maštary, říkal, člověče, vyzvedli na mě nějakého chlapa, já jsem myslel napřed, že nic neumí, a on se mě držel jako klíště. Tak mě pobízel do klusu, jak jsem klusal. A on najednou, že si prohlídne vesnici. Co on blbne po tom asfaltu, jak se mě blbě běhá po asfaltu. A on, abych zastavil u toho obchodu, nebo tam u toho. Něco si snad chtěl koupit, tak jsme ho cválali domů, rozumíš? Tak, to říká domů. A potom oni ho zase sundali a on ani nedýchal.
3: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Ve světě českého humoru jsou různá oblíbená témata, která vždy skýtají možnost k tomu, aby vy jste se zasmáli. To, co následuje teď, bude taková sekce nazvaná alkoholické historky. Ale možná bychom si ještě předtím měli říct něco o zázemí a soukromí Bolka Polívky.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Bolek Polívka je otcem 6 dětí. Nejstarší dcerou je Kamila, jejíž maminkou je Stanislava Polívková. Pak přišla na svět Anička, která je taky herečkou, a její mámou zas česká herečka Evelína Štajmarová. Pak přišel na svět Vladimír Polívka, který se narodil do manželství s už zmíněnou francouzskou herečkou Chantal Poulain. A další děti, syn Jan a František Antonín spolu s dcerou Marianou, jsou ze vztahu s Marcelou Černou. A jak teď spojit manželství, vztahy, ženy a alkohol? No snad nejspíš čtením dopisu z Bolkovin, kde se tohle podaří.
2: Eva Paulusová Karviná. A to je historka o tom, jak často se píše, jak často se objevuje v těch historkách a v těch příbězích se objevuje fenomén, kterému říkáme lidově alkohol. Odborně chlast.
3: Odneste to.
2: Rozumíte? No a to je zase oslava, zase je svatba a zase někdo pije víc, než je zdrávo. Pije. Říkejme mu třeba Jiří.
3: Děkuji ti.
2: Ne? Nebo chci radši Františka?
3: Romurek.
2: Říkej, jak budu říkat? František řekne. No aby to nebyl Jiří, aby to nebylo od tobě. No a svatba. A na té svatbě se samozřejmě pije a postupně se člověk stává hrdinou. Stává se lepším, než je, stává se uvolněnějším. No a tady tenhle František už je tak uvolněný, že říká, já jedu domů, nevěsto, pojď se mnou. Není, já jsem se čerstvě vdala, no to nebyl sám. Felicie bere svoji Felicie, nasedá do sebe, do svoje Felicie a jede domů. Já vždycky říkám, byl tak opilý, že se potáceli na koni. Jak ten chůň vlastně dělá tady tohle, tak říká, jak já vím, že ten jezdec je opilý. Rozumíš? A tenhle byl opilý ve své Felicii. Ve své Felicii opilý, taky se potácel takhle, samozřejmě policajti, jak už to bývá. Náhoda, je náhoda. Tak ho zastaví, on vystoupí. Prosím vás, abyste pil? Samozřejmě, na svatbě se pije. A jednou je hrdina. On je hrdina, on vlastně těm policajtům říká něco tak hrdinského, tak sebevědomého. Jako ten Armstrong, že udělal ten první krok. Nebo ten Gagarin, ten Rus, co měl největší smůlu. Tolikrát obletěl planetu a zase přistál v Rusku. A on se cítí takovým jako... On se cítí takovým... Hrdinou, on se cítí takovým kosmonautem chování. A já se na co, a svatbě se pije. A oni už vytahují samozřejmě balónek. Ale on má trošku štěstí, protože tam v dáli ozve se třesk plechu, který do sebe naráží. Policajti se tam rozběhnou a on to využije, nasedne do své Felicie a jede domů. Zaparkuje Felicii v garáži a lehne si a spí, nemluvě se ženou. Rozumíš, a usne, ale za dvě a půl hodiny jsou tam policajti. A tak policie, tak on musí vylíst, on v tom pyžamu, policajti v uniformách, protože jak se, oni mají noční službu, takže uniforma je vlastně jakýmsi pyžamem policisty, že? No tak tam stojí proti sobě v těch pyžamách a... No tak prosím vás, občanský... Proč? Prosím vás, my jsme vás teď kontrolovali, jste byli opilí před 2,5 hodinou. Říká, no to vůbec ne, prosím vás, já tady spím od rána, už je takový střídlivější. Říká, no právě. Říká, ne, já prostě spím. Dobře, kde máte vůz? Říká, no zaparkováno, mám zaparkováno, já jsem v tom voze nejel vůbec dneska, prosím vás. Oni samozřejmě číslo nemají. No tak nám ukažte svůj vůz. Tak jdou do garáže, tam opravdu Felicie zaparkovaná. Jenomže žlutá policejní a ještě bliká.

0: znamená dovídat se, řekl kdysi Bolek Polívka, a taky to, že pokud ztratíme schopnost hrát si, nic se nedovíme. Pak všechno víme a nemusíme tady vůbec být. Ale já jsem vám slíbil ještě další historky, další vyprávění a všechno spojuje jedna věc. Jedna společensky přijatelná droga. Alkohol. Teď je hostem Bolka Polívky v Bolkovinách Milan Steindler.
1: Ty jsi, Milane, víš, jsme u tebe takhle, ty jsi taky zakladatel sklepa, divadla sklep. To
2: počkej, nepředbíhej, ale víš, moment, jako, ale to? Abych pověděl jednu věc, jako, kam víte, co, když mluvím o tom, aby se to natáčení rozběhlo, jo, tak nejnebezpečnější část je samozřejmě na začátku.
1: Ale já si myslím, že to nebudeš mluvit.
2: Že to, no jo, no tak vteřinku to je, dejte mi tři čtvrtě hodinky, to je hned. Hejte, prostě ty herci se sejdou, že jo, většinou večer před natáčením, oni je svezou dřív, pa čistota je jistota, že jo, oni se sejdou, pohovozejí, něco popijou, že jo, a to takhle. A my jsme se s Bolkem potkali tady na tomhle filmu po dlouhý době, tak jsme pohovozili, něco jsme vypili, pravda, jako něco málo,
1: decentně.
2: Že jo, decentně samozřejmě. A já najdu. Ráno jsem se probudil, pozdě, průšvih, malér, teď jsem měl být na place, co teď? No to je šílený, budík, já mám mobil, jo, místo budíka, moderní člověk, že jo, koukám, vyzvoněno, teď co teď, že jo, říkám, proba, výmluva nějaká, jsem nemocnej, to je blbost, včera mě viděli docela zdravýho, teď co s tím, tak teď, že jo, a najdu, teď ten mobil zvoní, co s tím, tak jsem to vzal, že jo, halo? Jakoby nic, halo, že? A tam, ahoj Milane, jsi to ty? Z placu volali, že? Já říkám, no jo, to jsem já, co je, co se děje? Kde seš, Milane, kde seš? Já říkám, to je průser. Oni říkám, no kousek od vás, teď jedu na plac. Já měl domluveno, že budu jezdit svým autem, teď jsem kousek od vás, už teď jsem tam za chvilku, co je? Prosím tě, Milane, můžeš se vrátit? No neblbně tady teď těch kilometrů, já jedu z toho hotelu a teď jsem chodil v těch trenýrkách takhle vlasy, úplně hotovej. Potom pokoji hotelovej má do toho mobilu, jsem říkal, to je výhoda těch mobilů, jo. Říkal, prosím, teď já jsem kousek od vás, to teďko, no ne, prosím tě, nezlob se, oni mě prosili ještě, jo. Nezlob se, vrať se, prosím, Bolek se nevozívá. Vrať se a jeď pro něj. Já říkám, no neblbněte, no teď tady vyjíždím zrovna na ten plac. No tak já se otáčím. Otoč se, prostě nezlob se. Se líbila hlavně, jak oni se mě omlouvali, jo. Nezlob se. No tak já se otáčím. No otoč se, prostě jeď. Tak jsem se otočil, jako v tom pokoji, že jo, v těch trenkách. Otočil jsem to rovnou do sprchovýho koutu, dal jsem si sprchu, že jo. Osprchoval jsem, vyběhl jsem o patrovej k Bolkovýmu pokoji, zabouchal jsem, říkal, váš vůz je tady, pane. A přijeli jsme na plac, jako by se nechumlilo. Filmaři, herci připravený. Tak jsme uměli.
1: Jo, a já jsem se vymlouval. Kde seš? Musí pan Steindler pro tebe jezdit. Věra samozřejmě tam mě nic neodpustí. Já říkám, Věro, já jsem jel v Zůru od 6 hodin. Od 6 hodin jsem v Zůru, mě prostě nefungoval budík.
0: Vůbec poprvé se před filmovou kameru postavil Bolek Polívka jako Magery v Baladě pro banditu v roce 1978. Do širšího diváckého povědomí se ale zapsal díky režisérce Věře Chytilové ve filmech Kalamita, Šašek a královna a hlavně Dědictví a neb Kurva hoši guten tag, kde vytvořil nezapomenutelnou kultovní postavu rázovitého a věčně opilého vesnického chasníka Bohuše.
3: Zastav! Já jsem milionář! Já už to nevydržím! Zastav!
0: Mimochodem, na tomhle snímku se podílel taky jako scénárista. A později začal přidávat do své filmografie další a další filmy. Jeho herecké tempo začalo nabírat na rychlosti.
4: Přitom enormním pracovním vytížení najdeš ty si taky třeba čas zajít s kamarádama na skleničku.
5: Cože?
4: Jestli stihneš taky s kamarádama se občas napít.
1: Jako. Já jenom únavu hraju. No, stihnu.
4: Jo?
1: Já nedávno jsem na to odpovídal. Nevadí vám ty strašný vedra? Já jsem říkal, paní redaktorko, opravdu ne, já miluju vedro. Já miluju plískanice, mrazy, já miluju vichřice, já miluju každé počasí, které mě žene do hospody.
6: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: V našem pořadu míříme do zábavných archivů. A dnes z nich vybíráme ukázky spojené s jedním jménem, s Bolkem Polívkou. Pokračujeme. A vlastně tak trochu i v tématu, které už jsme načali. Tentokrát ale bude hostem Rudy Linka a Jaroslav Dušek. A řešit se bude to, kdo byl nebo nebyl na záchytce.
2: Já jsem nebyl na záchytce.
3: Ty jsi byl na záchytce. Já jsem byl na záchytce.
2: Tím se chlubíš.
3: Jsi někdy na záchytce?
4: Musím odpovědět.
2: A musíš.
4: Byl jsi na záchytce? Maminko. Ano. Byl jsem na záchytce.
3: Rudy.
2: Počkej, to maminka dodnes neví.
4: No tak ne ode mě.
3: Já jsem byl na záchytce, kamene, když jsem přišel, teď byl, jako, tak jsou takový ty první úkony a to už je dávno, jsme šli zpět, prostě, já jsem nějaký kamarád, jsme šli do restaurace v Brně Neptun a to byly takový prosklený dveře a neměla mě ráda ta paní šatnářka, ona si myslela, že jsem takový povrchní bohem, nebo že jsem prostě nějaký takový arrogantní mladík a ještě
2: chápavá paní.
3: No, prostě. I starší byla, tak já už jsem se jí nehodil jsem si, protože jsem byl moc mladý. Přijdeme k těm dveřím a teď stukáme a ona dělala, že prostě neslyší, že mě nevidí ani. No a ten jeden můj kamarád říká, no vidíš, to už nás nepustí ani do hospody, to se psal rok tak 86-85. A já jsem se naštval a teď jsem poodstoupil a nohou jsem prostě vyvalil ty dveře, to sklo se takhle vysypalo. Jo. A v tom protokolu potom bylo, ťukal jsem rukou, když šatnářka neustále ignorovala mé výzvy, zaťukal jsem nohou a okno se vysypalo. Ale potom to byly na ty záchytce a ty tam byly, a ty jsem tam přišel, jsem napřed byl já, potom Peca tam vstoupil, opravdu jsme byli i docela střízliví. Přijdeš do tu místnosti a teď ty trenérky, rozumíš, a teď tam nějaký kluk tak ležel a ještě nás tam bylo poměrně málo. A on říká, za co jsi tady? Já říkám, ale prosím tě, tady mě ten prezident, tam se mi vysypal do sklo a tak, rozumíš, no. A on, já taky, kamaráde, no vůbec nic, dívej se na mě, nic ustřízlivé, ne? Teď stál a měl žlutý trenýrky s takovým proužkem. Stál, to si u mě pamatuju a stál a teď se postavil, tam je kamera a tam jsou ty dveře bez kliky, jo, protože to samozřejmě na záchytce evidentně nemáte kliku. A on stál a teď se postavil proti mě dveří. Puste mě, já jsem slíbil mamě, že půjdu zítra ráno na třešně.
1: Naznačil jsem už před časem, že Bolek Polívka natočil celou řadu úspěšných filmů. Vynikající herecký výkon podal třeba jako válečný vysloužilec ve slovenském filmu Sedím na konáry a je mi dobré v roce 1989. Pozoruhodná je ale i jeho postava faráře v Zapomenutém světle o 7 let později. V posledních letech je pak jeho jméno ve světě filmu nejčastěji spojováno s Janem Hřebejkem. Ten ho pravidelně obsazuje do svých smutných retrokomedií. Třeba Plíšky, Musíme si pomáhat, U mě dobrý, anebo taky Pupendo z roku 2003. Zahrál si tam sochaře Máru, odstaveného na kraji socialistické společnosti. Teď už se potkáme znovu s Jaroslavem Duškem, coby ředitelem základní školy, který dal Márovi práci. Do foaje udělat mozaiku.
5: Jseš dobrý, víš, jenomže se nedokáže každej válet jako ty. Víš, z neuznanej v ateliéru. Já jsem prostě jiný, já musím dělat, no.
3: Proč myslíš, že se válím kvůli takovým komoušům jako ty? Nemůžu dělat.
5: Počkej, není komouš jako komouš. Někdo tam stoupí proto, aby to změkčoval zevnitř, ale někdo se obětuje.
3: Ty vole, ty mluvíš o sebeobětování.
5: No.
3: Ty to děláš kvůli prachům.
5: Ještě nebudeš závidět peníze.
3: Ne, vůbec, ani ředitelský plat, no. Ani rudou knížku ti nezávidím. Ty mluví v biblických pojmech, vole. A lezeš jim do prdele, bolševiku.
5: Aha, víš, protože nemůže být každý takový hrdina, jako seš ty, až pak by si tvůj kluk už naškrt vůbec, víš?
3: Co mluvíš pořád o klukovi, co si má společného děcko?
5: IQ, ne IQ a bude v pomocný škole, víš? A ty si myslíš, že já to nějak žeru, nebo co?
3: No.
5: Já prostě jenom neříkám, co si myslím, no. A ty snad říkáš pořád, co si myslíš, víš?
3: Cože?
5: No jistě, že jo.
3: Já si můžu klidně říct, co si myslím.
5: No teďka ti to tady taky klidně řeknu, že jo?
3: Hlavně neřvi, vole, nebo tě udá školník a máš po škole.
5: No tak mi to řekni, vole, co mi teďka tady řekneš asi?
3: Co?
2: No co mi řekneš, předveď mi to.
3: No prostě, já ti řeknu klidně, co víš, co si myslím?
2: No.
3: Komunismus, opium lidstva. Komunismus, jste všichni hajzli, svině, zloději.
2: No, to známe.
3: A zrádci. Se Sovětským svazem přišla bída na zem.
2: Jo, dobře. A teď ti něco řeknu já, jo? Tak poslouchej. Takže, je to jasný, jo? Takže, komunismus je svinstvo. Bolševici jsou svině.
3: Cože?
2: Jaký si mě nerozdělat, jo? Zopakuju klidně. Tak poslouchej. Komunismus je svinstvo. Bolševici jsou svině. Aha.
3: Já ti opravdu, Mílo, nerozumím.
2: Ne, tak já ti to napíšu, jestli chceš.
3: No tak to napiš.
2: Já ti to napíšu, pro mě to není problém. Já ti to tady klidně naškrábnu. Prosím. Takže. Komunismus je svinstvo a bolševici jsou svině.
3: Napiš kromě Míry Břečky.
2: No a to ti klidně podepíšu.
3: Tak to podepíš.
2: No a co s tím budeš dělat?
3: No já to ukryju tady do ty mozaiky jako poselství budoucím generacím.
2: No to jo, počkej, tak to ještě připíšu. Ředitel školy Míla Břečka byl nucen v zájmu tisíců dětí přestírat loajalitu, ačkoliv vnitřně byl vždycky proti. A teď to podepíšu. Tak, Míla Břečka. No a teď to podepiš ty.
3: No proč já?
2: No taky jsi říkal, že to podepíšeš, ne? Bojíš se?
3: Co bych se bál?
2: No tak to podepíš.
3: No jistě.
2: Taky.
3: Čeho bych se bál, prosím tě? No tak, a to... Já to ukryju tady do té tušky. Aby to vydrželo.
2: No a dej to tam.
3: No teď jo, já to musím zaburovat. Já to musím pěkně doukryt do ty tušky.
2: Co se děje? Co tady děláte? Jak jste tady dlouho?
6: Dobrý den. Všechno jsem slyšel. Souhlasím a podepisuji v plném rozsahu.
1: Pupendo je jedním z nejoblíbenějších filmů samotného Bolka Polívky a toho sochaře Máru zahrál podle svého skutečného kamaráda sochaře. A co to vlastně Pupendo je? To zjišťovala i Vilma Cibulková přímo na své kůži během natáčení.
7: No chci vědět, co to je? Chci to vidět?
8: Paní Magdo, já vás varuju.
9: Magdo, ty chceš opravdu... pocítit kouzlo Pupenda na vlastní kůži.
7: Jo, chci konečně dospět a dosáhnout zasvěcení.
1: Známá to hra, kdy se prostě obtiskne 5 koruna na pupek.
7: Ano, chci poznat Pupenda. Chci to.
9: Pupendo grande.
7: Čau! Ty infantilní idiot. Ty puberťáku.
1: Ta filmová 5 koruna byla předem namočena do červené barvy, aby to pak na těle bylo výrazněji vidět. Zvídaví filmoví fanoušci také zjistili, že ta 5 koruna, kterou režisér Jan Hřebejk použil, byla z roku 1969. Nutno ale říct, že jinak se Bolek Polívka na své filmy vlastně nedívá. A když se jeho děti chtějí podívat třeba na takovou manéž, tak u toho říkají, doufám, že nepřijde taťka, aby nám to nepřepnul. Kam přepínáme teď? Na Bolkoviny. A zprávy ze soudních síní. V podání Bolka Polívky.
3: No, já tady mám tady od Josef, to se mě docela hodí na vás, a s ústí nad hlavem Josef Kroulík, on poslal citáty ze soudní síně. A jsou tady pěkné věci, některé snad přečtu. Ano, odcizovali jsem auta, přiznávám se k tomu, ale jenom v okolí hřbitova, v domnění, že majitele již nežijí. A jo, a teď je to nějaká žena. No, začal bombonama, pak přešel na literaturu, ale to už jsem se nesla tak rychle k zemi, že jsem si ani nestačila všimnout, že podléhám. Doznávám, že jsem ten spiritus odcizil, když se lékárník nedíval, ale nikoliv pro svůj alkoholismus, nýbrž kvůli desinfekci ústní dutiny.
8: Nenašel jsem však bohužel dost síly, abych to nepolknul. Seznámil jsem se s ní na Václavském náměstí, avšak k intimnímu styku tam nedošlo, protože to bylo ve dne a kolem šel májový průvod. A to tedy taky. Tu facku, kterou ode mne dostal na konci pohyblivých schodů, měl dostat Mareš, ale ten upadnul, takže ji koupil parťák, který mi mezi tím popojil do rány.
1: Bolek Polívka je také držitelem mnoha nejrůznějších ocenění, včetně těch nejvyšších v podobě Českého lva. Ceny, které ale dříve mýval vystavené na své farmě nad Krbem, má teď doma schované v krabicích. Prostě už nejsou vidět, ale každou z těch sošek prý má upřímně rád. Stejně jako humor, který rozdává pokaždé, když někam přijde. A tak na závěr, jako rozloučení, ještě jedna historka.
3: Letecký modelář, co posílá? To posílá Zdeňka Halškova ze Suchého Lasce, Suché Lasce, nebo ze Suché Lasce. Letecký modelář, no tak si vezme prostě soupravu, teplákovou, ne samozřejmě leteckou, máš, to je modelář. No a teď pouští letadílko, a tak si s tím pěkně dělá ty zatáčky, jo, tak ty s tím modílkem prostě lítá. A najednou ten model neovladatelně přes jakousi vysokou zeď, a tam někde přistane, on tam musí a ono je to psychiatrická léčebna, rozumíš? No tak on hledá ten model, přes tu vrátnici se dostal, že hledá ten model a ten dozorce nějaký říká, co ty tady hledáš? On říká, letadlo. Moje letadlo. No a teď najednou gong, v oběd, pacienti odcházejí, dozorce však se vrací a říká, co ty, pilote? Pro tebe to neplatí, nebo co? No tak šup, šup, šup. A teď vysvětlujte. No co, no tak za 3 dny z něho vyšlo. To nebylo moje letadlo, to bylo synovo. Další 3 dny. Já, pane doktore, já nejsem pilot, já jsem navigátor. Jste mě mohli pustit, ne? Další 4 dny. Já jsem normální steward. Dáte si něco, pane doktore? A potom už další týden, když uběhne, rozběhám. Potýcho, já jsem kotlář, já jsem Messerschmitt. Kde je ten doktor, ta lokomotiva, ta doktorka? Tak se mě tady drží, já ji doma rozpadám. No tak no, tam no, já nevím, že jo, ale pak ještě tvrdil, že já jsem ředitel letiště, jestli mě nepustíte, to přestává fungovat. Možná je tam je dosud, nevím už v jaké roli, jako bombomečík snad. Tak to je docela dobrý, tak když někdo uvízne v blázinci.
1: No a to je všechno. Těším se zas příště u dalšího dílu, s další osobností, s další várkou ukázek a s vámi, kteří posloucháte.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Požár ve Zlíně budou hasiči dohašovat i v neděli. Dobrovolné hasiče v Česku dalších 5 let povede Monika Němečková. Na pohotovostech během letních prázdnin přibývá pacientů. Zítřek bude opět slunečný s teplotami do 28 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán. Příjemné odpoledne. Následky ničivého požáru budovy v centru Zlína budou hasiči likvidovat ještě zítra. Pod zřícenými troskami zůstává i po 3 dnech ohnisko. Podle hasičů by se už plameny neměly objevit. Zapáchající dým se ale šíří do několika kilometrové vzdálenosti.
2: Opravdu ty trosky spíše doutnají, než hoří. Jako Zlíňanům to vadí. Vadí nám to všem, protože ten kouř je obtěžující a my se snažíme ho co nejvíc eliminovat, uchladit tu stavbu.
3: Říká velitel zásahu Zdeněk Otrusina. Budovu s ohořelým portrétem Tomáše Bati si přišli prohlédnout 100 lidí, mezi nimi Lenka.
4: Najednou cítí tu soudržnost a cítí to, že by měli pomoct v té tragédii, která je, tak je to vlastně ta naděje.
3: Někteří teď chtějí podpořit obuvnickou firmu, která přišla o zásoby. Objednávají si boty a taky benefiční trička nadace Tomáše Bati. Ta chce z výtěžku obnovit sbírky, které zhořely. Ze Zlína Marta Pilařová, Český rozhlas.
0: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska znovu povede Monika Němečková. Do čela organizace ji na dalších 5 let dnes zvolili delegáti sjezdu v Ostravě. Při obhajobě měla jediného protikandidáta. Ve volbě ji podpořilo 78% delegátů. Podle Němečkové je prioritou udržení a rozšíření členské základny, bezpečnost dobrovolných jednotek i zlepšení komunikace. Počet úrazů o letních prázdninách roste a pohotovosti jsou o víkendech vytíženější. Ve Strakonicích lékaři během jednoho víkendového dne ošetří i přes 100 pacientů. Přibývá hlavně dětských úrazů, ale taky zranění dospělých. Jak se vyhnout zraněním například při sportu, radí primář oddělení chirurgie Strakonické nemocnice Radek Chalupa.
5: Používání ochranné přilby helmy při jízdě na kole, respektive dneska na koloběžce nebo na inline bruslích, chrániče kolen a loktů. No, co se týče jízdy na koloběžce, což je dneska hodně běžná volnočasová aktivita, tak tam rozhodně bych doporučil pevnou obuv. Jízda v pantoflích, v kroksech a podobně nekončí dobře, ta noha se smekne a dojde k pádu.
0: Římov na Českobudějovicku je oficiálně vesnicí roku Jihočeského kraje 2026. K získání titulu pomohla i aktivní činnost místní knihovny. Její zástupci si teď převzali ocenění vesnické knihovny Jihočeského kraje, doplňuje knihovnice Lucie Táchová.
6: Máme obrovský nárůst čtenářů, strašně to tam žije, začaly se tvořit komunity, ať jde o maminky s malýma dětma na mateřský nebo seniory. A hodně vlastně tady spolupracujeme s obcí, s MAS Pomalší, který nás hodně podporují. Sport.
0: Tenistky Linda Nosková a Karolína Muchová v těchto chvílích rozehrávají finále ženské dvouhry Wimbledonu. Oslavnou trofej z travnatého Grand Slamu bojují na centrálním kurtu v All England Clubu 2 Češky proti sobě vůbec poprvé v historii.
1: Počasí.
0: V noci se ochladí na 13 až 10 stupňů, zítra očekávejte zpočátku jasno, odpoledne až oblačno, později večer opět ubývání mraků, pršet nebude. Teploty se stejně jako dnes dostanou na 25 až 28, na horách k 23 stupňům. Vítr bude foukat mírný od severozápadu až severu a večer začne slábnout, biozátěž zůstane mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Při cestě z Českých Budějovic do Trhových Svinů se zdržíte před Stráškovicemi, vyprošťují tam auto s přívěsem, které skončilo v příkopu. Opatrní buďte taky na dálnici D3, porouchané auto stojí ve směru z Tábora do Českých Budějovic na kilometru 90 u Doubí. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezký podvečer, u pořadu Jihočeši vás vítá Filip Černý. Dnešní povídání vzniklo v píseckém domově pro seniory Domovinka, kam jsem zajel za jedním z jeho obyvatel, 92-letým Karlem Beranem. A musím se přiznat, že nešlo o naše první setkání. Poprvé jsme se spolu potkali vlastně náhodou na konci července roku 2004, a to před kostelem v Čimelicích. Natáčel jsem tenkrát reportáž o tomhle městečku mezi Pískem a Příbramí a Karel Beran v té době dělal v čimelickém kostele varhaníka. Takže slovo dalo slovo a nakonec i on popovídal na mikrofon o historii obce. Teď jsme se sešli tedy po více jak 20 letech znova, a to proto, abychom si popovídali o samotném životě Karla Berana.
1: No právě to byly ty moje celoživotní peripetie, poměrně častý stěhování. Já jsem se narodil v Praze a táta těžce onemocněl, doktor řekl, musíte na domácí stravu. Tak jsme se přestěhovali k jeho rodičům tady na Drožmitál, na pokraj Brd, a tam jsem prožil svoje nejlepší mládí. Byl jsem tam sice jenom asi 3 roky, ale já jsem se tam tak žil s přírodou, že jsem kamarádě i se zmijema, poněvadž tam bylo mezi Sedlicí a za námi byl, co stála naše chaloupka, tak kousek za námi byl takový vrchčí les kamenitej. Tam se vyhřívaly zmije na kamenech a já jsem kolem nich chodil, nevšímal jsem si. Oni si nevšímali mě do té doby, než jsem najednou šlápnul omylem. No ale srazil jsem jí z nohy za pod kořen, takže se nic nestalo. No ale jak říkám, tam opravdu děda mě tak nějak přivedl už na to, že je třeba se v životě o něco starat i manuálně. On byl sám předák na Rudných dolech Příbrami a chodil do Bohutína z téhle samoty 2 hodiny tam a 2 hodiny zpátky přes okraj lesa, a to všem, když mi tam i přijeli, tak už byl v důchodu. Otec právě uposlech toho doktora, přestěhovali jsme se do té chaloupky nad ten Rožmitál. No a jelikož to tam bylo ale malý, měli jsme tam jenom jednu malou místnost, nábytek většinou byl složený ve stodole a tam byla akorát manželská postela, moje postýlka. No a jinak ve společné, jak se říkal dřív, seknici, jo. Tak to jako s dědou a s babi. Tak jsme se tím pádem potom přestěhovali do Čimelic ke známé mý mámy, která odtud pocházela. A to bylo postupně. Nejdřív jsme tam bydleli v takovém vejdlejším domku, nic moc, ale ještě jsem imaturoval při Petrové lampě.
0: Vlastně, co byl váš tatínek profesí?
1: Táta byl v Rožmitále, že jo, mu tam tud pochází, jak tam potom šli jsme k dědovi, tak tam se vyučil kovářem, přišel do Prahy, dostal se do dílen nákladní dopravy města Pražského, no tak nějak se to jmenovalo, města Prahy. A tam se potom stal mistrem, no jenomže onemocněl, tak zase jsme se museli přestěhovat, vystěhovat do těch Brd. A jak říkám, to bylo moje nejradostnější dětství v těch Brdech. No a potom v Čimelicích bohužel jsme byli, vydržel s náma teda jenom do roku 45, kdy v srpnu po ukončení světové války zemřel. No a my jsme zůstali s bratrem, mámě na starosti. Mně bylo 11 a jemu bylo 3. On je o 8 let mladší.
0: A vaše maminka, ta byla asi v domácnosti a potom začala pracovat, nebo jak to bylo?
1: Moje máma nejdřív přišla jako operka k nějakému tiskovému mužčí náradě. Něco takového byl, jo. A tak jsem mu starala vlastně o celou domácnost, protože mě byl asi vdovec, já nevím, jo. Ponieważ když o tom mluví, tak říká, já jsem byla pověřená, kdykoliv nebudete poslouchat tím kluku, že má nastoupit Rákuska. No, oni už to byli klusí taky větší, nevím, jak by to bylo s Rákuskou. Takže tam, když byla v této službě, tak tam se seznámila v Praze s tátou mým. Jenže, jak říkám, bohužel táta brzy onemocněl. No.
0: Když jste přišel do Čimelic?
1: Do Čimelic jsem přišel ke konci třetí třídy. No a pak jsem po té třetí třídě jsem přešel na gymnáziu do Příbrami. To jsem podařilo mému známému mě tam prostě dostat a sice rovnou do třetí třídy tehdejšího nižšího gymnázia, čili do terce, poněvadž tam začínala latina. No a jelikož přišel rok 49, tak bylo jasný, že my, co jsme byli ubytovaní v církevním internátě, takzvaném konviktě pražských jezuitů, tak bylo jasné, že nás nepropustějí do vyšší, do kvinty. Jo, tak během takový by se dalo říct, těch zmatků, které byly v tom roce 48-49, se podařilo tomu mému vychovateli dostat nás do Sedlčan, kde pan ředitel chtěl založit gymnázium a neměl lidi. Takže nějaká jizrinka. A dopadlo to ale zase jenom tak, že oni si nás, bylo nás asi 5, oni si nás vyhmátli v 11 hodin dopoledne nás, no, zabrali, by se dalo říct, odvezli na tehdejší komunistický dům v Sedlčanech. Tam nás posadili, rozsadili kolem velikého stolu. Esenbák, já, Esenbák, kolega a takhle dokola. A čekali jsme jeden po druhém na vyšetřování za vatirovanýma dveřma. Představte si, říkám přesně podle Bible, budete-li stíháni kvůli mně, nebojte se, co budete říkat, to vám bude dáno. A taky bylo. Všichni jsme mluvili úplně jedním hlasem, když jsme se pak domluvili. Jsme říkali, no snad není možné. Oni byli steklí a v 11 hodin v noci nás vyhodili. No tak jsme šli pěšky, že jo. Máma se to dověděla, požádala zdejšího ředitele Kotalíka, jestli bych mohl u něj nastoupit do školy. Kotalík řekl, že ano. No a i tady nás pro nás, aspoň mě, Zelinka, komunista, Sedlčanský, přijel a chtěl na Kotalíkovi, aby mě vyhodili, že nemám ve škole co dělat. Ale Kotalík vyhodil jeho. To teda klobouk dolů v tehdejší době, Kotalík vyhodil jeho. On byl trošku, mě za zády kotrče, spolu sepisovali prostě knihy a podobně. A ten Kotrč byl v té době předseda okresního národního výboru nebo něco takového. Takže tak se o něj trošku opřel. No, tak jsem tady doštudoval do těch 19 let. Ve 53. roce jsem tu maturoval.
0: My teď spolu mluvíme v Písku, kam jste se obloukem vlastně po mnoha desetiletích života zase vrátil. Tenkrát jste ale odtud odešel do Prahy?
1: Nastoupil jsem v Praze do Státní ústav dopravního projektování oddělení letišť. Jo, já jsem rád kreslil a i tu elektriku místo toho, aby jsme poslouchali ve fyzice pana profesora, tak jsme mu opravovali přístroje v kabinetě. To jen tak mimochodem. No a přišel rok 68, jelikož ten byt, jak jsme doposavat bydleli v Čimelicích u Kučerů, tak ten byl vlhkej, narodila se dcera a tak dále. A tak jsme začali stavět. Dostavili jsme to v roce 71 Dneška to tam stojí. Ještě, abych řekl dál, no, dál po té maturitě jsem navštěvoval různé ty kurzy po maturitní, včetně výučního listu a včetně listu revizní technik elektro. No a takže jsem odešel potom odtamtud z té Prahy, jako jsme tam nesehnali byt, tak jsem odešel na Uranový doly do Příbramy, kde jsem byl střídavě buď u výsovacího prkna, ale hlavně dole, co by elektro, nejdřív udržmář, monter, tak dále. Měl jsem pak nakonec na starosti ochranu těch těžkých mašin, těžních strojů, hlavních ventilátorů, čerpadel. No a potom mě honili tyhle ty komunističtí, jenomže ono se to úplně obrátilo, poněvadž umím trošku klapkůvat na stroji, tak jsem psal tamnějším komunistům posud, a nebo jsem měl spoustu takzvaných zlepšovacích návrhů. Byl jsem oceněný tak dále se, že jsem vlastně byl vyznamenaný prezidentem a na to mě byl ušitý parádní oblek, ten mám ještě doma na věšáku. Oni se mě začali potom, ty komunisti okolo, ale to jsem pochopil až později. Ty nebezpeční se mě začali bát, poněvadž je to chlap, který dostal prezidentské vyznamenání a už mě dali pak pokoj.
0: Takže postavil jste dům v Čimelicích a v Příbramských dolech jste pracoval až do důchodu?
1: 3 roky jsem přesluhoval a odešel jsem opravdu s pěkným důchodem. To musím sám pochválit, poněvadž listonoška, když mě přinášela domů důchod, tak mi říkala, pane Beran, víte vy o tom, že máte nejvyšší důchod v Čimelicích? Já jsem říkal, no, to nevím, ale já přeju každému. Pak se to zvyšovalo, byli tam chlapí dál, že jo, ty mzdy šly nahoru. Tak takhle jsem měl prostě

0: Vždycky jsem měl ještě, jak říkám, s tou kulturní stránkou a dětský pěvecký soubor. Nejdřív s tou učitelkou Sivochovou, ředitelkou, a potom s její zástupkyní, ale ty obě už jsou po smrti.
1: Jak se jmenovala vaše kapela, kterou jste měl v Čemelicích?
0: Akord. Dali jsme tomu název Akord. No, bylo to o 5 až 7 členech podle toho. Jo. No a nebyli jsme na tom tak zaš úplně nejhůř, poněž v té době už byl v Čemelicích. Byla filmová škola a když měli filmáci maturitní ples, tak jsme tam hráli třeba střídavě s Bezubkou, pražským orchestrem. No tak to jsme si rozdělili, takže on hrál ty nový Dixielandový věci, že jo? A my jsme hráli spíš tu lidovou muziku. No, nemůžu si stěžovat, byl to celkem dobrý soubor.
1: A vy jste také říkal, že jste byl trumpeťák na vojně. Kde jste vůbec byl na vojně?
0: Poprvé jsem byl na vojně v Trnavě na Slovensku. Jenomže jsem tam dostal infekční žloutenku. Tak mě poslali domů po asi 2 měsících a že dostanu modrou knížku. Modrá knížka nebyla. Dostal jsem povolávací rozkaz týden po svatbě do Mariánských lázní. Ale tam jsem zase měl určitou kliku, poněvadž jsem měl nastoupit prostě ke spojařům, což jako by se dalo říct byl můj obor, ale přemluvil ho tamnější kapelník Tůma, který už je teď taky po smrti. Tenkrát to byl mladý podporučík. A to byla hudba, která sloužila tady v Písku. A přešla do těch Mariánských lázní. Byla převelená rok předtím, než jsem tam přišel já. No a takže jsem tam byl na pozici druhého trumpetisty a pak ten odešel do důchodu, tak prvního trumpetisty. Takže po odsloužení 22 měsíců jsem byl propuštěn domů. Oni chtěli, abych zůstal u vojenské hudby, ale já byl rád, že jdu z vojny domů. Já vojnu neměl rád, i když to byla elitní jednotka, že jo. Hráli jsme spoustu koncertů na Mariánsko-Lázeňské kolonádě a v různých těch hotelích. Tam jsem se poznal s Pepíkem Zímu. Já jsem seděl jako trumpeťák takhle zleva vlastně hned z kraje a mezi náma a mezi hudbou Karla Vlacha jsme se střídali, tak seděl a zpíval Pepík Zímu. Ale to ještě zpíval, jak se říká, pop music, jo? Ne ty lidovky, které má potom jako vynik.
1: Byli jste pak v kontaktu i v dalších letech?
0: No, v dalších letech ne, poněvadž náš kapelník Tůma, on byl teda dost takovej, myslel si, že musíme dělat i všechno prostě jako poslední pěšák. I když jsme byli jako mezi tou lepší sortou, ale měli jsme na starosti třeba i plukovní standardu, takže když byl poplach nebo něco takového, tak jsem klusal, já byl nejstarší, jsem klusal hezky, převzal jsem vlajku, stočil pod kabát, sednul do štábního vozu, do toho kumbálku a takhle jsem taky prožil vojnu. No. Nemohu si stěžovat nakonec.
1: Úplně na závěr, když už jsme také sklouzli k muzice, tak jaký žánr jste měl nejraději?
0: Já vlastně všechny, ale pochopitelně, že asi ten pop music.
1: Tak to bylo vyprávění Karla Berana. Pořad Jihočeši tentokrát ale zakončíme stylově, čímž myslím tedy ve stylu pop music, a to písničkou Klobouk vekřový od oblíbeného skladatele Karla Berana Jaroslava Ješka. V roce 1960 v téhle verzi naspíval Jiří Jelínek. Mějte se krásně, od mikrofonu vás rovněž zdraví Filip Černý.

Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2. Koncertní ozvěny od tří lvů.
1: Vydařený sobotní večer vám, přátelé, na začátku koncertních ozvěn od tří lvů přes Českobudějovického studia Českého rozhlasu Jiří Kasal. 4. července oslavil 85. legendární český rock'n'rollový zpěvák Pavel Sedláček, který stále s výbornou kapelou Cadillac koncertuje a dělá lidem radost z nestárnoucí muziky. Tento zpěvák, ale také podnikatel, má za sebou dlouhou kariéru, která začala už na konci 50. let vítězstvím v soutěži Hledáme nové talenty, rock'n'rollem Jailhouse Rock, a ve svých hudebních preferencích byl Pavel Sedláček rock'n'rollu věren v podstatě celý život. I když zpíval písničky, které spíše patřily do okruhu středního proudu populární hudby, působil v populárním Semaforu, kde pro něj Jiří Šlitr a Jiří Suchý napsali jeho první hit Život je pes. Hrál také ve filmu, avšak potýkal se rovněž s některými nástrahami osudu. Od počátku 80. let Pavel Sedláček už se mohl víceméně koncentrovat na svůj milovaný rock'n'roll, zpívaný v angličtině. Rád bych vám dnes připomněl, že Pavel Sedláček zavítal 14. října roku 2009 do našeho studiového sálu a postaral se s výborně hrající skupinou Cadillac, plnou ostřílených muzikantů, o jedinečný rock'n'rollový zážitek. A tu reminiscenci elektrizujícím způsobem otevře stařičká skladba autorů Jackieho Branstona a Ike Turnera z počátku 50. let, Rocket 88.

Děkujem. Tak. Děkujeme. Takhle se hrálo v roce 51. To jste ještě nebyli na světě, nešťastníci. Blue Monday, no, to je píseň, která je pomalá, smutná. To většinou bývá o ženských, že jo? A tentokrát je to o smutném pondělí. Jak po prohýřený sobotě, prospaný neděli, musíte jít v pondělí ráno do práce. Strašný. Nás ovšem už se to bohu díky netýká, protože jsme buď bohatý, anebo v důchodu. Blue Monday.

Smutné pondělí je za náma. Ale úterý je v práci neméně smutné. Je vidět, že máme tu čest se znalci. Další skladba bude teda poněkud zvláštní. Neobvyklá pro rock'n'rollovou sestavu. Tu skladbu složili Kurt Weill a Bertolt Brecht. Umístili ji do žebrácké opery, která se posléze dostala do Ameriky. No a my jsme vám připravili takovou lehce rock'n'rollovou verzi té písně. Nevím, jestli to já osobně neskazím, protože my zpíváme a hrajeme hrozně málo kdy. A já se budu snažit. Kapela taky. Píseň, jak možná tušíte, u nás zpíval Kopecký herec. No ale my to budeme zpívat trochu jinak. Píseň jmenuje se, Mackie Messer neboli Mack the Knife.

0: Děkujeme.
1: Žebrácká opera. Chuck Berry, No Particular Place to Go.

Děkujem. Vy jste fakt hodný. Ty Budějovice, to je dobrý město. Tak dobře, já na vás budu vzpomínat. Existoval takový zpěvák, slavný byl kdysi, Gene Vincent, ale vy ho nebudete pamatovat, protože on v 35 umřel na protržení žaludečního vředu, tak to už nás nečeká, že většinou. Ale zanechal po sobě několik pěkných skladeb a jedna z nich jmenuje se Bebop Lullaby.

Díky. Frankie Ford, taky už umřel. Po sobě zanechal pěknou píseň Projížďka po moři. Sea Cruise. Toto je parní.

0: Děkujeme. Sea Cruise,
1: plavba nebo projížka po moři, tedy hit Frankieho Forda. Předtím to byl mezi dva klasické rock'n'rolly Chucka Berryho Sweet Little 16 a No Particular to Go vložený song Gina Vincenta, Bebop Lula. Dále McDonough z žebrácké opery Kurta Weila a Bertolda Brechta, také Blue Monday Fece Domina a na úvod Rocket 88, kterýž to rock'n'roll náležitě nastavil náladu celého večera s legendárním českým zpěvákem Pavlem Sedláčkem a s kapelou Cadillac ve studiovém sále Českého rozhlasu České Budějovice přesně 14. října roku 2009. Než spustíme poslední rock'n'rollový superhit, tentokrát byla Haleyho Rock Around the Clock, kterým vás od letošního 4. července 85-letý Pavel Sedláček vyzve, abyste se věnovali rock'n'rollu 24 hodin denně. Jiří Kasal vám, přátelé, děkuje za zájem a přeje také za mistra zvuku Romana Kambu pohodový letní večer.

0: Děkujeme.
1: Dnes večer v České televizi. ČT1. Marek Eben uvádí slavnostní zakončení Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary 2026. ČT2. Jeden za všechny, všichni za jednoho. Pro Francii a pro královnu se budou být Tři mušketýři ve slavné filmové adaptaci proslulého románu. A ČT Art uvádí lirickou hudební pohádku Antonína Dvořáka na libreto Jaroslava Kvapila, Rusalka ze skaly. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
3: Hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Prezident Pavel je přesvědčený, že se jeho vztahy s vládou po skončení summitu NATO zlepší. Nezávislí kandidáti z Vysoké Lhoty u Pelhřimova potřebují sehnat pro nasazení do voleb jen jeden podpis. S orientací v nabídce akcí pomáhá lidem Šumavský kompas. Na jihu Čech zůstane slunečné počasí i zítra. Teploměry opět ukážou maximálně 28 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán. Příjemný podvečer. Prezident Petr Pavel věří, že se jeho spory s vládou po summitu NATO uklidní, řekl to v debatě na slovenském festivalu Pohoda. Podle Petra Pavla je pragmatická spolupráce mezi ním a premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO důležitá pro prospěch celé země.
4: Prezident s premiérem mají řadu sdílených pravomocí, kdy jeden bez druhého nemohou konat. Takže já věřím tomu, že se po té zrušené atmosféře před summitové dokážeme vrátit k věcné diskuzi.
3: Petr Pavel zároveň odmítl úvahy o tom, že by Česko mělo odebrat nejvyšší státní vyznamenání ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému. Tuto snahu vládního hnutí SPD označil za absurdní. Hrad už dřív uvedl, že prezident k takovému kroku ani nemá potřebnou pravomoc. Vyznamenání je možné odebrat jen na základě platného rozhodnutí soudu. Nezávislí kandidáti po celém Česku teď schání podpisy pro nasazení do říjnových komunálních voleb. Počet podporovatelů závisí na množství voličů v dané obci. Například nezávislým kandidátům ucházejícím se o zastupitelský mandát v nejmenší samosprávné obci Česka ve Vysoké Lhotě na Pelhřimovsku bude stačit sehnat na petici jen jeden podpis. Politik si ale nemůže petici podepsat sám, upozorňuje Hana Malá z ministerstva vnitra.
5: Podepsat petici může pouze ten, kdo bude oprávněn hlasovat do daného zastupitelstva obce. Je možné podepsat i více petic, ale každou z nich pouze jednou. Nezapočítávají se také podpisy samotných kandidátů.
3: S plánováním pobytu na Šumavě pomáhá lidem Šumavský kompas. Každý týden ho formou elektronického newsletteru vydává destinace Šumava žije. Nabízí v něm přehled nejzajímavějších akcí v regionu i tipy na výlety do míň známých lokalit. Podrobnosti dodává ředitelka destinace Monika Bendlová.
6: Dává zajímavý tipy, co dělat, kam vyrazit. My to i přizpůsobujeme třeba počasí, takže my, i když třeba víme, že bude jako velký teplo, tak doporučujeme třeba některé koupaliště. Naopak, když zase víme, že bude pršet, tak my se zaměříme na ty vnitřní aktivity, takže si myslím, že je to i takový průvodce tady na té Šumavě.
3: Šumavský kompas najdete například na webu destinace Šumava žije.
7: Sport.
3: Ve Wimbledonu začalo finále ženské čtyřhry a to poprvé v historii ryze české. Proti sobě hrají Linda Nosková a Karolína Muchová. První sadu vyhrála Linda Nosková 6-2. Cyklista Pavel Bittner spurtoval pátý v 8. etapě Tour de France. Páteční vítězství v hromadném finiši zopakoval i dnes Belgičan Tim Merlier. Žlutý dres pro lídra celkového pořadí patří dál Slovinci Tadeji Pogačarovi.
2: Počasí.
3: V noci se ochladí na 13 až 10 stupňů. Zítra očekávejte zpočátku jasno, odpoledne přechodně až oblačno, později večer opět ubývání mraků. Pršet nebude, teploty se stejně jako dnes dostanou na 25 až 28, na horách 23 stupňům Celsia. Vítr bude foukat mírný od severozápadu až severu, večer začne slábnout, biozátěž zůstane mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Se zdržením stále počítejte na silnici 156 u Strážkovic. Odpoledne tam sjelo auto s přívěsem do příkopu. Novou nehodu máme hlášenou z Písku, z křižovatky Jiráskova nábřeží a Alšovy ulice. Je to tam se zraněním. Jezděte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte Melodie podvečera. Pořad Českého rozhlasu České Budějovice.

18 hodin a 5 minut posloucháte sobotní vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. A právě teď startují vaše oblíbené melodie podvečera. Vy si můžete plnit svá hudební přání nebo udělat radost někomu blízkému prostřednictvím milého vzkazu a pěkné písničky. Příjemný poslech vám od mikrofonu přeje Radek Diliš.

Ladíte melodii podvečera Českého rozhlasu České Budějovice a před námi je první přání. Hezkou sobotu 11. července. Dnes slaví 67. narozeniny americká písničkářka Susan Vega. Do České republiky jezdí poměrně často a už za pár dní, 15. července, se koná v pražském divadle Archa její další koncert. Vybírám její nejznámější písničku s názvem Luka, ve které se mimo jiné zpívá o smutném fenoménu domácího násilí. Všem posluchačům přeje příjemný podvečer, Sylvie z Prahy a tady je slibovaná píseň.

Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Dobrý den, ráda bych vás požádala o zahrání písničky k 73. narozeninám naší mamince paní Heleně Kopáčové z Tažovic. Narozeniny oslavila tento pátek 10. července se všemi blízkými. Prosíme vás o předání tohoto přání všeho nejlepšího, pevného zdraví, štěstí a hlavně dobré nálady. Brzy se těšíme na viděnou v Tažovicích. Krásný den a všem pohodový víkend. Srdečně zdravíme mamku a taťku z Bretaně, Jana a Benoit. Prosíme písničku na přání od Pavla Nováka Nádherná láska. Velmi vám za uvedené přání a zahrání písničky děkujeme.

Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice a ne jihočeské příběhy od jihočeských autorů. Letní rozhlasové četby vysíláme od 29. června do 28. srpna. Poslouchejte od pondělí do pátku krátce po 18. hodině. Melodie podvečera. O písničkový dárek si řekněte na čísle 221 55 44 11 SMS-ku ve tvaru CB mezera MP mezera plus text zprávy posílejte na 900 11 03.

sobotní Melodie podvečera a Český rozhlas České Budějovice. Dobrý den. 8. července oslavila paní Romana Hovorková z Hroznějovic 55. narozeniny. V naší obci pracuje obětavě a s velkým nasazením jako předsedkyně osadního výboru. Přejeme jí, ať má i nadále z této práce radost a k tomu pevné zdraví a spokojenou rodinu. Za obyvatele obce Jarka. Pokud to půjde, zahrajte něco od skupiny Olympic. Děkuji. To samozřejmě půjde. Posíláme píseň Bonsoir, Mademoiselle Paris.

0: Jenom když se podíváme do českobudějovického telefonního seznamu, tak tam najdeme kolem 30 Vlachů. My víme, že dřív se jménem Vlach označoval Ital. Pane doktore, kdy se ti Vlachové Italové tady usazovali a kdy se dá říci, že vlastně by mohly být kořeny těchto rodů? Možná, že někde to je úplně jinak, ale určitě víme, že tady Italů bylo dost.
1: Z té první várky víme například, že kolem roku 1300 tady velkou mincovní finanční reformu dělal člověk jménem Gozzo z Orvieta. Víme velice dobře, že na dvoře Karla IV. Působil italský revolucionář Cola di Rienzo. Spekuluje se dokonce o několika návštěvách slavného Giordana Bruna v rudolfínské Praze na konci 16. století, těsně před upálením tohoto velikána na náměstí Campo dei Fiore. A to už jsme právě u toho období, kdy se zde začínají masově usazovat velké komunity Italů a vznikají celé kolonie. Začněme takzvaně od Adama. Takovým klíčovým okamžikem byl nástup Habsburků na český trůn v roce 1526 a doba, která tomu těsně předcházela, čili sklonek vladislavské jagellonské gotiky. Každý z nás zná například Královský letohrádek nad Pražským hradem a právě ten Královský letohrádek, který je typickou stavbou takové rané renesance v Čechách, je dílem italských projektantů, kteří sem na pozvání pozdních Jagellonců a raných Habsburků přišli. Z toho vyplývá, co vlastně za lidi sem mohlo chodit. Vlachové byli především takzvaně zedníci, a to ať už pravém slova smyslu dnešního významu, to znamená pomocný stavební personál, tak především projektanti, tedy vlastně jinými slovy architekti. Velkou kolonii, kterou se podařilo Italům založit právě v Praze, potkalo ovšem jedno takové dost nepříjemné nebezpečí, které v Čechách není poměrně vzácné. Italové se totiž výrazně odlišovali svým životním stylem, oblékáním, stravou právě od těch Čechů, kteří po určité době po husitské revoluci byli takzvaně odříznuti od světa. A tohle to právě Čechům vadilo, a proto se vlastně Italové nerozptýlili, jaksi po českých rodinách, bych tak řekl, ale zůstali v těch svých komunitách. A proto také vzniká takový mýtus, který Čechové mezi sebou dost silně pěstovali, že totiž tito Vlachové jsou lidé na myšlení, že jsou to lidé, kteří, jak říkali, Čechy vládnou, to znamená, že si s nimi dělají, co chtějí a že jim vlastně zabírají důležitou práci, ovlivňují aristokraty při volbě různých architektonických projektů a podobně.
2: V nedělním Vltavínu se vypravíme do rozhlasového archivu, mimo jiné za Vlachy. Dnes toto příjmení nejspíše nevnímáme jako nějakou zvláštnost, notabene s příběhem, ale příběh má a dost podstatný. My jsme se už s Vlachy setkali ve Vltavínu v souvislosti s kominickou historií, protože právě Vlaši byli velice často prvními kominíky, kteří přicházeli na jih Čech. Ale více vám k tomuto tématu přidá archivní nahrávka Jaroslava Klímy a Aleše Stejskala. Celý pořad si poslechněte zítra ráno po zprávách v 9 hodin.

Ladíte sobotní melodie podvečera Českého rozhlasu České Budějovice. 9. července oslavil 50. narozeniny Radek Levý z Pačejova a my mu za sbor dobrovolných hasičů Pačejov přejeme hodně zdraví, životních i pracovních úspěchů do dalších let. Prosíme o zahrání písničky od Kabátů Radci v práci.

18:58, tolik dnešní melodie podvečera. Od mikrofonu se loučí a příjemný podvečer při poslechu Českého rozhlasu České Budějovice přeje Radek Tibiš.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4 396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Rusko zaútočilo leteckými pumami na východu ukrajinské Sumy. Největší města Vysočiny letos zaplatí za nepedagogické pracovníky přes 420 milionů korun. Lidé v Jihočeském kraji odevzdali přes 500 zbraní během letošní zbraňové amnestie. Zítřek bude, co se počasí týče, velmi podobný dnešku. Naměříme taky maximálně 28 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobrý večer. Při ruském útoku na východu ukrajinské Sumy zemřelo nejméně 5 lidí, včetně dítěte. Zraněných je 30. 5 z nich je v nemocnici ve vážném stavu. Na Telegramu to napsal šéf vojenské správy sumské oblasti Oleh Hryhorov. Podle něj ruská armáda použila řízené letecké bomby. Rusové už dřív během noci zaútočili taky na Kyjev, Charkov a Oděsu. Tam zemřeli 2 lidé. Školy v okresních městech na Vysočině letos dají na platy nepedagogických pracovníků přes 420 milionů korun. Od letošního ledna se změnil systém jejich financování. Kuchařky, školníky nebo uklízečky už neplatí přímo stát, ale jejich platy zajišťují zřizovatelé škol. Nejčastěji jsou to kraje, města a obce.
4: Nejvíce peněz vynaloží Jihlava, která na celý rok 2026 počítá s částkou přes 160 milionů korun. Naopak Pelhřimov na ně vydá 40 milionů korun. Celkové nové náklady na provoz škol ale podle měst zatím nepřekročily prostředky, které jim dal stát navíc zvýšením rozpočtového určení daní. Magdalena Machová, Český rozhlas.
3: Letošní zbraňová amnestie na jihu Čech byla podle policistů úspěšná. Od 1. ledna do 30. června lidé odevzdali 507 nelegálně držených zbraní, což je zhruba o třetinu víc než před 5 lety. Zajímavé nálezy vyjmenoval jihočeský policejní mluvčí Jiří Macner.
5: Německý samopal MP40 hrál ve filmu Král Šumavy a měl ho v houslovém pouzdře herec, který tam hrál, a pak také pevnostní minomet M32. Francouzská strana zažádala o to, aby jí byl vrácen, protože je součástí historie ty Mažinotovy linie.
3: Herečka Magda Vašáriová dnes na slavnostním zakončení Karlovarského festivalu obdržela cenu prezidenta Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Jako poctu slovenské herečce a diplomatce festival uvedl oceňovaný film Juraje Jakubiska z roku 1969 Vtáčkovia, siroty a blázni. Divákům se letos na festivalu nejvíc líbil dokument Heleny Třeštíkové o zpěvačce Báře Basikové. Dali mu nejvíc hlasů v divácké anketě Deníku Právo. Sport. Ve finále ženské dvouhry na tenisovém Wimbledonu je zatím mezi Lindou Noskovou a Karolínou Muchovou stav vyrovnaný 1-1 na sety. První sadu vyhrála Nosková 6-2, druhou Muchová 7-5.
2: Počasí.
3: V noci se ochladí na 13 až 10 stupňů, zítra očekávejte zpočátku jasno, odpoledne přechodně až oblačno, později večer opět ubývání mraků, pršet nebude. Teploty se stejně jako dnes dostanou na 25 až 28, na horách 23 stupňů Celsia. Vítr bude foukat mírný od severozápadu až severu a večer začne slábnout. Biozátěž zůstane mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Motorkář havaroval u Přešťovic na Strakonicku směrem k hlavnímu tahu číslo 4. Jezděte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Tajné poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Dnes se spolu, milí posluchači, vydáme za utajenými poklady na jihovýchodní Moravu, konkrétně na Slovácko, kde se hned ve čtyřech místech udržel tajemný letniční obřad, v němž hrají hlavní roli mladí muži a koně. Říká se mu jízda králů a Vlčnov, Hluk, Kunovice a Skoronice u Kyjova jsou místa, kde se jezdí dodnes. A protože jde o rituál, který nemá ve světě obdoby, přinesl nám v roce 2011 další zápis na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Kontinuálně, bez přerušení a každoročně se koná jízda králů o poslední květnové neděli pouze ve Vlčnově. A právě tam se dnes spolu vypravíme.

0: ale ještě dřív, než do Vlčnova přes Brno, Uherské Hradiště a Uherský Brod dorazíme, musíme se zastavit ještě v Jihomoravské Strážnici, v Národním ústavu lidové kultury, který má naše nehmotné dědictví na seznamu UNESCO v gesci. Nejdřív si totiž musíme s jeho ředitelem Martinem Šimšou vysvětlit, co je jízda králů vlastně za rituál, proč v něm hraje hlavní roli malý chlapec, takzvaný král, který je navíc převlečený do ženského kroje, a proč po celou dobu jízdy musí zůstat němý, ač jeho družina je velmi hlasná.
1: Pokud chceme se dozvědět, co je v jádru jízdy králů, je třeba podniknout takové pátrání ve všech nejrůznějších zvicích celého toho cyklu májovo-letničního, protože tyto věci spolu bezprostředně souvisí. Jednak ten májový cyklus, který se váže na stavbu májí a kácení májí, vždycky vyvolával potřebu zvolit si předáka mládeže. U nás asi už od středověku si tady tuto vlastně funkci uzurpovala mužská mládež, která se v tom letničním zvykosloví prosadila na úkor děvčat. A ta volba toho představeného, nejčastěji označovaného jako stárek, první mládenec, první řádník, někde i král, byla vždycky spojená s předvedením síly toho nej, co ten mladý muž může poskytnout. A v regionech, kde se chovali koně, tak měli i podobu jízdy závodu na koních. A to je jeden ten moment, který v té jízdě králů je pevně zakořeněn. To znamená závod o to, kdo dojede první, kdo první strhne věnec, kdo první strhne kroužek, kdo bude prostě králem těchto letničních svátků. Máme ho doložené v této podobě na různých místech České republiky a dokonce na jihovýchodní Moravě jízdě králů, jak ji máme popsanou na konci 19. století, se zachovává moment takzvaného rozjezdu. Většinou při výjezdu té družiny z vesnice se řekne určité magické slovo a jede se. Konec konců jedna z přípravných skic k jízdě králů od Joži Uprky vlastně zachycuje tady ten rozjezd, tu dynamiku, to všechno, co v tom je. A poté, co si vybrali mladí muži toho nejlepšího z nich, což byl vlastně ten původní letniční král, tak s ním vyjížděli na hraničky katastrů, kde potkávali stejné družiny z ostatních vesnic a zde měřili síly, který z těch králů je lepší, o který je silnější. Na konci 19. století do toho vstoupila nová myšlenka, nesená trošku ziskuchtivostí té mužské mládeže, která toužila ty svátky prožít plnohodnotně, včetně dostatku jídla a pití, hlavně alkoholu. A toho svého představitele už nevolila ze svého středu, i když tam samozřejmě neformálně dál byl jeden, který to všechno vedl, ale za toho krále si vyprosila od sedláků, hlavně od bohatých sedláků, nějakého syna, pokud možno ještě nezletilého, který nebude mít žádné vlastní nápady, a toho potom na ty hraničky přivezla. My tu situaci máme velice pěkně zachycenou přímo z Vlčnova, kde v jedné z povídek, která se jmenuje Dívčí půček, ten hlavní hrdina právě tímto způsobem je vyvolen, protože ještě neměl frajárku, je jako čistý, je vyvolen za toho jezdce, ale je už dospělý, je mu kolem 20 let, a takhle jede na ty hraničky, kde se potkává s králem z jiné obce, což je ten nedospělý chlapec, a on tam záměrně říká: s tebou já mám soutěžit, načež vyjeli dva pobočníci a to byli ti jeho partneři, s těma on soutěžil. A vlastně pokud připustíme, že ten nedospělý mladý král není žádný prastarý archetyp, ale je to naopak novinka, tak nám vlastně dává smysl i to, že nemluví, co by taky říkal děcko mezi dospělýma chlapama. Proto má tu růžu v pusi, ať se soustředí na to, ať udrží růži a ostatní nechá na těch ostatních. Konec konců, co si budeme povídat, dodnes si vlčnovská chasa sama určuje krále a volí takového krále, jehož rodiče nehledí na korunu. A to vám potvrdí každý z Vlčnova, že mít doma krála je sice velká čest, ale ne zrovna laciná čest.
0: A tím se loučíme s historikem Martinem Šimšou a míříme do Vlčnova, přímo do královské rodiny, abychom zjistili, jak to tedy ve skutečnosti je. Královská rodina Dacíkových je letos zcela výjimečná. Nejen, že králem byl před 30 lety otec rodiny a loni byl králem jeho starší syn. Letos se stal králem syn mladší a co víc, i dědeček i pradědeček obou chlapců byli kdysi vlčnovskými králi.

0: Jsme v nejdůležitějším domě v celém Vlčnově, protože který dům by mohl být důležitější než ten, ve kterém bydlí král. My jsme u Dacíkových. Přivítala nás tady maminka Marie. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Máme tady tatínka Marka. Dobrý den.
2: Krásný dobrý den vám přeju.
0: A máme tady také synečky staršího Františka.
3: Dobrý den.
0: A mladšího Marka.
4: Dobrý den.
0: No a měla bych také říci, že Marek je letošní král, ale není u tohoto stolu král jediný, protože také tatínek je král a také František je král. Ale já bych právě začala tatínkem. Vy máte letos také výročí, že je to 30 let od doby, kdy jste jel v té družině. Tak jak se jízda králu proměnila podle vašeho názoru?
2: To je velká a složitá otázka, protože před 30 lety jsem měl 10 let a úplně jsem to vnímal jako král, jinak než teď jako otec krále. Protože teď na těch bedrech mám tu zodpovědnost, že vlastně ten syn musí opravdu zvládnout to jízdu králu. A já jsem byl hodně nervózní, když jsem byl tím králem, protože když jsme došli v sobotu na předávání vlády, v průběhu předávání začalo pršet. Do rána pršelo a můj otec teda stával už ve 4 ráno a došli jeho kamarádi a říkali, tak co Fero? Bude ta jízda, jak prší? Hoši, to musí být. A opravdu v 5 ráno přestalo pršet a můj taťka nenechal nic náhodě, protože už nechal dovést koně v sobotu večer a to bylo obrovské překvapení. Marku, pojď se mi do stoly, něco tam pro tebe mám. A tam byl kůň.
0: Tak teď se zeptáme paní Marušky. Vy jste měla také v rodině krále. Jak jste to vnímala jako holčička, dívka?
1: Král byl můj dědeček a můj pradědeček. Rozdíl tehdy byl takový, když třeba dědeček byl ještě král, tak neměli třeba ani v puse růži. Legruti, kteří jezdili, měli koše a dostávali třeba vajíčka a slaninu. Znám to jenom z vyprávění, když dědeček to vzpomínal, a nebo z fotek.
0: Jak vlastně probíhá ten proces vybírání toho krále?
2: To zase můžu já rozvést, protože jsem byl taky legrůd a je to vždycky o té partii. Když jsme my roční vybírali krále, tak jsme měli schůzky a tak jsme si vytipovávali ty mladé kluky šikovné v té dědině a tak jsme potom prostě chodili za těma rodičema a ptali se, jestli nám dají svého syna za krále. Takže úplně stejným způsobem to bylo u nás.

0: Kluci, je důležité, nebo to bych se měla zeptat spíš tebe, Františku. Pomohla ti ta fyzická kondice a to, že děláš požární sport v tom, abys to jaksi vůbec zvládl, protože ta jízda je docela dlouhá. Co je na tom nejtěžší, jak dlouho se třeba učíš jezdit na tom koni předtím?
1: Já jsem se začal učit už od nového roku a ano, strašně moc mě to pomohlo, ta kondice. Samozřejmě jsme se připravovali, všechno už hned v pátek bylo nachystané, už jsme jenom čekali vlastně na tu jízdu králu.
0: Co Marek, jaká je tvoje příprava?
2: Ještě jsou zkoušky na předávání vlády a to koně samotné jsou zkoušky, takže se připravujeme na to koně.
0: Vy oslovujete nějaké chovatele koní, nebo jak to vlastně probíhá?
3: To je strašně složitá otázka, protože bílý koní je málo. A opravdu nám dalo zavrat, teda hlavně u Františka.

0: se sejdete tady s ženami a vyrábíte ty růže. A já jsem vlastně zjistila, že je docela komplikované i to na ty koně přivázat.
1: Ono vždycky záleží na rodině, je vždycky lepší to dát nějakým těm tetičkám, babičkám, které právě tady toto dělají a jsou zkušené. Takže my jsme se obrátili na paní Kučerovou, která už tady tyto růžičky dělá x let, takže stejně nám udělala i ty růže pro dalšího krále a vždycky nějaká skupinka lidí, kteří právě tady tyto koně zdobí.

0: Františku, když byl loni králem, do jaké míry se ta tvoje očekávání naplnila? Na co se těšil, čeho se zbál a co jsi třeba mohl poradit tady Markovi?
1: Tak já začnu od toho naplnění. Maximálně jsem si to užil. Samozřejmě jsem se bál, aby se kůň nesplašil, aby Legrutům to taky dobře dopadlo. Naplnilo se to, surát, a Markovi jsem předal, aby se nebál a hlavně, ať si ji užije a dívá se, kochá se.
0: Jak tomu přistupuješ ty, Marku? Ty budeš letošním králem. Co převládá, jaký pocit? Těšíš se víc nebo máš obavy? Co je ten ústřední pocit teď?
2: Hodně se těším, ale mám trošku trému. Aby se mi nesplašil kůň a hlavně, aby bylo dobré počasí.
0: Jakého máš koníka? Je to kobylka nebo hřebec nebo valášek?
2: Je to Arab a jmenuje se Sagan.
0: A vyhovujete si?
2: My se tak trochu škádlíme, dá se říct.
0: Mimochodem, co dělá ten král, když odjede tou jízdu, Františku?
1: Jde to společně s ročníkem oslavit.
0: I ty jsi byl slavit?
1: Ano, ale samozřejmě jsem nepil alkohol.
0: Tak předpokládám, že Marek se také těší, že bude slavit.
2: Ano, a ještě v tom ročníku jsou družice.
0: Jako holky, s těmi budeš slavit taky?
2: Ano.
0: Co byste si nejvíc přáli v rámci jízdy králů?
1: Aby se mnou udělal chybu ve slibu, který řeknu, a ať Marek neudělá chybu a ať všechno dobře dopadne.
2: Já se přeju, aby jsem se to pořádně užil.
0: Co ty, Františku, nebudeš smutný?
1: Ne, budu hrdý na Marka.

0: Celý obřad jízdy králů začíná už v sobotu večer, kdy starý král musí předat vládu králi novému a představí se také celá jeho legrůdská družina. Matka krále si ho poté sama obleče do slavnostního ženského kroje a družině legrůdů chlapce předá. Je to velmi dojemný obřad a končí sobotní nocí. Ovšem v neděli ráno přichází to nejvíc očekávané.
1: Tak, milí posluchači, je neděle, 8:30 ráno, ale celý Vlčnov už je na nohou. Rozezněly se zvony kostela svatého Jakuba staršího, slyšíme z dálky také dechovku a teď už vidíme celou krojovanou chasu, včetně krále, kterého na ramenou přinášejí rekruti, kteří si ho sami vybrali.

0: Vážený pane starosto, dovolte, abych vám představil královskou družinu ročníku 2008 a našeho krále Marka Racíka.
1: Děkuju.
2: Dámy a pánové, milí hosté, dovolte mi, abych vás srdečně přivítal zde v obřadní síni obecního úřadu ve Vlčnově. Srdečně vítám našeho nového vlčanského krále Marka Racíka, rodiče Marii a Marka. Nemohu také opomenout minulého krále, vašeho staršího.

0: syna Františka, který tuto čest nesl v minulém roce. Zvlášť srdečně vítám chlapce a děvčata ročníku 2008. Letos vám všem bude 18 let, věk, který člověk vstupuje do dospělosti a přijímá nejen nové práva, ale i odpovědnost. Dnes tu ale stojíte především jako jízdokrálový ročník, který už navždy zůstane spojený s jednou z nejkrásnějších tradic našeho kraje. Na dnešní den nikdy nezapomenete. Budete se k němu vracet celý život a jednou o něm budete vyprávět svým dětem i vnoučatům. Jízda králů je něco výjimečného. Ne každá obec má tradici, kterou obdivují lidé z celé republiky i ze světa. My máme to štěstí, že právě tady ve Vlčnově tato tradice stále žije. Kluci, až dnes nasednete na své koně, vezmete do ruky prapory, uvědomte si, že nejedete jen sami za sebe. Reprezentujete své rodiny, svůj ročník i celý Vlčnov. Až budete projíždět ulicemi naší dědiny, vyvolávejte z plných sil a užívejte si každou chvíli. Protože právě tohle je okamžik, který člověk zažije jen jednou za život. A hlavně dobře hleďte svého krále, ať se vám ta jízda král příliš neprodraží. Proto nyní očekávám slib, kterého dostojíte.
1: Pane starosto, já vám mám své slovo, že krále budeme stejně dobře bránit, jako naši předkové a nikomu ho nevydáme.
0: Děkuju.
2: A my tady máme starostu Petra Kašpaříka. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Vysvětleme si vlastně ten proces, jak dlouho a jak vlastně tu jízdu králu připravujete a kdo je tím hlavním hybatelem celého toho rituálu, který vy udržujete kontinuálně bez jakéhokoliv přerušení.
3: Tak jízda králu vlastně, když skončí v nedělu, tak ta další se začíná připravovat už následující pondělí, protože ty přípravy jsou opravdu dlouhé, musí se dát dohromady program, musí sehnat toho nového krále. A samozřejmě je to časově náročné.
2: Mimochodem, ti legruti si skutečně toho krále vybírají sami, že chodí do těch rodin, mluví s těmi rodiči. Já jsem vždycky myslela, že stačí, že se ta rodina přihlásí, tak to není.
3: Je to tak i tak. Opravdu někdy ta rodina už vysílá k tomu ročníku takové indicie, že by chtěli být, ale samozřejmě je to na těch klukách, aby si prostě vytipovali ty rodiny s těma malýma klukama. A vždycky se podařilo, že toho krále si zajistili. Já si myslím, že se ještě nikdy nestalo, aby to někdo odmítl. Jsou rád, že to tak je a že ty rodiny opravdu ten vztah mají k tomu opravdu kladný a je to krásné.
2: Vy sám jste v kroji, to samozřejmě musíme říct posluchačům. Máte malé dítě, malého chlapečka, tak bude i on jezdit jednou jízdu králu?
3: Rozhodně bude, jestli bude králem, to se teprve uvidí, ale samozřejmě byl bych rád. Jsem pyšný, že mám kluka, dneska už byl v kroji a doufám, že ho vyšleme na tu jízdu králu.
2: Mohl by Vlčnov existovat bez jízdy králu, pane starosto?
3: Myslím si, že ne. Já už si to osobně nedokážu ani představit a myslím si, že ten květen, to je ten měsíc, kdy se na to všichni těšíme a ta dědina prostě žije.

0: ulice za králem a jeho družinou. Jak už jsme si řekli, král musí být němý. O to hlučnější jsou ale jeho jezdci. A takzvané vyvolávky jsou jedním z velmi zajímavých rysů jízdy králů. Vycházejí ze starodávného obyčeje, kterému se říkávalo připíjení hospodáři a který spočíval v tom, že mladá chasa objížděla jednotlivá stavení ve vsi a hlavní vyvolavač vykřikoval více či méně vtipné hlášky o dotyčných sedlácích, za což se mu poté odvděčili. Za utržené peníze či naturálie si pak mladá chasa mohla udělat zábavu, rozuměj zaplatit si muziku a pobavit se.
1: Někdo mě pod koně hodil klacík, že letošní král je Marek Dacík. Na krála, matičko, na krála!
2: Na krála, matičko, na krála!
1: Už odjedeme tuto jízdu králu, rodičům děkujem za tuto slávu. Na krála, matičko, na krála!
3: Něco přispěje. Na krála, matičko, na krála.
0: A toto už je skutečná jízda králu, která projíždí Vlčnovem. Krásně nazdobení jezdci koně a především typické vyvolávky. No a už se k nám blíží královská družina.
4: Že tahle ta paní má výborný slamák. Ona se na mě pěkně dívá, že Nělka se ještě něco přispívá. Na krála, matičko, na krála.
5: A já to říkal za znova, že tady jsou děvčiče z Bánova. Na krála, matičko, na krála.
6: Ten ty sežny mají černé kloboučky. Oni se nám pěkně stějí, určitě do matečka přispějí.
1: Toto nám je sama urádí, pěkně spí a v noci řádí. Na krála, matičko, na krála. Henka, ta děvčica má rozsuchané vlasy, že my jsme ročník vlšovské chasy. Na krála, matičko, na krála.

0: A na úplný závěr mám pro vás ještě jednoho zajímavého hosta. Muže, který byl starostou Vlčnova právě v onom osudovém roce 2011, kdy se Jízda králů dostala na seznam UNESCO. Jana Piáčka.
1: Vy jste byl, pane Jené, u toho velkého a slavného okamžiku. Tušili jste to, že se to povede?
2: To napětí samozřejmě bylo, protože ta událost nebyla v Paříži, bylo to na ostrově Bali, no a ten předsedající tomu velkému shromáždění těch zástupců ze všech států to takovým dřevěným kladívkem odklepl, no a v našem čase to bylo ve 4 hodiny ráno, takže já už ve 4 hodiny ráno jsem dostal první SMSku, že to bylo schváleno.
1: No a co potom člověk dělá, když se probere jako starosta obce, která má zapsán svůj rituál, svoji jízdu králů na seznamu UNESCO? Co jste dělal jako první?
2: No, dal jsem si kafe a šel jsem na hřbitov, abych tam poděkoval všem těm, kteří tam leží, protože kdyby nebylo jich a oni to nepředali svým dětem, tak žádný zápis na seznamu UNESCO by nebyl. Ten rituál se tady jezdí už tolik let. A já když vidím to nadšení těch mladých 18-letých chlapců a děvčat, já nemám obavu, že by se to nejezdilo i v příštích letech, protože ten, kdo to zažije, tak rád předá ten ohromný zážitek svým dětem i vnukům. Ty rodiny si to hrozně váží, ale především ti 18-letí chlapci a děvčata, pro ně je to jedinečný zážitek, protože oni tu jízdu králů můžou v této podobě prožít jenom jednou v životě.

0: Dnes jsme spolu pátrali po tajemném rituálu jízdy králů, který proslavil 4 slovácké obce – Vlčnov, Hluk, Kunovice a Skoronice u Kyjova. A také se v nich dodneška jezdí. Pokud máte rádi historii a doteky starých časů, určitě byste měli jízdu králů alespoň jednou za život vidět a prožít. Nejen kvůli záplavě překrásných krojů, vyvolávkám a lidovým písním, ale i kvůli nádherně nazdobeným koním, které při žádné jiné slavnosti v této podobě neuvidíte. Přeji vám týden plný samých úžasných objevů. Příští sobotu se naslyšenou s vámi těší Markéta Ševčíková.
1: Všechny díly utajených pokladů regionu si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Od mikrofonu přeje příjemný poslech pořadu Goranka Oljača. Setkání a rozhovor s Delem Kajumim, dnešním hostem, byly plný překvapení. Věděla jsem, že se narodil v Afganistánu a zajímalo mne, kdy a za jakých podmínek začal chodit do školy. Jeho odpovědi jsem ale nemohla věřit. Zní.
2: To by mohlo být někdy v roce 1355. Teď je tam 1402 nebo něco takového, pokud teda vemu afgánský datum.
1: A prosím vás, můžeme to dát, aby nám rozuměli.
2: Dáme. Já jsem se narodil v roce 1970.
1: A tak mi Del Kajumi dal najevo, že je vtipný, že nezapomíná ani po tolika letech, odkud je, jak se tam žije a počítá čas. Samozřejmě rád vysvětlil to, co nám je neznáme, a také to, jak přijal zvyklosti, ve kterých teď žije. Pozorní posluchači vědí, že občas v pořadu vysvětlujeme význam jmén našich hostů a také dbáme na to, aby správně zazněly všechny tituly. Del Kajumi nebyl výjimkou, jenže mé představy tentokrát nebyly pravdivé.
2: Já nejsem doktor, já jsem zdravotnický záchranář, mám asi tak 12 let české školy, takže já jsem titulem magister i bakalář. Uh-huh. Já mám oba tituly, protože ten magister je vlastně, jako se říká, managementu ve zdravotnictví. Uh-huh. A bakalář je vlastně o tom, abych mohl samostatně pracovat na zdravotní záchranné službě z Českého kraje. Co se týká toho mého jména, v podstatě s tím jménem mám celoživotný problém, když jsem přistěhoval nebo byl jsem převezen do ČSSR tehdy, v roce 1987. Moje původní jméno bylo Delaga Kwayumi, to znamená psáno na Kwe, Kwayumi. Bohužel, tady se to strašně mělo složit, toto jméno jako vyslovit, Kwayumi. A potom manželka moje byla Češka, Kwayumiová, protože tenkrát se muselo jako převzít slovo ova. To bylo strašně složitý na těch českých úřadech, tak jsme si domluvili, že počeštíme to příjmení. Takže jsme to počeštili na Kwayumi, normálně psáno česky. A když jsem požádal o občanství, musel jsem jakoby zrušit svoje občanství v Afghánistánu. A moje křestní jméno, což je Del Aga, tak tady na českých úřadech mě tvrdili, že jsou dvě křestní jména. Del a Aga. Agha. A já jsem jim tvrdil, že to není, tak po mě chtěli, abych přivez potvrzený za afgánské ambasády, že to jméno je jedno jméno. To bylo vždycky komplikovaný a oni by nepochopili, co po nich chci. Co chci, vlastně je to tam napsaný. Já to asi zkrátím. Nakonec jsem říkal na těch českých úřadech, říkám, prosím vás, vyberte si z toho křestního jména buď Del nebo Agu. A nakonec tam byla taková milá úřednice, říká, tak si teda myslí, by to ten Del, tak si napíšem Del Kajumi. Tak to dopadlo.
1: A já občas také přemýšlím, na co se ještě smím zeptat.
2: Na
1: všechno. A řekl jste na všechno?
2: Na všechno.
1: Na všechno. Takže začneme u dětství.

0: Ozdobou dětství jsou hračky a hry, že jo? Vzpomenete si na první hračku?
1: Ano, vzpomenu si, my jsme žádné hračky nedostávali v dětství, ale my jsme měli jako dětské hry, my jsme z vesnice, takže tam byly takové jako dětské hry jako mezi těma dětma. To, že bych jako děcko dostal nějakou hračku, to je nemyslitelný. Nám jako nebylo možné něco takového, nějaké oslava narození nebo něco takového neexistovalo, neexistuje. To se nedělá tam, výjimečně nějaké rodiny možná jo dneska, ale v té době ne. A takový ty, co jsme si jako děti hráli, že jo, nahoněnou, že jo, měli jsme takový něco jako, jak se to jmenuje, kriket. Něco jako kriket, není to jako doslovně, jak ta pravidla, jak jsme si hráli, anebo potom jsme si postavili na jednu nohu a jako do druhou jsme drželi rukou a také jsme skákali, jako do koho porazil, jako by položil na zem, tak, nebo spustil tu nohu, tak vlastně zvítězil. Jenom dětské hry. Nepamatuji se za žádnou hračku, kterou bych jako dost jako děcko.
2: My a oni.
0: Já si hned vzpomenu na knížku Lovci draků. Byly nějaký draky kolem vás?
1: Co se týká knihy Lovci draků, ta kniha neodpovídá skutečný život v Afghánistánu. To je vlastně život nějakých individuálních rodin. Neříkám, že ten způsob života tam není. To je, ale je to opravdu nepatrné množství lidí nebo rodin, kteří tak jako žili a žijou. Ale co se týká draků a pouštění draků, no. V Afghánistánu to je velká hra. Soutěžní hra. Kdo koho porazí v tom vzduchu, oni mají ty nitě mají ostrý, natažený takovým sklem. Takový ve formě takového gelu a tu nit, když držíte, tak musíte mít rukavice, jinak se pořežete ty ruce. A ono pak jako na tom, v tom vzduchu je zraní, se pouště, jak komu usekne tu nit, tak vyhraje. To je ohromná jakoby hra, ale to je pořád dětská hra.
0: Spisovatel Hosseini to krásně popsal literárně, je to výjimečně úspěšná kniha. Řekl jste, že jste vyrůstal na vesnici. Ano. Kde to přesně bylo a jaká to rodina byla, co jste dělali?
1: Pravda, trošku vypadá, že bych se chlubil, to já bych nerad. Moje rodina byla jakoby, řekněme, jak se říká česky, za vodou. To znamená, že rodiče měli nějaký zázemí, měli pole, měli zahrady, měli majetek vysoký, měli restaurace, můj tatínek ještě dva bráchové. Jeden měl na jednom místě nějakou restauraci jako motorist u silnici a druhý měl zase na horách. Ten majetek, ty zahrady, ty všechno měl na starost jejich starší bratr, můj starší strejda, a ten měl na starost nejenom ty pole, ten majetek, ale měl na starost i ty rodiny. My jsme byli jako jedna rodina v podstatě. Mm-hmm. Můj otec byl strašně sympatický člověk, milý člověk a nám řekl, já po vás nechci, abyste pracovali na poli, nechci po vás, abyste něco dělali, jediné, co po vás chci, abyste chodili do školy. A jenomže to byla moudrá slova, ale složité vykonovatelná, protože my jsme chodili do školy tak 2 hodiny pěšky denně. Nebyly cesty, nebyly silnice, nebyly auta. Někdy třeba bylo nějak

0: V kterém roce to bylo?
1: Vy mě dáváte. V Afganistánu je 100 lety úplně někde jinde, co se týká roku. Já jsem se narodil v roce 1970. Poprvé jsem chodil do školy v 7 letech.
0: A potom?
1: Potom, protože to bylo strašně komplikované, pak se postavila škola blíž jakoby naše vesnici. To už byla taková modernější škola, jako základní. A bohužel v roce 79 do Afganistánu vtrhla Rudá armáda, že tam byly nějaké jakoby mezistátní smlouvy. A to je jako sovětská Rudá armáda tam vtrhla a udělali jednu velkou chybu, ohromnou životně důležitou chybu. My jsme měli ve škole krom jiných předmětů, taky náboženský předmět, to znamená, že vyučoval Korán. Takže samozřejmě to bylo součástí vyučování, aby se děti naučili správně, o čem to je ten Korán. Pochopitelně. Proto oni se to učí taky v mešitách a všude jinde. A oni nám ten předmět zrušili, nám dali tam ruštinu. A to byl problém. Začali tam proti těm Rusům brojit lidi a začali nám bohužel spálit tu školu. Pak jsme odstěhovali do Kábulu, když mi bylo 10 let, no a potom jsem pokračoval v podstatě v tom Kábulu.
0: V hlavním městě pokračovala cesta za vzděláním Delaka Jumicho, našeho dnešního hosta. Brzy se dozvíme, jakou střední školu si zvolil. Zůstaňme ale ještě chvilku u dětí. Stejně jako hračky, i jejich počet nám něco řekne o rodinných vztazích v této afgánské rodině.
2: My a oni. Magazín o cizincích v Česku.
0: Kolik vás dětí bylo v rodině?
1: No, nás bylo 8, 6 kluků a 2 holky. Moje maminka umřela potom, když nám mě bylo 4 roky, tak tatínek se ještě jednou oženil a pak má ještě nějakých 6 dětí s tou druhou maminkou.
0: Jo, holčičky také byly v škole?
1: Ne, ty, co byly moje sestřičky, jakoby od moje maminky ne, protože v těch vesnici jako nebylo možný. A jiný sestřičky z ty druhé maminky, my tomu říkají maminka, nechci říct jako masecha, ale proto byla opravdu maminka, byla strašně milá. Tak ty jo, a ty ano.
0: Během sovětské vlády, že jo?
1: Tom ano, ale jenom do takový ty základní a dokonce potom jako později chodili na střední a jako moje sestřička třeba porodní asistentka a dcera od bratra, to je taky jako porodní asistentka, jako takový ty spíš takový ty ženský obory, to ano.
0: Kdo byl autoritou v rodině?
1: Autorita v rodině, v naší rodině byl otec a maminka, určitě ano, potom starší bratr.
0: Jaká role byla maminčina?
1: Bohužel role ženy obecně v Afganistánu, nejen moje maminky, je, protože když oni mají hodně dětí, tak to role je daná. O ty děti se někdo musí starat. Musíme jít do práce, žehlit, vařit a tak dále, znáte to. A pokud žena má víc dětí, tak se jakoby žádný jiný čas nemá. Pokud je to skutečná matka. Čas na jiné možnosti nemá. Je tam prostě zvykem daný, tradičně daný, že muž je o tom, aby zajišťoval obživu.
0: Mne zajímá to, že jste měl zájem o zdravotní školu. Kolik kluků a kolik holek bylo ve vaší třídě?
1: Já jsem studoval v Afganistánu střední zdravotnickou školu, kde jsem studoval rentgen. Ten obor moc Olek jako nechtěl studovat. A nebo v Afganistánu vůbec. To byl zdravotnický obor. Rentgen jak si jako nikdo nechtěl jakoby z Olek. Tak potom po 2 letech tady byl program ČSSR a Afgánská demokratická republika. Byl jsem přizván do ČSSR tehdejší do školy. Vybrali se tam takový ty nadaní studenti jakoby úspěchem nejlepší. A taky chválím a všem prostě zkrátka. To je realita. Pak jsem byl přivezen sem s tím, že můžu jít jako na medicinu rovnou. No a když jsem tam přiletěl, tak oni řekli, že rovnou ne, až udělám maturitu tady v ČSSR.
0: Stalo se v roce 1992. Delka Jumi se rozhodl zůstat tady, přestože se slíbo studiu medicíny nějak vzdaloval.
1: Tak nám přednostně vyřídili ty doklady, tak jsme to tak samozřejmě využili, protože v Afganistánu probíhala v té době občanská válka. Vysokou školu v té době jsem nemohl studovat a pak jsem nastoupil na záchranku, kde jsem potom studoval takový obor ARIP se jmenuje, to je anestezie, resuscitace a intenzivní péče. Dálkově při práci, pak jsem studoval 2 roky bakalářský, v tom jsme oboru zase a 3 roky potom magisterský. 2 roky jsem byl v nemocnici v Semilech a od roku 1995 do současnosti jsem na záchranné službě Středočeského kraje.
0: O tom, jak ho Češi celkově přijali, uslyšíte v pokračování rozhovoru. To vysíláme příští sobotu. Pro dnešek jen závěrečná věta. Vzpomínka na školu.
1: Dokonce jsem se pak zamiloval do budoucí manželky Češky ze stejné třídy. Za sebe můžu říct, že já jsem byl přejat. Nemám pocit, že by to bylo nějak jako něco špatného.
0: Na příští pořad mi a oni se těší Goranka Oljača.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Prezident republiky Petr Pavel je přesvědčený, že se jeho vztahy s vládou po skončení summitu NATO v Turecku zlepší. Policisté zneškodnili nevybuchlou munici na brněnské přehradě. Vítězkou tenisového Wimbledonu je Linda Nosková. A počasí zítra polojasno až oblačno, na severovýchodě přeháňky i déšť, maxima kolem 27 stupňů, na severovýchodě republiky kolem 23. Zprávy jsou tou Nehasilem, dobrý večer. Prezident Petr Pavel věří, že se jeho spory s vládou po summitu NATO v Turecku uklidní, řekl to v debatě na slovenském festivalu Pohoda. Podle Petra Pavla je pragmatická spolupráce mezi ním a premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO důležitá pro prospěch celé země.
2: Prezident s premiérem mají řadu sdílených pravomocí, kdy jeden bez druhého nemohou konat. Takže já věřím tomu, že se po té zrušené atmosféře před summitové dokážeme vrátit k věcné diskuzi.
0: Prezident Petr Pavel zároveň odmítl úvahy o tom, že by Česko mělo odebrat nejvyšší státní vyznamenání ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému. Tuto snahu vládního hnutí SPD označil jako absurdní. Hrad už dříve uvedl, že prezident k takovému kroku ani nemá potřebné pravomoci. Vyznamenání je možné odebrat jen na základě platného rozhodnutí soudu. Jihomoravští policisté museli dnes odpoledne evakuovat část brněnské přehrady. Hledači kovů totiž našli pod hladinou nevybuchlou munici. Tu následně donesli na přilehlou pláž a zavolali policii. Přivolanému pyrotechnikovi se munici podařilo na místě zlikvidovat. Upřesní policejní mluvčí Andrea Cejnková.
3: Policisté provedli evakuaci části pláže, policejní potápěči se postarali o vodní hladinu, parníky v tu dobu vynechali také zastávku Sokolák. Na místo poté přijel policejní pyrotechnik, který munici bezpečně odpálil. Vše trvalo přibližně hodinu a půl.
0: Mezinárodní asociace filmových kritiků letos v Karlových Varech ocenila slovenský film Pramen. Zachycuje morální důsledky státem podporovaných sterilizací romských žen v bývalém Československu. Zatímco v Česku mohly ženy požádat stát o odškodnění, na Slovensku takovou možnost neměly. Českému rozhlasu řekl více režisér Ivan Ostrochovský.
4: Na Slovensku bohužel situace je taká, že vlastně to odškodnění těch žen nebylo schválené, a veď my právě proto jsme robili ten film, že doufáme teda, že aj ten film napomůže, že se tu debatu otvoriť.
0: Film Pramen budou kina v České republice i na Slovensku promítat od druhé poloviny července. Sport. Tenistka Linda Nosková porazila v prvním českém finále ve Wimbledonu krajanku Karolínu Muchovou po velké bitvě 6-2, 5-7 a 6-3. Získala tak svůj premiérový grandslamový titul. Počasí. V noci na neděli čekáme v České republice polojasno až jasno. Během noci začne v severovýchodní polovině území oblačnosti přibývat. Ráno se může na horách výjimečně objevit slabý déšť. Nejnižší teploty mezi 15 a 10 stupni. Zítra čekáme v jihozápadní polovině republiky jasno až polojasno, během dne pouze přechodně oblačno. A naopak na severovýchodě republiky bude převažovat velká oblačnost. A hlavně na východě a severovýchodě občas déšť nebo přeháňky, k večeru budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty zítra mezi 25 a 29 stupni, na východě a severovýchodě kolem 23. Vítr zpočátku slabý, postupně mírný od severu až severozápadu a večer bude slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dálnici D10 mezi Brandýsem a Starou Boleslaví, tady mezi kilometry 10 a 14, úderem dnešní 19. hodiny obousměrně uzavřeli. Důvodem je bourání lávky pro pěší nad dálnicí. Uzavírka potrvá do zítřejšího rána. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořad Zámecké léto. Příjemný poslech.
1: Zámecké léto.
5: Vítejte na Benešovsku, v krásné kopcovité krajině středních Čech, na zámku s psaníčkovými sgrafity na fasádě, na zámku Neústupov. Jeho počátky spadají do románského období, které dokládá blízký kostel. Neústupov patřil mnoha rodům. Dnes tu žije Michal Farník, neúnavný zachránce památek a prezident asociace majitelů hradů a zámků. A já vás zvu do jeho sídla.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
6: jsem v životě plakat mnoho lidí. Někteří plakali ze žalu, jiní, a těch bylo méně, radostí. Také jsem potkal ty, kteří naříkali nad světem, nad nesmyslností života a Bůh ví nad čím. Těch jsem se vždycky chtěl zeptat, proč pláčete nad cibulí? Jejich nářek mi totiž připadal stejně planý,

0: Příjemný poslech vám přeje František Kinský. Společně budeme poznávat zámky a lidi, co na nich žijí a pečují o odkaz naší historie. Pozvu vás na zámek Neústupov. Patrik Rozehnal si tam dal schůzku se současným pánem, s Michalem Farníkem, který zámek koupil v roce 2021. Jak zjistil, měl panské předky, ale na severní Moravě.
1: Zámecké léto.
2: Tak asi z mého hlasu vnímáte, že nejsem původně z Čech, ale původně ze severní Moravy. A my jsme po staletí bydleli na Těrlicku, Karvinsku, no a naši předkové byli po staletí svobodníci. To znamená status významný v tom, že nemuseli odvádět robotu, nemuseli odvádět desátky, vlastnili půdu. No a můj prapraděda se přiženil k rodu Michníkům a patřil jim zámek na Šumbarku, což je dnešní Havířov.
3: A ten zámek?
2: Ten zámek pořád stojí, patří městu Havířov, funguje, takže se tam můžete zajet i podívat. A já můžu říct, že vlastně symbolicky jsem asi navázal na svého prapradědu, kdy jsem koupil Neústupov a začal jsem ho rekonstruovat.
3: Jak velká je tam mezera mezi tím, kdy tedy vaše rodina, váš rod, se dostal k zámku v Šumberku a dnešním Havířově a kdy vy kupujete zámek v Neústupově, nebo byla tam nějaká kontinuita?
2: Kontinuita tam nebyla, to byl začátek 19. století.
3: A pak ho opouštěli proč, nebo jak vaše rodina?
2: On vyhořel a oni ho potom prodali.
3: Kvasli?
2: Zůstali v té oblasti, ale ten zámek se prodal.
3: Tehdy, když žili na zámku, tak o co se starali, co třeba měli na starost, nebo co bylo nutné spravovat? Víte, nevíte?
2: Vím, tak patřilo tomu mojemu prapradědovi, vím, že měl asi nějakých 27 hektarů šlechtické půdy a starali se o zemědělství a vlastně o to, co v té době asi všichni o hospodářství měli, asi velké hospodářství, to znamená zvířata, pole a to byl asi ten předmět jejich činnosti tehdy.
3: Váš potom děda nebo tatínek vyprávěl o tomhle?
2: To ne, to si myslím, že to nevěděli. Jako můj otec mi kdysi ještě říkal, že jsme původně žili na Těrlicku, což vlastně ten genealog, jak bádal tu historii, tak z těch písemných pramenů na to narazil, ale tuto historii můj otec taky nevěděl. První dochovaný písemný předek, vidíte, je Bernardus Farník okolo roku 1671.
3: Myslíte si zpětně, když se ohlednete za svým životem nebo to, co člověk dělá a jak přistupuje k věcem, že tohle je třeba důkaz toho, že tam právě ti předci byli, že to máte po nich něco?
2: Tak asi v tom DNA tam bude taková ta píle k té práci, že chce člověk něco dokázat, to asi možná tam budu mít po předcích. Nemyslím si, že by tam bylo právě to spíše takový jako můj koníček, že mě baví dějiny, historie a české hrady a zámky.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: Zámek Neústupov, původně renesanční stavbu v malebné krajině České Sibiře, si prý vybral srdcem. Přes 20 let pracoval jako manažer v jednom z diskontních potravinových řetězců a teď nastoupil ke konkurenci. Přes týden pracuje v Praze, ale nejlíp mu je s rodinou na jeho zámku.
3: Kdy se ve vás zrodila myšlenka, že byste se mohl stát skutečným zámeckým pánem?
2: Tak ta se rodila strašně dlouho. Já jsem několik roků hledal nějakou kulturní památku, která by se mi líbila, protože jsem chtěl něco zachránit, zrekonstruovat a pak do toho užšího výběru přišel Neústupov a nakonec jsme se s tím bývalým majitelem dohodli, že ho koupím.
3: Kdy jste to byl poprvé? Nebo viděl jste ho nejprve na fotografiích, někde jste se ho našel nebo jste jel náhodou kolem? Jaký byl první kontakt s Neústupovem?
2: Našel jsem si ho na internetu, protože ten bývalý majitel ho dlouho inzeroval, že ho chce prodat, tak jsem tady byl, myslím si, na podzim roku 2018 poprvé se podívat. Na mě tady, jak jsem tady přijel poprvé, tak ta historie tady na mě padla, ten genius loci, který tady je, že vlastně máte románský kostel, původně gotickou tvrz, vedle toho máte nejstarší lípu ve středočeském kraji, tak mě to uchvátilo, že jsem toho nikdy nelitoval.
3: Jak se kupuje takový zámek? To mi řekněte, dobře, máte původní majitele, osloví vás to, jak to vypadá, jak se to nabízí, takový zámek?
2: Původní majitel mi dal klíče a řekl, tak se běžte podívat. Takže jak jsem tady vlezel, tak jsem samozřejmě nejdřív zabloudil. Pak jsem musel přijít ještě jednou, protože jsem vlastně zjistil, že vůbec nevím, jak jsou ty místnosti, když jsem dostal ty plány, tak abych si to ještě jednou zvizualizoval. No a pak jsem si říkal, jako jo, tak tady mě čeká teda hodně práce. Jo, netušil jsem, že se nám tady objeví dřevomorka a že ta rekonstrukce bude takto náročná. Já říkám minulý čas, že my jsme ještě neskončili a myslím si, že to nejdůležitější mám za sebou. V budoucnu nás bude určitě čekat ještě oprava střešní krytiny, ale těch 6 roků bylo hodně náročných.
3: Co vás tu překvapilo?
2: Pozitivně to, že se nám tady dochovaly ty historické malby na stropech. Jo, a že se nám to podařilo obnovit. A máme tady malby z první půlky 17. století, což já jsem strašně rád, že to má, že jsme tomu navrátili tu historickou hodnotu.
3: Dojalo vás něco, je třeba, že tohle jste nečekala, že byste tu našel, nebo takovéhle věci?
2: Tak co mě nejvíc dojalo, asi to, že když jsem tady poprvé spal sám na zámku. Jo, mě kolegové, kamarádi, kteří vlastně nějakou kulturní památku, tak říkali, neboj se, tam se nemusíš bát, tam ti duchové na tebe nepůjdou, protože ty seš ten, který ten zámek zachraňuje, tak oni to budou vnímat pozitivně. Takže je pravda, že od té doby jsem tady spal už hodně nocí sám a žádný duch na mě nevkročil.
3: Jaké to je bydlet na zámku? Vy tu máte vlastně, můžeme to říct, svoje křídlo nebo část toho zámku jako upravný, opravdu jako byt dnes v krásném provedení. Jaké to je tady žít?
2: Krásné. Já když vždycky tady přijedu v pátek večer z Prahy, tak je tady ticho, klid. Je to vlastně kraj Blanických rytířů, Česká Sibiř. Tak tady není ten světelný smog, tak tady jdou nádherně vidět hvězdy. Takže jak když tady jsem potom v noci a procházím si to, tak je to ten takový hezký pocit, že jsem se dostal do toho klidu na ten víkend, že si to užiju. Bohužel potom v sobotu je ta realita jiná, že si obleču monterky a jdu pracovat ven.
3: Na čem třeba?
2: No, jenom třeba na sekání trávě, na nějakých úpravách tady venkovních zahrad, takže většinou teďka se staráme o to, aby okolí toho zámku vypadalo už tak, jak bychom to v budoucnu chtěli, aby to vypadalo.
3: Váš byt na zámku je zařízen stejně jako ostatní? Máte ložnici, máte obývací pokoj, máte televizi, máte kuchyň, máte něco navíc nebo něco v netradiční úpravě?
2: Já si myslím, že jste to popsal velice správně, všechny ty místnosti tady máme.
3: Jo. Máte vanu i sprchu?
2: Mám vanu i sprchu.
3: Každý nemá, na zámku na to máte prostor, ne? No.
2: Naštěstí ty místnosti, kde teďka bydlíme, tak jsme mohli zrekonstruovat si už podle svých představ, takže tady máme všechny ty výdobytky moderní doby, takže máme tady i podlahové topení.
3: Jak velký je to prostor, jenom my si můžeme vědět, jak velký je takový zámecký byt?
2: V metrech čtverečních nebo v pokojích? Já jsem to nikdy nepočítal, ale je to přes 2 patra, takže v těch místností, tím, že mám velkou rodinu, tak abychom se tady všichni vešli.
3: U toho velkého stolu, co jste si tu tedy vybudovali takhle, hodujete nebo je to jenom jako prohlídkový okruh?
2: Zatím ještě ne, protože to není dokončeno. Když se podíváte, tak tam je schované takové okýnko a to bude výtah
3: na jídlo.
2: Ano, na jídlo. Nechci to mít v elektrice, bude to manuálně ovládáno, takže do budoucna si myslím, že to je vhodné potom tady pořádat nějaké večeře, hostiny a tak dále, takže budeme to mít propojené s kuchyní, která je pod námi.
3: Kdo to bude ovládat? Kuchař ze zdola nebo hosté, co si chtějí jídlo dát?
2: No, divil byste se, já jsem k narozeninám opět dostal takový dárek a to je lví hlava se zvonkem, takže my ji tady nainstalujeme, že když člověk zazvoní, tak by to jídlo mělo vjet nahoru. Ještě tam potřebuje mít samozřejmě dole v té kuchyni někoho, kdo to jídlo připraví.
3: Takže tady oslavíte své budoucí narozeniny třeba nejbližší. Jestli se nepletu, můžu to prozradit, vám bylo nedávno 50.
2: Přesně tak. Takže jsme to slavili tady na zámku, takže to máte dobré informace.
3: Takže příští už možná s výtahem?
2: Příště už možná s výtahem.
3: Kam až plánujete, kam až vidíte tu práci? Je to nekončící proces, že to přejde i na děti? A nebo toho hodláte nějak dotáhnout za svého života?
2: Tak já musím zaklepat, zatím mi zdraví slouží a doufám, že ještě dlouho bude. Tak já bych chtěl potom v těch dalších letech obnovit nádvoří zámku. Máme v plánu, že tam postavíme i kašnu, že obnovíme kompletně celé nádvoří. Moje představa je tam mít i posléze kavárnu pro návštěvníky. Takže ty plány jsou velké, ale musíme to rozfázovat na další roky.
3: Jak se lidé stávají?

0: zrekonstruovat.
1: No a místní obyvatelé, já si myslím, že jsou taky určitě rádi, protože oni se desítky a desítky let dívali na schátralý areál zámku, který nebyl přístupný. A já vlastně, když jsem v tom roce 2021 tady zpátky věšel tu kaplířovou desku, tak jsem zámek otevřel veřejnosti, takže místní se přišli podívat vlastně a někteří tady vstoupili po 30-40 letech a říkali mi ty historky, jak tady chodili do školky na zámek a kde si hráli, takže to bylo určitě tak jako zajímavé, že vnímají i to, že ten zámek v dnešní době je chlouba toho Neustupova.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát se zajímáme o zámek Neustupov na Benešovsku, dnes patřící Michalu Farníkovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Kam až se vracíme, do jakého roku, abychom zjistili, kdo tu třeba žil, bydlel, kdo to vystavil?
3: Tak vlastně první zmínky o Neustupovu písemné jsou z roku 1185. To znamená 12. století sídlil tady vladyka Neustup a potom vladykové ještě ze Soběšína.
2: Titul vladyka, to se tak neslyší, dneska máme hrabě, kníže a tak. Co byl vladyka?
3: Tak to byl vlastně vládce toho dané oblasti, asi bylo to menší šlechtické pojmenování a měl určitě danou oblast na starosti.
2: Za tu celou historii pak byl tu nějaký další významný rod, nebo jak moc často se tu střídali nějaké rody, rodiny, šlechtici?
3: Tak ono vlastně v 16. a začátkem 17. století zde sídlili kaplířové ze Sulevic. Ten jejich nejvýznamnější představitel byl vlastně Kašpar kaplíř ze Sulevic a on patřil mezi 21 z 27 pánů.

0: kteří byli popraveni na Staroměstském náměstí roku 1621.
1: Jak bychom ho posluchačům představili jako osobu, co o něm říct, kolika se tedy dožil, co vlastnil, co mohl, nemohl?
0: Tak nejenom to, že té rodině patřil tady zámek Neustupov, jim tady patřilo kolem dookola velký majetek. No a myslím si, že na tu dobu velice úctíhodný pán tím, že v roce 1621 nešel na popravu, tak měl 81 let. Takže když si dokážeme představit, že ještě 2 roky předtím, než byl na té popravě, tak byl vojevůdce vojska, které oblehalo Vídeň, a takže velice aktivní pán. No a vlastně on, kdyby si zažádal tehdy o milost, tak by ji dostal, protože Habsburkové tehdy vnímali to, ten jeho vysoký věk, ale on si o tu milost nepožádal, takže byl popraven s ostatními 26 pány. Ten kat mydlář se nad ním smiloval tak, že nebyl rozčtvrcen, ale byla mu useknuta pouze hlava. No a posléze Habsburkové jim veškerý majetek zabavili, to znamená i Neustupov. No a v tom 17. 18. století se často majitelé střídali. Po těch kaplířích tady byli skoro 30 roků Španělé, španělští generálové, a dokonce i po nich tady máme určité vzpomínky, že tady máme malby přímo ze Španělska. No a pak v 19. a začátkem 20. století tady byli dlouho sídlili tady Rombaldové, no a poslední šlechtický rod tak byli Eichelburkové.
1: Ty erby, které tady máte v jedné z těch místností, to jsou erby těch rodů, které tu byly, prošly tudy?
0: Přesně tak. My je máme dané chronologicky na té zdi a vlastně to, co se nám podařilo i nalézt, tak tady máme většinu těch šlechtických rodů, kteří tady sídlili.
1: Vy už máte taky nějaký svůj erb?
0: Ano, mám.
1: Máte? Co ano. Je na něm?
0: Mám tam vlastně středověký odřivous, je to taková středověká střela a s vlastním iniciálem, s F-kem.
1: No a jak k tomu dospěje člověk? To si vymyslí sám nebo musí pro nějakého odborníka požádat, aby to sestavil podle něčeho, jak vznikl tenhle erb?
0: Tak jsou na to odborníci, kteří vlastně to dělají dle historických pramenů a tak, jak by se ty erby měly vytvářet. Vlastně v dnešní době může mít každý erb, ono se tomu říká nějaký rodový znak, a já to mám právě spojené s teďka s Neustupovem.
1: Šel jste s nějakou představou, nebo vám odborník řekl, vy tam budete mít tohle?
0: Asi to bylo po vzájemné diskuzi.
1: Jo. A kde ho používáte? Někde jste ho tady dal, nebo máte ho jako razítko?
0: Mám tady na více místech, takže ho uvidíte.
2: Jo. Ke známějším obyvatelům Neustupova patřili třeba na sklonku 17. století dohalští z Dohalic. Po rychlém střídání majitelů se na něm načas usadila, jak už bylo řečeno, pražská měšťanská rodina Rombaldů. Podnikali v zemědělství a zapojili se aktivně i do českého Sokola. Sami dokonce v Sokole cvičili a propagovali Tyršovy ideály v zdravém těle, zdravý duch. Nejen v Praze, ale i na svých venkovských statcích. Roku 1887 Anton Rombald prodal Neustupov Karlu a Marii Krausovým, od kterých ho roku 1892 získal hrabě Vladimír z Eichelburgu pro svou manželku Helenu.
0: No a tady můžeme vidět komodu přímo i s porcelánem, přímo od Eichelburku, který je tady původně ze zámku. Můžeme zde vidět i část knížek, dokonce účetní knihy. No a tady vidíme na olejomalbě asi toho nejznámějšího představitele Eichelburku, což byl Artuš Eichelburg, který se tady v Neustupově vlastně zapříčinil o spoustu věcí. Nejenom to, že tady na blízké kopci nechal postavit vyhlídkovou věž, kde se tady dokonce na ní přijel podívat tehdy sám Tomáš Garrigue Masaryk, ale psal kroniku Neustupova, hasičskou kroniku. No a já díky vlastně to, že napsal kroniku Neustupova a bývalý starosta ji zdigitalizoval, tak jsem přišel na spoustu informací.
1: Ten rod jako takový, co tu, jak dlouho tu tedy na zámku pobyl, případně za jeho doby, přidal mu něco, zušlechtil tu něco, spravoval nějak něco v obci, podílel se na životě obce?
0: No a Eichelburkové se dostali k tomu zámku na konci 19. století, někde kolem roku 1891. No a ten první majitel Vladimír Eichelburg vlastně se postaral s manželkou o to, že ten zámek neogoticky přestavili do dnešní podoby, no a přistavili k němu právě tu věž, která je na té severní části toho zámku.
1: Proč po tak dlouhé době, kdy ten zámek stál bez věže, najednou chtěli věž, nevíte? Neví se to?
0: Asi právě tomu, že bylo modní se vracet vlastně ke gotice, a proto vznikl takový ten neogotický styl, vrátit se do toho středověku, tak se jim to líbilo, tak ho vlastně celý představili v tom neogotickém stylu.
1: Co do té věže dali, nebo co v ní je?
0: Byl tam pánský salon, my ho tam teďka máme také.
1: A Eichelburkové pak odcházeli proč, kam, z jakého důvodu opouštěli zámek?
0: No, oni by ho asi neopustili, ale tím, že přišel rok 1948, tak vlastně oni tady mohli v několika místnostech žít do toho roku 1950, no a posléze ho museli opustit. Jo. A právě jak jsem se zmiňoval o tom Artuši Eichelburkovi, tak on byl i velký sběratel, on tady měl knihovnu, která čítala více jak 7000 svazků.
1: A můžeme říct, že si pořídili i automobily, motocykl.
0: Ano.
1: To byl asi i možná první okamžik, kdy něco takového sem na zámek přijelo, ne?
0: To máte pravdu, já když se potom podíváme výš, tak tam mám více těch fotografií přímo těch koňských povozů až po ty 30. léta, kde mají škodovky, takže to je to určitě zajímavé.
1: Museli ten zámek tehdy nějak zmodernizovat tak, jak technika šla dopředu, aby si ten komfort neudrželi, ale zlepšili, aby to byl už obyvatelný dům moderní doby, mě napadá, nevím, elektřina, nějaký způsob jiný vytápění, třeba telefon, rádio, jestli měli a takovéhle věci.
0: Tak určitě tady zavedli elektřinu, topení tady měli na kamna, ale o těch dalších věcech to můžeme jenom spekulovat.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Neustupov.
1: Sídlilo tu mnoho rodů a dnes tu se svou rodinou žije Michal Farník, prezident Asociace majitelů hradů a zámků. Když zámek kupoval, byl v dezolátním stavu. Za socialismu v něm bylo skladiště léčiv anebo školka. Z původního mobiliáře se nedochovalo vůbec nic, až na kamna ve velkém sále, která asi byla moc těžká na to, aby je někdo odnesl.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Teď stojíme před stěnou, kde máte fotografie. Takhle ten zámek vypadal, než jste ho pořizoval?
3: Ano, to jsou záběry z podzimu roku 2019, ještě než jsem zámek koupil.
2: Co tu do té doby bylo nebo nebylo?
3: Tak ten zámek byl vlastně několik desítek let zavřený. V době komunismu tady byl sklad léčiv, sklad nábytku, byla zde i dokonce mateřská školka. No a pak byl dlouhé roky zavřený a jak vidíte z fotografií, tak byl ve velice žalostném, špatném stavu. On byl staticky narušen, do zámku zatékalo a právě když jsme ho v roce 2020 koupili, tak nám trvalo pár let ho dát vůbec do nějakého funkčního stavu, zachránit z grafitové omítky. No a nám se objevilo asi 3 roky, když jsme zámek koupili, tak se nám tady objevila dřevomorka, tak jsme pak rok odstraňovali dřevomorku.
2: Přijde neuvěřitelný, že za těch 6 let to takhle vykvetlo úplně.
3: Tak já do toho dávám veškerou sílu, veškerou energii, takže si myslím, že se nám toho už hodně podařilo, spousty práce ještě před náma, ale za tu dobu se nám podařilo obnovit skoro 80% fasády a v tuto chvíli uvnitř zámku jsme asi nějakých 50-60%, co už máme hotovo.
1: Ať se daří zámek zkrášlovat a vrátit do něj život. Je to práce na léta. Věřte, že vím, o čem mluvím. A jak zná Michal Farník svoje zámecké sídlo? To se několika záludnými otázkami snažil zjistit Patrik Rozehnal.
2: Kolik má zámek oken, víte to?
3: 80.
2: Se ptáte, já nevím.
3: Myslím, je to tak rychlé číslo, protože my se jako tak, soutěžíme, ale spíš se bavíme o tom, kdo kolik má místnosti, tak já to vždycky, protože se mi na to lidé dost často ptají, já říkám 40 plus 1, tak to jsem tak jenom typl, ne, myslím si, že je víc ještě.
2: Je ještě místo, kam dnes na zámku zatéká?
3: Ne.
2: Když přijde bouřka, máte o něco strach? Že by se něco mohlo projevit, někdy něco utrhnout?
3: To v dnešní době nemám, spíš jenom to, že vypadne někde elektřina.
2: Co je nejstarším vybavením na zámku?
3: Madonna s dítětem, kterou jsem si koupil v aukci někde z 16. století.
2: Kolik psaníčkových z grafit zdobí fasádu?
3: Dobrá otázka, to jsem nikdy nepočítal, ale hodně.
2: A jak velké to psaníčko jedno je?
3: Tak 40x20 bych tak typoval.
2: Máte poštovní schránku?
3: Ano.
2: Jak vypadá?
3: Černá.
2: Proč černá?
3: Protože byla k dispozici, jak jsme ji kupovali.
2: Kde na zámku věšíte prádlo?
3: Ve svém bytě.
2: Věšíte vy nebo paní?
3: Tak na střídačku.
2: Co je největším, prostorově největším exponátem?
3: Asi ty kamna v tom velkém sále.
2: Je místo, kde se necítíte komfortně na zámku, kde cítíte nějakou třeba negativní energii?
3: Ještě jsem to nezaznamenal a doufám, že to nezaznamenám. Myslím si, že jsem prošel všechny místnosti a nikde nemám negativní atmosféru.
2: Budíte se někdy ze sna díky zámku?
3: Ne. Jenom pozitivně. Ne, to bych přeháněl. Samozřejmě, když tady máme nějaké akce, což nás čekají teďka opět 5. ročník středověkých slavností, tak člověk je trošičku samozřejmě nervózní, aby všechno klaplo, aby přišlo dostatečný počet návštěvníků, aby všechno fungovalo tak, jak má.
2: Když máte chuť být sám někde, pobít v nějakém hezkém místě, tak jako si potěšit, kam na zámku jdete?
3: V ní teďka sedíme.
2: Doma. A jak tomu říkáte? Je to obývák, nebo co to je?
3: Jo, můžeme to tak nazvat, jako v obývacím pokoji.
2: Jo.
3: Jo, jo.
2: Jste koukali, vypadá jako obývací pokoj s klenbou historickou a s velkým prostorem, ale je tu televize i velká.
3: Ano. Asi to člověk, když tady je, tak jako vnímá ty historické malby, tak já z toho mám takový dobrý pocit.
2: Máte čas se i zasnít, anebo prostě jedete furt a musíte na něco myslet a pracovat? Máte zámek, máte práci, máte rodinu, máte toho dost?
3: Já musím snít. Já jsem pořád svým duchem malý kluk, který má pořád nějaké sny, a já jsem si ten sen v uvozovkách zmotnil, splnil, takže určitě jsem rád, že se nám to daří a že si plním ten svůj sen.
2: Co tomu říkají rodiče?
3: To bych byl velice rád, kdyby se toho dožili.
2: Nedožili?
3: Ne, bohužel. Mě otec zemřel v 50, tehdy jsem měl 17 roku, takže bohužel se toho nedožil.
2: Tomu svítlí to, ne? Měl by radost asi.
3: Určitě. A asi to byla pro mě i taková jako ta motivace k tomu něco dokázat.
2: Takže to možná pomohlo i rozhodnout něco, jít třeba do toho?
3: Spíš v té samostatnosti, protože já jsem tehdy měl 3 měsíce před maturitou a byl to tehdy velký šok pro nás a asi mě to ocelilo a posunulo k tomu, že jsem se staral celou dobu sám o sebe.
2: Možná i tohle, ta samostatnost pomohla udělat i tohle silné rozhodnutí, obnovovat zámek, pomáhat vlastně i nám ostatním a držet tu kulturní tradice. Já za to moc děkuju.
3: Já taky. Děkuju.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. S Františkem Kinským.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: A představujeme vám zámek Neustupov. Jde o dvoupatrovou budovu se dvěma křídly na půdorysu tvaru písmene L s dvoupatrovou věží. Středověká a renesanční tvrz s výraznou novogotickou úpravou zaujala Michala Farníka natolik, že se v roce 2021 rozhodl zámek zachránit. Dnes už sám provází návštěvníky a ti se občas zastaví u zvláštního exponátu lovícího zajíce vztyčeného na zadních běhách.
2: Drží pušku.
3: Ten zajíc, já jsem ho dostal k narozeninám a musel jsem ho tady vystavit, ale všem návštěvníkům se strašně líbí, takže je to taková tady naše ochrana zámku.
2: Takže stojí za to přijet, zajíc stojící na zadních nohou, v těch předních tlapkách drží jakoby v rukách vlastně malou pušku, na zádech má ještě baťoch, čepici má na hlavě. Nějak mu říkáte?
3: Zatím ne.
2: Tak to je náš zatím ne.
3: Nemá pojmenovaní, ale moje dcera se s ním hodně rada mazlí, takže asi mu vymyslíme nějaké jméno.
2: Co to napadlo někoho, že vám takhle k narození nám dal? Vy jste sám jako lovec, že lovíte a proto, nebo protože tu na stěnách jsou jakoby trofeje jiné, klasické?
3: Ne, nejsem lovec, ale tak to prostě mi to koupili k narození nám, že se to asi na ten zámek hodí.
1: Na zámek se můžete přijet přes prázdniny podívat sami. Otevřeno je denně kromě pondělí od 10 do 17 hodin. Projdete si s průvodcem první a druhé patro východního křídla zámku. Zastavíte se i v místnosti nad hlavním vchodem.
3: Což je největší prostor tady na zámku. Když se podíváte, tak na stropě máme i původní malby. No a i toto čeká vlastně na ty restauratorské zásahy.
2: Jsou tu i kamna podepřená, asi chtějí opravu, to jsou ta jediná, co tu zůstala, nebo to jsou jiná?
3: Asi byly tak těžká, velká, že je nikdo neodvezl, tak tady zůstaly.
2: To do té poslední doby, kdy tu byly ještě ty Elchborkové, tak to topili tímto způsobem? No to chtělo i něco silnějšího přes sebe, možná v zimě, protože prostor velký, taková kamna, nejsou malá, ale na ten prostor.
3: Určitě tak, oni tehdy netopili na našich komfortních 21, 22 stupňů, ale myslím si, že to topili tak nějakých 15, 16, aby tady měli aspoň takto jako nějak příjemně.
2: Teď si připadám, jak takové v malé zoo. Jsme v místnosti, kde je spousta zvířat. Na zemi, na stěnách, skoro až na stropě, od těch nejmenších, jako jsou nějaké kachny, až po obří jeleny a já nevím, co tady všechno je, i bůvol a odkud se to vzalo.
3: Tak my jsme teďka přišli do loveckého salonku a vlastně tady máme sbírku, kterou mi věnoval pan Nantil z Moravy, vlastně jeho celoživotní sbírání trofejí, tak tady máme trofeje z Afriky, Kanady, z Jižní Ameriky, z Evropy a i z Čech a vlastně je to takové jako symbolický návrat k tomu, že Artuš Eichelburg byl taky velký sběratel vycpaných ptáků, takže jsme tady naaranžovali tuto místnost právě jako lovecký salon.
2: Máte taky vy nějakého speciálního koníčka?
3: Já jich mám několik těch koníčků, já zase sbírám porcelánové figurky.
2: Nějaké konkrétní z nějaké dané manufaktury nebo něco nějakého stylu?
3: Ano, já jsem asi zase tak symbolicky navázal, moji prarodiče měli z 30. 40. let měli tyto figurky z takové německé manufaktury M.I. Hummel a jak když jsem studoval v Rakousku, tak jsem to viděl v jednom starožitnictví a tak se mi to strašně zalíbilo, že jsem si o tom zjistil více informací, no až jsem se stal sběratelem a už v dnešní době to sbírám více jak 25 roků.
2: Kolik to má kousku?
3: V dnešní době už přes 400.
2: Kdybychom měli posluchačům říct, v čem tkví právě dílo téhle manufaktury, v čem vás okouzlo nebo jak vypadá, v čem se vyznačuje?
3: První věc, že jsou to ručně malované figurky, že mají nádech těch 20. 30. let. Většinou jsou to figurky, postavy dětí s maminkama a prostě má to své kouzlo. Má to svůj styl a je to všechno i do dnešní doby ručně malované, protože ta porcelánka funguje a všechno je malováno ručně.
2: Když se vám podaří sehnat nový kousek, máte ho poprvé v ruce, tak co to s váma dělá? Co tak jako v hlavě, v srdci, v duši?
3: Mám radost, když mám zkompletovanou nějakou edici.
2: Jeden jediný koníček nebo ještě nějaký další?
3: Těch koníčků je asi více, ale tady ten asi ten největší.
1: Jednou z místností je i erbovní sál, ze kterého vedou tajné dveře do soukromého bytu Michala Farníka. Ty nehledejte, spíš si vychutnejte vyzdobený sál.
2: Wow. Vykládané dřevem, ty vídeňské kříže na podlaze upravené.
3: My jsme ten erbovní sál vlastně udělali opět v neogotickém stylu. No a kdy na těch hlavních portálech vidíte ty původní šlechtické rody, které tady sídlily. No a opět celý erbovní sál je v neogotickém stylu.
2: Ten největší erb, ten je ten váš.
3: Ano.
2: A ten nápis v latině?
3: Fortes fortuna adiuvat, štěstí přeje připraveným nebo štěstí přeje silným, jakkoliv se to dá takto komunikovat.
2: To jste si dal ještě předtím, než jste začal s úpravou zámku nebo po těch zkušenostech?
3: Asi obojí, prostě asi to sedí k mojí nátuře, že já neustále pracuji a člověk musí být připraven na vše, takže to asi sedí asi ke mně.
2: No a to mi řekněte, kdo nám nese to svítidlo, ten lustr? Protože tam je změť šupin, hadů, paroží, dámy s korunou. To je svatý Jiří?
3: Ne, to říká většina návštěvníků, když se jí zeptám, jestli dokážou odhadnout, o co se jedná. Je to takzvaný norimberský lustr a ty norimberské lustry se kdysi dělaly vlastně ve středověku, samozřejmě bez té elektrifikace. No a na tom paroží měli svíčky napíchané tak, aby mohli osvětlit celou tu místnost. No a samozřejmě každý norimberský lustr měl nějakou biblickou tématiku. Tím, že má ta daná osoba křídla, tak to není svatý Jiří, ale je to archanděl Michael.
2: Aha, jo.
3: Takže je to boj dobra se zlem.
2: To je norimberský lustr.
3: Ano, norimberský lustr, no a vlastně jak byla ta moda vracet se k tomu středověku, té gotice, no tak na konci toho minulého století vlastně ještě elektrifikovali a byla k tomu vždy zavěšená nějaká lucerna.
1: Žít na zámku není jen tak. Člověk cítí odpovědnost k předkům i budoucím generacím. Je jen jakýmsi správcem krásy, která tu stojí už po staletí. Tak ať se Michalu Farníkovi na zámku daří. A co by si on sám ještě přál?
3: Aby Neustupov zkvétal. A aby hlavně mé děti byly schopni pokračovat v tom, co jsem začal. Co bych já si osobně přál, aby Češi jezdili více po českých hradech a zámcích. Protože to je to naše české moře, my si to možná spoustu těch věcí neuvědomujeme, ale my tady máme to, co tady ostatní státy nemají. A jak jsem zmiňoval, 1700 hradů, zámků, panských sídel v České republice, to je unikum. Na tu velikost té České republiky, tak myslím si, že můžeme v pohodě dát do kapsy jak Francii, tak Anglii, protože to je to, jak říkám, naše české moře a je důležité, abychom my komunikovali to, aby jsme měli ten vnitřní turismus daleko větší a aby lidé navštěvovali české památky. Já jsem rád, že v dnešní době spoustu lidí se tomu věnuje, kupuje ty historické památky a snaží se je zachránit, protože to je to naše kulturní dědictví a je dobře, že se snažíme to rekonstruovat a posouvat pro budoucí generace.
2: Co byste vzkázal těm budoucím generacím, nebo co byste přál naší zemi, našemu národu?
3: Aby vnímali ty kulturní památky jako jednu z nejdůležitějších věcí, protože si myslím, že to je ta naše historie. My bychom měli vědět, odkud pocházíme a kam chceme směřovat dál. Takže nesmíme na to zapomínat a ten stát by měl víc se dívat na to, jak zachraňovat i ty památky, které nejsou takto známé, jak ty největší, které se takto komunikují, ale že je potřeba zachraňovat, protože nemáme na to moc času. Těch kulturních památek, které jsou v dezolátním stavu, je pořád hodně a to si myslím, že je důležité, aby jsme je se snažili zachránit.

Rodovým heslem Michala Farníka na jeho erbu je Fortes fortuna adiuvat, neboli odvážným štěstí přeje. Buďte i vy odvážní, silní, nebojte se zachraňovat staré domy, chalupy, panská stavení a statky. Jsou součástí naší krajiny, odkazem našich předků a další generace nám budou vděčné, že jsme naši historii nenechali schátrat. Naše domy a zámky jsou dědictvím, pokladem, který si musíme hýčkat. Tak se to snaží dělat i František Kinský.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: České ministerstvo školství chce prodloužit povinné předškolní vzdělávání. Film Padlé ovoce získal hlavní cenu na 60. ročníku filmového festivalu v Karlových Varech. Fotbalové mistrovství světa dnes pozdě večer pozná zbývající dva účastníky semifinále. A zítřejší počasí polojasno až oblačno, na severovýchodě zvětšená oblačnost a také s deštěm. Maxima kolem 27, na severovýchodě republiky kolem 22 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Ministerstvo školství připravuje prodloužení povinného předškolního vzdělávání. Děti by měly nově navštěvovat mateřskou školu 2 roky před nástupem do první třídy místo současného 1 roku. Podle úřadu má delší čas v předškolním vzdělávání dětem pomoci, aby se lépe připravili na školu. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO chce podrobnosti k návrhu představit na začátku podzimu. V Národním parku České Švýcarsko dnes hledali policisté, hasiči, strážci parku a psovodi 12-letého chlapce polské národnosti. Po výzvě veřejnosti ho našli a byl zcela v pořádku. Upřesní policejní mluvčí Veronika Hišplerová.
3: Díky hromadné SMS zprávě, kterou rozeslali hasiči návštěvníkům Národního parku České Švýcarsko, se podařilo pohřešovaného 12-letého chlapce v pořádku nalézt. Návštěvníci parku ho objevili a následně předali do rukou policistů.
2: Křišťálový globus za nejlepší film získal na letošním 60. ročníku Karlovarského festivalu snímek z Myanmaru. Film Padlé ovoce vypráví o intimním vztahu dvou mladých žen v prostředí textilní továrny průmyslového Rangúnu. Pro Český rozhlas tento film popsal umělecký ředitel Karlovarského festivalu Karel Och.
4: Prostředí velmi vyčerpávající práce ve fabrice, prostředí ekonomických nejistot i sociálního útlaku vypráví o tom, jak dvě ženy, které k sobě můžou nalézt tak intenzivní intimní vztah, jak mohou přežít, či se o to pokusit právě v tomto prostředí. Sport.
2: Tenistka Linda Nosková porazila ve Wimbledonu v historicky prvním českém grandslamovém finále další Češku Karolínu Muchovou 2-1 na sety a získala premiérový titul z turnajů Velké čtyřky. Nasazená devítka Nosková vyhrála nad turnajovou desítkou Muchovou za 2 hodiny a 27 minut. Fotbalisté Anglie a Norska zabojují o postup do semifinále mistrovství světa. V Miami se střetnou večer od 23. hodiny. Do posledního čtvrtfinále pak ve 3 hodiny ráno nastoupí Argentina proti Švýcarsku. Jeho kouč Murat Yakin upřesnil, jak plánují jeho svěřenci zastavit největší hvězdu obhájců titulu, autora 8 gólů na šampionátu Lionela Messiho.
5: Samozřejmě musíme Argentince dostupovat a nedovolit jim Messimu přihrát. To je nutné. Sice o tom teď můžeme mluvit, ale rozhodne se až na hřišti a my nějaká řešení, jak Messi ho zastavit, máme.
1: Počasí.
2: V noci na neděli čekáme polojasno až jasno. Během noci začne v severovýchodní polovině území oblačnosti přibývat. Ráno se může na horách výjimečně objevit déšť. Nejnižší teploty mezi 15 a 10 stupni. A zítra čekáme v jihozápadní polovině republiky jasno až polojasno. Během dne přechodně oblačno, pršet by nemělo. Naopak na severovýchodě republiky bude převažovat velká oblačnost. A hlavně na východě a severovýchodě občas déšť nebo přehánky. Večer budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty zítra mezi 25 a 29 stupni. Na východě a severovýchodě kolem 22. Vítr zpočátku slabý, postupně mírný od severu až severozápadu a večer zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na silnici 15 mezi Litoměřicemi a Lovosicemi za Terezínem je hlášená nehoda. Srazilo se tam osobní vozidlo s motorkářem. Na místě jsou záchranáři i hasiči. Projíždí se opatrně kyvadlově. Zdržení z obou stran je zhruba do 5 minut. Tolik informace z dopravy. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Začíná Hobby magazín. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Hobby magazín.
0: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vážení kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se zaměříme na datle, fíky a kaky na vaší zahradě. Poradíme také, jak se stát rybářem a vypravíme se do obchodu nakupovat skutr, tedy na co si dát při výběru rychlého stroje pozor. Nebude chybět pár odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o tom, že i v červenci už může nastat podzimní počasí. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín. Všimli jste si, že někteří zahrádkáři v posledních letech vysazují na zahrady subtropické stromy a keře. Nedávno jsme vám nabídli rozhovor s pěstitelem citrusovníků a dnes se zaměříme na datle, fíky a kaky. Kaky roste na opadavých stromech zvaných tomel japonský. Naše hobby redaktorka Jitka Slezáková vyspovídala zahradníka Ladislava Kubelku ze Svinčan a ten potvrdil, že naši posluchači, tedy zahrádkáři, mají o tyto sladké oranžové plody velký zájem.
1: Tak momentálně jsou asi nejprodávanější dva druhy. Jeden to je strom, je to kaky, který už u nás bez problémů roste. Máme tady několik odrůd a je to už tady odzkoušený. Ten stromek prostě vyroste podobně jako jabloň, plodí v průběhu podzimu, nechávají se plody přemrznout a je to trošku u nás takový netradiční strom, protože vlastně je to snad asi jediný ovoce, který se sklízí až po opadu listí.
2: A jsou to takové ty drobné plody, hodně se to prodává u nás před Vánocemi, že? Takové sladké je, to musí se oloupat ze slupky.
1: Jsou to oranžové plody, určitě nečekejme, že by ta úroda byla, nebo ty plody, že by byly veliký, jako když se k nám kaky dováží ze Španělska, jo, orientačně jsou třeba poloviční ty plody, ale jsou chuťově vynikající a určitě tam můžu vyzdvihnout třeba odrůdu Rojo Brillante, která je takzvaně partenokarptická odrůda, to znamená, že nepotřebuje opylení včelami.
2: Už to i vidím taky na zahradách, vidím tam třeba fíky. Doporučil byste je na českou zahradu?
1: Tak celkově klima se otepluje, což je vlastně nejenom prokázáno, ale opravdu to už pociťujeme. Takže dneska už je opravdu běžný, že se u nás daří k fíkovníkům nebo třeba moruším. Máme spoustu odrůd, které vlastně u nás bez problémů dozrajou. Jo, některý mají více sklizní. Tam je vždycky u fíkovníku akorát potřeba počítat s místem, protože fíkovníky jsou poměrně vzrůstný. Jo, ale zase existuje i odrůda extrémně zakrslá kolem 2 metrů.
2: Aha. Doporučil byste na tu klasickou českou zahradu nějaký konkrétní druh?
1: Tak určitě výborná odrůda je třeba pereta, jo, je to odrůda vyšlechtěná v Alpách ve Švýcarsku, je to poměrně hodně odolná odrůda, případně třeba kdo má rád tmavý fíky, tak odrůda Braventurkej, anebo třeba Francesco.
2: Tak a vaše paní ještě říkala nějaký název, který jsem teda opravdu v životě neslyšela. A to by mě zajímalo, co to je za novinku, od co to bylo?
3: Cicimek neboli Zizipus, jo. Čínská datle.
1: Tak cicimky jsou u nás taky docela netradiční. Vím, že se určitě vyskytují běžně v Thajsku a v těchto exotičtějších zemích. To je jakoby keřík nebo trošku stromek, vyrůstá třeba kolem 3-4 metrů maximálně. Má drobný trníky a sklízí se orientačně někdy říjen. Některé odrůdy jsou ranější, takže už možná něco bude v září. A jsou to takový jako opravdu datle, který postupně mrazem tak získávají rezatou barvu a hlavně získávají cukr, který se tam vytváří vlastně tím mrazem a ty plody jsou potom ohromně sladký, proto se tomu říká čínské datle.
0: Pokud máte větší zahradu a rádi experimentujete, můžete tedy klidně vyzkoušet kaky, fíky nebo čínské datle. Já mám na zahrádce fíky. A teprve po takových 5 letech se jim začíná dařit. A o zahrádce a problémech s nejrůznějšími rostlinami to bude i za chvíli, tentokrát v pravidelné rubrice Rady a tipy, tedy v odpovědích profesionálů na vaše dotazy.

0: prosím o radu, čím je postříkat, nebo jaký roztok si koupit, abych se toho dechu zbavila.
1: Ptali jsme se na to plzeňského zahradníka Přemysla Písaře.
2: Bohužel od paní posluchačky nevíme, o jaký floxích se jedná, protože máme flox paniculata, to jsou takové vyšší plamenky, třeba nějaký 30 a klidně až 60 cm. A pak máme flox subulata a to je po klidným floxích. Takže já předpokládám podle toho dotazu, že se pravděpodobně jedná o flox paniculata, plamenku latnatou. A plamenka je trvalka, která vyžaduje slunné stanoviště, vlhkou, dobře propustnou půdu. A pokud se paní posluchačce děje to, že tam roste mech, tak ten mech je důsledkem něčeho a většinou je to důsledkem toho, že ta půda je vlhčí, že je hutná, není nakypřená, je tam malý obsah vzduchu v tom, je vyžilá a obvykle ten mech způsobuje kyselější reakci. Takže tady to není o tom, jaký postřik tam aplikovat nebo co s tím dělat, ale spíše bych se zamyslel nad tím, jestli teda ty rostliny, ten záhon těch floxíků nevyryju, ty mateční rostliny, asi bych je pravděpodobně vyryl ven, potom bych kompletně v tom záhonu ideálně vyměnil nebo vylepšil půdu, aby byla humozní a kyprá, tak je potřeba tam dát nějaký substrát třeba pro okrasné dřeviny, pro okrasné rostliny, promíchat to s tou stávající půdou, případně tam přidat trochu křemičitého písku, aby jsme získali to, že tam máme dostatek humozních látek, dostatek živin, že ta půda se bude dobře zahřívat, což znamená, že nebude držet velké množství vody a že obecně bude pro růst těch rostlin kyprá a pěkná, aby docházelo k tomu prohřání od toho sluníčka. A v okamžiku, kdybych udělal tohle, tak můžete vzít ty vaše mateční rostliny, které jste vydala, můžete je opatrně namnožit líčem nebo jiným nástrojem, rozdělíte na vícero trsů, ty rostlinky tam zasadíte a myslím si, že budete překvapená, jak rychle ten flox dokáže zregenerovat, vypadat pěkně, pokud mu dáte ty správné podmínky. Takže k tomu vašemu trápení já se domnívám, že po 40 letech se prostě změnila struktura té půdy a je potřeba do toho záhonu více zasáhnout a nemusíte se bát. Plamenek je trvalka, která tento způsob množení, rozdělení trsů, omlazení jistě velmi ráda ocení a mělo by vás to potěšit.
1: A máme tady další telefonát.
3: Když léta se mě nedaří vypěstovat petržel, příčinou jsou mšice, které doslova obalí kořen petržele. Jak na ně výluh z kopřiv ani vlaštovičníku nepomáhá.
1: Tak na to nám odpoví zkušený pěstitel petržele, pardubický zahradník František Hlubocký.
4: Nebývá to častý problém, ale většinou, kde se ty mšice usadí, je to ve většině případů si myslím, že to je mšice hlohová, které dokáží být jak na listech, tak i právě na tom kořenovém, na tom krčku nahoře, odkud vyrůstají listy, i na části kořenů. Takže první odpomoc, hlavně nesít petržel tam, kde byla a set je raději o kus dál, to je samozřejmé. A potom je nutno už tedy přistoupit bohužel k chemii, ošetřit, jinak se těch mšic nezbaví, takže často kontrolovat a při prvním zjištění několika mšic zasáhnou chemii. Jsou na to dobré přípravky, které obsahují jako účinnou látku primikarb, může to být mospilán, může to být pyrimor, může to být imporo. Tam tedy naředit, postříkat tak, jako kdybychom tu koncentraci na postřík na jakékoliv listy, ale postříkat celou rostlinu ze spoda a hlavně to místo, odkud vyrůstá nať a i trochou přebytku, co nám zbyde ten roztok, i raději k těm rostlinám nalít. Kontrolovat pravidelně zhruba tak po 3 týdnech, jakmile zase zjistíme další, protože bývá to úporný škůdce, tak celou proceduru opakovat zhruba tak 2-3x za sezónu po těch 3 týdnech, před sklizní vynechat alespoň měsíc až 6 týdnů. Jestli se jedná tady o naťovou petržel, tak tam je trošku problém, protože tam používáme tu nať, tak tam třeba nejmíň, aby byl rozestup a ještě bych raději ty staré špatné listy napřed odstranil, rostliny opláh a nebo pak zkusit použít biopřípravky, které jsou také k dostání, ale bohužel nebývají tak účinné.
1: No tak to vidíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete

také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Ryby magazín.
1: Léto láká k vodě, zvlášť v parných dnech, ale pokud by vás k vodě lákala i touha za rybařici, nestačí jen ta touha a rybářské nádobíčko, musí se respektovat zákon a základní podmínkou jsou i potřebné znalosti a zkoušky. Naše hobbyredaktorka Slávka Brádlová to rozebrala s Janem Skalským, mluvčím Severočeského územního svazu Českého rybářského svazu.
2: Pokud se podíváme na zkoušky, tak rybář musí znát základní druhy ryb, stejně tak musí znát doby hájení a minimální lovné míry. V dnešní době, pokud budeme upřímní, spousta věcí, pokud si někdo s něčím není jistý, lze dohledat na webech, sítích. Ale pokud někdo chce opravdu rybařit, myslí to vážně, tak ty zkoušky jsou nutností. Většina našich místních organizací ty zkoušky organizuje. Zájemci se mohou přihlásit do svazu, získat první svůj státní rybářský lístek, který právě dostanou na základě absolvování zkoušek a následně na základě toho si mohou koupit povolenku. Je možný rybolov i bez zkoušek, ale to se týká pouze krátkodobých povolenek. To je většinou využíváno například cizinci, protože stejně jako občané České republiky jezdí do zahraničí třeba na týden a chtějí si tam zarybařit, tak i cizinci z jiných zemí nás navštěvují. Takže stát umožňuje získat krátkodobý rybářský lístek a my pro cizinci poskytneme krátkodobé povolenky. Ale i u těch krátkodobých povolenek je nutné dbát na dodržování platné legislativy a bližších podmínek výkonu rybářského práva. Ale jak jsem řekl, v dnešní době všechny pravidla jsou i online a není problém se současnou technikou, aby cizinec z kterékoliv části světa si dokázal přeložit ty pravidla do svého rodného jazyka a porozuměl jim.
3: Teď mě tak napadá, jak to řeší čeští rybáři, kteří jezdí na ryby do Finska, do Norska.
2: On každý stát má svá vlastní pravidla, bývají rozdíly mezi mořským rybolovem, rybolovem na jezerech, řekách, takže tam je to vždycky individuální o nastavení pravidel v konkrétní zemi. A i v konkrétní zemi může být spousta rozdílných pravidel, protože například v Německu každá spolková země má úplně jiná pravidla.
3: Aby to nebylo tak úplně jednoduché, tak jak jste uváděl ty příklady, co vlastně by ten rybář nebo ten člověk, který chce rybařit, měl vědět a znát a že si to případně může ověřit ještě na internetu. Ale co děti, protože vím, že v těch kroužcích jsou opravdu i docela malé děti, tak ty musí tedy rybařit pod dohledem dospělého nebo mají také svoje zkoušky?
2: Malé děti mohou lovit na prut jednoho dospělého, to možné je, pokud v rámci platné legislativy, samozřejmě týká se to například lovu na vplavanou, na položenou. Pokud lovící loví technikou, kde je povolena pouze jedna udice, takže typicky přívlač, muškařina, tak samozřejmě dítě nemůže lovit na další udici, to nehrozí, nebo je to protiprávní. Ale pro ty děti organizujeme spoustu rybářských kroužků, takže určitě zájemci se znovu mohou podívat na sítě, případně kontaktovat svoji nejbližší místní organizaci Českého rybářského svazu a tam jim mohou poradit. Těch dětí máme mnoho a děti máme i úspěšné, protože se účastní celé řady soutěží. Snažíme se tu mládež podporovat.
1: Ideálním časem pro zkoušky je jaro, ale poptejte se v nejbližší základní organizaci Českého rybářského svazu, oni vám tam poradí. A jak zdůrazňoval Jan Skalský, důležité informace najdete i na webu Českého rybářského svazu. A pokud jedete do zahraničí a chcete tam rybařit, tak znovu radíme, máte na to web a překladač. Dáme si trochu hudby a pak si vysvětlíme, jaké výhody a hlavně nevýhody má skútr a jak ho nakupovat.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Skútry jsou na silnicích vidět stále častěji. Oproti autům jsou levnější, nejen na pořízení, ale také na provoz. Jejich spotřeba je velice nízká. Majitelé skútrů určitě ocení i snadnější parkování, zejména ve městech. No a při nákupu motorky je dobré myslet na účel. Jestli plánujete delší výjížďky nebo se potřebujete přemysťovat v okruhu svého bydliště. Odborníci také radí osahat si stroj před první jízdou v bezpečném a známém prostředí. Naše hobby redaktorka Dita Vojnarová o tom natáčela s prodejcem, tedy s profesionálem Tomášem Bláhou z Velkého Týnce.
2: Sportovní skutry se nabízí s tunelem většinou, že tam prostě nepřekročíte jednoduše nohu nebo potom s rovnou podlahou, což je takový praktičtější. Pak úložný prostor pod sedačkou, někdo to chce na dvě přilby, někomu to stačí na jednu. Úložný prostor vzadu, jakoby se dá doplnit o kufr a víceméně spotřeba není ani moc potřeba řešit. U 125, tam je plus minus všechny ty skutry 2-2,5 litru, se to pohybuje na 100 km.
3: Můžeme k nějakému přistoupit a podívat se na ten úložný prostor?
2: Dobře, ať to vidíte. Tak. Takže toto je SimJet Evo 14, to je takovej skuter, který se hodí i pro starší lidi, má rovnou podlahu, nádrž to má v podlaze, takže nezabírá to ani místo pod sedlem a je to na dvě přilby pod sedačkou.
3: Na skuter si mohou troufnout i starší lidé.
2: Určitě, poslední dobou bych ani nevnímal, že mladí si to kupují, ale víceméně si plnil sen jako by ti starší. My ještě děláme skuter klub Olomouc, výšky a tam to začínalo před 20 lety, že tam byli sami 15-18 letí mladíci na 50 a dneska je to hromada lidí, co má čas aj v důchodu a chodí jezdit.
3: Co byste doporučil na takovéto městské ježdění?
2: Stačí jakákoliv 125, nevybíral bych ty velký maxi skuty, protože na to se už člověk musí oblíct a docela to jako zabere času. Sám to mám a jezdím většinou s tím na dálkový.
3: Zajímáte se o řidičské schopnosti zákazníků?
2: Popravdě ne, ale když přijde vás co půjčit skuter, tak pak už jo, protože je to někdy jako docela zoufalý, že prostě přijde vás co si na to sednout poprvé a absolutně to neumíjou, protože vidím to ve skuter klubu, že přijedou jako noví a chcou jezdit, ale je vidět, že prostě nejsou vyježdění, neumíjou to, ale v podstatě, když se přidají k nám, chytnou se té party a vidějí studio stopu a naučil se to docela rychle.
3: Čem jsou záludnosti jízdy na skutru?
2: Záleží, jak si kdo najede do zatáčky, pak jak se kdo dobojí do té zatáček a víceméně bych řekl, že to je spíš o té vyježděnosti.
3: Jaké rychlosti je schopný skútr?
2: 50 ty jedou 45 klasicky, dneska všem jedou možná i rychleji jak ty 125, protože všichni to mají potuněný, ale jinak ty 125, takový ty normální, jedou 95 až 120 km hodině.
3: Vedle toho, že tady máte ty stroje, tak tady máte spoustu polic a další doplňkové vybavení, co je nezbytné ke skutru.
2: Aby člověk začal na skutru jezdit, tak motorkářsky se určitě neoblíká nikdo pomalu, takže když jenom spadne, tak potom začne řešit oblečení, ale klasický helma, ke skutru pak lékárnička, podložka pod SPZ a to je v podstatě všechno zákony pojištění a jde se to přihlásit a jezdí.
3: Servisovat jak často a proč?
2: Servis je potřeba udělat jednou za rok, nebo většinou ty skutry mají 5000 km, 50 to mají po 2500 km. Tam je potřeba to celkově projít, za první vyměnit olej motoru v převodovce, když to má třeba 10 000, 15 000, nebo je to 10 let starý, tak zkontrolovat řemen variátor, aby to někde neprasklo, aby prostě zákazník nezůstal stát a nejen pak na otovce, což je prostě dobou hodně častý problém, že zákazníci to většinou dělají všechno sami, takže tady ty variátory na to si netroufají, takže to nekontrolují. Ale jinak si myslím, že ta základní údržba to spočívá brzdy, projít to celý, aby to prostě bylo připravené na sezonu, aby vás nic nezastavilo.
1: Vysvětlil pro vás a pro naši hobby redaktorku Ditu Vojnarovou Tomáš Bláha z Velkého Týnce u Olomouce, který skutry prodává, opravuje, ale hlavně na nich velice rád jezdí po kraji. A nás čeká za chvíli zahrádkářský kalendář a tentokrát se zaměříme na čas, kdy je nutné vysázet nové jahodníky.
4: No tak pus

0: zahrádkářský kalendář.
1: Je sice teprve 11. července, ale jedna pronostika napovídá, že se blíží čas, řekněme, maximálního léta, protože 14. července tak to má svátek svatý Kamil, patron nemocných a zdravotníků. A to se říká, a to je pro nás důležité, že o svatém Kamilu slunce má největší sílu. A také se říká, že 20. července, tedy na svatého Eliáše, bude dopoledne léto, odpoledne podzim, a na svatého Jakuba, to bude až 25. července, bude dopoledne léto a odpoledne zima. No, tak už je to tady. Je čas pro trochu klidu a dobré nápady. Třeba, že po 3 létech je nutné vysázet nové jahodníky, protože do zimy stihnou zesílit a neohrozí je potom mrazy. No a v příštím roce už budou plodit. Sázení si usnadníte, pokud pod nově rostoucí sazenice, které ještě nezakořenili, vložíte širší kelímek se substrátem a zatížíte kamenem. Ono si to zakoření a začátkem srpna stačí odstřihnout od mateční rostliny a zasadit. A dobrý tip je, že takhle můžete sazenice získat zadarmo, třeba u kamaráda na zahrádce. No a je také čas na prořezání příliš bujných rostoucích jabloní i hrušní, pokud již ukončili růst krátkých letorostů. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak pustíme se do pěstování kanadských borůvek. A věřte, je to pěkně náročné. Zaměříme se na zdraví včel a také na bazény. To, aby se vám voda v nich nekazila a nepáchla. A teď důležité údaje. Když si zadáte rozhlas.cz/hobby, tak objevíte naše webové stránky. Mimochodem, jsou velmi pěkné a je tam spousta odvysílaných reportáží i s fotografiemi. Pro mailové spojení nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz. No a telefonovat své dotazy, poznatky i nápady můžete na záznamník 221 553 790. Příjemný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvos, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček. Každý všední den v 9 hodin večer. Český rozhlas zprávy.
2: Za prvních 9 červencových dnů museli hasiči na Jižní Moravě vyjíždět k více než 30 požárům v přírodě. Policisté i letos vyráží na kontroly přítomnosti alkoholu u vodáků. A počasí zítra polojasno až oblačno, na severovýchodě více oblačnosti a také s deštěm. Maxima kolem 27, na severovýchodě republiky kolem 22 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Meteorologové v Česku rozšířili výstrahu před zvýšeným rizikem vzniku požárů. Od pátku platí nejen na Jižní Moravě, ale také v částech okolních krajů. Jihomoravští hasiči řešili za prvních 9 červencových dnů 35 případů požárů v přírodě. Loni to přitom bylo za stejnou dobu opět méně. Obvykle hoří lesy nebo tráva, případně pole, říká mluvčí sboru Jaroslav Mikoška.
3: Nejčastější příčinou je nedbalost lidí, kteří se pohybují v té přírodě, samozřejmě v kombinaci s těmi klimatickými podmínkami, jako máme nyní, to znamená vysoké teploty, suché porosty. Je to ideální stav pro vznik požáru, takže určitě apelujeme vždycky na lidi, aby neodhazovali nedopálky.
2: Policisté také letos vyráží na kontroly přítomnosti alkoholu u vodáků. Při splouvání řek totiž vůdce malého plavidla na vybraných úsecích řek nesmí ze zákona překročit limit 0,5 promile alkoholu v krvi. To platí také pro kajakáře, kormidelníky na kánojích a raftech a pro lidi na pedalboardech. Policisté doporučují vodákům vyhnout se alkoholu nejen kvůli pokutám, ale hlavně kvůli jejich vlastní bezpečnosti. Dnes je Světový den populace. Má upozornit hlavně na současné demografické problémy lidstva. Organizace Spojených národů ho poprvé vyhlásila před 37 lety, tedy přesně 2 roky poté, co světová populace dosáhla 5 miliard lidí.
4: Na Zemi teď podle odhadu žije asi 8 miliard 300 milionů lidí. Celkové počty tak dále rostou a podle OSN dosáhnou vrcholu kolem roku 2080, kdy bude mít planeta přes 10 miliard obyvatel. Mezi hlavní příčiny rychlého růstu populace patří delší průměrná délka života a větší počet lidí v reprodukčním věku. Nejvíc lidí v současnosti přibývá v chudých zemích subsaharské Afriky, kde spolu s klimatickou změnou hrozí nedostatek jídla i vody. V jiných regionech je ale naopak problém s úbytkem obyvatel a klesající porodností. Ta je velmi nízká například ve vyspělých asijských zemích. Václav Hojiný, Český rozhlas. Sport.
2: Česká tenistka Linda Nosková se v 21 letech stala poprvé v kariéře wimbledonskou šampionkou. Ve finále na trávě v Londýně vyhrála nad krajankou Karolínou Muchovou po velkém boji 2-1 na sety. Na fotbalovém mistrovství světa se dnes ve čtvrtfinále střetne od 23 hodin Anglie s Norskem. V noci pak Argentina nastoupí proti Švýcarům. Angličané jsou proti Norům velkými favority. Dobře ale vědí o největší zbrani soupeře, útočníkovi Erlingu Haalandovi. Mluvil o něm anglický záložník Morgan Rogers.
5: Když Erling skóruje, nikoho to vlastně nepřekvapí. Je to hráč, který dokáže dát 2 góly za zápas a sám vám ho rozhodnout. Během kariéry to předvedl už mnohokrát a klidně to může zopakovat znovu. I proto je Norsko velmi těžkým soupeřem.
0: Počasí.
2: V noci bude polojasno až jasno, během noci začne na severovýchodě oblačnosti přibývat, ráno se může hlavně na horách výjimečně objevit déšť, nejnižší teploty mezi 15 a 10 stupni. Zítra čekáme v jihozápadní polovině republiky jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno, ale bez deště. Naopak na severovýchodě České republiky se bude převažovat zvětšená oblačnost a hlavně na východě a severovýchodě Moravy déšť nebo přehánky. K večeru budou srážky i oblačnost ubývat. Maxima zítra mezi 25 a 29 stupni, na východě a severovýchodě Moravy kolem 22.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 Brno-Praha za sjezdem na Měřín hlásíte omezení na kilometru 123 a pak na kilometru 119 pracují silničáři v pravém pruhu. Projedete plynule, bez kolon. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začínají hvězdné návraty. Příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
6: Dnes začnu výsledky jednoho zkoumání. Podle vědců totiž existují dva druhy smíchu. Upřímný a falešný. A je jasné, že ten první má léčivé účinky, zatímco ten druhý, hraný, člověka spíš dostane do psychických problémů. Jestli máte od přírody dar pořádně se od srdce zasmát, máte vyhráno. Díky smíchu jsou totiž lidé šťastnější, zdravější, atraktivnější, družnější a lépe se s nimi spolupracuje. Snad nám to půjde i dnes, v dalším dílu našeho pořadu. U dalšího kousku vás tedy zdraví i dnes Patrik Rozehnal, který přišel, abyste se mohli zasmát.
7: Jak on to taky zadarmo nedělá?
6: No, takhle to vypadá, že snad beru miliony.
7: No, tak to snad ne, ale postarat se o sebe umí zas jinak, to se nebojím.
6: To se nebojím a taky toho, že by snad dnes nebylo veselo s mužem, který se narodil 7. června roku 1906 v Lomnici nad Popelkou.
7: No, to je celý on.
6: I dnes uslyšíte spoustu ukázek z filmů, televize i rozhlasu. Je jich tolik...
7: Že už je neměl kam dát?
6: To zase ne. Byl to muž s robustním, ale lišáckým projevem.
7: No, to je celý on.
6: A patřily k němu i krásné komediální figurky.
7: To je celý on, jak povídám.
6: Ano, to je celý Josef Bejvl. A právě na něj budeme tentokrát vzpomínat.
7: Tak to jo, to je něco jiného. Já myslím, že mu chcete něco dávat.
8: No.
6: Tak leda čestné uznání, že je to ten nejšibalštější děda českého filmu.
7: Tak pro čestné uznání to já jsem.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
7: Hele, co mu dá takovej diplom, jako dostal náš sbor od svazu požární ochrany?
6: Ale kšt, potichu, bude písnička pohádková.

s písničkou jdu jako ptáček. Ptáčku, vyleť až nad obláček. Zaspívej tam sluníčku, tuhle naši písničku, ať na cestu nám pěkně svítí, nemračí se ani chviličku. Já s písničkou jdu jako ptáček, někdy spadnu na nos, to se ví. Jen si začnu zpívat jako ptáček, hned mě všechno přebolí.

S písničkou jedu jako ptáček, hije, hije osličku. Už mě domů nese můj ušáček, pospěšme si trošičku. To se děti podiví, až nás oba uvidí. Hej, vyženeme bídu z domu, už nám nesmí do dveří tralal.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Bavit nás dnes bude Josef Bejvl, který se narodil v Lomnici nad Popelkou. Byl synem poštmistra a už od dětství se věnoval divadlu. Láska k prknům, která znamenají svět, i proti otcově vůli, přivedla mladého Josefa už v roce 1925 k venkovským kočovným společnostem, kterých vystřídal celkem 19. A tak mezi lety 1925 až 1939 hrál třeba u ředitele Karla Želenského, Karla Jičínského i Josefa Burdy. Ve 30. letech prošel také divadly Uranie, Vršovickým Jiráskovým divadlem v Praze a nakonec i Brněnským zemským divadlem a od roku 1951 až do konce svého života hrál v městských divadlech pražských. Jestli stále váháte, odkud tohoto muže znáte, tak vám prozradím jednu z jeho nejslavnějších rolí a také si ji pustíme. Vzpomínáte ještě na pohádku O Bušku z pytle ven režiséra Jaromíra Pleskota? Kdo pak tam potulnému pocestnému nabízel imaginární jitrnici? No přece hostinský Josef Bejvl.
2: Pozdrav pánbu, muzikanti.
3: Pozdrav pánbu, pane hostinský. Říkal jste muzikanti?
2: Říkal jsem muzikanti.
3: Ať se koukám, jak se koukám, vidím jen jednoho. A to jsem já sám.
2: A ten druhý ti vytrubuje příště. Jsem já ale čtverák, co? Chtěl bys? Ví?
3: Je. Ta voní.
2: Když si zaplatíš, můžeš jich spořádat celou mísu.
3: Já nemám peníze.
2: Nevadí, já ti dám zadarmo dobrou radu. Bez peněz do hospody nelez. A domy už to pusne. Ha ha ha!

0: Když už jsme u toho pohádkového světa, nezapomeňme i na takové filmy jako O medvědu Ondřejovi nebo Jak se Franta naučil bát. I tam si Josef Bejvl zahrál. A v obou filmech to byl dřevorubec. Tak teď ta ukázka z pohádky Jak se Franta naučil bát. Režie Jaroslav Mach.
1: Já musím dál do světa. Ještě jsem se nenaučil bát.
2: Já bych se vsadil, že tam zůstaneš.
3: Když jsem viděl, jak se koukáš na to děvče, tak...
1: No, líbila se mi. Moc.
2: A proč tam na ně nepočkal, aby si to řekl?
4: To jsem nemohl. A kde pak, to jsem nemohl.
1: Proč pak?
4: Protože
1: jsem se bál, že by se zlobila.
2: Ale dí, tak ty se zbál.
1: Hrozně jsem se bál, že by se mi vysmála. Bál jsem se, že by se mi vysmála. Bál jsem se. Já se bál.
5: Poslechněte, já se bál. Tak já jsem se to přece jenom naučil.
6: No vidí, tak už nikam nemusíš. Sedr se a hajdu zpátky do mlejna.
2: Kveruce.
1: Kde pak? Já mám teď vážně strach.
6: To by bylo pěkný. Když se naučil bát, tak se musíš naučit ten strach přemáhat.
2: Neříkal jsi sám, že člověk má umět všecko?
6: Tak na co čekáš?

0: Josef Bejvel byl originálním představitelem osobité, robustní a jak se také mezi odborníky říká, bodré komiky. Komické role podtrhoval svým temperamentem, šibalstvím, zvláštním vysokým hlasem a také menší, zavalitou postavou. Na tu kdysi mimochodem vzpomínala i v jednom z rozhlasových pořadů jeho kolegyně, herečka Stella Zázvorková.
1: Jak to říkal pan Bejvel, když mu nařídili, bylo mu asi 67 let a oni mu vlastník nařídili redukční dietu a on, jak byl vždycky takový, se podíval na toho lékaře a povídal, pane doktore, co si to dovolujete? A ten lékař říkal, pane Bejvle, mistře, my chceme, abyste tady byl dlouho. A on se na něho zadíval, povídal, víte co, na to se můžete panem doktorem vykašlat. Já tady chci být krátce, ale dobře.
0: Teď už se přesuneme ale mezi dospělácké filmové ukázky. Je před námi film Tři přání režisérů Jana Kadára a Elmara Klose. Hrdinou je Petr Holeček, právník, který pracuje jako obyčejný úředník v účtárně stavebního podniku, protože jeho strýc byl souzen a odsouzen. On i jeho žena mají malé platy, žijí společně s rodiči a malým Petříkem ve starém Pavlačovém domě na Žižkově. To vše je zdrojem neschod, ze kterých mu ale pomůže kouzelný dědeček, kterého potká jednou ráno cestou do práce v trolejbusu. I ten mu do cesty přihraje povýšení. Jak k tomu dojde? No prostě zařídí, aby na oko přijel k němu do práce řidič ministra a pozval ho na ryby. Tím řidičem je samozřejmě kouzelný dědeček sám. Co na to pan ředitel? Toho hraje právě Josef Bejvl.
2: Vy doopravdy jezdíte se soudruhem ministrem každou sobotu na ryby?
3: Kdo vám tohle říkal?
2: Tam, přeci jeho šofér.
3: Ministru?
2: Ano.
3: Děda. Pane doktore, dneska musíme dřív vyjet. Jede se až na Šumavu.
4: Soudruhu řediteli, zdůrazňuji, že za nic nemohu.
5: Prosím, prosím, to přece nestojí za řeč. Všechno je v naprostém pořádku. Mohl jste přijít sám a říct si, že ano? Nebo jste si myslel, že to bez vás tady v sobotu nepůjde, co? Ne.
3: No a teď běžte, běžte.
5: Ministři na radě čekají.
3: Ale já... Jak čas práci, soudruhu řediteli.
5: Práci.
3: Pane doktore Honem, jinak to bude na mě.
5: Slyšíte? Tak jsou druzi logu zdar a ať jsou aspoň takovýhle. Vítaj, nůstkáři.
3: Já přesto připomínám.
5: Naschledanou. Naschledanou. Prosím vás, dejte mě osobní kartu toho Holečka.

0: skromný chlapec.
1: Prosím.
0: Jak málo někdy známe své vlastní lidi, soudružko.
2: A tak se stalo, že jsem byl povýšen.
3: Je na čase si dopřát další písničku. Pozor, tentokrát bude zpívat Josef Bejvl sám. Ukázka je z pořadu Bejvávalo.
4: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

domě tom bydleli tři staré pany, kocour, dvě kočky, jeden psík. Potom pan domácí se svojí

malé straně vždy bylo ticho, jak chrám páně. Tam, kdyby srdce víc zabušilo, jistě by dům ten z klidu vyrušilo. Jednou, když do Prahy přilétla vesna, stromy, když kvetly v zahradě,

0: městě by důtem z kvítu vyrušilo.
1: Před chvílí Josef Bejvl jako zpěvák. Za okamžik jako herec televizního seriálu.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Zahrál si totiž v úspěšné detektivní sérii nazvané Hříšní lidé města Pražského. Objevil se hned ve druhém díle jako taxikář. Ten, který se domnívá, že viděl pachatele, po kterých Rada Vacátko a jeho tým ze čtyřky pátrají.
3: Tak spuste.
4: No, tak tady v tom zvláštním vydání píšou, že z toho krámu vyšli nějaký dva lidi. Jeden velký a jeden malej. A já chci ohlásit, že jsem zrovna teď vez takový dva chlapy, jednoho velkýho a jednoho malýho. Doberou na nádraží. Právě jsem se vrátil a koupil jsem si ty noviny.
3: No tak to je od vás velice správné.
1: Hříšní lidé města Pražského vzbudili hned po své televizní premiéře v 69. roce velký rozruch. Byl to ve své době totiž hodně ceněný seriál. Kriminální povídky Jiřího Marka pak dokonce vyšly i knižně a měly stejně velký úspěch u čtenářů jako seriál u diváků. A je s podivem, že policejní archívy, které byly tehdy hodně hlídané, byly tomuto muži zpřístupněny. A mohlo tak vzniknout dílo, do kterého se právě teď vrátíme, abychom zjistili, jak to bylo s pachateli. Vzpomene si na ně Josef Bejvl?
4: Já jsem si jeho mrktu a tam zrcátku cestou. Ono taky, co má člověk pořád cestou dělat.
3: No jo, že? No. No co takhle? Jak vypadali, myslím, jako oblek?
4: No tak šoufl oni nebyli.
3: No.
4: Ale elegance nějaká to zas taky ne. Oni byli tak spíš takový hogo-fogo frajeři, jestli víte, co tím myslím.
5: A proč jeli do Berouna, to nevíte?
4: Jo, to nevím. Hned, když nasedali, tak jsem jim povídal, že to bude jako drahý. Ale ten velký tlustej na to, že já bych neměl péči.
3: No. Tak nám je teď hezky popište oba tady, myslím, napřed toho menšího, no, tak jak...
4: Jo, tak ten malej byl takovej žlutej až do hněda. A měl takový ty oči. Já si myslím, že to ani nebyl náš člověk.
6: Čum sem. Ono teda, pane Rado, ono by se mohlo jednat o nějakýho Frantu Božka, který mu galérka říká čum sem, protože on opravdu vypadá jako Číňan nebo Japonec. A malej je taky.
3: No dobře, no. A co ten druhej ten? Jako ten velký, podle vás.
4: Ten velký.
3: No,
4: tak ten velký byl takovej tlustej.
3: No.
4: A tak byl velký, že když seděl ve voze, hlavu měl až u střechy. A pořád se smál. Přitom mu bylo vidět zlatý zuby.
7: A byly to tyhle?
4: No. Pokažte. Já vlastně nevím. Já jenom vím, že byly zlatý a že se mu bleskali v hubě.
7: A co vlasy? Nebyl on takovej...
4: Jo, jestli chcete říct, že byl dozrzavat, tak to byl. Toho jsem si všimnul, když si dal dolů čepici a utíral si pot.
7: A vlasů měl hodně?
4: No, ani ne. Spíš...
7: Málo?
4: Jo, tak.
7: A teď pozor, co tadyhle?
4: No jo, sakra, počkejte, teď si vzpomínám. Na čele on měl jizvu. A jak tak byl udejchaný, tak byla celá červená. To jsem slyším dobře, to jo.
7: No tak to je jasný. Valínek Václav, vulgo tlustej Venca. Ten nebezpečný lump, pane Rado.
1: Doplním ještě, že režii měl tehdy Jiří Sekvenc. Domovskou scénou Josefa Bejvla v dobách jeho největší kariéry byla Městská divadla pražská. Ale v roce 1959 hostoval i v Pražském národním divadle jako Josef Habsperk v Našich furiantech Ladislava Stroupežnického. Výtečně se ale uplatnil i v charakterních a všemi mastmi mazaných komických postavách českého i světového repertoáru. Byl popelářem Alfrédem

0: Doolittlem v Pygmalionu a My Fair Lady, loupežníkem Sarka Farkou v Drdově hrádkách s čertem, starým Pištorou v Langrově obrácení Ferdiše Pištory, starým Lízalem v Mariše, Falstafem ve Veselých paničkách Windsorských a ve spoustě dalších rolí. My se vrátíme ale do filmu. Ten staví na úspěchu dalšího televizního seriálu Tři chlapy. Tentokrát to jsou ale tři chlapy na cestách. Vyrazí autobusem na cestu po českých zemích a navštěvují nejrůznější zemědělské závody. Jak je tam přijmou? Pustí je tam? To trochu záleží i na Josefu Bejdlovi. A taky režisérovi Oldřichu Lipském.
1: Kapák! Špatně! Všecko špatný! Musíte prominout, já vím, že jste byli ohlášeni, ale my už 3 dny nikoho nepřijímáme.
2: A proč? Něco nakažlivýho? Karanténa nebo?
1: Ale to ne, ale naše zootechnička nechce o žádný návštěvě ani slyšet. Představte si, má o celý procento větší úhyn, než má v plánu a než mají všechny okolní farmy.
2: Prosím vás, nešlo by to nějak poprosit? Mě by zrovna tohle strašně zajímalo.
1: To bych vám ani nedoporučoval, ona je hrozně divná. Minulej týden vyhodila i našeho obvodního veterináře.
2: Ale...
1: No a? Co vám mám povídat? Sedí tam ve dne v noci.
2: Kde?
1: No tady, v našem přijímacím prvním pavilonu.
2: A co tam dělá?
1: To je to. Nic. Jen sedí, kouká do jednoho místa, jo? Teda pravda, tu a tam něco zapíše, že? Ale jinak. Co vám mám povídat? Moje stará už i tam začala nosit obědy.
0: Josef Bejvl byl úspěšným komikem, což se projevilo i tím, že ho mnohokrát zvali do nejrůznějších estrádních pořadů. Nejen rozhlasových, ale i televizních. Takže se objevil třeba i v pořadu Kavárnička u zvonečku, kde si zahrál scénku s Helenou Růžičkovou a Jiřím Lírem. Tak abych vás uvedl do děje. Sedíme v kavárně, manželé Helena Růžičková a Josef Bejvl si něco objednali a u druhého stolečku posedává Jiří Lír, který začne pokukovat po Heleně Růžičkové. Ta začne flirtovat, ovšem manžel si tak něco po dvousi povídá.
1: Sakryš. To je špatný.
0: A luští u toho křížovku.
1: Tak nevím, co myslíš, drahouš? Mám obětovat dámu? Nemám obětovat dámu?
3: Obětuj dámu.
1: Jak myslíš? Ale teď. To byl tak.
4: Sakra. Miluji vás. Ten blbec vedle, to je váš muž.
1: Ale teď.
3: Jsem počestná žena.
1: To jo.
3: V sobotu nemohu?
1: Tak to ne.
3: Snad v pondělí odpoledne.
1: A jo, ono by to šlo.
3: Probůh, buďte opatrný. Ten blbec vedle je můj muž.
1: Tak to jo. To jo. No vidíš. Vidíš, jak to jde.
5: Pardon, promiňte laskavě. Nechci vyrušovat, ale... Promiňte.
1: Ano, tak co děláte, člověk?
5: Ano. Porazil to pindíka. Tady vedle táhne. Je tady, prosím pěkně, volné místečko.
3: Ano. Že tady máme volné.
5: Děkuji vám.
1: Ano, to je po partii.
5: Děkuji vám.
1: Uložte figurky.
3: Ano.
1: Tady budete mít místečko, habaděj.
5: Děkuji vám.
6: Drahouši, musíme pamatovat na Navrátila.
3: Ano.
5: Bude se balit. Pane Vrtní.
7: Prosím.
5: Platím, nebo se ztratím.
7: Jsem tady, prosím. Pane. Taková 4 pívečka, prosím.
5: Jak to? To bude nějaký umyl, ne? Já jsem měl jedno pivo. Žena měla jedno pivo. To jsou dohromady 2. A počkejte, sakra, tady jsou popletený tácky. Můj tácek má tady ten pán vedle. Oni si ho pořád se ženou podstrkovali.
3: Ale to jsou jenom pro něco. Tady vůbec už žádný případ se tady, jsme vůbec se
5: dědět. Promiňte, laskavě, ale já vůbec
3: budu
6: a ti nekecej. Co mě budete vykládat?
5: Vy jste na svůj tácek napsal, že jsem blbec a... To je tady hned ten tácek s těma 4 pivama. No. Na mém tácku je napsáno, že žena v sobotu nemůže. Tak se dobře podívejte a dejte sem
3: to. Ale co bych se pláděl, tak co bych mám právo? Co
6: bych se pláděl, tak co bych mám právo? Pořád nějaký opovídání.
3: Můj tácek je to. Co bych mám právo? Váš tácek je to.
6: Dejte se to tácek. Dejte to jasný.
5: Prosím, podívejte. Tady hle. V sobotu nemůžu. Snad až pondělí odpoledne. Buďte opatrný.
7: Kolka, ty škrábeš to jednoho.
5: Opatrný. Ten blbec vedle je můj muž. A 2 piva. Žádný 4. Tohle je můj tácek. To psala moje žena. Ten blbec vedle jsem já. Jedno pivo měla ona, jedno jsem měl já. Přece nejsem blbec. A tady, prosím, podívejte se. Miluju vás a 4 piva, jo. Miluju vás a... No, vždyť je to jasný, prosím. On miluje mou ženu a má 4 piva. Vždyť je to jasný jako paska. On miluje a má 4, já jsem blbec a mám 2. No ne?
6: Teď mě to došlo. Co ty to
5: děláš? Co ty to
0: Po filmovém úspěchu Zdeňka Podskalského u filmu Světáci se rozhodl, že natočí jakési volné pokračování, podobnou komedii, tentokrát ale vražednickou. Dostala název Ďábelské líbánky. Byla natočena na Úsvitu normalizace a vědomě opustila jakékoliv spojnice s dobovou realitou. Režisér se tu odal spřádání nejrůznějších výstředních zápletek. Hlavními hrdinkami jsou 2 ženy, které soupeří o muže. Jednou z žen je i Jana Brejchová, která vyrazila s Vlastimilem Brodským na chalupu na Šumavu. Jejím majitelem je mimo jiné i Josef Bejvl. A jsme u večeře, u jídla a dodávám otráveného.
8: Mladá paní mě dneska k vaření pomalu ani nepustí.
9: Dneska musíme Ryšánkovi trochu přilepšit.
8: Vybral jste si dobře. Na jedné straně je to přece jenom vědecká pracovnice a ona umí zadělávat i na knedlíky.
9: Něco takového jsem ještě neviděla. To jsem dělala skoro sama, že?
8: No, abyste ve byla taková boubelka.
6: Jen mu nadejte, mladá paní, on to potřebuje. A kluci, on to jak...
8: Pane Madrindáček.
6: On se potřebuje nadlábnout. Jak to tak merčím, on si to dneska zaslouží, kluci tyrknu.
10: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Dobrou náladu rozdává na vlnách Českého rozhlasu, aspoň doufám, Patrik Rozehnal, ale hlavně Josef Bejvl, na kterého vzpomínáme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Na filmovém plátně se objevil krátce po válce. Snad vůbec nejkvalitnější filmovou rolí bylo jeho účinkování ve filmu Soudný den režiséra Karla Steklého. Čeští filmoví diváci si ho ale patrně nejvíc pamatují z role lakotného Hostinského z filmové pohádky O Bušku z pytle ven. Ukázku už jsme si pouštěli. V pozdějších letech ale už hrál jen drobné a epizodní role. Stvárňoval často různé dědečky, úředníky, dělníky a také vrátné. Mimochodem, toho si zahrál a docela úspěšně i v komedii Oldřicha Lipského Jáchyme, hoď ho do stroje. Byl to vrátný v tělocvičně, který tak trochu pomáhal chytit i pana Koudelku.
2: Řekni jim, Bohušku, že sem vždycky přijde a bezdůvodně, to prosím zdůrazni. Bezdůvodně mě napadne. Řekni, že už tu byl dvakrát a vyhrožoval, že se zas vrátí. Teď je to blázen.
3: Pojď sem. Počkej. Blázinec. Blatníky, vys mototechna.
4: Pane docente, volali z tělocvičny, že tam ten Koudelka neustále chodí a pere se bezdůvodně s jedním zaměstnancem.
5: Je, František.
6: Jasný případ inzultační mánie. Holna, Valota. Ale tentokrát jedu osobně s vámi.

0: Nebyla po mně schránka.
1: Ale hochu, hochu, zápasy už dávno skončily.
0: Tak fajn.
2: Karlíku, pozor, už je tady zas. Já opakuji. Karlíku, Karlíku, pozor, už je tady zas.
3: Kde je?
1: Teče nahoru.
3: Počkat, počkat. Co má na sobě?
1: Je v zápasnickým. Má to kimono.

0: jo, mají. Já opakuji. V Karliku, tak už ho mají.
1: Diváci a posluchači budou znát určitě Josefa Bejvla i z rozhlasu. Třeba z takových her jako Mikeš, Revizor, Aktíku, Bajaja, Paní ministrová, Ferda Mravenec, Vyhrávala kapela, Silnice, Tygr, Lakomec, Lásky, žal a smích, V obětí ochechule a dalších. My se ale vrátíme do filmu, tentokrát do série ze 70. let o jihomoravském vínu. Snímek se jmenuje Bouřlivé víno. Josef Bejvl si tu zahrál vinaře, za kterým přijeli lidé z Ostravy požádat o pár lahví na svatbu. On má málo, tak poprosí souseda. Aneb, jak napálit Ostraváky s šizeným vínem? Slušelo by se ještě dodat, že film vznikl v roce 1976 díky režiséru Václavu Vorlíčkovi.
2: Dobrý den.
3: Dobrý.
2: Chopa. Rádi bychom koupili trošku vínka, vidíte, tak 15 litrů.
3: Moment.
2: Pojď.
3: Počkejte. Ty, kvasnička. Přijeli z Ostravy. Potřebuji trochu na svatbu. A já mám sotva tak pro sebe.
4: Kolik?
3: Asi 15 flašek.
4: 15. Vem to místo.
3: Děkuji. Posaďte se.
4: Děkuji. Dej jim okoštovat, já to přichystám.
3: Jo. Tož poslušte si. Prosím.
4: Děkuji.
3: No.
5: Tak, na zdraví.
3: Zdravíčko.
2: Na zdraví.
5: To je ale víno. Sladké jako cumel.
3: No, není špatné. Je vidět, že tomu rozumíte.
5: Neměli bychom zjistit.
2: Není to bude stačit.
4: Proboha, co jim to... Tomáš Fuk, Jožko.
6: Tak, tady to máte. Jsou po 16.
5: Vidíš, v krámě je za 19.
6: No to ještě neví, co kupujete, víte?
5: To je pravda.
2: Tady je to ze záruku.
6: No tak z tohle sudu vám klidně záruku můžu dát, je to moje směska.
2: To teda je.
1: Josef Bejvl byl, jak už jsme řekli, herec s výrazným komediálním talentem, který velmi často vystupoval po estrádách a v estrádně laděných televizních pořadech. Byl oblíbencem i Zdeňka Podskalského, který ho párkrát obsadil i do svého televizního zábavného pořadu Kabaret u dobré pohody. Tentokrát mu přiskl opět Helenu Růžičkovou a scénka se jmenovala Sňatkový podvodník.
7: Slečna Violka Drobná!
8: Dobrý den!
9: Teď to, co? Tak co, budu potrestat nebo vyznamenám?
8: Slavný soude! Tento bezcitný, nebezpečný svůdce nalákal mě a setřel můj dívčí pel. Zneužil mé mladické neskušenosti.
9: Slavíčku, můj táčátko, moje koňadro, kolibříku můj sladký, tak si se mnou nemluvila. Tenkrát, onen májový večer, když jsme se seznámili, vzpomínáš ještě na ten blahý lásky čas?
10: Paní svědkyně, vy jste toho člověka krmila?
8: Ano, ano, slavný soude. Pekla jsem mu buchty, no řekni, řekni tady, prosím, panu soudci, jaké byly moje buchty, no? Jaké?
9: No, tedy ty byly. Pardon, promiň, tedy ty byly. Hrozný, pane předsedo. Takhle jsem si doma roztoukal klasníkem a drobil si je do kafe.
8: A likér se mu dávala, slavný soud. Ano, likér.
9: Jen jednu skleničku. Já ani víc nechtěl, to by mi tak scházelo, abych tohle viděl dvakrát.
10: Počkejte, vraťme se k věci.
9: Prosím.
10: Sliboval jste manželství a svůj slib jste nedodržel.
9: Pardon, dovolte, abych se ohradil. Tedy je pravda, že jsem Violce slíbil manželství, ovšem pod jednou podmínkou. Ať řekne, pane předsedo, pod jakou podmínkou?
8: Ano, slavný soude, sliboval mě manželství pod podmínkou, že vyhraje první cenu v Matesu.
9: No, prosím, a vyhrál jsem? Nevyhrál, pořád na to čekám.
8: To jsem na mě.
9: Co chceš dělat, drahá?
8: Že tvůj slib stále ještě platí.
9: No, samozřejmě, přece nemluvím do věty.
8: Ach, ty můj.
9: Jako když mi sebe krajta tygrovita. Pane předsedo, buďte klidný, já Matesa nesázím. Děč, duch. Miláčko, všem nevím, doteď bude s tebou sedat na kanapíčku, držet tě za ruku, když mě zavřou do temné žalářní kopky.
8: Ach ne, ne, ne, bože, to jsem nechtěla. Slavný soude! Beru žalobu zpět.
10: Prosím.
8: Viktorek se ke mně vrátí. No, peču mu boh, ty milou.
9: Nevyhrožuj, tady se všechno zapisuj.
8: Ach, ty můj.
9: Ach, ty moje.
8: Ty můj sladký ničemu. Poroučím se, pane předseda. Má úcta, slečno. Počkám na tebe před soudem.
9: To jsou radosti.
1: Je čas, aby nám Josef Bejvl zase zaspíval. Písničku uslyšíte v zápětí.
11: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

Klásníkova dceruška byla pana jako kvítek, útlých boků štíhlých lítek, inu jako z obrázku, stvořená jen pro lásku.

měla svého mládenečka, který ji vklouz do srdéčka, když šla jednou poraní od Ignáce z kázání. Vždy, když hlásný 12 troubil, ve věži se s panou snoubil, v komůrce s ní poseděl, aby hlásný nevěděl.

chodil k panence. Místo 12 troubil 10, mládenec si ani nese.

0: dolů nepustí, že jim všecko odpustí. Mládenci dal panu krásnou a s ní i tu troubu hlásnou s milostivou dispensí. Odešel pak na penzí.
1: Dál pokračuje náš pořad, se kterým vzpomínáme a dáváme hold herci Josefu Bejvlovi.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Zahrál si mimo jiné i v Chalupářích. Ve slavném televizním seriálu, který se natáčel v létě 1974 na Příbramsku, ve Višňové. Vesnici, která byla vybrána nejen pro svou malebnou polohu, ale i pro výstavnost a estetickou úpravu obce. A co je pro dnešek pozoruhodné, že tehdy stál seriál 12 milionů korun. To by dneska nestačilo možná ani na jeden díl. Josef Bejvl si tu zahrál starousedlíka a když v hospodě řešili, co dát Bohoušovi jako dárek, zapřemýšlel také, jak je to vlastně s titulem Zasloužilý umělec. Mimochodem, on sám ho dostal už v roce 1966.
3: Ale chlapi, stejně zajímalo by mě, jak to je, když se jmenujou ty zasloužilí umělci.
4: No to někdo podá návrh. Jako tuhle makovec, že jo?
3: Co pak makovec je ve vládě?
4: No právě, to já myslím jako příklad. To se mi to navrhují organizace. Tak to přijde do vlády, vláda to projedná, schválí, ministr jim to potom předá, ale to jste přece museli vidět v televizi, ne?
3: Co pak tohle známe? Ale já myslím jako tohle, víš?
4: Co?
3: No, kolik to hodí? Co oni na to berou?
4: Nic. To je čestný titul.
5: Jsem tě.
4: Čestný.
5: To by se tak někdo drál.
6: Pojďo.
5: Čestný.
3: Prachy jde. Co, jak jste neviděli, že to berou v takový ty, jako rouře? Aha. Proč asi?
6: Roura, to je pouzdro.
5: Utrál.
6: No, na ten diplom, tam to mají napsaný. Že jo?
3: No, jestli. Viděla jste někdy, že by to nějaký ten umělec sám veřejně rozbalil?
6: Na co?
3: Kdo ví, co v tom je? Když fotbalisti vyhrajou nějaký zápas a dostanou skleněný pohár, tak ho taky hned zvedají nad hlavu, aby každý viděl, že je prázdný, že v něm nic není.
6: No, když dostanou plechovej pohár, tak ho taky otočej takhle dnem nahoru, aby bylo vidět. No.
3: A přitom stejně všichni víme, že berou od zápasu za gol, kalorní, za tréninky. No a to je klub, který žije z příspěvků. Takovej ministr, ten musí mít přece daleko větší možnosti.
1: Když se seriál Chalupáři natáčel, tak ve vesnici nesměli štěkat psy a jezdit traktory. Na herce se ve Višňové na Příbramsku nevzpomíná jako na nafoukané herce. Ale na druhou stranu kontakt s obyvateli nijak zvlášť nevyhledávali. V pauzách hráli karty a popíjeli, protože se natáčelo pouze za sluníčka. A podle pamětníků to bylo tehdy opravdu hodně horké léto. Ve Višňové se natáčely jenom exteriéry, tedy ne záběry z hostince ani vnitřek Humlovy chalupy, kterou filmaři trochu poničili, to proto, aby zapadala do jejich konceptu vesnického domku. Takže místo železného plotu postavili ten dřevěný, který znáte z obrazovky. V seriálu je také autobusová zastávka na místě, kde ve skutečnosti nebyla. A v hostinci tam pak měli herci maskérnu a něco, co bychom dnes nazvali jako catering. My se ale vrátíme do seriálu a opět za tvorbou dárku pro Bohouše.
3: Potřebuju obraz na dárek, víš. Musíme se nechat vidět.
7: Teda jako do kdy?
3: No do večera.
7: Vlastně já bohužel nemám nic hotovýho. A do večera nemůžu jen tak něco, to nejde prostě, to nemůžu takhle tak snížit.
5: A děti, prosím tě, to bys mě otrávil. Nemám nic hotovýho.
7: No nemám, no.
5: Počkej, co je tohle tady, no? Třeba.
7: No tak to si u mě nechal dělat jeden vododráhy, ale 250 kámu bylo moc, tak mi to tu nechal. Pěkný, co?
5: To je... Že se mu ani nedivím.
7: Cože?
5: No ale že jsi to ty, tak stovku ti za něj dám.
7: Jste dobrý.
5: Ovšem tu mašinu budeš muset přemalovat, víš? Tohle je vysloveně železničářský obraz.
7: Teda strejdo, já nevím, jaký vy máte představy o malování. Ale já nemůžu z lokomotivy udělat krajinku nebo moře, to dá rozum.
3: já na tobě taky nežádám, abys maloval Vysoký Tatry nebo Máchovy jezero, že jo?
7: Tak.
3: Pojď sem. Hele, tohle přimaluješ, přimalni tady dvě srnky, jedna jak se pase, a druhá jak se kouká.
7: Jo, kouká, jo. No. To je výborný. Zátiší, výborný zátiší. Lokomotiva se srnkama. Už jste někdy viděl srnky utratit ještě ke všemu, když tudy zrovna v tu chvíli projíždí lokomotiva?
3: A viděl jsi už někdy srnky na Benešovský dálnici třeba?
7: No, oni na Benešovský dálnici jsou srnky.
3: Aby nebyli, prosím tě. Ty tam mají svou vlastní značku. A ve skoku, aby uskočili, když jedou automobily. A je tam daleko větší provoz, než tyhle ty tvý trati.
7: A pro koho to je?
3: Pro Bohouše.
7: Je pro Boh.
3: Na tu dnešní poslavu, víš?
7: Ale Bohouš přece dostává orchestrion. Ne.
3: No to je zas jiná. Hele, ten obraz bude za naši rodinu.
1: Takový byl tady seriál režiséra Františka Filipa. My se ale ještě na chvíli jedním budeme zaobírat, také slavným, z pera Jaroslava Dítla. Mluvím o slavné nemocnici na kraji města. Právě v tomto seriálu jsme totiž Josefa Bejvla, kterému se dnes věnujeme, mohli vidět naposledy. A to jako nemocničního zřízence. Tuto roli vytvořil krátce před svou smrtí v roce 1978. Tak si ji poslechněme.
8: Jaký loket se bude operovat? Jaký loket? Ten je přece už v pořádku, ne? Teď má přijít na řadu noha.
9: Něco se tam nepovedlo, tak se to bude dělat znovu. To se stává.
8: Že to se nesmí stávat tohleto. Kvůli tomu, že vy si tady ze mě chcete udělat pokusnýho králíka, tak já tady budu vodu kdýli, jo? To teda ne, zavolejte primáře.
9: Pan primář není přítomen.
8: Tak někoho, kdo ho zastupuje.
9: To je doktor Strossmayer.
8: Tak toho.
9: Prosím.
10: Mladí muži, neberte si to tak. Oni pro vás chtějí jen to nejlepší.
8: Helejte, nemontujte se do toho, mě to nezajímá, táto.
10: No.
1: Takový byl tedy Josef Bejvl. Na filmovém plátně, v rozhlase, v divadle a na televizních obrazovkách. Vzpomínat na něj můžeme jako na šibalského dědečka, muže, který dokázal pobavit, a jako málo který herec i zpívat. Dodám ještě, že Josef Bejvl odešel 10. července roku 1978 v Praze. Měsíc po svých 72. narozeninách. Pro dnešek odchází od mikrofonu i Patrik Rozehnal a těším se příště u dalšího pořadu.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční posluchači, vítám vás u dnešní noční linky Českého rozhlasu. Jsem moc ráda, že i dnes si můžeme udělat společný čas na povídání o životě. O životě takovém, jaký skutečně je. Plném plánů, ale i nečekaných zvratů, které nás někdy zaskočí, jindy potěší a občas nám úplně změní směr. Právě o těchto okamžicích si budeme dnes povídat. Co bylo největším překvapením vašeho života? Která chvíle vás zastihla nepřipravené, ale nakonec se stala důležitou součástí vašeho příběhu? Bylo to radostné překvapení, osudové setkání, nečekaná zpráva nebo nějaká zkušenost, která vás něco naučila? Největší překvapení mého života, opakuji téma. Každý z nás nosí nějaký příběh, který stojí za to vyprávět a právě dnešní noc je příležitostí se podělit o ní s ostatními. Třeba vaše vzpomínka dodá někomu odvahu, vykouzlí úsměv nebo připomene, že i nečekané životní cesty mohou vést ke krásným věcem. Přeji vám klidný večer a těším se na vaše telefonáty i zprávy. Volejte Jarku Barboříkovou do zlínského studia 731 800 900, to je telefon. Pište na rozhlas.cz/linka a k dispozici je také e-mail linka@rozhlas.cz. Těším se na vás.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Milí posluchači, dnešní noc bude patřit příběhům. Příběhům o náhodách, osudových setkáních, nečekaných zprávách i překvapeních, která změní lidské životy. Největší překvapení mého života, téma i pro pana Jaroslava, který volá z Pelhřimova. Zdravíme vás.
1: Taky dobrý večer, paní Jaruško. Zdravím všichni posluchače Noční linky a obzvláště paní Danu z Blatné, jestli poslouchá. A já už jsem o tom krátce povídal mimo éter, že jo, jste se o tom rozpovídali, co to, jak to vytíží teď v momentální době, dneska stalo se to právě dnes.
0: To tak, tak ještě to řekněte všem posluchačům.
1: Ne, jste mě sice jmenovala, ať to slyší ten dotyčný, třeba bude i na drátě, nebo takový poslouchat vaší vlnu. Takže já jsem dneska oslovil nějaký inzerát na nejmenovaném serveru z Bazary. A tam prostě nabízel motocykl Java Mustang, že ho je ochoten i přivízt a už to znělo takový dlákavý, takže jsem tam prostě telefonicky zavolal, to ten pán neodpovídal, tak jsem mu poslal pár SMSek, pak se následně ozval, že už teda zájemce měl, ten si proto nejede, takže je ochotnej, on mi to naloží, nebo že už to má i naložený a že mi to ochotnej sem přivíz do toho Pelhřimova. A říkám, že já teď momentálně nemám hotovost u sebe, že jako co za to chce. A on říká, cestu jenom jako za benzín. A já říkám, na tu hotovost u sebe nemám, takže musím to udělat jediným způsobem, že vám tam prostě ty peníze pošlu na účet. A říkám, no tak tu 200 jsem teda obětoval, poslal jsem mu ji na účet a pár proběhlo ještě pár telefonátů, že už je furt na cestě, že bude 20 minut u mě. A furt čekám a furt se nic neděje, že jo, takže teď mi to přišlo taky podezřelý, tak jsem si ten inzerát rozklik znovu a zaznělo tam, že se nás je odpodvodil, už takhle někdo naletěl tomu pánovi, že tak reagoval přesně, jak jsem reagoval on na mě, jak to udělal přesně s tím stylem mě.
0: Jaroslave, takže abychom to zhrnuli, vy jste si našel inzerát, že někdo daruje motocykl a on vám řekl, že vám ho přiveze, když mu pošlete peníze na benzín. Takže jste mu poslal 200 korun, motorka nepřijela. Jaroslave,
1: motorka to by se přijela, byl, vy, já vy jsem byl ani tak zatěšený, udělal mi to radost takovou a hrozně mi to zklamalo.
0: No,
1: a
0: ale Jaroslave, vy jste říkal, že to byla Java Mustang.
1: Ano.
0: To by vám zadarmo nikdo nedal. Já myslím, že to je historický motocykl, který má velmi vysokou hodnotu.
1: No, to už bylo, prostě to znělo zvláštně, no, bylo takový,
0: ale víte, je to co, tam ten inzerát furt. Tak o tom, že jste člověk, který je důvěřivý a na tom není nic špatného, protože člověk, který věří, že jedná s poctivým člověkem, tak žádné zklamání nečeká a taková nepříjemná zkušenost ho velmi nemile překvapí. No, setkáváme se s těmito podobnými případy stále častěji.
1: Je to běžně a čím dál víc, ale jako říkám se, bojím, já jsem toho pána teda nahlásil na policii i kvůli 800 koruně, aby se to dál neopakovalo a jakoby chci dosáhnout té spravedlnosti, aby byl řádně potrestán.
0: A jak to potom pokračovalo, Jaroslave? On vám potom přestal zvedat telefon, nebo
1: Už jsem zvedal telefon, ještě jsem mu napsal SMSku, zprávu, jako co se děje, že už čekám hodinu, jestli se mu vážně něco ještě jako nestalo při cestě, něco a už vůbec nereagoval.
0: A co vám na to řekla policie?
1: No jako pro mě, já jsem je potkal venku přes Služebnou, říká, že ještě má nějaký výjezd, ale prostě, že ať tam přijdu za hodinu, že to nechám ještě hodinu bejt, kdyby se nahoru třeba na té cestě vážně něco stalo, nevím, a tak ať to hlásím až za hodinu. Takže jsem to šel hlásit za hodinu, tam byla ještě paní policajtka, mi pouštěla dovnitř, protože chlapi ještě nepřijeli z nějaký jako, výšky. A ty se pak vrátil asi do 10 minut a jeden to tam zase sepsal, no.
0: Tak rozumím tomu, že 200 korun není tolik, aby to bylo pro člověka likvidační, ale jde tady skutečně o ten pocit, že jste někomu
1: ne,
0: naletěl
1: o ten princip,
0: a ten je horší.
1: Když podvede dalších 1000 lidí, tak už ta částka je mnohem vyšší, že jo?
0: No, ale právě proto si dnes povídáme, proto je dobře, že jste zatelefonoval a že sdílíte tuto zkušenost, protože možná pak budou ostatní posluchači opatrnější.
1: A opatrnější, a přesně tak. A když to buď opatrnější, anebo fakt jakoby, když se tohle už tohle situace nastane, tak prostě na tu policii se nebá zajít a řekne, když si do těch 200, jo, ono to takhle, tak jsem naletěla, ale když se to bude opakovat, těch případů přibývá a prostě není já už jsem to řešil takhle jednou s kloboukem, jsem nalít, stejná situace, poslal jsem peníze, peníze jsem nedostal, klobouk taky ne, a tak jsem tuto ženu taky nahlásil a zjistil se, že podvedla lidi za 300 tisíc.
0: Mm-hmm.
1: A řešila tu policie v Rakovníku a myslím, že z toho vyplnula nakonec podmínka pro tu dotyčnou.
0: Jaroslave, tak to je dobře. Nahlásit každou škodu, byť drobnou, protože pak se to sčítá, to je dobré vědět. Hmm. Tak děkujeme, že jste se podělilo svůj příběh. Ono není úplně jednoduché přiznat, že se člověk stal obětí podvodu, ale já věřím, že vaše zkušenost může být varováním pro ostatní posluchače. Tak vám přeji, aby vás příště potkávali už jenom samí poctiví lidé. Mějte se dobře.
1: Hmm. Taky. Dobrou noc.
0: Naslyšenou. Co sudičky přáli nám, teď zaspívá Karel Gott a Lucie Bílá v noční lince Českého rozhlasu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: milí posluchači, vítejte u noční linky Českého rozhlasu. Někdy nám život připraví překvapení, která bychom si nikdy nedokázali představit. Právě o těchto největších životních překvapeních si budeme dnes povídat s paní Michaelou, která volá. Odkud? Mě to vypadlo.
1: Volám z Brna.
0: Z Brna. Tak těšíme se, že se i vy podělíte o svůj příběh. Největší překvapení mého života. Téma.
1: No, tak to moje největší překvapení nastalo v mých 23 letech, když jsem končila vysokou školu. Krátce jsem chodila s mým spolužákem, takže jsme si plánovali, jak prostě uděláme státnice. Měli jsme před sebou spoustu učení, ukončení zimního semestru, diplomovou práci, obhajovu diplomové práce, státnice. Tak jsme si prostě plánovali, že i hned po státnicích vyjedeme k moři, budeme si užívat po těžkém roce života. Sice jsme tak jako uvažovali i o tom, že bychom eventuálně se mohli po státnicích spolu vzít, ale moji rodiče ho vůbec neznali, protože já jsem bydlela v Brně. Manželovi rodiče mě tak jako trochu znali. No a v lednu, když tedy jsem měla nejvíc práce s mnoha zkouškami, s přípravou diplomové práce, tak jsem najednou zjistila, že jsem těhotná.
0: Já jsem si říkala, opravdu, že to tam asi bude směřovat. Tak to je to velké překvapení.
1: To bylo velké překvapení a největší překvapení to bylo pro mé rodiče, protože manžela vůbec neznali. Takže jsme se s manželem prostě vypravili to mým, já jsem jednak ho rodičům přijela představit, že to je tedy můj hoch a současně jsem jim sdělila, že jsem těhotná a že tedy se spolu hodláme vzít. Takže to bylo, moje matka to tehdy vzala úplně šíleně, ta prostě byla překvapená, vůbec nechápala, že já ve svých 23 letech chci mít dítě, když ještě nemám ukončenou vysokou školu. Otec můj to tehdy vzal jako docela stoický. A takže jsme se s manželem opravdu museli 29. března vzít a já tedy jsem v tom těhotenství prožila ty největší nervy, příprava diplomky, obhajoba státnice. A aby toho nebyl konec, protože samozřejmě všechno jsme s manželem zvládli, pak jsme jeli na odloženou svadební cestu do Karlových Varů, vrátili jsme se ze svadební cesty, mně začalo být špatně, byla jsem vlastně v 7. měsíci těhotenství. A prasklo mě slepé střevo, dostala jsem zánět pobřišnice, 5 dnů jsem ležela v kritickém stavu v nemocnici, takže na počátek toho našeho manželství to bylo opravdu víc než dost překvapení, ale všechno jsme překonali a myslím si, že naopak to, co jsme spolu na počátku manželství zažili, takže to nás prostě tak jako zblížilo, že vlastně jsme teď oslavili 52 let od svatby.
0: Tehda. Ve 23 letech během státnic, to si umím představit, že to byl pořádný životní zvrat. Měla jste radost, nebo nejdřív přišel šok? Pamatujete si na ty okamžiky, jaké to bylo, když jste to sdělila i vašemu tehdy klukovi?
1: Ne. My jsme oba dva měli radost, ale já jsem měla hrozný strach z mých rodičů, protože jsem si opravdu nedokázala představit, jakým to všechno vysvětlím. A manžel samozřejmě, protože je neznal, tak měl strach. Já si vzpomínám, když jsme spolu jeli autobusem z Brna do mého bydliště, jak jsme prostě si oba dva pořád plánovali, jak to řekneme, jak jim to vysvětlíme. Pře manželovi rodiče, těm jsme to sdělili dříve. Sice tchyně také nebyla z toho úplně nadšená, ale musím říct, že my dva jsme žádný šok neměli. My jsme v podstatě jsme si řekli, že to musíme nějak překonat a vlastně jsme z toho měli radost a nutno říct, že já už jsem pak žádné jiné děti neměla, protože po všech těchto problémech, které jsem měla, tak nakonec se ukázalo, že prostě další děti mít nemohu. Takže je dobře, že to tehdy všechno tak dopadlo. No. A další, bohužel, tedy další šok s manželem nás čekal koncem minulého roku, protože manžel měl nějaké problémy s umělým kloubem v koleni, stále ho to bolelo, najednou mu

0: ten problém vlastně s tím slepým střevem a vlastně díky tomu, že už jste byla těhotná, miminko jste donosila a bylo a je v pořádku, tak vlastně možná díky tomu vlastně nějaké dítě máte, že to velké štěstí, protože je možné, že kdybyste první prodělala vlastně to slepé střevo nebo ten zánět slepého střeva, tak kdo ví, jak by potom...
1: Ano, já si to právě jako říkám, že je to velké štěstí, že to vůbec je velké štěstí, že jsem to přežila, protože v dnešní době už to není snad prý takový problém, ale ve 84. roce opravdu jako manželovi lékaři nedávali příliš naději, že to přežijí, protože mě vlastně to slepé střevo prasklo před operací, takže když mě operovali, tak už zjistili, že mám zánět pobřešnice.
0: Ano.
1: Syn se narodil předčasně, takže byl v inkubátoru, také s ním bylo mnoho problémů, ale má 3 děti, je velice šikovný, pracovitý, takže z něho máme radost.
0: Děkuju za vaše otevřené vyprávění, paní Michaelo, je krásné slyšet, že z nečekané chvíle se může stát jeden z nejdůležitějších a nejhezčích okamžiků života, tak ať vám vaše vzpomínka na tuto životní změnu stále přináší úsměv na tváři a zvládnete všechno s manželem, i ty zdravotní komplikace, hlavně, že jste spolu a že je v pořádku.
1: Ano, děkuji, naschledanou, přeji všem dobrou noc.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy.
0: Teď nám bude zpívat Valdemar Matuška a potom doufám, bude povídat někdo další k dnešnímu tématu největší životní překvapení. Otevíráme téma, které se dotýká snad každého z nás. Bylo krásné slyšet to vaše překvapení, nebo vás to nejdříve zaskočilo? O čem budete vyprávět?

0: Kolika vteřin změnilo úplně všechno. Jaké bylo vaše největší životní překvapení? Na to se vás ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu Jarka Barboříková a to paní Vlastiny z Krnova. Vítejte.
1: Dobrý večer. Zdravím všechny posluchače, obzvlášť Roberta z Olomouce. Je to moc hodný chlapec. A teď vám řeknu překvapení mé maminky, jakou jsem udělala překvapení. Bylo to po válce a odešli dva bráši někde na služby. Ten jeden se utopil, jak brodil koně někde u Sedláka, no a ten druhý nebyl k nalezení. Až v roku 64 mě Červený kříž zjistil jeho adresu, tak normálně jsem napsala trejdomy a to bylo o Vánocích a teď najednou on přijel a my jsme bývali v paneláku, on přijel a ten zazvonil, že a já ho navlátila do koupelny a říkala, maminko, otevřte, protože maminka bývá potom už u mě a maminko, otevřte, já jsem ve vaně a nebyla jsem ve vaně, já jsem poslouchala z koupelny, co se bude dít. No a teď ona otevřela strýda ve dveřích, teď na sebe hleděli. No ale asi tak půl hodiny. Nemohli ani mluvit ani jeden, ani druhý. A potom, jak se z toho dostali, to jste neviděla tu radost té maminky a toho strejdy, to jsem zažila. To bylo něco tak nádherného. Ona myslela, že jako potom, že ve vás zahynul. A ne, on žil. Představte si to. Tak jsme ještě naštívili ho paní.
0: Vlastínko, můžu se k tomu jenom vrátit? Vy jste říkala, že to bylo po válce, pak jste mluvila o roku 60 něco, takže oni se setkali po 20 letech?
1: Až potom v 64. roku se nám ozval. Jo?
0: Po 20 letech?
1: No, skoro. Jo? A maminka byla zoufala, ta kolikrát plakala, protože ho měla hrozně ráda, jak byl malý.
0: No tak nám řekněte, co se stalo.
1: A do té služby se neviděli tak dlouho.
0: A jak to? Jak to, že ten kontakt se ztratil? Proč se nevrátil domů?
1: On byl trochu postižený, jo, a on z toho zmatku, že ten bráka se mu... On se mu utopil, brodil koně a kůň ho zalehl ve vodě. A on z toho byl takový šokovaný, že byl hrozný. No a potom, až se dostal z toho šoku, že a já taky k jeho adrese, jo, tak nakonec všechno dobře dopadlo. Maminka měla strašnou radost a strejda ještě věcí. Tam jsme byli na návštěvě na Jižní Moravě. Tam jako on už býval, měl rodinu, jo. Tak jsme se jeli podívat, oni neměli děti, tak si osvojili chlapečka. Jo, a tak šlo teda jako po smrti, ale to bylo tak něco nádherného.
0: No, Janko, to já bylo mám úplně mraz po těle, takže já vám úplně věřím, no. Že to bylo silné a opravdu bych to považovala za největší životní překvapení, pokud se někomu něco takového stane v životě. Ale pořád mám v hlavě, proč se to nepodařilo dřív. Pořád mi to tam visí a říkám si, jak je možné, že to trvalo 20 let.
1: On teda byl postižený, ne se z toho všeho dostal, že tak ani nechtěl s nikým mluvit, strejda, jo, pak se omlouval, že jako nebyl schopen vůbec, že on brodil ty koně s ním, že on byl v té službě s ním, tak z té služby úplně odešel a někam jinam, jo, na Prostějovsku, tak odešel, tam se oženil. A tak ze začátku tam bylo, že? No tak neměl zájem nějak. Až potom se z toho dostal, tak se ozval. A já jsem byla taky tak šťastná. Tak jsem viděla tu maminku, jak měla radost z toho, že ten brácha nezahynul a že žije. No, to si dovedu představit.
0: Všechno.
1: Já jsem toho byla svědkem, že? Hmm. Ale dneska pořád mám to v myšlenkách, jo. Už jsou po smrti, aj maminka je po smrti, jo, i strejda.
0: A byli potom v kontaktu už navždy? Vídali no, se, bydleli jste někde
1: my
0: pak
1: jsme ještě potom.
0: Blízko?
1: My dvakrát u nich a potom ještě strejda byl u nás. Asi tak 5 roků ještě jsme byli v kontaktu a tak strejda odešel a teta nějak neměla zájem. Ona byla dřív hospodská, víte tak, že ona nebyla nějak, že by měla zájem o nějakou rodinu. To byla taková flegmatická paní, což je tam taky na vrchu, nechci mluvit o ní špatně.
0: Dobře. Vlastníko, byla to krásná připomínka toho, že někdy se dveře, o kterých jsme si mysleli, že už zůstanou zavřené, mohou otevřít. Přeju vám, abyste, teď jsem chtěla říct, abyste prožila někdy něco podobně silného, ale myslím si, že to už se nedá. Tak vám přeji, aby bylo mnoho jakýchkoliv překvapení, byť budou menší.
1: Tak vás všechny pozdravuju tam v Českém rozhlase.
0: Děkujeme.
1: Tam jste výborný pořad. Já už 60 let volám do Českého rozhlasu.
0: Do rozhlasu. Tak volejte dál, budeme se těšit. To byla paní Vlastina Skrnova, pojďme zopakovat téma. Někdy stačí jediný telefonát, jedno setkání, jedno rozhodnutí a život se vydá úplně jiným směrem. Jaké překvapení změnilo ten váš? Zavolejte nám a podělte se o svůj příběh. Čeká na vás Jarka Barboříková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: milí posluchači, jsem ráda, že jste si i dnes našli cestu k noční lince. Dnešní téma možná probudí ve vás vzpomínky na chvíle, které přišly nečekaně a navždy se zapsaly do vašeho života. Největší překvapení mého života, téma i pro paní Janu z Prahy. Zdravíme vás.
1: Já zdravím taky všechny. A ten krásný pořad, co vysíláte leta už. A tak můžu už mluvit, nebo ne?
0: Ano, už jsme ve vysílání.
1: Jsme ve vysílání. Moje největší překvapení bylo, když jsme dostali degret na byt. 6 let jsme se trápili 200letým starým baráku plesnivým. Já jsem chodila stále na Národní výbor. Pořád nic a už jsem tomu nevěřila. A pak najednou přivezla puštěcka degret na byt a dostali jsme krásný byt 3 pokoje na Novodvorský. A bydlíme už tady skoro 60 let. 2 děcka jsme vychovali a bylo to nádherný překvapení. To opravdu. No a druhý překvapení bylo, no, že se nám tenkrát narodil syn a tak dále. Jo, ale to bylo velice krásný překvapení. Já už jsem tomu nevěřila, že ten byt získáme.
0: Protože tak to věřím, že je velký životní přelom. Tak jak se to tehdy slavilo? Pamatujete si na to? Jaké byly ty první okamžiky?
1: Jo, to si pamatuju. No, zaprvé jsme nemohli sehnat stěhovák. Tak jsme to stěhovali městskou dopravou hlubokým kočárkem. Furt jsme měli strach, aby si to Národní výbor nějak nerozmyslel, ale zašubil to někam. Protože celý dům, všech asi 6 partají, ten byt dostali. A představte si, že ty důchodkyně dostali taky byt garzonky a oni to s nima tak prostě udělali, že jim ty garzonky nedali, dostali horší nějaký byt 3. kategorie. Jo? To bylo velice smutné, protože ty ženský už byly staré.
0: Jo, a... Počkejte, Jani, vy jste říkala, že jste nemohli sehnat stěhováky, takže jste to převáželi v kočáru, v hluboké korbě, jako by všechny ty věci?
1: Ano, v hlubokém kočáru městskou dopravou. Takový ty věci, co se dali. A pak jsme přijeli stěhovák, tak 8 metrů stěhovák. Nám to dovezli k baráku a teď byl problém. Jestli nepojede výtah, tak nám to zamknou a budeme čekat, až pojede. No, to byla hrůza. No a náhodou ten den ty výtahy zaply, jo. Takže jsme to nastěhovali jako normálně. A i tak jsme měli velikou radost. Děti jakou měli radost, protože my jsme bydleli v Pavlačovém domě. Neměli se kde hrát a tady běhali z jedné místnosti do druhé. No to byla velká oslava. Pak přijela rodiče a známí, tak jsme si udělali kafíčko a maminka přivezla zákusky. To byla oslava. Jsme byli všichni šťastní, že máme byt. No. A když jsme šli potom do důchodu před 20 lety, tak jsme si ten byt museli koupit. Jo, protože tenkrát byla ta privatizace, tak jsme si museli vzít i půjčku a Národní výbor to udělal bezúročnou a do 5 let jsme to už v důchodu zaplatili. Tak to byla další oslava, že ten byt je náš. To bylo moc pěkné.
0: Jani, tak děkuju za vaše krásné vzpomínání. Nový byt, nový domov, tak to je samozřejmě velká kapitola každého člověka. Tak přeju vám, ať je to stále místo plné hezkých vzpomínek, ať kam se podíváte, tak se vám vybaví něco milého. Opatrujte se a zavolejte zase někdy příště noční.
1: Děkuji.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dospívala Věra Špenarová písničku Fernando. Pohodlně se usaďte, uvařte si čaj, na kávu, už je možná pozdě, a pojďte s námi strávit další část Noční linky Českého rozhlasu. Povídáme si o překvapeních, která nám život připravil. Volá paní Martina, která volá z Německa, je to tak?
1: Ano, volám z Pamentálu, to je 20 km od Heidelbergu a měli jsme dneska pořádný teplo, odpoledne 35 stupňů. A to mě to právě připomnělo, že v té době, kdy jsem byla s gymnáziem kijovským sbírat kameny 14 dní a 14 dní jako užívat si u moře, tam bylo taky 38 stupňů tenkrát a tisíce a tisíce medúz a já jsem jednu zvedla a ta mě žahla na levou ruku, to jsem ten žáh měla ještě 2 roky, pak jsem dostala zánět mozku, ne mozkových, ten mozku a měla jsem 41 pár dní. Tak jsem prožila 2 roky v nemocnicích a to pozitivní na tom bylo, že tatínek svého kolegu, doktora Dolečka, požádal, aby mi pomohl zhubnout tenkrát. Já jsem za 3 měsíce přibrala 40 kilo, tenkrát tam to mě bylo 17. A on právě se mi líbil a říká, já jsem Rajko, ty jsi Jura a Martinu ti splasknem. A to bylo takový veselý a to mě vlastně změnilo dál názor na hubnutí a rozhodně mě to pomohlo, protože jsem potom od 2013 těch 6 let zhubla 80 kilo.
0: Kolik jste říkala?
1: A to se mi podařilo tím, že jsem jedla 3x denně malé porce, večer už vůbec ne chleba, jako kolehydráty. A po 5 hodinách jsem vůbec nejedla žádný jogurt, jabko nebo něco mezi tím, žádný sačinky, jenom 3x po 5 hodinách.
0: A kolik, že jste říkala, že jste zhubla?
1: 80 kilo.
0: A za jak dlouho?
1: Za 6 let.
0: Za 6 let.
1: A to jsem si udělala svůj systém hubnucí. Já teda už teďka na moc nehubnu, ale dodržuju to a jsem to doporučila svým kamarádkám, oni jsou úplně blažený z toho. A moje terapeutka, ta nutriční, ta mě řekla, vy byste to mohla učit, že to dělám dobře.
0: No vy jste neuvěřitelná, to věřím, že je teda velmi inspirativní příspěvek. Hlídala jste si, co jíte, nebo to bylo téměř cokoliv?
1: Ne, jedla jsem, na co jsem měla chuť, zmrzlinu, čokolády. Já jsem teda musela to trochu hlídat, protože jsem dostala tou nadváhou těžkou diabetes, jako cukrovku. Ale jinak já si nepíchám inzulin a beru jenom 2 prášky na tu cukrovku.
0: Aha, ale když jste říkala, že jste jedla jenom 3x denně malé porce a pak jste říkala, že jste jedla třeba i zmrzlinu nebo cokoliv, tak...
1: Ne, to, co jsem si, počkejte, to jsem si tedy někde vyčetla, že do 15 hodin se může ještě jíst nějaký moučník nebo něco sladkého, ale jenom do 15 hodin.
0: Mhm.
1: A já jsem prostě snídala.
0: Paní Martino, ale to chtělo velmi silnou vůli.
1: Pak mezi 12. a 1. a mezi 17. a 18.
0: A co bylo tím vaším hnacím motorem? Bylo to právě to zdraví?
1: Ano. Já jsem se na sebe nemohla dívat. Můj syn měl tenkrát, potom měl v těch 2013, měl 13 roků nebo kolik, nezáleželo to jenom na mě, ale já už jsem se styděla. Mm-hmm. Styděla jsem se, že syn se za mě bude taky stydět. On to sice bral sportovně, protože věděl, že jsem byla těžce nemocná, ale jako chronicky. Ale i přesto žiju pozitivně, jím taky jako třeba dvě housky v plnozrnné ráno, plátek sýra, plátek šunky, skleničku džusu a kafe.
0: A co bylo během těch 6 let nejtěžší?
1: Nejtěžší, když mi to stálo,
0: když to začalo stagnovat, ta váha,
1: ano.
0: Tak vám to muselo hodně...
1: No, chtěla bych všem říct, ať mají sílu, ať to nevzdávají, ono to přijde, musí se tomu věnovat nejenom tělo, ale duše, víte, celkově.
0: A za jak dlouho jste viděla první výsledky, Marti?
1: Už první týden 3 kila.
0: Mhm. Tak to je fajn, když to člověk cítí a vidí tak rychle, tak je to pro něho motivující pak, že to má smysl.
1: Ano, ale pak po těch 14 dnech, 3 týdnech to stálo asi 10 dní a pak jsem teda omezila úplně, tu snídaní jsem udělala jenom ovoce a zase se to zhouplo, zase to šlo dolů.
0: Marti, a to, co na to pak říkal váš syn?
1: No, říkal, že jsem statečná, že je na mě hrdej.
0: To věřím.
1: Tomu je teď momentálně 33 roku a sám je jako Heil Erzieherpflege, to je jako hojivý ošetřovatel, víte?
0: Tak šikovný chlapec. Dobře, moc děkujeme, Marti, to bylo úžasné.
1: Ne, ale dejte to dál. Já si myslím, že je to správný, jak jsem to vzala. Já jsem si z různých časopisů a všech vybrala to, co mě sedí a pak jsem to na sobě vyzkoušela.
0: Ano, ale pořád to chce velkou a silnou vůli, tak to jste dobrá, že jste to dokázala.
1: Denně, ano. 3 jídla denně po čtyřech, pěti hodinách. A mezi tím vůbec nic jíst, jenom pít, 3,5 litru denně.
0: Přejeme krásnou noc, ještě jednou děkujeme za sdílení, zavolejte zase někdy.
1: Mějte se hezky všichni, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Přeji vám krásný a klidný noční čas, ať už nás posloucháte doma v teple, na cestách, při noční směně, nebo jenom tak v tichu svého pokoje. Jsem ráda, že tuto noc můžeme strávit společně a že se můžeme navzájem obohatit vašimi vyprávěními. Pokud máte svůj příběh o největším překvapením života, budu moc ráda, když se s námi o něj podělíte. Zavolat můžete do studia na telefon 731 800 900, napsat můžete pod téma na web rozhlasu rozhlas.cz/linka a nebo na e-mailovou adresu linka@rozhlas.cz. Těším se na vaše telefonáty, vaše vzpomínky i na další milé chvíle, které spolu v této hodině prožijeme. Je s vámi Jarka Barboříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, je s námi paní Věra z Náchoda. Zdravím vás.
1: Dobrý večer, všechny taky zdravím, no vás taky.
0: Říká se, že život je plný překvapení. Některá bychom nejraději nikdy nezažili, jiná bychom chtěli prožít znovu. Které zůstalo nejhlouběji ve vaší paměti?
1: Překvapením. Tak bylo to v roce 2019, my jsme bydleli v rodinném domku a přestěhovali jsme se do bytovky, protože manžel onemocněl a už jsme to tam jako nezvládali. A bylo to teda v listopadu, když já jsem měla mít 70. Ale byl to takovej zmatek, bylo to prostě mnoho práce, převážili jsme si to autem, ty krabice a to. A já jsem říkala všem těm, který jsem vždycky u nás na baráku hostila a dělali jsme si ty narozeniny dohromady tam. Prostě byli jsme tam jako rodina a bylo nás třeba 30, tak jsem všechny lidi obešla a řekla jsem, musíte to pochopit, já prostě teďka, když se stěhujeme, tak to nezvládnu a neměla bych na to ani žádnou, tak jako čas ani ne a prostě ani ty myšlenky, tak až budeme usazeni v tom bytě, tak já tu oslavu udělám a všechny vás pozvu a pak to všecko dodatečně oslavíme. Takže jako jo, všechny, že to chápou a tak dobrý. A teď se teda přiblížil, už jsme tady byli teda plno krabic tady v tom bytě všecko a už se teda přiblížil ten den můj a dcera naše mě říká, mami, to nás ani nepozveš na oběd do hospody, to jsi tak lakomá. Já říkám, no prosím tě, dovol, jak lakomá, když to vidíš, když nemáme na to ani vůbec žádnou mysl a to, když to musíš taky pochopit. No jo, tak dobře. No, já jsem říkala, tak do té hospody půjdeme, takže jako jsem řekla, kam chci jít. A ona teda jako už věděla, že bych jedině tam chtěla jít. A teď jsme teda přijeli pro nás a teď ona mě říká, mami, a to jdeš v tomhle svetru? Já říkám, no teď ho nemám špatný, proč bych si ho nevzala? No jo, dobrý. A táta jde v týhle košili, to říká, no teď jsme čistý, všecko, tak zase tam naobědujeme, půjdeme domů a hotovo. No tak dobrý, tak jsme tam přijeli do ty hospody, bylo to v Zábrodi tady, u Červeného kostelce, to jsem ani neřekla, že to je Červený kostelec. A teď teda oni nás tam dovezli a já říkám, a běžte tam se podívat a do nějakého kouta, aby nás nebylo moc vidět. A ty 4 místa tam zařiť a něco si teda dáme a rychle tam tu vypadneme. No tak tam šli, jo, je tam volno, pojďte. Tak jsme přišli do ty hospody, hospoda byla plná a já teda ještě musím připomenout, že hrozně málo vidím. A takže já se ani tak nějak, jako jsem se nedívala, do ty hospody jsme přišli a teď najednou takový jako hovor jsem slyšela a najednou to všecko stichlo a začala hrát harmonika. A když začal ten harmonikář zpívat, tak já jsem přesně věděla, kdo tam je a jenom jsem řekla, tady je pan Olda a teď všecky, už jsem to teda viděla, 30 lidí kolem stolu, všecko nazdobený a s tou harmonikou prostě, že mě jako přivítali a já jsem vůbec nevěděla, paní moderátorko, já jsem myslela, že omdlím.
0: No to
1: byl
0: věřím.
1: Takovej šok strašný a teď oni všetky se tak jako smáli na mě a já říkám, no co tohle to je, když já vůbec jsem nic nepřivezla, já nic nemám, já vždycky jsem všecko pekla, rychtovala a oni, co bys nosila tady toho je hojnost, tak dcera to zařídila, abych to vůbec já s manželem nevěděla. Včera to zařídila s mojí neteří, od sestry s dcerou a celý ty narozeniny tam takhle zařídili. Já jsem takhle ještě vykulená a překvapená nebyla, ale to byl takovej šok, ale tak nádherný narozeniny jsem já nezažila a nikdy na ně nezapomenu.
0: to věřím. Věruško, to byl vždycky můj sen. A vy jste si ho splnila, já myslím, že mnohých z nás.
1: No a potom teda tohle to teda bylo opravdu, to je na to nikdy nezapomenu, ani se nemusím dívat na fotky, na nic, jen to mám prostě před očima, tu nádheru, ty všechny lidi, prostě já jsem ty všechny lidi milovala, taky bych je pozvala. No tak to tak všecko dopadlo. A ještě takovej, k tomu ještě takovej dodatek, zase z jiného soudku, že největší štěstí a největší radost, kterou jsem prožila, bylo při mým narození dcery a syna, protože to jsem si myslela, že je celý svět můj. Prostě když prostě bylo po tom porodu, tak já jsem si myslela, že se snad radosti úplně pominu. Já jsem byla tak šťastná, to bylo takový štěstí, takový, já ti tam největší dar, který vůbec může člověk dostat. A na to taky nikdy nezapomenu.
0: Chápu.
1: A to je všecko už a všetky vás zdravím a promiňte mě ještě to kňučení moje.
0: Naopak, prosím, tady ty city a emoce patří do noční linky. Vždyť noční linka, to je čas příběhů životních a my jsme vděční za každou otevřenost. Tak moc děkujeme.
1: A já taky a děkuju všetky zdravím a všetky, který už znám, ty lidi a to tak všetky taky zdravím a na všetky vzpomínám. A nejvíc, co mě jako utkvělo v paměti, tak to je ten pan František ze Židlochovic. To musí být tak perfektní chlap, že to takhle řeknu, že to je prostě něco úžasného, jak když začne mluvit. A potom paní Anička, která je nevidomá, tak tu obdivuju, protože já moc málo vidím, takže já vím, co to je. A mám teda ještě zbytky toho zraku, ale mám praktickou slepotu a jako nevím, jestli bych se vůbec naučila žít a bojím se toho, kdyby se to mělo zhoršit a nechci o tom ani přemýšlet, ani mluvit, ale takhle jsem to ještě všechno řekla a všechny vás zdravím a dobrou noc a nashledanou.
0: Děkuji, že jste se s námi podělila o tak osobní vzpomínky. Bylo hezké slyšet, jak hluboko v nás některé životní chvíle zůstávají. To byla, milí posluchači, paní Věra z Náchoda a toto je Michal Prokop. Zaspívá písničku Kolej Yesterday.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: který nikdo nečekal. A dnes budeme naslouchat právě těmto příběhům. Je s námi další návštěva, krásnou noc.
1: Halo.
0: Moc vás zdravíme. Kdo volá?
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Já vás špatně slyším.
0: My vás slyšíme dobře. Kdo je u telefonu? Haló, haló. Tak byla tam paní Petra, která volala z Prahy, ale nevyšlo spojení. Zkusíme zvednout teda druhou telefonní linku, tentokrát živě do vysílání. Kdo se hlásí?
1: Haló.
0: Dobrý den, kdo pak tam?
1: Dobrý večer, tady Marie z Brna.
0: Marie, vítejte a povídejte. Téma největší dobrý den. Překvapení mého života.
1: Mám tak veselý příběh, jako měla ta paní přede mnou, ale musím se vám svěřit, protože to, co jsem zažila poslední před 4 dny, je opravdu infarktová situace. Manžel byl v nemocnici a po 3 měsících se měl vrátit z nemocnice. Takže to, že čekal na sanitku 5 hodin, to je jedna věc. To by nebylo tak hrozný, ale já jsem tady čekala až o 17:30 večer mě zavolal, že už ho vezou domů. Ať ho čekám, tak já jsem čekala u otevřené okna, přijela sanitka a protože je ležák, takže nejdřív ještě sestřička se ptala, jestli máme výtah, jestli se vejdeme s lehátkem do výtahu, tak jsem říkala, že ne, no tak přijela sanitka, z toho prostě dlouho trvalo, ale vyvezli z toho prostě nějakou postavu na vozíčku, ale nebylo to lehátko, bylo to takové to sedátko, což už mě zarazilo. No ale prostě no. Z dálky jsem viděla, že tam je prostě nějaká postava bledá. No tak mně to bylo jasné, že člověk v 680 letech nebude vypadat svěže, že po 3 měsících jako ležení. Tak jsem otevřela, než ho dali do výtahu, no tak to trvalo asi 4 hodiny. Přišli nahoru, teď nevěděli, jak ho mají do té postele položit. Nakonec ho tam položili, jenomže položili mě sem někoho, já jsem najednou ho nepoznávala, tak a odešli. A já jsem najednou prostě s ním začala třepat, on byl úplně mimo, jenom chroptěl. A já jsem říkala, to není možné, protože předtím jsem s ním mluvila. A najednou prostě on tady chroptí. Tak já jsem byla úplně zděšená, tak jsem volala sousedku a ta říkala, musíš, nelekej se, byl 3 měsíce v nemocnici, tak se změnil. A já říkám, tak se pojď na něho podívat, to není on, to není možné, tady leží nějaká živoucí mrtvá. A ona, ne, já se bojím. Ale už předtím měl syn avízo, že sem přijede. Jenomže mezi tím, co on ležel mezi mě začal zvonit telefon a na tom telefonu se bylo jeho jméno, Pepa, že mě volá. Teď jsem začala šílet, protože on ležel jakoby vedle mě v posteli a mě se ozývalo Pepa v telefonu. Že já jsem začala hledat v těch věcech, co poslali z nemocnice, ty krabičky a tohle. A teď jsem zjistila, že to nejsou vůbec jeho věci. A na telefonu pořád se mi objevovalo jméno, že mě volá on, že mě volá Pepa. Tak a vedle mě měl ležet, tak jsem vzala ten telefon prostě úplně v hruze a ozvalo se tam, Maru, prosím, že co se děje, já ležím před baráku v sanice a nic se mně neděje. Já říkám, Pepi, jak to, že jsi v sanice, kdy ty ležíš vedle mě? A on říká, ne, já jsem v sanice. No, mezi tím ovšem už jako přišel syn a říká, mami, prosím tě, a já jsem teda byla na infarkt, jenom připomínám, že já teda po infarktu mám dvojitý bypass a resekci levé komory, takže já jsem byla prostě úplně v šoku, tak syn mě vzal, prostě začal mě tady jako opatrovat a vodu a to říká, mami, prosím tě, ne, oni sem dali někoho jiného, navíc to není chlap, je to ženská, prostě oni to spletli, oni sem dovezli někoho jiného. No tak já jsem prostě byla v šoku, jako já jsem se nedokázala zpamatovat. A oni přišli a jenom řekli, paní, to se stává. Já říkám, ano, to se stává, tak jako dobře, no, já jsem 50 let učila, kdyby se mě ztratilo dítě, tak
0: to
1: taky mám
0: dítě. Vhodná reakce říct, to se stává.
1: Jsem to vykládala známým, někteří plakali u toho, druzí říkali, budeš se tomu smát za chvilku.

0: A to se stalo, prosím, jako tady v Brně, když ho přiváželi z Bohunic. Takže teď prostě, jako nám volali z nemocnice, ať podáme oficiální stížnost, jenomže oficiální stížnost, to je pravda, ale představte si tu hrůzu pro mě, že horor, že on tady leží jakoby vedle mě a najednou mě volá telefon, jo. No, prostě já jsem si říkala, já se musím vám s tím svěřit, protože to opravdu byl horor, jako, takže...
1: Paní Marie, to je jak příběh do bakalářů. Toto by bylo tak na natočení nějaké povídky nebo nějakého filmu. Neskutečné. A já bych teda nevěřila, že se to stane. A oni vám řekli, že se to stává, tak to...
0: No, oni mě klidně řekli, paní, to se stává. Já říkám, to se stává, že vyměníte. Říkám, víte co, tak manžela jste přivezli a mě můžete zrovna odvést. No, protože já jsem skutečně byla na infarkt. A protože syn pracuje tam u nějaké bezpečnostní služby a zrovna se točilo tady v Lažankách něco, tak tam byl s těma hercama a s tím režisérem a tak jim to tam, protože přijel odsud vlastně po tom šoku, tam tak jim to vykládal, že to se stalo před 3-4 dny a oni říkali, no to si vymýšlíte, jako. On říká, ne, to si nevymýšlíte, to byla skutečnost. Jako.
1: Paní Marie, tak byla jste vděčná za to, že se vám vlastně manžel nakonec vrátil domů, nikoli v tak, nevím, jak to mám říct, zuboženém stavu, ale byl při síle a možná, ano, možná, jak vám to říkal syn, se tomu jednou budete smát, ale myslím si, že ještě na to...
0: Mě řekli do LDMky, já jsem říkal v životě, ne, bych ho tam nedal. Jako to ne, to já ho chci mít doma. No,
1: tak řekněte, tak, jak to vzal manžel?
0: Tak říkat, jako litoval mě, jako a byl z toho samozřejmě špatný, protože vlastně na tu sanitku čekal 5 hodin, že? Když si vezmete čekat na sanitku ležáka 5 hodin někde u sklepa, než pro něho sanitáci přijedou a potom teda ho nechají v sanice. On jim ještě říkal, já jsem tady doma, já bydlím tady. A oni mávli rukou, jo. Jak kdyby si řekli, no tak vezeme 2. Asi jim to nemyslí, že? Protože ta paní opravdu nevěděla o světě. Ona byla ostříhaná nakrátko, tak jak můj manžel šedivá, že teď zhubla. No tak jako v první chvíli já jsem opravdu jako... No, mě by nenapadlo, že mi sem položí někoho cizího, že?
1: Paní Marie, děkujeme.
0: Nezlobte se, že teda jsem vás tím obtěžovala tím příběhem, ale já jsem toho tak plná.
1: To bylo přímo k tématu, bylo to na místě a bylo to velmi originální. Tak kéž by vás už čekali jenom sama příjemná překvapení. Mějte se dobře, přejeme krásnou noc a posíláme i vám do Brna Marcela z Moška.
0: A děkuju, že jste mě vyslechli.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jsem ráda, že můžeme společně otevřít další noční povídání, a to k tématu největší životní překvapení. Je to o chvílích, které nás překvapily natolik, že na ně vzpomínáme i po letech. Kdo se dovolal? Krásnou noc přejeme. Haló, haló.
1: Haló.
0: Dobrý večer, krásnou noc.
1: Jo, dobrý večer, tady paní Ema. Z Javorníku, Jeseníku.
0: Co k tématu?
1: Teřinko, vypnu si jenom rádio.
0: Dobře.
1: Tak, v pohodě. Dneska máte perfektní, nádherné téma. Haló?
0: Tak povídejte, co k němu máte?
1: Tak, vzpomínka. Úplně úžasná. Já, pokud je možno, tak reaguji na vaše témata a vždycky, pokud se mi podaří, tak zavolám. Teď přijedu večer z práce, jdu spát a poslouchám vaše rádio, než usnu. Takže úplně dneska super téma. Já po těžkém rozvodu, psychickém i fyzickém, jsem se přestěhovala ze Zlatých hor do Mikulovic u Jeseníku. Jestli to trošku znáte.
0: Znám to dobře.
1: A chodila ke mně super počtačka. Taková kočená, tak 120 kilo, úplně senzační ženská. A když jsem viděla, že má službu, tak se mi se dobro napekla, navařila, ptě jsem hospodská a převážně jsem dělala baru v noci, takže jsem přesně byla doma. A pokazilo se mi auto. A ona mi říká, no můj manžel zpravuje auto, přijede z Německa, tak jak přijede, já ti zavolám, přijď to. Říkám, dobrý. A teď mi v pátek volala. No, Hinek přijel z Německa, budeme tam a tam v hospodě v Mikulovicích, tak přijď domů, kde se on ti to auto přes víkend zpraví, říkám, dobrý. Ale mě se, když jsem hospodka, mě se od 18 let dělám hospodskou jako servírku. Mě se tak nechtělo do té hospody. A synové mi říkají, mámko, běž mezi lidi. Tak jsem šla, tak mě ta počtačka seznámila s manželem všechno. A říká mi, jo, a mimochodem představím ti mého tatínka, který byl vdovec už 10 let. Tak mi ho představila, jsme si podali ruku, dali jsme si pusu na týkání, v restauraci popraskali žárovky, no a už jsme 25 roku manželé. A vždycky na to úplně s láskou vzpomínám, že to bylo něco nádherného, co mě v životě asi mělo potkat po těch všech terapiích.
0: Paní Emo, ano, ano, poslouchali jsme pozorně. To je nádhera. Víc takových překvapení.
1: Já jsem měla dva syny a získala jsem i dceru, která mi říká maminko. Aha. Už jsem i díky ní prababičkou, protože v té době měla už děti, které vyrostly, které mají vnoučata, takže já už jsem babička i prababička, což je úplně úžasné. Z mé strany bohužel jsem jenom maminka, protože moji synové mají kariéru, ne rodiny, ale ano. Úplně no nic lepšího jsem v životě fakt asi nemohla potkat, jako úplně jsem nadšená, spokojená
0: a tak to má být. No, dobře.
1: Já vás trošku špatně slyším, takže proto se znám, jestli tam jste nebo
0: ano,
1: nejste.
0: Paní Emo, my jsme vás slyšeli výborně a to je důležité. Opatrujte se, přejeme krásný noční čas a mnoho nádherných zážitků s celou vaší rodinou.
1: No já myslím, že ještě budou krásné zážitky, protože už čekáme další právničku nebo právnuka, což bude úžasné úplně. Mhm. Jako když mám 66 roku a říkám, že jsem prababička, tak já jsem na to hrdá. Já se za to nesedím, spíš naopak, jako jo.
0: No samozřejmě.
1: No doufám, že ti moji kluci konečně přestanou kariérovat a začnou se taky starat o rodinu. Jeden má 36 a druhý má 35 roku.
0: Ano, tak to už by nad tím mohli začít minimálně přemýšlet. Tak se loučíme, jdeme se pustit kapelu Elán.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: přeji klidný večer. Někdy si myslíme, že máme všechno naplánované, ale život nám ukáže, že umí psát svoje vlastní scénáře. Jaký napsal právě vám? Krásnou noc přejeme, kdo je s námi?
1: Tady Božena ze Zásmok.
0: Je to paní Boženka ze Zásmok, vydržela jste, tak povídejte, co máte k tématu největší překvapení mého života.
1: Ano, ano. Už jsem ve vysílání?
0: Ano.
1: Tak pro mě velký překvapení mýho života bylo, když manžel odjel do lázní a přijel zamilovaný a se od nás odchází. Po 20 letech jsme se rozešli.
0: Mhm. No, tak no. To je překvapení, které člověk nechce zažít, ale život to někdy přinese. Jak je to dávno, jak je to už dlouho?
1: No, to už je 48 roků.
0: Mhm.
1: 48 roků a vlastně kvůli který paní v nás opustil, tak ta za půl roku ho opustila jeho a pak zůstal sám a no, tak nějak prostě
0: už se pak nechtěl vrátit, nebo vy jste byla proti?
1: No, to já bych ne. Přestože jsem byla v invalidním důchodu, měla jsem 735 korun invalidního důchodu, jedny dceři bylo 14 roku, druhý 18 a na dceru mě musel platit 400 korun a já, že jsem měla důchod 735 korun, tak už mě nemusel dávat 200 korun. Kdybych bývala měla 700 korun, tak mě by býval musel platit prostě 200 korun.
0: Boženko, bylo to pro vás úplně nečekané, nebo už jste nějakou dobu cítila, že se něco děje?
1: Nečekaný vůbec, prostě odjížděl v pohodě, jako normálně, prostě odjel a přijel, že prostě tam poznal paní a že prostě ho má ráda a tohle a že prostě půjde od nás a to prostě to byl šok, no.
0: No 20 let života s někým znamená spoustu vzpomínek, společných zážitků, také důvěru, kterou si budujete po dlouhou dobu a najednou stop. No,
1: no a přitom jsme tancovat spolu chodili, všecko v pohodě, jako nic, no tak já všude někde něco, jo, dohady kvůli dětem třeba, nebo tohleto, ale prostě nikdy u nás nebylo nic takového, aby takový důvod k tomu byl, že to no. No a když odcházel, tak říkal, no a kdyby mi to náhodou nevyšlo, tak bych se mohl vrátit, já pánu, no, v žádném případě.
0: A jak to teda měl dál říkat, že s tou paní dlouho nevydržel?
1: No tak pak? Potom byl po ubytovnách a pak si nějakou paní našel, s tou byl asi rok. A zase mu to nevyšlo a pak teda žil s nějakou paní a tam mu pak nakonec zemřela a nakonec se vrátil, tady dcera mu poblíž sehnala jako do domova důchodců, potom nakonec skončil v domově důchodců. No. A veselý jsme měli potom, když nejmladší vnuk nás překvapil, když mu bylo 21 roku, tak přišel, že čeká miminko. Tak to bylo takový velký překvapení, protože nejmladší vnouče a vlastně byl nejdřív tatínkem.
0: To je pecka. No. Tak prima.
1: No a letos jsem 29. března měla veliký překvapení, byla jsem u dcery na návštěvě a naobědvali jsme se, po obědě jsme si udělali kafičko a zeď se napil a vypadl mu hrnek z ruky a byl na místě mrtvej.
0: Mm-hmm.
1: Člověk, který nepil, nekouřil, sportoval, ještě ráno si na kole byl pro noviny, a to 70 roku a takhle náhlá zástava srdce, ani infarkt to nebyl. Hmm. Při pitvě mu zjistili náhlá zástava srdce a
0: Boženko,
1: a takhle
0: to
1: nám odešel.
0: To jsou náročné životní příběhy.
1: To byl taky šok prostě.
0: No, určitě není jednoduché o tom mluvit, tak děkujeme, že jste tak otevřená.
1: Ty jsi loni slavila narozeniny, tak jak to letos vidíš, a já povám, no, to nejsou žádný, to byly půlkulatiny, to letos nebudu nic slavit. A on říká, no to já v prosinci budu slavit 70, tak toto oslavíme. Během 5 minut byl konec. Mm-hmm. A v 5 minutách tam byla záchranka a 9 výbojů a už ho ne to. Vůbec srdíčko nenaskočilo. Takže to pro nás byl taky hrozný šok.
0: Tomu rozumím. No, Boženko, děkujeme za vaši návštěvu.
1: No.
0: V podstatě to byl jeden příběh náročný, druhý milý ve 21 letech nejmladší vnouče vám oznámí, no, že teda bude tatínkem. A pak jsme zase otevřeli jednu náročnou kapitolu. No. Děkujeme, ale za všechny, protože všechny patří k životu. Kolik jí bude? Mě to přeskočilo.
1: 19.
0: 19.
1: No.
0: Dobře.
1: Už je to slečna.
0: A pak předpokládám, bylo těch vnoučků už více. Co
1: no,
0: vám přišli oznámit, že...
1: 7 pravnoučat.
0: Tak, výborně. No. Tak ať vám dělají radost, Boženko. Loučíme
1: no,
0: se.
1: No určitě, určitě. A hodně zdravíčka vám všem.
0: Milí posluchači, čas dnešní noční linky se pomalu chýlí ke konci. Děkuju vám, kteří jste nám dnes zavolali, napsali nebo jenom tiše poslouchali. Vážíme si toho, že jste s námi sdíleli svoje příběhy, vzpomínky i chvíle, které nebyly vždycky jednoduché. Dnešní noc nám znovu ukázala, jak rozmanité jsou lidské osudy. Slyšeli jsme příběhy plné překvapení, nečekaných zvratů, setkání, životních změn i okamžiků, které navždy zůstávají v našich srdcích. Každý váš příběh měl svou sílu a svůj význam. Děkujeme za důvěru, se kterou se nám svěřujete. Těším se, že budeme v milém povídání zase někdy pokračovat. Tak teď přeji klidnou noc, spokojné usínání, krásné ráno, až přijde nový den. Ať vás čekají už jenom samá příjemná překvapení, lidé, kteří vás potěší a mnoho důvodů k radosti. U noční linky se bude těšit v příštím týdnu naslyšenou Jarka Barbuříková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Jeho málo, vlastně ho nikdy není vůbec dost. Málo kdo se mu vyhýbá, umí potěšit a některé situace přímo zachrání. Tak to je humor. A právě skrze něj se dnes takzvaně podíváme na život jedné herecké hvězdy. Ať i vám přinese hodinu plnou radosti a legrace, to si přeje Patrik Rozehnal.
2: Jenom jestli, jak se patří, způsobilej do díl.
1: Já? Vždycky. Tak předně, vítám vás a přeju dobrý den.
2: Nápodobně.
1: Našel jsem si o vás řadu krásných ukázek a faktů.
2: Koukněme.
1: Narodila jste se 10. dubna 1946 v Praze, ale vypátral jsem i další věci.
2: A to jste zrovna neměl na práci něco užitečného?
1: No, mým úkolem je posluchačům nabídnout povídání a humor, Jaruško.
2: Takovýhle pomenování jsme si přeci neujednali.
1: Pardon, tak co kdybych vám říkal Jarušenko?
2: I jo, to můžete.
1: Zůstal bych přesto pokorně u Jaroslavy Obermajerové, která nás pobaví. Zdržíte se s námi aspoň tu hodinu?
2: I ne, mám málo času.
1: Tak nenechte se přemlouvat. Podívejte, kolik tu máme ukázek z archívu. Vezmeme je spolu do studia.
2: Dicinky, radši sama.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Dnes to bude příběh ženského života. Příběh herečky, hvězdy, která v mládí byla i sexy symbolem. Jaroslava Obermajerová nás dnes bude bavit.
1: Hvězdné návraty.
0: Tahle rodačka z Prahy spatřila světlo světa v roce 1946. Její tatínek prý byl podobný herci Karlu Hegerovi a lidi si ho často s ním také na ulici pletli. Maminka a tatínek se ale brzy rozvedli, to když malé Jaroslavě byly pouhé 4 roky. A tak se na její výchově podílela především maminka a taky babička.
2: Ale já jsem byla na Žižkově, tam bylo teda pole před náma, to je pravda. Ale pak jsem byla jedináček, tak mě maminka hlídala strašně a babička teda. Takže já jsem moc nikam nesměla trajdat, tak na dvorek tam na zadní s kamarádkama. V těch 4-5 letech, ale já si strašně málo pamatuju. Já si jenom pamatuju, že jsme jednou s babičkou šli po Žižkově, po takové části, která si vlastně my jsme byli na Jarově, to je část Žižkova Jarov a pak je Žižkov, šli jsme jako níž směrem k centru a tam byly fotografie, takhle jak jsou za těma sklama, vitrinama a holčičky takový malý, asi o něco malinko větší možná než já tenkrát, to mi byly 4 roky, a oni měli takový taneční sukínky. Yeah. Měli tričínko, bílý, černý, a mně se to hrozně líbilo. A začala jsem otravat babičku, že tam chci, no a to víte, ty babičky jsou hodný na ty vnoučata, příšerný, tak mě tam vzala a hrozně se mi líbilo, ty, jak se vyčili u té tyče, takže jsem zase otravovala, že tam chci chodit a tam to ještě tenkrát, to byl rok 51, dejme tomu, jo, 50-51, takže to ještě bylo, no před chvílí, soukromí vlastně na půl studio, jo, takže to měla taková úžasná, krásná paní, který se říkalo Madame Remislavská a její manžel, pan Remislavský, což byl vlastně polského původu taneční mistr, ale velmi, velmi dobrý, uznávaný i choreograf on byl. A oni to vedli. A ta Madame tenkrát řekla babičce, že jako jsem na to malá, že berou stát od 5 právě, nebo od 6 dokonce. A já jsem tak otravovala, že mě vzali. Platilo se asi krvavých 10 korun za hodinu nebo něco takového, 2x týdně. A tam si myslím, že je prapůvod toho, že jsem takhle dopadla špatně, že furt někam jezdím, něco říkám, pak jsem začala tím baletem a teď z toho mám to, že třeba jsem v Plzni najednou a včera v Luhačovicích a pozejtří v Brně, což je teda opravdu hrozný.
0: Už od útlých dětských let se Jaroslava Obermajerová zamilovala do baletu. A tak se na jevišti objevila už ve svých 10 letech. Bylo to v Národním divadle, kde tančila v operách a baletech. Baletu pak nechala a začala se zajímat o herectví. A když se rozhodovala, kam jít po střední škole, tak jednoznačnou její volbou byla Damu. Už během studií dokonce hrála ve filmu, jak kdysi vzpomínala v talk show Tomáše Magnuska.
2: V mým prvním, úplně prvním filmu, tady vedle kousek na Barandově, tak jsme hráli s mým milovaným kolegou, který už nežije a tenkrát to byl můj první kluk, jo. Jsme byli spolužáci, Pepíček Čáp. Tak jsme dostali nádherný 2 role ve filmu, který se jmenuje Souhvězdí Panny. A bylo to podle novely, která se jmenovala Ošetřovna, to psal pan Uhde, scénář. A my jsme hráli milence, ale on byl jako na vojně a mě propašujou do těch kasáren, což mě propašoval. Puchold a Vimr a takový lidi, kuchař pan Libíček, důstojník pan Adamíra, Ruda Jelínek, jo. Prostě takový zajímavý lidi. Já jsem byla ve 2. ročníku na Damu a tam byl jediný zádrhel, že tam musela být aspoň 1 cudná postelová scéna. Proto říkám, že jsem se pak už jsem točila dál přes tu postel. To tam, a dokonce byl ten film Brej zakázaný. Já tam byla jenom do půl těla a jenom vteřinu. Fakt to není dlouhá scéna, jo. Ale hrozně ráda na to vzpomínám, protože tam mě pan režisér Brinich a pan kameraman Kališ vlastně naučili, co je filmová práce, jak se chovat před kamerou, víš. Což jsem měla takový náskok v tom 2. ročníku a hrozně ráda na ten film vzpomínám. I s tím, že jsem například měla tenkrát, myslím, 120 nebo 160 korun za filmovací den. Jako posluchačku, víte, 160 korun, to něco bylo. A ten den, co jsem se slíkla, to fakt jenom půl dne trvalo. Pan režisér všechny vyhnal z ateliéru, aby jsme se nestyděli. A já jsem za ten filmovací den, kde jsem ukázala prsa, dostala 400.
0: A teď za legrací, se kterou je taky Jaroslava Obrmajerová spojována. Jedna ze scének ze Zlaté mříže v režii Jiřího Adamce nazvaná Sobotní návštěva. Uslyšíte i Laďku Něrgešovou a Pavla Kikinčuka.
3: Ježišmarabože, ta hlava mě bolí. Proč ta hlava tak šíleně bolí?
4: Protože jsi se včera ožral jako dobytek, miláčku.
3: A co to povídáš, prosím tě? Od dětství jsem měl k alkoholu bytostný odpor. No. Kdykoliv dala maminka do koláče rumovou trest, tak jsem zvracel.
4: No, včera v taxíku taky.
3: Co to povídáš, prosím tě, to je nesmysl. V životě se mi neudělalo špatně ani na Loch Nesse, na tož v autě. Zvládnul se mi pohled do hrnců ve školní jídelně. Dokonce i do tvý kuchyně. Promiň, já už se musím.
4: Druhý dveře vlevo! Kroci, když to neumím, tak nechlastám, ne?
3: Promiň, stihnul jsem to jenom k těm prvním dveřím.
4: No, včera se byl teda větší hrdina, miláčku. Když si fláknul s tím nazrzlým slizounem mozem, tak jsem měla konečně dojem, že seš kus chlapa.
3: S jakým nazrzlým slizounem?
4: No počkej, já myslela, že ho znáš, když jsem mu říkal Pikachu, ty starej opruze.
3: Ježišmarja, to byl můj šéf.
4: No tak vidíš, že ho znáš. Co jsem říkala?
3: No jak mu to zítra v práci vysvětlím?
4: Klid, já myslím, že mu nebudeš muset nic vysvětlovat. Když ho zvedali ze země, tak myslím, křičel dost jasně, že už se do práce rozhodně obtěžovat nemusíš.
3: Ježišmarja, co jsem komu udělal?
4: Právě, že nic si neudělal. Já vyštvu manžela s dětma k babičce na Šumavu na celý víkend, aby jsme ho měli pro sebe a ty jediný, na co se zmůžeš, je pozvracet mi přecí.
3: Ale no tak, ty můj miláčku, no ty moje vílo a málko, ty moje maková panenko. Hele, víš co, uděláme si hezkou sobotu. Jenom my dva, sami my dva, jo?
4: Hezkou sobotu, jo?
3: No ano.
4: Jak si to jako představuješ?
3: No, já nevím, já si tady takhle pěkně hezky natáhnu, jo? Takhle ty mě uděláš nějaký dobrý kafičko, pak se spolu napapáme, pak na nás přijdou takový ty lehtivý myšlenky, no a... Hele, víš co? Já ti udělám racuchy, jo?
4: Během vždycky skočím.
3: No, protože jsi taková moje panenka, skákavá, taková moje žabíčka. No.
4: Ty jsi teda roztomilej.
3: No, já vím.
4: Ty jsi úplně jiný než můj Jára.
3: Co to je? Někdo zvoní asi.
4: No ne, to by mě nenapadlo.
5: Tak otevře mi někdo. Nejdřív si pozvete maminku a pak děláte, že nejste doma.
4: Ježi Kriste, to je týdně, já jsem na tu babu úplně zapomněla. Dělej, schovej se někam. Nebo ne, vypadni, ale honem.
3: No počkej, jakudy mám podle tebe vypadnout?
4: No oknem, ne.
3: Ale blázni, jsme v desátém patře.
4: Ježiš, jenom devátým, dělej skákej.
5: Já vím, že jste doma, máte klíče v zámku.
3: Počkej.
5: Koukejte mi otevřít.
4: Hned, maminko, já jsem ve volně. Schovej se, dělej. Ježiš, nevysvětlím. Vzdělávej se a drž hubu.
5: Nejdřív mě pozvete a pak mě necháte stát na chodbě jak nějakýho žebráka.
4: Promiňte, maminko, já jsem se zrovna koupala, když jste strkala ty klíče.
5: V sobotu.
4: Do dveří.
5: Poledne. No teda, já jsem Jarouškovi říkala, neber si ji, ta je nějaká divná. Měla jsem pravdu. S úklidem ses taky, koukám, zrovna nepřetrhla. Já se nedivím, že spíš až do oběda, když skrz okna není pro tu špínu ani vidět.
4: Dáte si něco, maminko?
5: Neobtěžuj se, děvenko. Já nebudu riskovat, že zabloudíš cestou do kuchyně. Ostatně, Jaroušek si mi stěžoval, že má nejmín třikrát v týdnu k večeři šproty. Já se divím, že mu ještě místo uší nerostou žábry.
4: No,
5: on byl totiž ode mě zvyklý na teplé večeře.
4: Ano. Přesně tyhle zlozvyky se ho snažím postupně odnaučit.
5: Nebuď hubata, hlavně ne před dětma. A kde vlastně jsou a kde je Jaroušek?
4: Jeli na víkend na Šumavu, k mojí mámě.
5: K tý starý megeře, co krade v samoobsluze droždí, jo. No nic, nechci se tě dotknout, je to nakonec tvoje matka, ale co já budu dělat s tím štrůdlem, který jsem Jarouškovi přinesla?
4: No? Maminko, dobře víte, že štrůdl nejíme, Járu po něm pálí žáha.
5: Podívej, ty ho jíst nemusíš, ale Jarouška po mém štrůdlu žáha nikdy nepálí, děvenko. Po mém štrůdlu teda ne.
4: Neposadíte se, maminko. Asi ne, že?
5: Ne,
4: když tady
5: to
4: Jára
5: ne.
4: Není, že? Ne. Nezdržíte se dlouho, že ne?
3: Laďka se jenom chtěla zeptat, když konečně vypadnete. Pro mě jste úplně cizí ženská. Moje tchyně nejste, takže já se vás vůbec nebojím. Jo, a taky bych vám chtěl říct, že tady Laďka už taky nebude dlouho vaší snachou. Jo, takže se k ní chovejte jako stará hodná paní a ne jako zátchyně. No. A toho vašeho synáčka je mi taky líto. Ale jenom proto, že mu řídí manželství taková semetrika, jako jste vy. No vážně, to by nevydrželo ani zvíře, na to člověk. A taky buďte ráda, že mu tady zahřívám bačkory, pyžamo a postel. Hlavně tu postel, tak. No, co, tak teďka jsme si pěkně popovídali a už můžete jít. No, rozvedněte se. Nekoukejte na mě jako suvá, je to. No. Tak běžte, naschledanou. Tak, no. No. Tak. No, je venku, no.
4: To jsi neměl, Láďo, to jsi neměl. Oh. Láďo, ty ji neznáš. Ta symetrika je schopna mě udat na lince pro týraný tchýně. Co budem dělat?
3: No co, no, uděláme si hezkou sobotu. No.
4: Bezla.
3: Je sobota, ne? Dávají v televizi Zlatou mříž.
6: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Životem herečky Jaroslavy Obermajerové se probíráme a bavíme se nad tím. Po absolutoriu DAMU nastoupila do kladenského divadla Jaroslava Průchy, zůstala tam celé 3 roky a zároveň hrála i v divadle v Mladé Boleslavi. Tehdy ta divadla byla spojená. Od roku 1970 byla přes 20 let v divadle E.F. Buriana v Praze a vzpomínala často na své kolegy a také, co ji jako mladou herečku naučili. Byly to třeba i herecké pověry. Víte, že pokud herec při představení ztratí botu, tak podle pověry to znamená, že se na scénu ještě vrátí. Případně, že ho čeká velký divadelní úspěch.
2: S tou botou je to spíš, mě zase naučila paní Budínová, Slávinka, s kterou jsem dlouho, 20 let byla v divadle E.F. Buriana, než ho zrušili. Tak ta mě naučila, že jsem si koupila nějaký ťapky naproti v Bílý labuti, že to bylo divadlo naproti Bílý labuti, a jsem si koupila nějaký botičky rychle na přezutí a takhle jsem položila tu tašku na ten stůl. No ta mě dala, ta Budínka, říká, opovaž se, boty na stůl, v divadle nesmějí přijít, to ti lidi vykopou. To je prostě pověra taková divadelní a tak se to do mě zažralo, že ani doma bych nedala ani čistou botu prostě na stůl, jo. Protože boty na stůl nepatří, je to pravda, je to logicky, a v divadle teda dvakrát ne. A pak mám teď, jak máme takovou hru, jezdíme s kolegyněma, takovou hezkou hru, a tam jedna ta kolegyně, když jako se líčí, nebo tak má ve zvyku si pískat. A to zas taky mě ta Slávinka Budínová naučila, že se teda v divadle nepíská, protože se vypíská představení, že jo. A já úplně vždycky sebou škub, říkám, já nepískej, je to, jako, ona je to blbost, jo. To jsou takový ty divadelní, jakoby, pověry. Ale když vás to naučí starší kolegyně, který si vážíte a teď jako mladý vám to řekne, jak já si to pamatuju prostě na dosmrti a už bych v životě se nespronevěřila, když slyším někoho, jak píská, nebo jde na jeviště s čepicí, nebo s cigaretou, nebo to, tak vždycky jako jsem z toho taková nervózní, no, protože už jako hodně pamatuju a říkám, měla bych ty mladý vychovat, ale oni dneska ty mladý na nás moc nedají, na nás starší. Ono jim to jedno. To my jsme byli takový ještě jako vychovaní, že jsme ty starší kolegy poslouchali docela.
1: V době, kdy vstoupila do angažmá v divadle E.F. Buriana, začala také docela dost točit. V roce 1971 třeba s režisérem Antonínem Dvořákem klasické dílo bratří Mrštíků Maryša.

0: zapomenu. Nic ti nebudu vyčítat. Nikému nebudu hrozit. Jen když trochu lepší vůlu budu vidět u tebe. Nevíš, jak to člověka bolí. Tak jsem si zliboval, až budeš mou ženo, všechno pro tebe udělám, nic ti neodepřu. Jenom, abys byla u mě šťastná, spokojená. Zatím, podívej se na sebe. Na hromech líháme, na hromech vstáváme. Děte ho třeba, musí to tak být. Co onem tvý srdce žádá, nic ti neodepřu. Všechno pro tebe udělám. Když ti pěkně prosím, mám přece děti. Co z nich bude, když budou vidět, jaké vedeme život?
1: Sedni a pij. Co jsi nedopil?
2: Ve stejném roce měl premiéru i další velmi úspěšný film a komedie Václava Vorlíčka Dívka na koštěti. Tam si Jaroslava Obermajerová zahrála zdravotní sestru. Na středisko přichází Saxána a Jan Hrušinský.
3: Tohle je Kudláčková.
4: Těší mě. Já jsem švagrová děda vševěda.
5: Vážně? Já jsem původně čarodějnice.
4: Na?
5: Taky čekáte na ucho?
4: Ne, já čekám na Krištofa Kolumba.
5: No, vidím, že si budete dobře rozumět.
2: Věděli jste, že na konkurzu na roli Saxány byla kdysi i Věra Špinarová? A taky prohlásila, že kdyby tehdy tušila, že se z toho stane takový hit, tak si myslí, že by se její život ubíral určitě jinou cestou. Takhle jí prý ale zbyly jen slzy pro pláč a tichá závist, když v televizi viděla Saxánu. Mohla to být totiž ona. A ještě jedna zajímavost z natáčení. Ta maska Napoleona, ve které Jan Hrušinský přišel právě do té ordinace lékařské, mu dávala docela zabrat. Tím, že ji měl přilepenou na hlavě, měl potíže s dýcháním a taky ze závanu barev. Když pak Jaroslava Obermajerová vstoupila do nemocničního pokoje a viděla samotnou hlavu Jana Hrušinského, tak se zděsila a vyprávěla to svému doktorovi.
6: Jste prostě přepracovaná. Já v takovém případě vidím ovce. Nebo krávy.
7: Pane doktore, ta hlava mluví. Je to mladý Bláha?
8: No nastar.
6: Ale uklidni se, hofu, jako lékař přece vím, co je možné a co ne.
7: Ta hlava mluvila s tou Kudláčkovou.
8: Ježiš.
6: No a? Co? No tak se na to budeme podívat.
2: Tak to byla mladá Jaroslava Obermajerová. Už od mládí si dávala pozor, aby měla po svém boku slušného člověka. Tedy muže s rozhledem, vychováním a různorodými zájmy. Rozhodně prý nechtěla nikoho, koho by zajímala jen jeho práce. Ale na vdávání příliš chuti neměla. Vždycky prý přišlo směšné, že se každá holka třese na to, aby si na sebe oblékla bílé šaty se závojem a vyrazila k oltáři. I když tohle jí taky potkalo. Bývalým manželem Jaroslavy Obermajerové byl Richard Čech, který pracoval jako číšník a taxikář. Manželství ale trvalo jen krátce, kolem 2 let. A herečka sama označila den svého rozvodu za jeden z nejšťastnějších dnů svého života. Z tohoto svazku má i syna Jaroslava. Ale zpátky k našim ukázkám. A protože jsme pořád o humoru, co třeba nějaká anekdota Jaroslavu?
9: Já nesí řeknu hezky, ale možná, že ta by se vám mohla možná líbit. Pán přijde k baru dát si skleničku a na rameni mu sedí vrána. Bych prosil tu vodku. Teda 2. Dá si panáka, vrána 2. A ještě, a teď to otočí asi 6x a začne být už takový padá z toho baru takhle. A to se právě líbilo, ten kolega měl takový hezký nos, on to dělal. A ta vrána takhle furt, že ještě si dala, jo, furt ukazuje na ty flašky, že ještě chce, a ten barman říká, teda nezlobte se, co to máte za zvláštní, teda za zvíře, jako, já už vám ani nenaleju, ale ona furt sedí na tom rameni a ten pán říká, víte, já jsem totiž rybář. Já jsem tuhle chytil tu zlatou rybku a ona furt, že bych měl říct nějaký přání. A já jsem si přál ptáka, který hodně vydrží.

0: Úsměv vždycky něco vyžaduje, ale určitě i dobrého herce, který vás pobaví. Tím je dnes Jaroslava Obermajerová.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Účinkovala i v seriálech, jako Byl jednou jeden dům, 30 případů majora Zemana, My všichni školou povinní, Synové a dcery Jakuba Skláře, Přítelkyně z domu smutku, Život na zámku, Hraběnky, Ulice. Zdálo by se, že je ostřílenou herečkou, ale přesto si zachovává do konce svého života i jistou formu trémy.
2: Jarunko, nervy jsou prvít.
3: To už říkával můj pradědeček. Tomu se vám jednou udělalo na noze kuří oko.
4: Ale prosím vás, kuří oko.
3: Ale počkejte, nechte mě domluvit. Na tom kuřím oku se mu udělalo ječný zrno. A do toho ječného zrna se mu dal námel. Takže z toho pak měl nervy ty v tom, v kutně.
2: V putně. Kutna to je...
3: Já vím, jak se tam skládá na zimu dříví.
2: To je zase kůlna.
3: Aha.
2: Vy mi připomínáte mýho dědečka. Tomu doktor řekl, ať vás dá babička do postele a vyfotit. Uh-huh. Tak děda přišel domů a povídá, babi, máš mě dát do postele a vyfotit. Zkrátka nervy. Nervy jsou neřád a nezahrávejte si s nima.
3: Já se s nima zahrávám. Teď já ani nevím, kde je mám.
2: No to je dobře. To je moc dobře. Protože jak člověk pozná, kde co má, tak si s tím začne zahrávat a je zlé. Znáte ten případ z toho dívčího kláštera, jak se tam jeptišky napili a potom...
3: Ne. Nevyprávějte žádný hambatý věci.
2: Jaký hambatý? Pili vodu a dostali tyfus.
3: To je tedy tak na ty moje nervy.
2: No teď vám to zrovna povídám. Nezahrávat si s nervama. To byste potom musela do lázní.
0: Tohle byla ukázka z roku 1979. A bylo tu doporučení na lázně. Ty dostala mnohem později Jaroslava Obermajerová jako dárek od svých přátel k narozeninám.
5: Tak já jsem tam jako jela a bylo to strašně hezký nakonec v tom, že byly krásný dny. A oni si mysleli, že mě zamknou, že mě budou masírovat. Já jsem všem řekla, že to nechci, že se zaprvé potřebuji vyspat, že nepůjdu v 9 na nějakou pitomou masáž, jo. A že hlavně se chci jít vykoupat. Tak jo, prej bazén máme, představte si venku 30. A oni měli dole bazének, takhle malinký, s teplou vodou. No tak to jsem zase ječila, že já se chci normálně zaplavat v nějakém bazénu. Tak to jsme pak někde kus dál našli. Protože bohužel v těch Velichovkách nádherný místo na bazén a on je spustlej a zničený. No jako dneska mnoho věcí, jo, ale nakonec se mi to líbilo, jsem se tam vyspala, ale jako se říká Ježíši, oni vás masírují lávovejma kamenama, já jsem větší kravinu neviděla. Ten kamenem po mně jezdí, proč jako? Říkám, vemte to rukou, nebo já jdu pryč, no hrozný, jo. A to jsem to teda měla jako dar zadarmo. Ale představte si, že jsou lidi, že tam jedou a tu masáž si koupí a ona stojí 700, nebo strašný prachy, jo. Já to vůbec nechápu, proč to dělají ty lidi, no tak jako někdo to třeba pak mě zabalili do toho bahna, do toho já jsem se štítila strašně a chtěla jsem hned ven, že jo, říkám, ježiš, to je horký, proč, taková jsem špinavá, on prej tak si čtět, říkám, no když mám ruce od bahna, jak si můžu číst a byla jsem asi 5 minut v tom bahně a říkám tomu pánu, ještě chlapi tam dělají, jo, říkám, hejte, vyndejte mě a on, no tak jo, tak pojďte. Helejte, oni nemají regulovaný sprchy, on tím horkým bahnem v tom horkým dní mě horkou vodou mě spálil skoro. Říkám, dejte to studeně, říkám, to nejde, to je centrálně. Fakt, a to bylo tak vařící voda, kterou, no tak se, fakt, to mě zničilo totálně, říkám, tak aspoň vím, že nemusím do lázní.
0: Ale vraťme se ještě k té paměti, která je pro herce, tudíž i pro Jaroslavu Obermajerovou, tak důležitá. Aby se herci naučili svůj text, mají různé metody. Buď je to opakované čtení bez emocí, dělení textu na menší úseky, spojování replik s pohybem a podobně. A když už se to naučí, tak záchranou, proto kdyby jim text vypadl, je často i nápověda. Jaroslava si dokonce pamatuje ještě tu klasickou nápovědku v Malé budce na jevišti.
5: No, nakladně ještě byla taková, ale byla trošku zapuštěná. Já nevím, jestli ji zachovali, já si nepamatuju, když taky byly tam úpravy v tom kladenském divadle. Ale byla tam v prostředku taková paní nápovědka strašně, já si strašně pamatuju, ona byla taková hodně hubená, Zdeníčka Šartová, která teda pila rum. Ona hrozně pila rum, ona měla ráda rum. A ona právě byla úžasná, protože teda pod tím rumem, že jo, tak jako sledovala tu knížku a když někdo nevěděl, tak mu řekla Vémeno. Zas to nevíš. A teď to začala hledat v té knížce, takže celkem nebyla k ničemu, jo. Ale byla hrozně roztomilá paní. A jednou, to mě teda kolegové vyprávěli, jsem bohužel nezažila, ale to musel být, jak ona byla hubeňonka, tak jako začínalo představení, ona si lezla do té boudy a najednou jako viděla, že jde ta opona nahoru, že tam ještě není připravený někdo. Ona chytla se té opony, aby ji jako zadržela, oni ji vytáhli nahoru. Ona křepala těma nožičkama.
0: Kromě filmových a divadelních rolí se Jaroslava Obermajerová užila i těch televizních, v nejrůznějších inscenacích. V roce 1971 třeba v režii Antonína Moskalika vznikla komedie nazvaná Klícka o bytu ve starém domě, který obývá početná rodina. Maminku tam hrála Stella Zázvorková a měla 3 dcery, z nichž jedna tam bydlí i s manželem a dítětem. No a mladí chtějí vlastní byt. Stella Zázvorková ale celou rodinu až nevybíravě diriguje. Chce stávající byt vyměnit za větší.
4: Děláš, jako bych za všecko mohl já?
6: Taky, že jo. Musí počkat, až dostaneme svůj byt.
4: No pokud vím, dává, co jsi chtěla ty.
6: Protože jsi mi udělal dítě.
4: Protože jsem ti udělal. To přece není pravda.
6: No není, ale mysleli jsme si to.
4: No myslela jsi to. No dobře, tak za všecko můžu já. Ty myslíš, že takhle žijeme sami?
6: Ale já jsem takhle nechtěla žít.
4: A já snad jo.
6: Já jsem chtěla začít třeba z vody něčeho, ale začít, víš. Muset jít koupit hrnec, aby jsme měli v čemu vařit vodu.
4: A co vodu?
6: Co já vím. Třeba na okna. Nebo na čaj. To už je všechno pryč.
4: Ale ne, to ještě všechno přijde.
6: A nic nepřijde, všechno už bylo. Ale jak? Ty si myslíš, že se dá všechno smazat a začít znova, až dostaneme svůj byt, prosím tě. Podívej se ten hrníček.
4: Kde?
6: Z toho ještě pila maminka, když byla malá, i ten nočníček vydržel, i ta postýlka. Já jsem si nikdy nemyslela, že ještě mý dítě bude spát v tý hnusný, pohryzaný postýlce, protože ta stará ještě dost dobrá, nesmí se vyhodit.
4: Jo, jsem. Díky, že je po dědečkovi. Ještě, že nám ukradli ten kočárek, víš?
6: No ten byl hrozný.
4: Ty nenechala si ho někde schválně? Co?
6: To víš, že jo. Co pak by ho někdo ukradl?
7: Co je? Představ si, co jsem našla. Podívej se. Hotel Národní dům Tábor. 18.2. Měla to v tašce.
6: Kdo?
7: Blanka. Dívala jsem se jí do kalendáře, jenomže ten den měli být s Vendou na té Šumavě.
6: Mami, jak ji můžeš takhle špehovat, já nevím.
7: Já ji nešpehuju. Dělala jsem jí pořádek v tašce a koukám se, co můžu vyhodit a co ne.
6: No jo, ale koukat do kalendáře, víš.
7: Dívám se jenom, kde tenkrát byla. Tak člověk ji pošle, aby tam na ní dávala trochu pozor a ona zatím sama a ta Venda jí kraje. Tvrdila, že byli spolu na té Šumavě.
6: Ty jsi si ptala?
7: No, před chvíli.
6: Tak vidíš, třeba to ani není její, no.
7: A čí by to bylo? Slečna Kučerová, KČS 86, no. S kým tam asi byla?
6: Ale prosím tě, s kým by tam mohla být?
7: Prosím tě, dvoulůžkovej pokoj.
4: Ali.
6: Už jdu.
8: Zavři. Představ si, že matka už ví o tom táboře. Jak na to mohla přijít?
6: Našla Blance účet z hotelu.
8: Co jsi řekla?
6: Co bych jí řekla? Já jsem ani nevěděla, že jste tam spali.
8: Oni mě vzali až na druhý den.
6: Ale můžu tě uklidnit, že v tom nejedeš. Matka si myslí, že tam Blanka byla s nějakým chlapem.
8: Kriste, pane, s jakým?
6: To se zeptej matky.
8: Ježíš Maria, já se zblázním, tak když jí zlikviduje všechny nápadníky.
6: Blance už je to jedno.
8: Ale mě ne.
6: To máš těžký.
8: Hele, dej si bacha, rozumíš, Blanku už přemohla, teď je řada na tobě. Budeš tak dlouho čekat na kvartír, až už ti nebude nic platný.
6: Ještě ty mi to připomínej.
8: No tak proč si ho sem, Ježíši Kriste, brala, když si to musela vědět, co se tady bude dít.
6: Co jsem mohla dělat?
8: Jo, že. Ještě, že jsem si vždycky myslela, že to budeš právě ty, kdo nám všem ukáže, jak udržet matku v patřičném odstupu, víš.
6: Můžeš to zkusit.
9: Proč já?
10: Protože jsi na řadě.
9: Já jsem v životě nikoho nepřivedu, rozumíš? A tě radši ze mě stará pana.
5: To si teda řeknem.
9: No, svatební noc v tomhle kvartíře, prosím tě.
5: Ty jsi ale drzá.
9: No, na to ještě doplatím, víš.
5: Trhni si nohou, Vendulko.
9: No vidíš, že to jde. Ještě já bys to tak řekla matce.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Ještě jedno setkání s Jaroslavou Obermajerovou v ukázkách, které jsme si pro vás nachystali do našeho přehledu herecké práce.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Zahrála si i ve filmech jako Žert, Kladivo na čarodejnice, Radus a Mahulena, Babička, Marečku, podejte mi pero, Což takhle dá si špenát, Smrt stopařek, Vážení přátelé. Ano, v režii Dušana Kleina v roce 1989, kde si zahrála soudružku s Pišákovou. A ta je v pokoji, v ubytovně, řekněme na randeti s Jiřím Kodetem. A do otevřeného okna cituje Budovatelské básně.
2: Průser, průser, to nám ještě chybělo. Vezmi harmoniku a pojď.
3: Až do Antarktidy má píseň doletí. Mír lesu.
2: Hovno do Antarktidy. Kousek odsuť má chatu. Krajský tajemník. Ta Spišáková žve jako kráva.
3: Mír chatrčím, i jeslím. Jsi můj římský, jsi můj Korsakov soudruhu. Strhej ze mě všecko. Čest práci každé, která dobro plodí.
2: A... To už i hraj, nebo bude průser.
4: Já ti ho tam našroubuju. Já ti ho tam dám.
2: Co blbneš?

0: Jaroslava Obermajerová hrála také v Bastardech, ve Vrázkách z lásky a hrála i pro děti v mnoha pohádkách. Díky filmům také reprezentovala naši kinematografii i v zahraničí. Poprvé v roce 1969 ve Španělsku na filmovém festivalu v San Sebastiánu. Moskalikův film Dita Saxová tam tehdy získal cenu Stříbrná mušle. Cestou tam si jí ztratil kufr s veškerou její garderobou, ale naštěstí se našel těsně před oficiálním převzetím ceny. A 3 dny před odjezdem dostala 2 malá štěňata foxteriérů, které měla předat jednomu známému sportovci v Československu se vzkazem od fanouška. Tuhle ochotu pak ze srdce proklínala. Měla starosti s krmením, s každodenním omýváním znečištěných koupelen v hotelích a taky obtíže s dopravou v letadle. Největší problém ale byl v Praze najít náhradního majitele, protože v rodině sportovce pro ně neměli pochopení. To Jaroslava Obermajerová se později stala nadšenou pejskařkou, jak se svěřila i v našem rozhlasovém pořadu Vzpomínky nám zůstanou.
1: Zvláštně jsem se stala i kočičářkou.
2: Kočičářkou?
1: Ano, protože nám jednou přišel na zahradu takový mourek, asi 2 roky. A tak jako syn, protože má rád taky všechny, tak ho pak přines v náručí a čí je a to no a na vsi, že jo, tak a neříkal, jo, tak si sed, tak jsem mu dala nažrat. Já všem, dělám 2 věci, všem dám nažrat a pak je taky všechny vykastruju hned.
2: Tak nepřijedu. Jo,
1: no,
2: jo, už jsem chtěl, ale nepřijedu.
1: Kastruju, jo, to je lepší.
2: To je jako fakt ne, opravdu ne.
1: Takže hned jsem to, nebylo hned, to bylo asi za měsíc.
2: Proč jsme to byli, jo, tak ale, to jo, na týden přijedu, ale pak odjedu.
1: Pak odjedu. A on byl takový strašně přítulný, což ty kočky venkovský nejsou, že jo. On fakt se odstnul tam opravdu doteď, nevíme, jako jak. Jenomže za 2 dny, a to bylo zajímavé, že můj pejsek, já mám krysařičku malinkou a hrozně přítulnou a hodnou, ale kočky samozřejmě nesnáší. A takhle, když přijde na zahradu kočka, tak ona hrozně začne štěkat, dělá zlýho psa, což je směšný, tak malýho vrčí. A když ta kočka se zastaví, jo, tak ten můj pes taky, protože už se začne bát, jo. Ale řve a naježí se, ale neudělal by nic, ale musí vyštěkat. On za 2 hodiny toho kocourka dělal, já si myslím, že oni si ty zvířata myslí, ten pes, že si myslí, že to je pes a ta kočka si myslí, že je kočka. Jo? Že oni se tak na sebe prostě najednou zvyknou a bylo to fajn. Tak jsem říkal, tak syn tam stejně bydlí, tak mu dal, tak máme i kočku, i psa, to je jedno. A hned za plotem sousedi takhle mají slepičky a oni ty sousedi jsou trochu sociální případy, tak mají takový jako bordel a moc nejedí nebo co, tak ty slepice mají hlad furt, tak je krmím a teď mají velký psa, který mu říkají Ozák a ten furt kouká na mě přes ten plot. Tak ho taky krmím. No, takže já toho mám moc.
2: Když přijedete na chalupu k Obermajerům, stoupnete si k plotu a budete se divně koukat, tak Jaruška vás nakrmí.
1: Určitě.
3: A vykastruje.
2: To je ta horší půlka, prosím vás. Takže po jídle hned pryč.
0: Jaroslava Obermajerová se etablovala samozřejmě i v dabingu, stejně jako už mnohem starší v muzikálech a v zábavných pořadech. Z jednoho takového z televize Barrandov bereme i ukázku o angínovém bacilu. Spolu s ní uslyšíte Oldřicha Navrátila.
4: Bílá krvinka u telefonu. Cože? Nebezpečí nákazy angínou? Beru na vědomí, končím. Ha! Stůj! Angínový bacile! Tady bílá krvinka. Objekt jsem zneškodnila, krevní destičkou jsem ho umlátila. Končím. Nehejbej se vůbec! Nehejbej se, táhni odsud! Tady od tu angínu nikdo nestojí!
5: Poslechni, proč to tak dramatizuješ? Já si hledám jenom svůj nový domov.
4: Ty umíš jenom infikovat, táhni.
5: Nesmíš taky věřit všemu, co tě nakukají lidi. Jsou to bezcitný, nezodpovědný hovada. Ano, oni vás chtějí vymítit antibiotikama.
4: Dobře vám tak. Všechny jenom štvete, ničíte.
5: Vidím, že ti taky vymělí mozek. Co? Protože bys jinak věděla, že jsou i užitečný bakterie.
4: Tomu já nevěřím.
5: A co jogurt? Kdo vyrábí jogurt? Užitečný bakterie. A ty lidi vybíjejí po milionech.
4: To jsem teda nevěděla.
5: No, vidíš. A proto my bojujeme za to, aby antibiotika byla vyhlášena jako zbraň hromadného ničení.
4: Proboha, ale lidi se přece bez antibiotik vůbec neobejdou.
5: Lidi, co pořád neleš o těch lidech, co je ti do lidí? Stejně vás mají za užitečné idioty, ano.
4: Brzdi, já jsem náhodou člověkem docela spokojená. Dal mi život v kostní dřeni, živí mě.
5: Ty jsi tak naivní, ty jsi naivní, blbá, bílá krvinka. Ty jsi nikdy neuvědomila, jak ti ty lidi stěžují tvoji práci, jak si neumývají ruce před jídlem, jak se kde kdo s kde kým líbá, jak se volizujou. Ledas kde?
4: To je pravda, no. Teda oni mi to neusnadňujou, ty lidi, to mě štve.
5: Možná by si tě víc vážili, kdyby jsi jim ukázala, jaký je to žít bez tebe. Co kdybys začala stávkovat?
4: Cože? Já, že bych měla ignorovat infekci?
5: Ne, to zrovna nemusíš, ale kdybys třeba zavřela oči, zkus zavřít oči. Umíš to?
4: Ale jen na chvilku.
5: Dobře.
2: Stůj, anginový bacile. Já jsem vitamín C. Odhoď zbraň, nebo tě zastřelím.
5: A ty mě nech projít, nebo zastřelím já ji.
2: Ale když ty zastřelíš ji, tak já zastřelím tebe.
5: A co kdybych zastřelil tebe a pak ji?
2: Ale mě zastřelit nemůžeš, protože já mám krevní destičku. Takže co kdybych zastřelil já tebe?
5: Ale to bys musel nejprve zastřelit ji.
4: Jak střílej, hrdiný vitamíne C. Nás, bílých krvinek, jsou miliony. Neubude.
2: To nemůžu tě zastřelit, to by bylo proti všem ženevským konvencím.
4: Je kapenková nákaza.
5: Kde?
4: S ženskýma se neperu. Děkuji ti, milý vitamíne C. Kdyby jsi nepřišel včas, já bych asi podlehla.
2: Ne, vedla jsi si dobře. Anginový bacil je vyhlášený manipulátor. Vždyť ho platí tuberkulóza a černý kašel.
4: Ale já jsem měla včas zavolat ty posily.
2: Byla jsi statečná. Navrhnu tě na řád bílé krvinky.
4: Děkuju. Ale vitamíne C, já myslím, že tenhle náš boj nekončí. On se vrátí a s ním tisíce jiných virů a bakterií.
2: Nesmíme lidi zklamat. Jsme jejich poslední naděje. Když teda nepočítám tu jejich osobní hygienu, očkování a otužování.
4: Ale my víme, jak to dokázat. Prostě to dokážeme!
0: Ať se Jaroslavě Obermajerové daří, ať jí zdraví slouží a oblaží nás ještě mnoha rolemi. A vám přeju, ať vás život vždycky překvapí jen v tom dobrém a úsměv na tváři máte co nejčastěji. Váš Patrik Rozehnal.